Hlavní postavou tohoto krátkého textu je Apollo, žid z Alexandrie, člověk výmluvný, vzdělaný a znalec písma, což v té době zahrnovalo jen knihy Starého zákona. Byl tedy dobře vzdělaný ve světské i náboženské oblasti. Někdo jej pak uvedl do křesťanství, Apollo se nechal poučit a co se naučil, začal předávat dál. Ovšem znal jen Janův křest. Co to znamená? Nevíme přesně, jestli Apollo věřil v Ježíše jako židovského mesiáše očekávaného v písmech nebo i jako ukřižovaného a vzkříšeného zachránce. V každém případě něco důležitého v Apollově poznání chybělo. A tehdy přichází na scénu manželský pár Priscila s Akvilou, kteří vzali Apolla k sobě a důkladně mu vysvětlili křesťanskou nauku. Vlastně si udělali takovou skupinku a prohloubili Apollovo poznání a on pak mocně sloužil v Řecku, konkrétně v městě Korintu. Milí posluchači, co se můžeme naučit o učení v Ježíšově škole z tohoto textu a dalších biblických míst? Chci tady zmínit 6 věcí a rozhodně to není vyčerpávající přehled. Za prvé, nepohrdejme vzděláním, a to ani světským. Apollovi pro jeho budoucí službu se moc hodilo, když byl vzdělaný zejména v rétorice, nauce a umění dobře mluvit. Stejně tak apoštol Pavel využíval své veliké vzdělání v promluvách a psaných listech, z nichž některé se staly součástí Bible v rámci Nového zákona. Nechci se srovnávat s těmito velikány, ale i já jsem víckrát přemýšlel, k čemu mi jako kazateli je, že mám vystudovanou jadernou fyziku. A mimo jiné mne napadlo, že mi to pomohlo učit se přemýšlet systematicky a strukturovaně, ale třeba také k tomu, že jsem v určité době jako učitel matematiky a fyziky mohl svým studentům vydat svědectví o své víře v Boha i v Ježíše Krista. Za druhé, mějme Bibli nejen jako základní příručku, ale i jako základní předmět v Ježíšově škole. Ona má opravdu klíčovou roli v učednictví. Apollo byl znalcem písma, tedy Bible Starého zákona, a také na základě písma přesvědčoval židovské posluchače. Apoštol Pavel ve svém novozákonním druhém listu Timoteovi, 3. kapitole, verši 16 a 17 píše: Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Za třetí, buďme dostatečně pokorní stále se učit. Dvakrát v onom krátkém textu ze Skutků apoštolů projevuje Apollo pokoru. Přestože byl znalcem písma, nechal se poučit a uvést do křesťanství. A potom, když dokonce už sám vyučoval, dovolil Priscile s Akvilou, aby jej dovedli v poznání dál. Pokora je pro učení klíčová a také to poukazuje na to, že dalším důležitým předmětem v Ježíšově škole je náš vlastní charakter a jeho pozitivní změny. Ježíš sám říká, jak to zaznamenává evangelista Matouš v 11. kapitole 29. verši: Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Za čtvrté, učme se navzájem. Apollo byl poučován druhými a také sám učil druhé. Bůh často ve své škole používá v našem učednickém procesu druhé lidi, jejich službu, vztahy, jejich autoritu. Bůh nám dává lidi, kteří nám pomáhají poznávat Boží cestu. Potřebujeme se učit od druhých a také bychom měli pomáhat učit druhé. A to má zpětně dobrý účinek i pro nás. Možná máte sami také tu zkušenost, že často se něco sami nejlépe naučíme tím, že se tu věc snažíme naučit druhé. Za páté, považujme svůj život za cestu růstu, po které a k

dirigent a klavírista Benjamin Britten, řekl: S učením je to jako s veslováním proti proudu. Jen co přestaneš na malou chvíli, už tě proud vody unáší zpět. A konečně za šesté, nesme ovoce učení. Apollo v Řecku velmi prospěl těm, kteří uvěřili. Studium Apolla nevedlo jen k dobrému pocitu ze sebe sama, ale prospělo a posloužilo to mnohým dalším lidem. Apoštol Pavel píše ve svém novozákonním listu Titovi ve 3. kapitole 14. verši. Ti, kdo patří k nám, ať se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli neužiteční. Ježíšova škola vede učedníky ke správnému jednání, pomoci a užitku druhým. Milí přátelé, pokusme se trochu shrnout dnešní poselství. Učení v Ježíšově škole není jednoduché, zvláště pokud má přinést změny v praktickém životě. Bude to jistě vyžadovat naši námahu, ale stojí to za to. Nikdy nezapomeňme na to, že důležitou roli v našem učednickém procesu hrají druzí lidé. Vlastně nikdo z nás nemůže být učedníkem Ježíše Krista bez druhých lidí. A také nezapomínejme, že na učení se v Ježíšově škole nejsme sami. Je s námi Duch Svatý, který je nejen hlavním učitelem v této škole, ale také naším studentským asistentem, podporou a pomocí fungující 24/7. Závěrem na vás mám dvě otázky k přemýšlení a modlitbě. Jsou v první řadě určeny pro ty, kdo už jsou v Ježíšově škole. Pokud ale nejste věřícími, můžete obdobně přemýšlet nad vnitřním růstem člověka u sebe i u druhých. První otázka se týká role druhých lidí ve tvém učednictví a zní takto. Kdo v minulosti byl, či v přítomnosti je, významným Božím nástrojem pro tvůj růst jako Ježíšova učedníka? Odpověď na tuto otázku by měla vést ke tvé vděčnosti konkrétním lidem a ke chvále Boha. Druhá otázka obrací role a dívá se na nás jako Boží nástroje pro učednictví druhých lidí a zní, koho a jak bys mohl či měl učit o Boží cestě. Možná, že ti Duch Svatý dá novou a překvapivou odpověď.

Zítra v 10 hodin a 15 minut naladíte pokračování série Dotek v pořadu Uši k duši. Každý člověk v každé fázi života potřebuje fyzický kontakt, dotek, blízkost. Proč a co se při doteku s člověkem děje? Kdy může být zneužíván a co všechno se dotekem sděluje? I o tom bude řeč zítra.

Člověk se narodil a záhy začal pilně učit se hovořit a neznít infantilně. Když řeč si osvojil, vzali jej odborníci, by školy vychodil a po nich měl co říci. A když už potom

začal povlovně učit se mlčet větu, kterou chtěl doslovně horlivě předat světu. Jen mlčky sledoval jistotu kolejnic, které ti neuhnou, bys mluvil sebe víc. Pak zemřel mladý a lidé s mokrou lící lomili rukama

0: Při poslechu dnešního dílu pořadu o vážné hudbě Oktáva vás vítá Martin Novotný. Dnešní Oktáva přináší rozhovor s úžasnou pěvkyní Romanou Kružíkovou a jejím manželem, skvělým dirigentem Robertem Kružíkem. Srdečně vás oba vítám.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: Do dnešní Oktávy jsem si nejprve vybral ukázky z brněnského provedení baletu Cyrano de Bergerac. Osobně mne k výběru hudby pro dnešní Oktávu inspirovalo shlédnutí tohoto představení, kde hudební dramaturgie klade důraz na barokní hudbu, zejména díla Johanna Sebastiana Bacha a Jeana Baptiste Lullyho. Rodným jménem Giovanni Battista Lully, francouzský hudební skladatel italského původu, byl současníkem skutečného Cyrana de Bergerac, což dodává inscenaci zajímavě autentickou atmosféru. V baletním představení můžete slyšet i díla dalších autorů, a to Alessandra Scarlattiho a Antonia Caldari, kteří se stejně jako Johann Sebastian Bach narodili pár let poté, co spisovatel Cyrano de Bergerac skonal.

0: První ukázka dnešní oktávy byla Mentre io godo in dolce oblio od Alessandra Scarlattiho. Romana Kružíková je rodačka ze Znojma, studovala Brněnskou konzervatoř a poté Janáčkovu akademii muzických umění. Na podzim roku 2018 začala její spolupráce s operou Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě a v nedávné době ji můžeme vidět a především slyšet v produkcích Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Nyní si dovolím pokračovat tím, čím jsem začal. Znojmo. Krásné město i malebné divadlo ve Znojmě. Jaké máš pocity, když se tam vracíš? A jakou produkci bys zde ráda připomněla?
1: Tak pocity jsou krásné samozřejmě. Ráda se tam vracím, hlavně protože tam mám pořád rodinu. Přímo ve Znojmě bydlí můj dědeček, rodiče kousíček za Znojmem. A produkci, jako bych připomněla, no v divadle ve Znojmě vlastně není žádný stálý soubor. Vlastně díky hudebnímu festivalu Hudba Znojmo se tam občas dělaly nějaké produkce, ale kvůli malému zázemí. Tam probíhala, myslím, jenom dvě produkce, Acis a Galatea a Don Giovanni. A poté se vlastně produkce přesunuly dolů do Loutského kláštera, konkrétně do Loutské jízdárny.
0: Dirigent a violončelista Robert Kružík se narodil v Brně. Na Akademii muzických umění v Praze vystudoval dva obory, a to dirigování a hru na violončelo. Jako šéf dirigent působil 4 sezóny v čele Kolínské filharmonie. Pravidelně spolupracuje s mnoha českými orchestry Filharmonie Brno, Prague Filharmonia, Janáčkova filharmonie Ostrava, Pražský komorní orchestr, ansámbl Opera Diverza nebo například Jihočeská komorní filharmonie. S Janáčkovou operou spolupracuje od roku 2014 a od září 2016 je také dirigentem Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. A přednedávnem se stal šéf-dirigentem opery Národního divadla v Brně. Při tomto výčtu nenapadá, dá se to vůbec stihnout?
2: Diář je zaplněn, to je pravda, ale stihnout se to dá. Já ti jenom trošku poupravím. V Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě tam už teda nepůsobím, takže aspoň o to se to dá stíhat lépe.
0: Dobře.
2: Tam jsem byl pouze od roku 16 do roku 19 a pak už na radu mé manželky jsem pochopil, že to už je toho mnoho a narodila se nám druhá dcera, takže jsem v Ostravě přestal působit jako skalní dirigent a v současné chvíli jsem šéf dirigentem ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Jsem šéf dirigentem Janáčkovy opery Národního divadla Brno a stálým hostujícím dirigentem Filharmonie Brno. A k tomu učím na Janáčkové akademii. Takže trošku jsem to doupravil, něco ubral a malinko něco přidal. Je to tak, že ten diář se musí plnit dost dopředu, aby se to dalo stihnout. Ale ještě přednedávnem jeden můj kolega mi říkal, že je to hrozný, že za, nevím, třeba 13 měsíců, za rok až měsíc, že ví, kde bude spát a jak bude přejíždět z Ostravy do Plzně a mezi tím má zkoušku v Praze. Já jsem na něho zíral, jak je to možný, že za 13 měsíců ví, kde spí. A dneska už to má možná delší tu ten časový horizont. Takže no, stíhám to, jak můžu. Manželka tady možná mě doplní. Nejsem mnoho doma, ale snažím se. A je to radost, je to často velká radost se vlastně stěhovat mezi světy operními a symfonickými a doplňuje se to navzájem.
0: Jak se mezi zpěváky rádo říká, že dirigentovi ruce nejsou slyšet, takový hloupý vtip, tak si nyní vyslechneme Robertovo provedení Debussyho sonáty pro violončelo a klavír. A zde se právě Robert Kružík představí jako skvělý violončelista.

0: Tak to byla sonáta pro violončelo a klavír od Clauda Debussyho. Na klavír pro tuto chvíli violončelistu Roberta Kružíka doprovázel Stanislav Bogunia. Roberte, oba tví rodiče byli houslisté. Bratr učí na konzervatoři, vede Moravský komorní orchestr, je členem legendárního Janáčkova kvarteta a sestra se věnuje hudební pedagogice. A když už jsme u těchto rodinných vzpomínek, tak se rovnou otočím na Romanu a začnu první trochu indiskrétní otázkou. Může tě na Robertovi ještě něco překvapit? Pokud vím, tak se znáte velmi dlouho. Seznámili jste se prý již na konzervatoři, když vám bylo 15 let?
1: Ano, manželu by bylo 15, mně už bylo 16, protože jsem ta starší z nás dvou. Ale mě manžel...
2: Jako by to bylo včera. Ano. Jako by to bylo včera.
1: Ano. Ale mě manžel překvapuje stále, teda když se zjeví doma občas.
0: Dobře, dobře. Tak já budu pokračovat. Roberte, v jednom rozhovoru si řekl, že stylovost je nutná, neboť dirigent je nositelem slohového interpretačního názoru. Málo kdy diriguješ skladby starší, než je první vídeňská škola. A tak mne napadá otázka. Zda s manželkou nemáte rozdělené hudební epochy, protože hlavní obor Romany je, nepletuli se, baroko.
1: No, já bych to asi trošku upřesnila, protože já jsem se vlastně barokem začala zabývat ještě, když jsem studovala na konzervatoři. Vlastně byla jsem v maturitním ročníku na konzervatoři, když mě oslovil Jiří Ludvík, prezident festivalu Hudba Znojmo, jestli bych nešla předspívat panu dirigentu Romanu Válkovi. No tak já jsem šla a oni mě přibrali k sobě do souboru a od té doby vlastně jsem se začala barokní hudbě více věnovat, ale jak na konzervatoři, tak i na Janáčkově akademii muzických umění jsem stále studovala další repertoár romantismus 20. století, takže to nebyl úplně tak ten můj směr, kterým bych se chtěla vydávat. Ta barokní hudba spíš to bylo potom vlastně i po dobu mateřské dovolené, takové moje útočiště a vlastně návrat k základům.
2: No a u mě se v podstatě jedná o to, že první vídeňská škola je takový mezník pro mainstreamové, když tak řeknu, mainstreamové orchestry. Protože v dnešní době, kdy vlastně ten apel na tu poučenou interpretaci je tak velký, tak v podstatě před Mozarta, před Haydna se mnoho orchestrů už normálního klasického rázu nedostane. Takže to je ten důvod, neznamená to, že bych nikdy nedirigoval Bacha, nějakého velkého v úpravě Stokovského, nebo jsem nedirigoval Telemana, ale je to okrajová věc. Vlastně mi to teďka nejvíc potkává, když hostuji u komorní filharmonie v Pardubicích, tak tam tím, že ten soubor je takhle uspůsoben jako komorní, tak tam k této hudbě se dostanu častěji. Nicméně, jak brněnská filharmonie, zlínská filharmonie, česká filharmonie nezasáhnou dál, než jako zpětně vzato, dál, než je Wolfgang Amadeus Mozart, bych řekl. Takže to není o tom, že bychom si to tak rozdělili, abychom náhodou nezasahovali navzájem do svých teritorií, ale je to o tom, že vlastně manželka spolupracuje víc s těmi ansámbly, které se na to specializují, zatímco já vůbec.
0: Ano.
1: A teď už se vlastně zase vracím díky divadlu a různým dalším vlastně festivalům i hudebních zpátky do toho svého oboru, který jsem vlastně původně studovala, což je...
2: Takže se to prolíná se to.
1: Ano.
0: Tak to v tom případě je naprosto skvělé. Myslím, že v souvislosti s onou stylovostí přišel čas na další ukázku, kterou jsem na počátku slíbil. Tato další dnešní ukázka bude árie Sparga il Seno od Antonia Caldary. A dovolím si navázat a poznamenat, že Antonio Caldara byl nejen italský hudební skladatel a představitel benátského pozdního baroka, ale také violončelista. Takže Romana Kružíková a árie Sparga il Seno od Antonia Caldary.

0: Proglas je rodinné rádio a tak si dovolím od umění přelétnout opět na rodinný život. Rád bych se nejprve zeptal na dětství a jestli jste měli touhu stát se tím, čím dnes jste, anebo jestli bylo v plánu a vašich touhách něco zcela jiného, jakože třeba policista, pilot, letuška, nebo dětství.
1: Já pocházím z absolutně nehudební rodiny. U nás doma nikdo neumí ani na žádný hudební nástroj, ani nespívá. Teda respektive maminka se naučila, nebo je samoukem na kytaru. A takže to, že jsem se vydala tou hudební cestou, vlastně vůbec nebylo v plánu. Tenkrát rodiče oslovila paní sbormistrině z dětského sboru, kam jsem docházela. Jestli by náhodou to neviděli třeba, že bych měla talent, tak bych mohla jít zkusit přijímací zkoušky na konzervatoř. Tak já jsem šla, protože mi to řekli. Jsem byla taková hodná, ale vůbec jsem nevěděla absolutně, do čeho jdu. No, takže, že bych byla zpěvačkou, to můj sen určitě nebyl, i když jsem doma často prospěvovala. Ale já jsem chtěla být vždycky paní učitelka, práce s dětmi jako mě velmi bavila a baví mě vlastně dodnes i se tomu věnuji vlastně napůl s tím zpěvem. A možná ještě letuškou jsem chtěla být, no ale dnes už bych to určitě neudělala.
2: No tak u mě je ten příběh přesně opačný, protože já pocházím, jak jsi zmínil, vlastně z rodiny ryze hudební, teda počínaje mými rodiči, není to, že by to bylo mnohogenerační. Teď v podstatě v našich dětech roste teprve třetí generace rodiny Kružíků muzikantů. A takže u mě ty kroky byly daný. No. Já jsem v podstatě od 13, což není úplně malý dětství, ale ve 13 věděl, co chci. Věděl jsem, že chci na konzervatoř, že chci potom na akademii, věděl jsem, že do Prahy a že chci být muzikantem. A u toho dirigování, když bych, že jo, vlastně samozřejmě byl jsem tu prezentovaný jako čelista, ale u toho dirigování tam to byl tak trochu omyl. Protože mě dovedli rodiče, otec, že jo, který hrál v opeře, v Janáčkově opeře 30 let, tak mě dovedl vlastně k Evženu Holišovi, jako repetitorovi a dirigentovi, který působil v Janáčkově opeře 55 sezon, aby mi rozšířil obzor, protože v té době jsem už hrál samozřejmě na violončelu, už jsem byl vlastně v té době na konzervatoři v prvním ročníku, hrál jsem na klavír od 5 let, měl jsem nějaké základy skladby, hrál jsem v orchestru symfonickém, už tenkrát vlastně jsem začínal v kvartetu s Mícovem, s bratrem mým, a to dirigování mělo být jenom další rozšíření obzorů, opravdu tak. No a Evžen to pochopil tak, že mě připravuje na konzervatoř, takže mě vlastně za 3 měsíce připravil na konzervatoř, že jsem už teda v té době byl v prvním ročníku na violončelu. A začala moje kariéra v uvozovkách, velikých uvozovkách dirigenta, kde ještě do 3., 4. ročníku na vysoké jsem to pořád nebral, že to je to hlavní. To hlavní bylo pořád to violončelo a vlastně rozhodující momenty nastaly s nabídkami, které mi začaly chodit v prvním ročníku magisterském, čili ve 4. ročníku na vysoké škole, a od té doby jsem dirigentem. Ale jinak vlastně nespomínám si, kromě nějakých dětských snů, popeláře, astronauta, že bych někdy měl jinou představu v hlavě, že bych chtěl být něčím jiným. V tuhle chvíli můžu prozradit, že jsem si udělal pilotní zkoušky, že lítám s malým letadlem soukromým, což je obrovská radost a obrovské vykročení jiným směrem. A je to tak něco pro mě osvobozujícího a jiným směrem zavazujícího, že to si dovedu představit, že bych možná pilotem byl, ale nikdy mi to nenapadlo jako v dětství.
0: Nikdy nevíme, co bude.
2: Nikdy nevíme, přesně.
0: Otázka ještě na Roberta. Vím, že na pódiu strávíš hodně času, ale myslím, že cestou mezi představeními a koncerty toho času nebude o moc méně. Co posloucháš v autě, tedy pokud zrovna nepotřebuješ vyloženě ticho?
2: No, tak rozhodně neposlouchám vážnou hudbu ani operu. Poslouchám nejčastěji Zelenou vlnu, abych někam dojel včas. A když už tak, jak zmiňuješ to ticho, tak vlastně to je ta nejkrásnější hudba, se říká. A když je člověk v tom prostředí hudebním stále, tak vlastně to ticho mu chybí. Takže pokud je to možno, pokud a nejenom v autě, jo, tak vlastně to ticho je nejlepší.
0: Při představě, kterou zřejmě může mít posluchač o barokních áriích, bych se rád zeptal Romany. Co je pro tebe při interpretaci důležitější? Technická dokonalost nebo emoce i za cenu drobné chyby?
1: Já myslím, že by to mělo jít ruku v ruce, ale samozřejmě, když jde o emoce, tak aby člověk strhnul diváka a posluchače, tak je to asi pro mě i jako pro profesionála, kdybych šla na koncert, tak je to pro mě asi daleko důležitější nebo než technická dokonalost, odpustím klidně. Ale potom jsou samozřejmě okamžiky, kdy člověk, pokud to není úplně technicky samozřejmě taková ta profesionální deformace, přichází, že když jde člověk na koncert, tak prostě to hodnotí i z toho technického hlediska, takže málo kdy se nechá jakoby strhnout tou emocí, kterou tam ten člověk vyjadřuje na tom pódiu, což je ale velká škoda. No?
0: Nyní bych měl vlastně jednu společnou otázku. Máte nějaký rituál, jak přistupujete k novému partu, nové partituře, novému pěveckému úkolu?
2: Tak já mám rituál, těch partitur mi projde přes sezonu velké množství, pohybující kolem 200 děl za tu jednu sezonu, takže je určitý rituál, nebo neřekl bych tomu asi rituál, ale určitá vlastně praxe, která mě naučila, tam je. To znamená, že jak partituře vždycky se snažím přistupovat, pokud jsem ji už nedělal, teda pokud je to opravdu pro mě nové dílo, tak vlastně s čistým štítem, bez jakéhokoliv nánosu nějakého poslouchání nahrávek dopředu. Protože to člověka ovlivní a i když se potom snaží, tak by to nikdy neodstranil. Takže pro mě vlastně každá partitura nejprve je opravdu naprosto čistá, kde si vlastně vytvořím jakýsi rámec technický, to znamená čistě vlastně pro mě jako dirigenta nástupy, zdůraznění věcí, které budu potom vyžadovat, upozadění naopak věcí, které nejsou důležité. Pak zjištění si o tom díle, pokud ho neznám, tak zjištění si věcí kolem dokola, proč bylo napsáno, jestli to vlastně je dílo, které ten skladatel zamýšlel pro jednu příležitost a už to nikdy nezaznělo, nebo je to, jo, je to vlastně vždycky to člověka hodně obohatí a potom až později, až si udělám ten svůj názor, až vlastně tomu dám ten čas, který je potřeba, tak samozřejmě není, myslím si, vůbec špatné si poslechnout nějaké nahrávky, kterých je často mnoho, pokud to není světová premiéra, nebo není to dílo naopak tak staré, že ho nikdo nenatočil, nebo úplně objevená novinka. Ale protože to může člověku vytříbit názor, který si potom jenom dokreslí, ale musí tam předcházet ta předchozí čistá příprava.
1: A myslím, že to máme právě hodně podobně, že vlastně, když se nám dostanou do ruky noty, tak to máme s manželem společné, že vlastně vezmeme noty, čistý vypracuju, co kde jak, já třeba nádechy, překlady samozřejmě si udělám a některé ty kroky třeba si občas vyměníme, že manžel třeba až má svůj jakoby nějaký vypracovaný hudební názor, tak si teprve poslechne nahrávku. Já třeba už když dostanu vlastně ty noty a není to třeba úplně barokní hudba se spoustou koloratur, tak já si třeba ty nahrávky, pokud jsou k dispozici, tak si poslechnu, jestli je to vůbec ta skladba pro můj typ hlasu, jestli jsem vlastně schopná to zainterpretovat tak, abych se za to potom mohla postavit. Takže ale jinak ve spoustě těch věcí máme ty kroky vlastně podobné.
0: Ano. Vzpomeneš si na moment, kdy jsi si poprvé stoupil před orchestr? Dirigování je vlastně nonverbální komunikace. Jak moc se spoléháš na gesta a kolik toho musíš vysvětlit slovy? A samozřejmě podobný dotaz na Romanu. Jaké to bylo při tvé první premiéře? Co pro vás oba znamená tréma?
1: Pro mě asi už to není takové to svazující něco, stažený žaludek, aby se mi to povedlo, je to spíš už pocit zodpovědnosti nějaké a aby tam potom došlo k přijetí toho publika, toho vlastně, co já předávám. Ale jinak už nemám takovou tu trému, jakou jsem mívávala na studiích, že zapomenu slova, že prostě už je člověk tak otřískaný, že už nějakým způsobem to zvládá, ty projevy fyzické jako potlačit, aby prostě podal co nejlepší výkon.
2: No, já, jak jsem, se vlastně se často říká, aby to pódium nebylo horké, že? Aby člověk měl vystupovat, i u těch dětí se to tak pěstuje, že by se měli vlastně na tom pódiu objevovat hodně často, aby si na to zvykli. A potom to nebylo tak horké, tak pálivé to pódium. Tak u mě je to, že jsem v tak velké praxi, tak časté praxi, že v podstatě nervová stránka asi taky u mě nehraje žádnou roli. Dokonce jsem si uvědomil, a to je teda ale vlastně zvláštní, že jsem mýval daleko větší nervy a stres jako čelista. A když teďka hraju, a to bez nadsázky, jednou za půl roku, a zrovna solově třeba i s orchestrem a živě do České televize a podobně, tak vlastně vůbec ty nervy nepociťuju. To je zvláštní, protože nevím, já jsem naposledy třeba u hraní pocítil opravdu jako takový až jako třes třeba v rukou, když jsem poprvé hrál před svými zlínskými filharmoniky, před svými vlastně orchestrem na komornímu koncertě. Jsem přišel, že si to užiju s kamarádkou, jsme hráli koncert, mimo jiné Dvořáka, Dumky, a já jsem tam přišel, že jsem vůbec neočekával nic, a teď jsem tam uviděl v posledních dvou řadách takových dobrých 15 mých vlastně v tu chvíli podřízených, čerstvě podřízených muzikantů, kteří tam se založenými rukami seděli a sledovali, jak přicházím. A v ten moment mi vyskočily takové nervy, že jsem se z toho dlouho otřepával. Ale to je 5 let zpátky. Jo, od té doby nic. No a když se ptal vlastně poprvé, když jsem si stoupil před orchestr, vzpomínám si na to velice dobře, byla to soutěž ZUŠ, kde jsme soutěžili jako orchestr, kde jsem hrál v orchestru Mladých brněnských symfoniků, které vede Tomáš Krejčí, tady brněnský pěvec a dirigent, a také tam začínal Jakub Hruša jako dirigent, a já jsem tam taky hrál od 10 let jako čelista, a pak jsem v těch 16 poprvé dirigoval. A vzpomínám si, že úplně poprvé, tedy nebyl koncert, a byl to soutěžní výkon na Vkuřímské ZUŠce, kde jsem dirigoval jsem tam Griega solfeginu píseň, čili úplně vlastně věc, která, kde ani není potřeba skoro dirigenci, myslím, ale byli to děti, nebo byli to, že v té době moji vrstevníci, nebo trošku starší, a já jsem tam dirigoval, a vzpomínám si, že tam teda ten pocit zodpovědnosti byl velký. A v zápětí v Besedním domě jsem dirigoval jeden slovanský tanec, kdy jsem ten celý koncert odehrál jako čelista, a na jeden tanec mě pustil taktovku Tomáš Krejčí, a já jsem šel v Besedním domě dirigovat. To bylo tak podle mě půl roku na to. A to byly krušný chvíle, no. No. A doplním to ještě, to vlastně ten konec, protože je zajímavý, že u toho dirigenta právě, jak to říkáš správně, je to nonverbální jednání, a nejlepší je, aby ten dirigent nemusel mluvit. Ovšem je to podmíněno dvěma věcmi, a to tím, jak moc je schopen těmi gesty být výmluvný, aby ti ten DAF vlastně pochopil, a taky, jak ten DAF je schopen něco přijímat. Jo. Takže vlastně toto je těžký, ale já do dneška to mám i na zkouškách, že zastavuju, nebo snažím se zastavovat zkoušku jenom v momentě, kdy já jsem to ukázal, já jsem to naznačil, ale nepřišla odezva. A samozřejmě můžu v tu chvíli jenom odhadovat, jestli to bylo mnou, že jsem špatně ukázal, a nebo to, že oni se to nepochopili. Ale ten vlastně to vysvětlení verbálně by mělo vždycky nastávat, až v momentě, kdy nezafunguje to gesto.
0: Já si vzpomínám, že se vždycky říkalo, že nejhorší publikum jsou kolegové. Uh-huh. A asi myslím, že to na tom se nikdy nic nezmění.
2: To je pořád stejný.
0: Protože vím, že Romana kromě pěvecké dráhy zastává i tu pedagogickou, tak by mne zajímalo něco podobného, tedy jak moc lze dnes mladému člověku vnutit svůj interpretační názor.
1: No, já už učím moc let, asi 17 let, a já jako svůj interpretační názor nevnucuji. Já se snažím pouze nabízet těm studentům, nabízet možnosti. A samozřejmě dnes už je ten trh tak zahlcen, přeplněn různými interpretačními prostě nahrávkami, že každý si vlastně v tom může najít, a jako žádná asi interpretace není špatná, pokud to prostě ten člověk tak cítí, že takhle to jde z něho a s tím souzní. Takže já nevnucuji, já pouze nabízím.

0: Tak to byla sopránová árie Blast die Wohlgegriffenen Flöten z kantáty Johanna Sebastiana Bacha Tönet ihr Pauken. Jak se fyzicky udržujete v kondici? Dirigování velkých symfonií, Romana se směje, já nevím, co bude pokračovat, ale přeci jen se ptám. Dirigování velkých symfonií je srovnatelné se sportovním výkonem. A samozřejmě i pěvecká dráha se dnes již opravdu nedá příliš dělat bez skvělé fyzické kondice, takže jak jste na tom?
1: No, tak u dirigování, tam je ta obrovská výhoda, že vlastně ta fyzička je nutná a vlastně stále si dobíjím jenom tou činností, jaká je. Nicméně samozřejmě je to jednorázový pohyb a mě začaly docela brzo problémy se zády, takže jsem začal cvičit tělesně, protože to jinak nejde. No, je to důležitý, si myslím, jak pro pěvce, pro hráče, že moje rodina, všichni houslisté na křivo, takže prostě ty záda jsou, prostě to trpí a pak se to nedá třeba za ty roky ani napravit v podstatě skoro. U dirigování se říká, že ten pohyb je zdravý a je, ale mnohdy, asi bych to taky jenom ti dopřesnil, že si myslím, že se říká, že hlavně divadelní představení je jako fyzicky náročný, že se to srovnává se složením vagonu uhlí, což nemůžu srovnat, nikdy jsem vagon uhlí nesložil, ale je to tak, že u toho aparátu orchestr, sbor, mnoho solistů na velkou vzdálenost a to teda samozřejmě se rovná i u symfonického orchestru, u koncertu, vlastně ta emoční stránka, která u toho je, tak člověku občas prostě vyvede z míry pohyb, který opravdu může být i jako bolestivý, což se mi stalo. Vzpomínám si na to, jak dnes, že jsem dirigoval Růžového kavalíra a tam už ke konci to má to opera, která má dohromady 3,5 hodiny čistého času a asi poslední půl hodina nebo poslední 20 minut je vlastně v závěrečný valc Ochse, který potom odchází a já jsem se tak jako rozmáchl a ukázal jsem to gesto z boku, že mi projela taková bolest mezi lopatkami a odpravilo mi tu levou ruku. Takže přichází potom na konci opery nádherný 20-minutový terčet Octaviana, Sofie a Maršálky, který není už dirigentsky nějak extra těžký, nicméně je to pořád ještě 20 minut hudby a mě nefungovala levá ruka, jenom jsem si dokázal otáčet partiturou, takže vlastně všechny nástupy byly jenom jednou rukou a to jsou momenty, kdy si člověk řekne, že právě ten pohyb fyzický, který máš prostor korigovat jenom v té tělocvičně, ideálně pod nějakým dohledem trenéra, který ti řekne pozor, tady už si můžeš, nevím, prostě ničit lopatky nebo kříž nebo cokoliv, tak tě pohlídá, tak je nutný, protože ty návyky se musí přenést do toho povolání, i když je to tam těžké, protože mnohdy ten pohyb je emoční, zatímco v tom fitku by nikdy neměl být. Že?
2: Vždycky by to kontrolovaný, měl být. Kontrolovaný. Já si pamatuju vlastně, že ten první moment, kdy jsi se rozhodl, že začneš cvičit, bylo vlastně o mnoho dříve na představení Libuše, kde jsi vlastně i dirigoval,
1: no, to je o rok dříve.
2: Dirigoval, no. I hrál na violončelo, že? A pak ses...
1: To je pravda, no. Ano, ano. Ty problémy začínaly o rok dřív, to byl rok jenom předtím.
2: Já si prostě člověk pořád myslí, že, promiň, je mladý a že to tělo vlastně to zvládne jako samo, bez nějakých větších, že se není tak starý, abych ještě si tady mazal nějaký Voltaren nebo něco. Ale opravdu by proto tělo měl něco dělat, nejenom proto samozřejmě, aby zvládl to svoje povolání, ale taky z toho psychického hlediska, protože je to obrovská úleva i pro hlavu samozřejmě ten pohyb.
1: Je to tak, no. A co děláš pro to ty?
2: Já mám dvě děti, miláčku.
1: Tak jsem čekal tu odpověď, přesně.
2: Ne, tak já se snažím, začala jsem jezdit na koni, protože samozřejmě, když je člověk v jednom zápřahu, tak potřebuje nějaký vypnutí, takže začala jsem jezdit na koni, no a jinak se věnuju našim dvou dcerám, takže jezdím s nimi na kole, chodíme na hřiště, takže já se celkem naběhám.
0: Stalo se vám někdy na pódiu něco nečekaného? My už jsme tady něco citovali, ale přeci jenom tak jakože pád taktovky nebo vítr obrátil stránky partitury nebo něco, co publikum vůbec nepostřehlo nebo postřehlo a pobavilo je to.
2: No, lítací noty, to se stalo často, no, že? Lítající noty, no mně se to stalo. Mně se stalo, že jsem otočila třeba víc stránek najednou. A to se mi stalo vlastně ještě na... Když jsem zpívala solo a to teda nebylo úplně příjemné, ale já jsem tehdy tak snažila jsem se, abych nezazmatkovala a zapla jsem nějakého autopilota, takže ten mozek jako věděl, co zpívá, ale musela jsem udržet nějakou vnitřní nebo nějaký vnitřní klid, abych nepřeskočila někam jinam. Takže od té doby já si vlastně mám takovej, že si všechny noty takhle rožkuju, že si udělám na krajíčku rožek, abych vždycky, když už otočím stránku, tak už si lížu další. Abych tak, že to...
0: Nebo sponky.
2: Ano, ano, ano, sponečky
1: to,
2: taky.
1: To by listečky. U partitory bylo náročné. 700 stran. No, já si myslím, že v tomhle je kauza sama o sobě open air koncerty. Protože to je sice strašně hezké pro publikum, pro ty lidi, co přijdou a mají to, že jo, teď třeba bývají, budou vlastně teď koncerty na Biskupském nádvoří, že jo, na Biskupském dvoře, nebo bývají koncerty na zahájení festivalu na Piacetě a na Háčkově divadla. Je to něco výjimečného, je to něco úžasného i ta vlastně to okolí jde do hry s tou hudbou, takže vlastně je to opravdu krásné, ale pro ty interprety to tak mnohdy není, protože já si vzpomínám jeden moment, kdy to asi byl největší extrém, kdy jsem dirigoval v Třebíči s Václavem Hudečkem a tam byl takový vítr a bohužel ten vítr byl zleva. Jo, jestli si to člověk představí, jak já stojím zády k publiku, tak vlastně zleva z pohledu publika, jo, takže zprava z pohledu hráčů. Takže já, že partitura se otáčí jako knížka, to znamená, že já jsem otáčel a pořád jsem byl proti větru. To znamená, že já jsem otočil a ten vítr mi to vrátil. A kdyby stránku, ale tři. Takže já jsem si tam potom dal, pamatuju, dva nebo tři kameny, takže to byla taková jako ještě navíc interakce, že jsem dirigoval koncert, doprovázel jsem Václava a další ještě hosty a otočil jsem, přeskládal jsem šachy několika kamenů, aby mě to vydrželo, pak jsem je zase musel dát pryč, otočil jsem tam, zase jsem tam dal další kameny. To je něco, co ani to publikum možná, nevím, jestli asi to vnímali, protože tam pořád někdo klepal, to jsem byl já, s těmi kameny. Takže to je výjimečná věc. No a potom samozřejmě, a to je zase ta, vlastně ten open air jako počasí jako takové. Jo? Mm-hmm. To člověka, že jo, mnohdy překvapí a může se na to chystat, jak chce. Ale asi v sále vždycky říkám, že oproti divadelnímu světu opery, kde vlastně se může stát tolik věcí, jo, protože tam není jsou jenom ti lidé, kteří jsou vidět, ale kustódi a ta technika a prostě všechno, tahy, že jo, lítá to všechno, tak tam je tolik možností a taky se občas něco stane, že oproti tomu symfonický koncert nebo jakýkoliv, tak tam maximum, co se může stát, takže praskne žárovka, když máme světlo a to je tak asi vše, nebo může se stát houslistovi, že praskne struna nebo něco se stane, praskne pod ním židle, ale to je všechno tak málo oproti té opeře, kde to je v tom množství těch lidí a v těch variantách něco tak velkého, že tam můžete očekávat cokoliv.
2: Ale tak to v Kati taky vyletěla.
1: Často, tak to neberu ani, tak to je pro pobavení. Tam člověk akorát trne, kam ta tatovka letí, jestli nahoru někoho nezraní. Ale
2: špičkou
1: někam nezapíchne, no. Ale to bych ani nezmiňoval, to se nestává tak často.
0: Já vám oběma velmi děkuji za rozhovor a na závěr si pustíme ještě árii En caput inclinatum z oratoria Breve od Antonína Brossmana.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

Zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

zase. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať si v houští zajde, polí bezné vůni přeci každý najde. Kněžná fialinko, proč se v houští

když ji vedou ctnosti. Plno tě v tom kvítku něžné líbeznosti. Plna líbeznosti, fialinka měrná, libosti a míře, že je věčně věrná. Něžná fialinko, proč se v houští skrývá?

everything went quiet, and you knew you'd be alright.

Ježíš dnes svým učedníkům neříká vůbec uklidňující slova. Naopak, připravuje je na odpor, nepochopení i pronásledování. Posílám vás jako ovce mezi vlky. To nezní příliš povzbudivě. A přece je v tom hluboká pravda o životě víry. Křesťanství nikdy nebylo pohodlnou cestou. Člověk, který chce žít podle evangelia, dříve nebo později narazí. Ne proto, že by hledal spory, ale protože hodnoty evangelia často stojí proti duchu světa. Dnešní doba sice ve většině míst nepronásleduje křesťany vězením, ale na některých místech stále umírají misionáři i řádové sestry, které se rozhodly přinést víru daleko za hranice bezpečné zóny. Na nás působí jiný tlak – přizpůsobit se. Nemluvit o víře příliš nahlas, nevyčnívat, neobtěžovat svou vírou okolí. Člověk má být úspěšný, sebejistý a hlavně bez problémů. Jenže evangelium někdy vede jinudy. K pravdě, odpuštění, pokoře nebo obraně slabších to nebývá vždy pohodlné. Často se s touto zkušeností setkávám už u malých dětí v náboženství, které chodí do běžných škol, ne církevních, a jsou v podstatě v první linii mezi nevěřícími dětmi, které je často nešetří. Někdy mi to rozum nebere, ale vím, že to společně zvládáme a často na toto téma sdílíme. Sama jsem se s reakcí okolí setkala ve chvíli mého obrácení. Někdo si myslel, že jsem se zbláznila, a začali se na mě dívat jinak. Trvalo dlouho, než pochopili, že jsem stále stejná, prostě já. Jen mám někde uvnitř jiné hodnoty. Možná to znáte i vy z běžného života. Někdy člověk řekne slova, která druhému pomohou, a sám ani neví, odkud se v něm vzala. Ježíš v tomto evangeliu říká něco velmi důležitého. Nebojte se. To už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás duch vašeho Otce. Víra nestojí na naší síle, výřečnosti nebo dokonalosti. Kolikrát máme pocit, že neumíme správně mluvit o Bohu, že nemáme odpovědi na všechny otázky, že jsme slabí a nejistí. A právě tehdy evangelium připomíná, že Bůh nepotřebuje dokonalé lidi, potřebuje jen otevřená srdce, skrze které přichází. Někdy máme sílu unést něco, co bychom sami nezvládli. A právě tam působí duch Boží tiše a nenápadně. Ježíš také učedníky nevede k agresivitě, neříká buďte silnější než vlci, říká buďte chytří jako hadi a bezelstní jako holubice. To je moudrost pro dnešní svět. Křesťan nemá být naivní ani nenávistný. Nemá bojovat zlem proti zlu. Má si zachovat čisté srdce i rozumný pohled. A to je někdy těžší, než vyhrát hádku. A možná největší odvaha dneška není v hlasitosti, ale ve věrnosti. Zůstat dobrým člověkem v době cynismu. Zachovat pravdivost ve světě přetvářky. Nestratit naději v době strachu. Neuzavřít srdce. Evangelium dnešního dne nám připomíná, že Bůh své učedníky neposílá do světa samotné, i když se tak někdy cítíme. Slabí jako ovce mezi vlky, ale nejsme opuštěni. Duch Boží stále působí často tiše, ale mocně. V lidech, kteří se i přes obavy snaží žít podle pravdy a lásky.

Dobré ráno, je tu 6. hodina s Proglasem a za mikrofon v tuto chvíli usedá Natálie Fajtová. Je pátek 10. července, podle katolického kalendáře památka svaté Amálie. Franská řeholnice ze 7. století se stala patronkou rolníků a námořníků, ochránkyní úrody a při ztroskotání, přímluvkyní při bolestech rukou. V občanském kalendáři má rovněž svátek Amálie a také Libuše. České Libuše se vykládá jako líbezná, milá, milovaná a jméno Amálie má v základu také latinské amare, což je milovat. Pokud je z němčiny, znamená pracovitá. Tak dnešním oslavenkyním Libuším a Amálím blahopřejeme. V tuto chvíli na Proglasu navážeme na dnešní myšlenku na den četbou Evangelia.

10. kapitoly podle Matouše. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi. Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách. Budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte se starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás duch vašeho otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna. Děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen, pravím vám. Nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka.

0: přepátku 14. týdne v mezidobí se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Jiří.
0: Dnešní texty vezmeme z 2. týdne žaltáře a celkem budeme potřebovat pouze jednu jedinou záložku. V novějším vydání od strany 1114. 1114. Ve starším vydání od strany 997. 997. Ještě zopakuji dnešní texty pro novější vydání breviáře od strany 1114, pro starší vydání od strany 997. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání, sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Teď se před tvým trůnem stavím, pokornou prosbou tě slavím. Dej mi sílu, Bože svatý, vírou, láskou prospívati.
1: Ty jsi mě, o Bože, Otče můj, sám stvořil jako obraz svůj. Tebou jsem živ a od tebe mám vše k života potřebě.
0: Boží Synu, ty z krví svou vykoupil z hříchu duši mou. Ty jsi můj pán, můj přímluvce, má rozkoš, hrad, můj zástupce.
1: Duchu svatý, sílo Boží, která ve mně vše zlé boří, je-li na mě co dobrého, jistě je to z daru tvého.
0: Proto celým srdcem díky vzdávám ti, Bože veliký, za všechna tvá dobrodiní, již jsi mi činil dřív i nyní.
1: Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
1: Úplně ze mě smij mou vinu a očist mě od mého hříchu.
0: Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
1: Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé.
0: Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
1: Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
0: Hle, líbí se ti upřímné srdce? Ve skrytu mě učíš moudrosti.
1: Pokrop mě izopem a budu čistý, umí mě a budu bělejší než sníh.
0: Popřej mi slyšet hlas veselý a radosti, ať zajásají kosti, které si zdrtil.
1: Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahrať všechny mé viny.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
0: Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
1: Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
0: Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli. Ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
1: Otevři mi rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
0: Vždyť nemáš zálibu v oběti. Kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
1: Mou obětí, Bože, je zkroušený duch. Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
0: Pane, obšťastni Sion svou přízní. Znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
1: Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách. Na oltář ti budou klást bíčky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
1: Kdykoliv se hněváš, Hospodine, rozpomeň si na své milosrdenství.
0: Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu. Bál jsem se, Hospodine, tvého díla.
1: V průběhu let ho uskuteční, v průběhu let ho oznám. Kdykoliv se hněváš, vzpomeň na smilování.
0: Bůh přijde z Temanu, svatý z hory Faran.
1: Jeho velebnost zahaluje nebesa, země je plná jeho slávy.
0: Sám září jako světlo, z rukou mu tryskají paprsky, tam je skryta jeho síla.
1: Vyšel si spasit svůj národ, spasit jej i svého pomazaného.
0: Svým koním si otevřel cestu v moři, v bahnu mnoha vod.
1: Slyšel jsem o tom a mé nitro se zachvělo, rty se mi třásly strachem při té zprávě.
0: Kosti žer mi vniká do kostí, mé kroky pode mnou vrávorají.
1: Počkám však v klidu na den tísně, jenž dolehne na lid, který se na nás chce vrhnout.
0: I když fíkovník nevykvete a viná réva nepřinese plody.
1: I když zklame víno z olivy a poli nevydají pokrm.
0: I když zmizí brav ze stáje a skot nebude v chlévech.
1: Já přesto budu jásat v Hospodinu, budu plesat v Bohu svém spasiteli.
0: Hospodin, Pán, je mou silou. Mé nohy učiní podobné nohám laní a zavede mě na mé výšiny.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Kdykoliv se hněváš, Hospodine, rozpomeň se na své milosrdenství. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina.
0: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, chval svého Boha Sione.
1: Že zpevnil závory tvých bran, požehnal tvým synům v tobě.
0: Zjednal tvému území.

0: nesdělil jim svá přikázání.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina.
0: Nyní, protože jste spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen On je náš pokoj. Obě dvě části, Židy i pohany, spojil v jedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, která záležela v zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí jediného nového člověka a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě strany s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství.

0: Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe.
1: Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe.
0: Plné důvěry je mé srdce,
1: ty mi posíláš pomoc z nebe.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe. Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti. Kristus se za nás vydal v oběť Otci, aby svou krví očistil naše svědomí od mrtvých skutků. Klaňme se mu a s upřímným srdcem prosme.
1: Pane, na tobě závisí naše spása. Z tvé dobroty nám vchází nový den.
0: Dej, ať v nás také vchází nový život.
1: Všechno jsi stvořil a moudře to zachováváš.
0: Dej, ať ve tvém tvorstvu spatřujeme tvou věčnou stopu.
1: Svou krví jsi spečetil novou a věčnou smlouvu.
0: Dej.

0: Ať konáme, co přikazuješ, a zůstáváme tak věrni tvému zákonu.
1: Když jsi visel na kříži, vyšla z tvého boku krev a voda.
0: Ať tento spasitelný proud smije naše hříchy, aby se celá církev Boží naplnila radostí.
1: Pane, na tobě závisí naše spása.
0: A připojíme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí Bože, přijmi chválu, kterou ti vzdáváme zde na zemi, a dej, ať ti jednou smíme zpívat dokonalý chvalospěv také s tvými svatými v nebi. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: V pátek po 14. neděli v mezidobí v prvním čtení hodinky četby pokračujeme z první knihy královské. David ustanovuje Šalamouna svým nástupcem. V těch dnech Nátan řekl Šalamounově matce Betsabé: neslyšela jsi, že se Adoniáš, syn Hagitin, stal králem a náš pán David o tom neví? Nože pojď a nech si poradit, jak bys zachránila sebe i svého syna Šalamouna. Jdi ke králi a řekni mu: což si, můj pane a králi, nepřísahal mně, své služebnici, tvůj syn Šalamoun bude po mně královat, on zasedne na můj trůn? Jak to, že je králem Adoniáš? A zatímco ty tam ještě budeš hovořit s králem, já přijdu za tebou a tvá slova doplním. Vešla tedy Betsabé ke králi do pokoje. Král byl velmi zestárlý a sunamka Abisak mu posluhovala. Betsabé se poklonila a pověděla: můj pane, ty si přísahal své služebnici při pánu svém bohu. Tvůj syn Šalamoun bude po mně královat, on zasedne na můj trůn. A nyní hle, Adoniáš je králem a ty o tom nevíš, můj pane a králi. Dal zabít býka a jiného tučného dobytka, mnoho beranů a pozval všechny královské prince i kněze Abiatara a velitele vojska Joaba, tvého služebníka Šalamouna, však nepozval. Na tebe tedy, můj pane a králi, jsou upřeny oči veškerého Izraele, aby jsi jim oznámil, kdo zasedne na trůn mého pána krále po něm. Jakmile se uloží můj pán a král ke svým otcům, já a můj syn Šalamoun, my to odpykáme. Zatímco ještě hovořila s králem, přišel prorok Nátan. Ohlásili ho králi a řekli: je zde prorok Nátan. Když pak vešel před krále, poklonil se mu tváří k zemi a řekl: můj pane a králi, ty si řekl, ať po mně králuje Adoniáš a ať po mně zasedne na můj trůn. Neboť dnes odešel, nechal zabít býků, tučného dobytka a mnoho beranů a pozval všechny králevice, velitele vojska i kněze Abiatara. Oni jedí a pijí a říkají, ať žije král Adoniáš. Mne však tvého služebníka Šalamouna nepozval. Jestliže tak ustanovil můj pán a král, mně, svému služebníku, si neoznámil, kdo má zasednout na trůn mého pána a krále po něm. Král David odpověděl a řekl: zavolejte mi Betsabé. Když vešla před krále a stála před ním, král přísahal a řekl: jakože živ je pán, který mne vysvobodil ze vší tísně, jako jsem ti přísahal při pánu Izraelovu bohu a řekl jsem, tvůj syn Šalamoun bude královat po mně, on zasedne místo mne na můj trůn, tak učiním dnes. Betsabé se poklonila tváří až k zemi, králi, a řekla, kéž žije můj pán David na věky. Král David také řekl, zavolejte mi kněze Sadoka, proroka Nátana a Banajáše, syna Jojadova. Když vešli před krále, řekli jim, vezměte sebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalamouna na mého meska a doveďte ho do Gihonu. Tam ať ho pomaže kněz Sadok a prorok Nátan na krále nad Izraelem a dejte troubit a provolávat, ať žije král Šalamoun. Potom ho doprovodíte nahoru, ať přijde a zasedne na můj trůn. On bude královat místo mne. Já jej ustanovuji knížetem nad Izraelem a nad Judou. David usnul se svými otci a byl pochován v Davidově městě. Nad Izraelem vládl David 40 let, v Hebronu vládl 7 let a v Jeruzalémě 33 léta. A Šalamoun zasedl na trůn svého otce Davida a jeho vláda se stále více upevňovala.
1: To bylo první čtení z pátku 14. týdne v mezidobí, které jsme vysílali v rámci duchovního slova, četl Igor Dostálek.

Je 6 hodin a 30 minut, vy jste se naladili pro Glas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je pátek 10. července, podle katolického kalendáře památka svaté Amálie. Franská řeholnice ze 7. století se stala patronkou rolníků a námořníků, ochránkyní úrody a při ztroskotání, přímluvkyní při bolestech rukou. První písemná zmínka o Brně je v Kosmově kronice a má na den přesně 935 let. 95. neby oslavil salesián páter Karel Petráš, odešel roku 2020. Před 75 lety státní prokuratura v dohodě se státním soudem v Brně předložila Klementu Gottwaldovi a dalším stranickým špičkám návrh 8 rozsudků smrti v babickém případu. 15 let je na věčnosti Mojmír Trávníček, literární editor, historik a kritik, který napomohl rehabilitaci české křesťansky orientované literatury 20. století. 51. narozeniny dnes slaví malíř, grafik a vysokoškolský pedagog Patrik Hábl. O rok starší je jezuita páter Jan Regner, kaplan brněnských vysokoškoláků. 76 let se dožívá předseda Papežské akademie věd, německý univerzitní profesor Joachim von Braun, přední světový odborník na potravinovou politiku, otázky hladu a podvýživy. 91 let se dožívá Jáhen se zkušeností komunistické persekuce Karel Fáber z jeho české farnosti Pištín. A svátek podle občanského kalendáře dnes mají dvě oslavenkyně, Libuše a Amálie. České Libuše se vykládá jako líbezná, milá, milovaná. Jméno Amálie má v základu latinské amare, což je také milovat. Pokud je z němčiny, může znamenat pracovitá. Tak Libuším a Amálím dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvýše naměříme teploty mezi 25 a 29 stupně Celsia, na severu a severovýchodě bude chladněji mezi 21 a 24 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 19, na Šumavě 22. Tolik o počasí. Na Proglasu nás čekají písničky, přehled očekávaných událostí, ten nabídneme krátce po 6:30, od 7 hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. V 7 hodin a 45 minut se pak můžete těšit na ranní hudební kompas. Představí se nám slovenská rocková skupina Random Choices. Od 8 hodiny opět zpravodajství Českého rozhlasu Plus, potom opět přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny dnes hudební tip týdne Milana Tesaře. Bude to rozhovor s anglickým písničkářem Samem Lee. To je tady pozvánka na ráno s Proglasem. Teď si pustíme písničku Děti jsou taky lidi, hraje kapela Holky Tonk.

6.37 a očekávané události s datem 10.7.2026. V Brně pokračuje konference Charis. Páter Josef Mihok se ve své přednášce zaměří na téma odpuštění a David Novák připomene biblický verš z listu Efeským Nezarmucujte ducha božího. Vše svatou v pavilonu F povede od 16.45 kněz Kristof Jákob. Televize Noé a Rádio Proglas nabídnou ve stejný čas přímý přenos dětské mše svaté z výstaviště. To bude sloužit páter František Čech. Katolická univerzita v Ružomberku pořádá slavnostní promoci absolventů pětidenní dětské univerzity. Žákům od 8 do 12 roků zprostředkovala v prázdninovém týdnu atmosféru univerzitního života, světa vědy, umění a tvořivého myšlení. A na Bruntálsku pokračuje brigáda mladých lidí Summer Job. Dobrovolníci pomáhají místním s potřebnou prací a pořádají program pro všechny zájemce z širokého okolí. Dnes je v plánu večerní modlitba chvál v kostele v Liptani. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Nadále sledujeme brněnskou konferenci Charis, která vstupuje do třetího dne. Program i letos hudebně doprovází skupina Chapela. S jejím zakladatelem, vedoucím, zpěvákem a kytaristou Mirkem Překrylem mluvila ve vysílání Proglasu kolegyně Anna Marie Slobodová.
2: Co pro Chapelu Charis představuje?
3: Tak pro Chapelu Charis představuje vlastně základní událost, kvůli které jsme se vlastně dali tak v tomto složení dohromady, protože ta chapela vznikla právě za účelem doprovázení katolické charismatické konference. A ti lidé, kteří vlastně tvoří chapelu, jsou možná ze dvou nebo ze tří společenství vlastně složení. A pro účely této konference se takto dáváme dohromady a doprovázíme jednak modlitby a jednak mše svaté.
2: Jak chapela prožívá Charis z pódia?
3: Tak jak jsem zmiňoval, naším úkolem je doprovázet Charis modlitbou a doprovázením mší svatých, takže je to pro nás takový úkol společně s těmi lidmi, kteří přijíždějí na této konferenci, vytvořit jedno společenství a vlastně pomocí těch písní vstupovat do modlitby, do času přebývání v boží blízkosti. A to je takové úplně jako naše asi nejdůležitější poslání a v tomhle to vlastně prožíváme jako důležité, aby jsme se společně modlili s těmi lidmi, proto se snažíme vybírat tak přiměřeně výběr písní, aby to bylo pro ty účastníky vlastně zvládnutelné, aby s námi dokázali zpívat, aby to nebylo příliš koncertní, aby jsme nepůsobili jako kapela, která přišla něco předvést, ale jako kapela, která vytváří prostor pro společnou modlitbu.
2: Jak se v průběhu let proměňuje repertoár písní?
3: Tak každý rok přibývají nějaké nové, to je takové důležité i pro nás, že i v těch našich společenstvích, ve kterých se scházíme přes rok, třeba rodí nové písně, nová témata a tak třeba přinesu nějaké písně já, přinesu nějaké písně náš houslista, Mutislav nebo nějaký další člen, anebo i převezmeme nějakou píseň, která nás někde zaujme třeba od jiné skupiny, zpracujeme ji a několik nových písní přinášíme na každou konferenci a průběžně zase samozřejmě se dávají pryč některé starší písně, takže ten repertoár se skutečně obměňuje v průběhu času a my za tu dobu už jsme vydali 11 CDček chvalospěvů, jak postupně máme pořád nové písně.
2: Co považujete za hlavní smysl konference?
3: Tak hlavní smysl konference, tak jak ho vnímám, je, že to je událost, na které lze načerpat. Přijíždějí sem lidé, které nejsou jenom z nějakého prostředí charismatických společenství, přijíždějí tedy běžně lidé s farností nebo s nějakým očekáváním. A tady skutečně jednak to společenství modlitby, jednak si myslím kvalitní hodnotné přednášky a taky sdílení, setkávání se s lidmi, které třeba známe z nějakých aktivit, je pro nás důležité. Takže bych tam viděl takovou kombinaci právě toho setkávání prostorem pro načerpání a duchovní obnovu.
1: Zaznělo v rozhovoru naší nové redaktorky Anny Marie Slobodové s Mirkem Překrylem, zakladatelem a vedoucím chapely, která doprovází konferenci Charis už od roku 2004. Zprávy z dějiště setkání brněnského výstaviště nabídneme i v dalším vysílání. Přímý přenos bohoslužby začne v 16:40.

0: Blíží se 7:00 a to nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Po 9:30 na Plusu.
2: A v 7:00 v pátek 10. července teď začíná živé vysílání ranního Plusu. Do nového dne vás vítají Daniela Vrbová
3: a Tomáš Pavliček.
1: Český rozhlas Plus.
3: Obsah půl hodiny je v 3 bodech. Co bude znamenat rozhodnutí dozorčí rady Volkswagenu pro 10 000 zaměstnanců po světě?
2: Jaké škody napáchal rozsáhlý požár haly ve Zlíně?
3: A co udělají úřady v Číně, aby zmírnili dopad blížícího se tajfunu Bavi?
2: Tak, taková jsou naše témata pro první půl hodinu. Nejdřív to jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
4: Požár budovy 34 v Baťovském areálu v centru Zlína dohlíželo přes noc 14 jednotek hasičů a ti především monitorovali okolí, aby se oheň dál nešířil. Celou dobu byl na místě také velitel zásahu. Další postup popisuje mluvčí hasičů David Martinec.
5: Ráno by to měla být schůzka se zástupci jak města, tak se statikem a podobně a bude se rozhodovat vlastně o dalším postupu.
4: Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu, asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurenci a také amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propouštění zaměstnanců. Koaliční partneři by si dnes měli vysvětlit situaci okolo příspěvku Česka do takzvaného programu PORL. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů na iniciativu, díky které můžou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně pro Ukrajinu, a přesměroval část peněz. Hnutí SPD je proti a podle jeho členů to nebylo dopředu v koalici projednáno. Sám premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že si to strany a hnutí, které jsou součástí vlády, vyříkají dnes na koaliční radě.
6: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
4: Macinka se koaliční rady kvůli zahraniční cestě nezúčastní, prý už ale vše vysvětlil předsedovi SPD Tomiu Okamorovi a je připraven vše vysvětlit i jeho poslancům. Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojuje asi 150 hasičů a podle místních úřadů se část obětí našla v turistické chatě, další uhořeli ve svých automobilech. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Jednou z variant je, že po pádu elektrického vedení začala hořet suchá vegetace. Oheň se pak rychle rozšířil do okolních lesů. Španělsko se v posledních dnech potýká s další vlnou veder a dlouhodobým suchem.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Návrh stavebního zákona, který má zjednodušit a urychlit stavby v Česku, dnes budou znovu projednávat poslanci ve třetím čtení. Podle části opozice jde třeba na ruku velkým developerům. Usnadní výstavbu velkých bytových projektů nad 10 000 metrů čtverečních. S tím nesouhlasí vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hala Nedová. Ve 20 minutách Radiožurnálu řekla.
7: Naopak jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy třeba o 4, 5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
4: Zákon má být účinný od roku 2028. Podle kritiků ale není na změny připravená třeba počítačová infrastruktura, včetně kyberbezpečnosti. Policie a státní zástupci loni objasnili 3808 případů spáchaných dětmi a mladistvými. Ti se podle zprávy nejvyššího státního zastupitelství radikalizují a páchají víc násilí. Dříve se přitom dopouštěli hlavně krádeží nebo loupeží, dnes i kyberzločinu nebo sexualizovaného násilí.
8: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více.
9: Říká vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest Zuzana Mokrá. Nezletilí tvořili loni přes 5% stíhaných, to je mírný meziroční nárůst, říká mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek.
10: Rok od roku má v této věkové kategorii čím dál méně pachatelů na svědomí, čím dál více trestných činů.
9: Kvůli tomu doporučuje zpráva Nejvyššího státního zastupitelství za rok 2025 snížení věkové hranice odpovědnosti na 13 let, říká mluvčí Petr Malý.
11: Vzhledem ke statistickým údajům u nejzávažnějších úmyslných činů se jeví případné posunutí hranice na 14 let jako nedostačující.
9: Změnu zvažuje i Ministerstvo spravedlnosti. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze a musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný pouze jedním pruhem. Upozorňuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
12: Opačný směr bude plně průjezdný, tedy ve dvou jízdních pruzích, tak jak jsou řidiči zvyklí. Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem.
4: Tramvajová linka číslo 12 bude po dobu prací jezdit přes Štefánikův most. Omezení potrvá do konce srpna. A po třech letech se Rolling Stones vrací s novou hudbou. Dnes vydávají své 25. studiové album.
13: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
14: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku.
13: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
14: To bych si moc přál. Opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
13: Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Na konci dálnice D7 mezi Panenským, Týncem a Třebízí se řeší nehoda nákladního auta s osobním. Projíždí se Kivadlovi a v obou směrech čekejte kolony. Směrem na Prahu až 20 minut, směrem z Prahy je kolona výrazně kratší. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice ze 178. kilometru až k Brnu do omezení na 196. Pro osobní auta je zdržení až na půl hodiny, kamiony se zdrží déle. Nehoda se řeší na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 u nájezdu z Karlovarské na 26. kilometru. Srazila se tam dodávka a dvě osobní auta. Neprůjezdný je levý a prostřední pruh a v koloně z konce dálnice D6 se zdržíte asi 15 minut. Zaplnila se kvůli tomu také Karlovarská směrem do centra před odbočkou na Ruziň. Od podjezdu okruhu pojedete 10 minut v koloně. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří až 24 a na horách většinou 19 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Poslední rozloučení se zesnulým jáhnem majorem Pavlem Matouškem z farnosti Blučina bude dnes ve 14 hodin v blučinském kostele na Nebevzetí Panny Marie. Po zádušním mši svaté uloží tělo zesnulého do rodinného hrobu na místním hřbitově. Dlouholetý vojenský kaplan a stálý jáhen brněnské diecéze sloužil v oddělení duchovní služby velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov. Vojáky české armády v minulosti doprovázel i do Afghánistánu a do Kosova. Byl členem sekulárního františkánského řádu. Právě dnes by oslavil 59. narozeniny. Matouškovu životní cestu připomněl a jeho lidské kvality vystihl pro Proglas Matouškův přítel, hlavní armádní kaplan, plukovník generálního štábu páter Jaroslav Knichal.
2: Rád bych v tuto chvíli zavzpomínal na našeho dlouholetého kolegu vojenského kaplana Pavla Matouška, se kterým se naposledy rozloučíme a s ním celá jeho rodina a nejbližší. A bude to právě v den jeho 59. narozenin. Rád bych touto cestou mu poděkoval na prvním místě za jeho život a za veškerou službu, kterou v rámci armády České republiky věnoval a obětoval všem lidem i této zemi. Já na něho vzpomínám zvláště takovým momentem, že on byl člověkem klidným, mírným, že i když v rámci našich různých jednání vojenských kaplanů byly vyhrocenější debaty, různé názorové střety, tak on vždycky zachoval klid a pak v dané chvíli dokázal opravdu znovu klidným způsobem říci svůj pohled. Byl to člověk nadhledu, měl velmi rád rodinu. Pro něj to bylo opravdu velmi důležité zázemí, často o tom hovořil a vlastně i z jeho osobních vzpomínek, různých rozhovorů bylo důležité pro něj. Zázemí rodiny, velmi rád se k ní vracel a tam čerpal tu sílu pro tu svoji službu. On absolvoval i v rámci služby vojenského kaplana zahraniční mise. Pamatuji si jeho misi v Afghánistánu, doprovázel naše české vojáky i na mezinárodní vojenskou pouť do Lourdes. I z té pozice toho, že byl trvalým jáhnem, tak to bylo důležité pro účastníky této pouti.
1: Ve vzpomínce na působení Pavla Matouška v armádě, na jeho službu vojákům a dalším lidem, plukovník generálního štábu Jaroslav Knichal uvedl.
2: Sloužil dlouho jako vojenský kaplan už od roku 2008 až do toho roku 2025, kdy ukončil službu vojenského kaplana a svůj vlastně ten profesní vojenský život věnoval službě ve Vojenské akademii Vyškov, potažmo v tom našem pastoračním centru duchovní služby v Lůči, kde byl nedílnou součástí té party vojenských kaplanů, která měla zvláště na starosti vedení etických seminářů pro nově nastoupivší vojáky do rezortu obrany. Stejně tak vedl etické semináře pro vojáky, kteří absolvovali takzvané kariérové kurzy. Byla to velmi důležitá služba, která hrála a hraje nedílnou součást v životě každého vojáka v naší armádě. Takže to si myslím, že zanechal velmi silnou stopu. Svým způsobem se setkával skoro každým vojákem, který nově nastoupil do té armády, protože každý voják, který nastupuje do armády, absolvuje ten základní kurz. Velmi silně jsem obdivoval v posledních letech jeho odvahu bojovat i s tou nepřízní osudu, s tou nemocí, která byla velmi nemilá, bolestná, ale přesto si stále zachovával tu radost, veselost každého okamžiku. Z každého dne, kdy mohl se setkat se svými nejbližšími. V loňském roce jsme se s ním také setkali na naší konferenci vojenských kaplanů v kostelní.

0: Bystří, kde každý rokem máme týdenní konferenci a byli jsme moc vděční za to, že se svou ženou přijal naše pozvání a přijel mezi nás. Vím, že někteří vojenští kaplani se do posledních dnů jeho života za ním zastavovali, tak jsem z toho měl velkou radost. Jsem nesmírně vděčný za to, že jsem ho mohl poznat jeho rodinu, za to, že jsem mohl zakusit jeho radost ze služby jak Bohu, lidem, tak i této zemi. Ať už je v pozici trvalého jáhna nebo vojenského kaplana armády České republiky.
1: Zhrnul pro naše vysílání hlavní kaplan České armády, plukovník generálního štábu páter Jaroslav Knichal. Odkaz majora Pavla Matouška, který odešel po těžké nemoci 30. června. Dnešní poslední rozloučení s ním se uskuteční v Blučině od 14 hodin.

0: Každou sobotu a úterý se na Broumovsku otevírá veřejnosti několik barokních chrámů, které patří k nejcennějším svého druhu v Česku. Sakrální památky propojuje léto otevřených kostelů. Podrobnosti má organizátor projektu, broumovský děkan Martin Lanži.
1: Od 9 do 12 během července je možné navštívit 4 kostely, konkrétně Šonov, svatou Markétu, Otovice, svatou Barboru, svatého Jiří a Martina v Martinkovicích a v Božanově. Tam je Marie Magdaléna, to je jeden okruh. A odpoledne potom se jedná o kostely v Heržmánkovicích, všichni svatí, v Ruprechticích, svatý Jakub Větší, Vernéřovice, svatý Michal, Archanděl a ještě v Broumově kostelík svatého Václava. Takže těchto 8 kostelů je možné navštívit, ať už dopoledne od 9 do 12, respektive od 14 do 17 během července a v srpnu se to otáčí. My katolici na Broumovsku tvoříme minoritu. V celém výběžku jsme asi 2%, které žijou víru dle intencí katolické církve, takže myslím si, že to, jak to probíhá dneska, tak je ideální model. Jde o to, že jeden den je možné navštívit kostely během pracovního dne a druhý během víkendu.
0: Přiblížil projekt Léto otevřených kostelů děkan farnosti v Broumově Martin Lanži.

Po celé léto trvá poutní sezóna v kapli svatých Cyrila a Metoděje na památné hoře Radhošť v Beskydech. Na mši svatou se začátkem v 11 hodin dopoledne se sem můžeme vypravit každou sobotu až do 26. září. K dopravě na pustevny doporučuje náš zpravodaj v kraji Antonín Žolnerčík využít sedačkovou lanovku od hotelu Rástoka v Trojanovicích.

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7 hodin a 30 minut a dobré ráno, s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Je pátek 10. července, podle katolického kalendáře památka svaté Amálie. Franská řeholnice ze 7. století se stala patronkou rolníků a námořníků, ochránkyní úrody a při ztroskotání a také přímluvkyni při bolestech rukou. První písemná zmínka o Brně je v Kosmově kronice a má na den přesně 935 let. 95. by oslavil salesián páter Karel Petráš. Odešel roku 2020. Před 75 lety státní prokuratura v dohodě se státním soudem v Brně předložila Klementu Gottwaldovi a dalším stranickým špičkám návrh 8 rozsudků smrti v babickém případu. 59. narozeniny by oslavil nedávno zesnulý vojenský kaplan Jáhen Pavel Matoušek. Zemřel 30. června. Dnes odpoledne má v Blučině na Brněnsku pohřeb. 15 let je na věčnosti Mojmír Trávníček, literární editor, historik a kritik, který napomohl rehabilitaci české křesťansky orientované literatury 20. století. 51. narozeniny dnes slaví malíř, grafik a vysokoškolský pedagog Patrik Hábl. O rok starší je jezuita páter Jan Regner, kaplan brněnských vysokoškoláků. 76 let se dožívá předseda Papežské akademie věd, německý univerzitní profesor Joachim von Braun, přední světový odborník na potravinovou politiku, otázky hladu a podvýživy. 91 let se dožívá Jáhen se zkušeností komunistické persekuce Karel Fáber z jeho české farnosti Pištín. A svátek mají dnes Libuše a Amálie. České Libuše se vykládá jako líbezná, milá, milovaná a jméno Amálie má v základu latinské amare, což je milovat. Pokud je z němčiny, může znamenat pracovitá. Tak všem Libuším a Amálím k svátku blahopřejeme. Nyní krátce k počasí, dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě až oblačno. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě bude chladněji, mezi 21 a 24 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 19 a na Šumavě 22. Tolik o počasí. A co nás čeká za program na Proglasu? Bude to ranní hudební kompas v 7 hodin a 45 minut. Tam si představíme slovenskou rockovou skupinu Random Choices. V 8 hodin nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus. Krátce po zprávách přehled očekávaných událostí. Od 9. hodiny pak naladíte hudební tip týdne Milana Tesaře. Bude to rozhovor s anglickým písničkářem Samem Lee. Potom nás opět budou čekat zprávy Českého rozhlasu Plus v 10 hodin a 15 minut relace Rádia 7 Uši k duši, od 10:30 Vonička lidových písní a v 11 hodin čteme na pokračování. Máme rozečteného školáka Káju Maříka ve škole i doma. Dnes uslyšíme druhou kapitolu, která má název Kája a Zdeňa si v lesovně potichu hrají, načetla Marcela Kopecká. Na to se tedy dnes můžete těšit, samozřejmě také nás čeká spousta písniček, jako například Snídaně v trávě, kterou si teď pustíme, zpívá Michal Tučný.

0: Každou neděli vychází nová epizoda podcastu z poutního místa Vranov u Brna, duchovní povídání. Nabízí rozhovory, kázání a tematické úvahy. Podle tvůrců je prostorem pro každého, kdo touží po duchovním růstu a hlubším porozumění křesťanským hodnotám v každodenním životě. Za projekt hovoří Viktorie Vunšová.
1: Každé téma jde rovnou k věci, nejsou to žádné zdlouhavé řeči, je to vždycky jenom na zhruba takových 5 minut, je možné si to pustit kdykoliv během týdne, jsou to vždycky nějaký zajímavý témata, například téma umění odpouštět, nebo jestli musím věřit v něco konkrétního, takové hluboké myšlenky, ale někdy je tam i něco, že se vysvětluje, například Velikonoce, svátky vzkříšení a otec Karel tam vlastně o tom něco říká. Ten podcast je zcela zdarma, bez reklam, je to jenom čistý obsah, zaměřené fakt na to podstatné. Je to i na Apple Podcast, na Spotify a na našem webu je to přístupné. Chceme posluchačům předat nějakou hloubku a nějaké zamyšlení nad tím svým i životem a jak ho lidi tráví a že by mohli vlastně se zastavit, pomalit a vybízíme vlastně i k tomu, že my jako duchovní centrum jsme takové to místo klidu a ticha, že i k nám můžou přijet a tady se zpomalit a sklidnit.
0: Uzavírá pro posluchače Proglasu Viktorie Vunšová z duchovního centra Vranov.

0: To byly Hana Zakorová a Josef Vinklář v písni Biograf Láska. Příští sobotu rozezní Jindřichův Hradec lidová hudba. Folklorní festival zde pořádá místní regionální muzeum spolu s krojovou družinou z nedalekého Jarošova nad Nežárkou. Etnografka muzea Jindřichohradecká Alexandra Zvonařová vysvětlila.
1: Folklorní festival je oslavou živých lidových tradic, které mají v našem regionu pevné kořeny. Každý ročník přináší setkání různých folklorních souborů i generací a ukazuje, že lidová kultura stále dokáže oslovit širokou veřejnost. Velmi nás těší, že se do Jindřichova Hradce opět sjedou výborné soubory z různých koutů celé naší krásné republiky.

0: Je akorát 7 hodin a 45 minut a to je čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Kapela Random Choices vznikla v Trenčíně a momentálně působí v Brně. Nedávno jí vyšlo nové album Tak to je to fajn a my si z něj postupně poslechneme tři skladby. První se jmenuje Spolu.

Posloucháme slovensko-brněnskou kapelu Random Choices z nového alba Takto je to fajn. Tato deska navazuje na dříve vydané singly The Dude a New Balance a završuje období, kdy se z původně volného hudebního projektu stala plnohodnotná kapela. Žánrový záběr alba sahá od energického roku až po klidnější skladby, jako byla například ta, kterou jsme poslouchali před chvílí. Texty písní, které píše zpěvák a kytarista Marek Hrdlička, reagují na nepříjemné nebo bolestné životní situace, ale vždy se vracejí k myšlence, že i přes problémy je kolem nás něco dobrého. Optimistické poselství vyjadřuje i název alba Takto je to fajn. Marek Hrdlička v nedávném rozhovoru pro naše rádio zdůrazňoval, že pro Random Choices není hlavním cílem sláva ani velké koncerty, ale dlouhodobá chuť tvořit a koncertovat. Za největší nebezpečí považuje vyhoření, které podle něj potkává řadu kapel. Nám teď kapela, která momentálně funguje v tříčlenné sestavě, zahraje ještě skladby Delusions a Cestuje oči.

0: Poslouchali jsme skupinu Random Choices. Rozhovor s ní si můžete přehrát z webu www.hudebnirozhovory.cz. Dnes odpoledne se v Hudebním kompasu seznámíme s britským duem The Bread, které letos vystoupí na folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou. V pondělí ráno si představíme nové album německého jazzového pianisty Chrise Galla a v pondělí odpoledne se budeme věnovat sardinskému kytaristovi Paolovi Angelimu. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
2: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
3: Pracovní příležitosti na Proglasu.
4: Hledáme moderátora pro brněnské studio Proglasu. Máte-li zájem, pošlete životopis na adresu personalie@proglas.cz. Těšíme se na vás.
0: A v tuto chvíli nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus.
5: Ky Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Bylo 8 hodin, k poslechu další hodiny ranního Plusu v pátek 10. července. Vás zvou Daniela Vrbová.
7: A Tomáš Pavlíček.
8: Český rozhlas Plus.
7: Tady jsou hlavní titulky následující hodiny. Jak dopadne omezení výroby automobilky Volkswagen na zaměstnance Škoda Auto?
6: Jakou dohru měl v pařížských ulicích fotbalový zápas Francie s Marokem?
7: A kdo by mohl těžit z voleb na palestinských územích, prvních po 20 letech?
6: Nejdřív si poslechněte zprávy s Martinem Matějkou.
9: Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurenci a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propouštění zaměstnanců. A téma podrobně rozebereme v Ranním Plusu hned po zprávách. Při lesním požáru na jihu Španělska zahynulo nejméně 12 lidí. V andaluské provincii Almeria se plameny rozšířily včera odpoledne. Za jediný den tak počet obětí převýšil bilanci přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. Požáry neobvykle už v první půli července sužují celou jižní Evropu.
10: Požár v blízkosti obce Los Gallardos v noci hasilo asi 150 hasičů s 5 cisternovými vozy. Podle regionální vlády uhořely některé oběti v autech, ale i v osadě Bedar. Andaluský ministr zdravotnictví Antonio Sanz označil požár za nejničivější v historii Andalusie. Evakuovat se kvůli němu muselo asi 1000 obyvatel. S požáry hasiči bojují i na dalších místech Andaluzie, ale taky v Katalánsku, Portugalsku, severní Itálii i na Balkáně. Přes 10 000 lidí se muselo evakuovat před několika dny kvůli požáru ve francouzských Pyrenejích. Dominik Tesár, Český rozhlas.
9: Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už tak mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na třetí, informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronu a i dnes k hašení používají vrtulníky. Při požáru se nikdo nezranil, velká část výškové budovy se ale už zřítila. Příčinu požáru zatím hasiči neznají. Firmy, které mají v budově sklady, ale zatím odhadují škody ve milionů korun. Koaliční partneři budou dnes odpoledne řešit mimo jiné pomoc Ukrajině v programu PURL. Členy hnutí SPD rozčílilo, že ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů bez předchozího projednání přesunul peníze právě na tuto iniciativu, díky které mohou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně na Ukrajinu. Šéf SPD Tomio Okamura mluvil dokonce o porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítá.
11: Rozumím politické pozici a politickému postoji SPD a taky chápu emoce, které se s tím mohou pojit po té, co si řada lidí přečetla články, že vláda otáčí a rozhodla se, že bude financovat zbraně pro Ukrajince. To prosím, samozřejmě není vůbec pravda. Nic takového se nestalo. Tady šlo pouze o nějakou technickou operaci.
9: Předseda motoristů ale na koaliční radu nedorazí, účastní se totiž zasedání skupiny přátel západního Balkánu v Římě.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34% hlasů, vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončilo s odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně na 5% hranici motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Po čtvrté dnes budou poslanci projednávat novou podobu stavebního zákona. Stavební řízení má centralizovat, zjednodušit administrativu a urychlit povolování staveb. K novele přibylo asi 130 pozměňovacích návrhů. Třetí čtení zákona poslanci ve středu nedokončili ani po více než 4 hodinách jednání. A vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová Českému rozhlasu řekla, že je to kvůli širokému záběru témat zákona, ne nepřipraveností novely.
12: Tam se prostě opravdu promítají v záležitosti ze životního prostředí, z kulturního dědictví prostřednictvím památkového zákona. Promítají se tam různé požadavky a je to prostě opravdu velmi obsáhlá záležitost.
9: Opoziční poslanci navrhovali před třetím čtením novelu autorům vrátit k přepracování. Dostatečný prostor se k němu vyjádřit podle nich neměli ministerstva ani odborníci. Počet obětí dvojce zemětřesení ve Venezuele stoupl skoro na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady neuvádí počet pohřešovaných. OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali taky záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle, vyplývá to z odhadů ministerstva zemědělství. A podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily dvě vlny jarních mrazů. Jablek bude oproti průměru letos asi 53%. O něco lépe jsou na tom meruňky. Úroda bude zhruba dvoutřetinová. Kromě mrazů ovoce poškodila i nedávná vlna veder, doplňuje Martin Ludvík.
13: U některých ovocných druhů došlo i k popálení té rozrávající úrody, ať to je třeba u rybízu, u malin, ale i třeba u meruněk. A také samozřejmě ty stromy v tak vysokých teplotách v podstatě přestávají růst a ty plody se nějak dál vyvíjet, takže někde to může mít vliv na to, že ty plody jsou o něco menší.
9: Nejnižší úroveň úrody ovocnáři očekávají u hrušek asi třetinu oproti průměru. A tajfun Báví, který meteorologové označují za největší za posledních 10 let, se blíží k Tchaj-wanu. A během jednoho týdne jde už o druhou bouři, která vážně ohrožuje tuto část světa. Klimatologové to přičítají mimořádně silnému jevu El Niño.
14: Typhoon Bavi, it's huge. Over the past 10 years.
15: Lodě v přístavech pevně přivázané do formací v ulicích pytle s pískem proti vodě a pohotovost pro bezmála 40 tisíc vojáků, od kterých stát očekává okamžitou pomoc při záchranných pracích. Tak se připravuje Tchaj-wan. Meteorologové předpovídají, že v horských oblastech může napršet až metr vody, takže kromě záplav hrozí i masivní sesuvy půdy. Zatímco na druhé straně průlivu v čínské provincii Fujian ještě neskončily záchranné práce po tajfunu Maysak, který začátkem týdne zabil skoro 40 lidí. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
9: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona kamionů před sjezdem na Domašov ze 165. kilometru až k Brnu do omezení na 196. Osobní auta se zastavují v celém úseku jen nárazově. Na Pražském okruhu se jede pomalu směrem na dálnici D1 ze 3. kilometru dálnice D5 k Ořechu, je to zhruba na 15 minut. V obou směrech se zdržíte na příjezdech k letišti kvůli omezení. Směrem na Prahu kolona ze 4. kilometru dálnice D7. V opačném směru je kolona od Evropské a obou směrně je tu až na 15 minut. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
16: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 13 minut po 8 hodině a nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 10.7.2026. V Brně pokračuje konference Charis. Páter Josef Mihok se ve své přednášce zaměří na téma odpuštění.

a pořádají program pro všechny zájemce z širokého okolí. Dnes je v plánu večerní modlitba chvál v kostele v Liptani. 3 dny putují věřící z Klokot do Římova. Jejich dnešním cílem je obec Hosín. Přibližně 100-kilometrovou trasu završí zítra. Starý Hrozenkov hostí kopaničářské slavnosti. 70. ročník slibuje vystoupení folklorních souborů, dechových hudebních kapel i jarmark lidových výrobků. Komentované prohlídky Jiráskových mlýnů chystají v Lounech. Zájemci se seznámí s historií mlýna i vývojem mletí obilí prostřednictvím výkladu, dobových fotografií a pohlednic. 7 děl českého výtvarníka Mikuláše Elše bude k vidění na výstavě s názvem Lunety v galerii pivovaru v Kralupech nad Vltavou. A 8. dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Podrobnosti z místa přinese v odpoledním živém rozhovoru filmový publicista Lukáš Jirsa, vedoucí pražského studia a dramaturg televize NUE, člen ekumenické poroty festivalu. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Brněnská konference Charis je podle jejího moderátora Michaela Šmída důležitým prostorem pro setkávání lidí. Akce se podle něj postupně vyvíjí a myslí na účastníky všech věkových kategorií.
2: Je to několik dní takového nabíjení, fyzického úplně ne, fyzicky je to spíš vybíjení, ale nějakého duševního, duchovního. Hrozně mě na tom baví, že se tady setká obrovské množství lidí a ta nálada mě tady bere. Konference Charis se neustále vyvíjí a je to krásné. Ze začátku se hodně zabývala na program pro dospělé v hlavním sále, kde nabízíme přednášky, společné modlitby, společné slavení mši svatých. Ale čím dál tím více se myslí i na další věkové kategorie. Je tady dětská konference, kam chodí téměř 1000 dětí každý den, kde se vlastně naši pomeranči starají o ně a mají pro ně duchovní program, kdy vlastně to téma té konference předávají nějakou srozumitelnou formou pro ně, hravou, živou. A tom si myslím, že je to krásné, zvlášť pro ty, kteří přijíždí z menší farnosti, kde třeba nemají tolik mladých, tolik dětí ke svým vlastním dětem lidi, tak najednou ti děti se tady objeví uprostřed obrovského davu lidí, kteří věří v Boha a věřím tomu, že je to hrozně nakopne. V neposlední řadě tady máme program pro mladé, který se taky rok od roku zvětšuje. Letos mají poprvé vlastní pavilon a tam se zaměřujeme zase na další přednášky pro mladé, další workshopy přímo směřované k jejich věku či společné modlitby a sdílení.
1: Říká Michael Schmidt, tak to vnímá hlavní smysl konference.
2: Pro mě je to hodně o tom setkávání, o tom si říct, nejsme na to sami, nejsme v tom sami, načerpat nějakou tu energii, ať už od těch přednášejících, kteří tady vždycky jsou skvěle zvolení a mají vždycky něčím, čím zaujmou každého, tak krom toho ta radost toho, že se tady setkáváme v obrovském množství lidí, stejně smýšlejících, navzájem se podporujeme, tak to je pro mě o tom. To ujištění toho, že vlastně nejsme sami a že jsme vlastně jedno velké společenství a tady to společenství můžeme rozšířit.
1: Letošní ročník Charisu provází motto z knihy Přísloví. Především chraň své srdce, neboť z něj vychází život, připomíná moderátor konference.
2: V této době, možná v každé době, je hodně věcí, které nás můžou oddalovat od nějaké cesty v naší víře, můžou nás jako svádět od toho, ať už mnoho věcí, které nám berou množství času, potom říkáme, že třeba nemáme čas na nějaký duchovní rozvoj, na nějakou modlitbu, na nějaké stišení, tak v té roztěkanosti, kterou třeba nabízí hodně digitální doba, v které žijeme, myslet na to naše nitro, nenechat se rozptylovat vlastně tím světem kolem, ale snažit se najít si ten čas na zastavení a říct si, co vlastně v životě je opravdu důležité a snažit se to vlastně rozvíjet.
1: Dodává Michael Schmidt, moderátor konference Charis, která v Brně potrvá do neděle.

0: To je asi celý.
1: Jo, kámo.
0: Ale asi jo.
2: Tento týden začal 30. ročník festivalu Chebské varhaní léto. Zítra se k pravidelným koncertům uskuteční odpolední bonusová akce Putování od varhan k varhanám. Jak bude vypadat? Na to jsme se zeptali dramaturgyně přehlídky Varhanice Martiny Kolářové.
3: Budeme začínat kostele svaté Kláry 15 hodin, potom v 16 hodin bude malý koncertík v evangelickém kostele v chrámu pokoje v Chebu. V 17 hodin je naplánovaný malý koncert v kostele svatého Václava a zakončovat budeme v 18 hodin v kostele svatého Mikuláše a Alžběty a v 19 hodin je zakončení celého toho odpoledního putování. Spojovací akcí je taková jako divadelní herecká procházka, kterou nám připravil pan Jindřich Skopec, herec Chebského západočeského divadla. Ta bude začínat 16.30 od kostela svaté Kláry a půjdeme po místech, kde se pohyboval chebský varhanář Martin Caus.
2: 30. ročníku chebského varhanního léta vzniklo jubilejní CD se zvukem všech znějících varhan ve městě. Na zítřejší akce bude k dostání. Pořadatelé nabízejí také prohlídku varhan a možnost listovat festivalovou kronikou i program pro děti.

A je tu 8. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je pátek 10. července, podle katolického kalendáře památka svaté Amálie. Franská řeholnice ze 7. století se stala patronkou rolníků a námořníků, ochránkyní úrody a při ztroskotání a také přímluvkyní při bolestech rukou. První písemná zmínka o Brně je v Kosmově kronice a má na den přesně 935 let. 95. by oslavil salesián páter Karel Petráš, odešel roku 2020. Před 75 lety státní prokuratura v dohodě se státním soudem v Brně předložila Klementu Gottwaldovi a dalším stranickým špičkám návrh 8 rozsudků smrti v babickém případu. 59. narozeniny by oslavil nedávno zesnulý vojenský kaplan Jáhen Pavel Matoušek. Zemřel 30. června. Dnes odpoledne má v Blučině na Brněnsku pohřeb. 15 let je na věčnosti Mojmír Trávníček, literární editor, historik a kritik, který napomohl rehabilitaci české křesťansky orientované literatury 20. století. 51. narozeniny dnes slaví malíř, grafik a vysokoškolský pedagog Patrik Hábl. O rok starší je jezuita páter Jan Regner, kaplan brněnských vysokoškoláků. 76 let se dožívá předseda Papežské akademie věd, německý univerzitní profesor Joachim von Braun, přední světový odborník na potravinovou politiku, otázky hladu a podvýživy. 91 let se dožívá Jáhen se zkušeností komunistické perzekuce Karel Fáber z jeho české farnosti Pištín. A podle občanského kalendáře dnes máme dvě oslavenkyně, Libuši a Amálii. České Libuše se vykládá jako líbezná, milá, milovaná. Jméno Amálie má v základu latinské amare, což je milovat. Pokud je z němčiny, může znamenat pracovitá. Tak Libuším a Amálím k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A jaké bude počasí, bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvýše naměříme teploty mezi 25 a 29 stupni Celsia, na severu a severovýchodě bude 21 až 24, 1000 metrech na horách kolem 19 a na Šumavě 22 stupňů. Tolik o počasí. Do 9. hodiny nás ještě čeká proud písniček. V 9 hodin nabízíme hudební tip týdne Milana Tesaře, rozhovor s anglickým písničkářem Samem Lee. V 10 hodin nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus, potom Uši k duši, což je relace Rádia 7, vysíláme v 10 hodin a 15 minut. Od 10:30 se můžete těšit na voničku lidových písní a od 11. hodiny na čtení na pokračování. Dnes uslyšíme druhou kapitolu z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Kapitola má název Kája a Zdeňa si v lesovně potichu hrají. Pro Proglas načetla Marcela Kopecká. To je tedy výhled na ráno a dopoledne s Proglasem. Teď nám budou hrát Nezmaři. Přej a bude ti přáno, zpívá Pavlína Jíšová.

0: Letošní program probíhajícího hudebního festivalu Znojmo připomíná 800 let od jeho založení jako královského města. Během 3 týdnů nabízí více než 35 koncertů i doprovodných akcí. Na podrobnosti se nyní zeptáme prezidenta festivalu Jiřího Ludvíka, se kterým jsme ve spojení. Dobré ráno z Proglasu.
1: Dobré ráno ze Znojma.
0: Pane Ludvíku, mohl byste nám prozradit, jak se do programu promítlo, že festival doprovází oslavy 800. výročí založení Znojma?
1: No prakticky absolutně, protože když se podíváte na náš program, tak je celý v zajetí právě oslav 800 let. Dokonce i naše obě opery se vztahují k tomuto založení, protože opera pro celou rodinu a pro děti, Mengel, Megakin, Nebýš hrášek zpívá, je takovým připomenutím toho, že Gregor Mendel začínal právě ve Znojmě jako učitel. A druhá opera, která se jmenuje Les Angelans, a je to naše největší a nejobtížnější dílo, respektive poslechově nejkrásnější a opravdu průčně nejtěžší, tak vlastně celá režie Tomáše Pilaře je také přizpůsobena k 800 letům města Znojma a všechny ostatní koncerty, i z názvu těch koncertů jasně cítíte, že se jedná opravdu o velkou narozeninovou party, město zeleniny, to je prostě město Znojmo, takže tam slavíme s Vegetable Orchestra z Vídně, přijedou a budou hrát na zeleninové hudební nástroje, takže zeleninový koncert pod znojemského kurce a všechny další koncerty opravdu plně reflektují to, co se vlastně dělo během 800 let, takže celý koncert je opravdu věnován znojemské historii.
0: Vy už jste zmiňoval tu operu Galantní světy. Mohl byste nám říct, proč jste letos vsadili právě na ní?
1: My si zakládáme na tom, že se snažíme dramaturgicky přinášet do České republiky věci, které třeba už ve světě jsou obrovsky populární a naše divadla se jich ještě nechopila. A samozřejmě přinášíme naprosto fantastický cast a velmi jako odborný a přitom ale zábavný a inovativní přístup. Takže Když jsme řešili dramaturgii letošního ročníku, tak jsme narazili na operu, která je opravdu jednou z největších opera. Je to opera balet francouzský pro Ludvíka 15. napsaný Les Angelans. Navíc ona je velmi aktuální, protože ona vlastně vypráví o tom, jak Evropa by se měla zamyslet nad tím svým neustálým řinčením zbraní a tím svým nehezkým světem a podívat se do jiného světa mimo Evropu, protože pro Francouze tehdejší všechno, co bylo mimo, tak byli Indiáni. Takže není to jenom o Indiánech, ale je to prostě o světech mimo Evropu, které mohou fungovat mnohem lépe než právě Evropa sama. Je to velice aktuální. Myslím si, že v dnešní době prostě my se zamýšlíme nad tím, co s námi, jak to bude tady u nás fungovat. Takže i v tomhle směru je to velmi, velmi pěkné. Já nebudu předpovídat nebo prozrazovat, jak vlastně vypadá režie, ale věřte, že je velmi vtipná a že se plně vztahuje zase k dějinám města Znojma.
0: Ještě mě hodně zaujal ten koncert hudebního souboru The Vegetable Orchestra, který tedy hraje na ty nástroje ze zeleniny. Mohl byste nám aspoň trošičku přiblížit, co si pod tím můžeme představit, co toho můžeme očekávat?
1: Ano, já si myslím, že diváci jsou velmi nejistí, když se dívají na náš program a úplně nemusí chápat, o co jde. Jedná se o to, že vlastně muzikanti přijedou na celý den a prvních 6 hodin svého pobytu ve Znojmě vyřezávají z jiny určené zeleniny, kterou musíme my sehnat, vyřezávají hudební nástroje, ať už jsou to fletničky z mrkve nebo tvorba houslí z řepikatého celeru a další věci. Je to obrovský jako zajímavý koncept a potom z toho, co vyřežou, myslím teďka ten jakože odpad, tak dokonce se vaří polévka a tato polévka se potom během před koncertem, po koncertě konzumuje a z těch vytvořených nástrojů tak opravdu probíhá plnohodnotný hodinový koncert. To znamená, jedná se o velmi hudebně vtipnou záležitost, protože málo kdo věří, že ze zeleniny se dá vytvořit hudební zážitek, a ono opravdu jde, že nám se to strašně, strašně líbilo právě pro ústřední té naší historie zeleninové, kterou tady máme rozměně.
0: To je opravdu hodně zajímavé, to věřím, že přiláká spoustu zvědavců. A ještě se zeptám, ten festival potrvá 3 týdny, na co byste posluchače pozval v té první části?
1: V té první části určitě upozorním na dárek Pavla Šporcla pro Znojmo, kdy on teďka zrovna natáčí CDčko s jednou z předních světových pianistek. A potom vlastně ten koncert poprvé zahraje právě tady pro Znojmo k jeho 800letým narozeninám. A zároveň tady máme nádherný koncept večerního nedělního koncertu obrázky z Znojma a okolí, kdy Jakub Skokan, vynikající český fotograf, ve spolupráci s Jiřím Pazourem, což je asi klavírní improvizátor, připravili vlastně fotografie, na které Jirka Pazour bude improvizovat vlastně originální melodie a nápady. Bude to krásný večerní koncert s nějakým komentářem. Myslím si, že to bude mít jako velké kouzlo. A potom se přesuneme na nádherný lom v Vašovicích, kde bude vlastně koncert na vodě, protože Znojmo samozřejmě s řekou Dyji a s přírodou a s vodou je spojené, takže Znojmo město nad vodou, právě v lomu v Vašovicích u Znojma. A potom už se blížíme právě k té operní velké premiéře. Ještě neděle, pondělí vlastně máme tu jakoby premiéru pro festivalu připravené opery z hudební fakultou Janáčkovy akademie muzických umění Mendel Mega King. No a taky se během festivalu dostaneme jako k velkým duchovním záležitostem. Vlastně celý závěr festivalu je věnován královskému korunovačnímu koncertu, takže velké královské korunovační kantáty věnované tomu velmi silnému duchovnímu okamžiku nastolení nového krále, mezi jinými například slavný Handlův zadok The Priest. No a protože chceme, aby náš festival prospíval a byl zdravý i duchovně, tak jsme požádali našeho děkana a uprostřed festivalu za celou hudbu ve Znojmě a za festival a za krásnou budoucí historii města Znojma sloužíme vlastně mši, kde se bude zpívat jedna velmi stará archivní mše, právě kterou kdysi dávno Znojmo pro církevní provádění, pro svoje mše zakoupilo. Pan doktor Tomáš Tík ji objevil, že tady ve Znojmě existovala, takže vlastně jeho ansámbl Societas Incognitorum a proti němu znojemští hudebníci budou hudebně vybavovat celou mši. Bude to velmi poutavé, kouzelné, takže na to se také velmi těšíme.
0: Říká a zve do Znojma prezident hudebního festivalu Znojmo Jiří Ludvík, který byl hostem ranního Proglasu. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji, a přeji. Těším se na všechny posluchače. Děkuji moc.
0: Ať se akce vyvede podle plánu. Pěkný den. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně. Děkuji moc.

0: kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání. Ať víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání. A kdo tě jednou zachrání.
1: Nepostradatelnou součástí výroční konference CHARES je dobrovolná zdravotnická služba složená z lékařů a zdravotních sester. Její součástí je také lékařka Michaela Hnilicová, se kterou včera na brněnském výstavišti natáčel náš spolupracovník Petr Pospíšil.
2: S čím jste na konferenci CHARES připraveni pomáhat? Jaké vybavení a zázemí tady máte k dispozici?
3: Tak snažíme se o co nejširší, naštěstí jsou to jenom maličkosti, zaplať pámbu, takže hlavně vytahujeme klíšťata, máme různé odřeniny, jak jste viděli teďka holčičku, která si skřípla paleček ve dveřích, máme tady různé pády, teď jsme měli třeba krvácení z nosu, pak jsou takové horší věci, jako třeba, že někdo omdlí, když jsou velká vedra, takže se snažíme i trošku preventivně doporučovat, aby hodně se pilo, aby lidé chodili také někam do chladu, aby nebyli na přímém slunci a tak dále, ale někdy ty kolapsové stavy být můžou. Pak jsou tady občas nějaké stavy, řekněme, úzkostné nebo nějaké psychické stresy. V našem týmu máme i psychiatra, což je takové vedení úplně na počátku té konference. Nám se tady dali dohromady tým jako z různých oborů, včetně pediatrie a psychiatrie, za co jsme moc vděční, protože nám pomáhají celých těch 18 let.
2: Vy jste zmínila celou řadu zdravotních potíží. S tím vším jste se setkala během dneška?
3: Ne, naštěstí ne.
2: Dneska jenom ten palec té dívky?
3: Dneska palec, krvácení z nosu u jednoho účastníka dětské konference. Pak tu byla nějaká nožička, ale to měla kolegyně. Boule na čele. Ano, srážka s cizím předmětem, nebylo vesmírné.
2: Co byste doporučila návštěvníkům jako takovou prevenci, jak nějakým zdravotním komplikacím předcházet?
3: No, používat zdravý lidský rozum, což je výborné, takže hodně pít. Pokud jsou lidé, kteří, a to je opravdu teď trochu vážné, hodně často přijdou lidé, kteří mají hodně léků, už jsou starší, nemocní a teď přijdou, že si ty léky zapomněli a chtějí tady strávit 4-5 dnů, jako v Brně, bez léků, což nejde a my nejsme schopni jim to tady napsat, jako nemáme přístup jako k e-receptům, to tady bohužel už takhle tak dobří a dokonalí nejsme. Takže to může, když se třeba sami rozhodnou, že prostě ty léky pár dnů takzvaně vynechají, tak to může být problém.
2: A jak se řeší taková situace v praxi?
3: Podle toho, co berou za léky, se snažíme pomoct. Pokud máme nějaké vybavení, aspoň na první pomoc, když třeba vynechali lék na tlak, změříme tlak, nějaké první pohotovostní léky na tlak máme. No a se zbytkem je už musíme poslat na pohotovost, kde teda jako řeknou, co užívají a ty léky jim tam napíšou. Jiná možnost není.
2: Ještě se zeptám, kolik je tady vlastně v týmu zdravotníků, lékařů, sester, kolik vás tu je, nejste na to sama?
3: Je, to bych nezvládla. Jako. Takže dobré je službu rozdělit, takže je nás tady je nás tady 7 lékařů a v tuhle chvíli jedna zdravotní sestřička.
2: Tak věřím, že o návštěvníky je dobře postaráno. Na závěr se zeptám už jenom tak na okraj. Při vší té práci a službě máte možnost také prožít něco z toho programu? Budete mít možnost vyslechnout si třeba nějakou přednášku nebo účastnit se večeru chval?
3: Já doufám, že ano, máme to rozdělené, jako není nás tady 7, to není ani potřeba, takže jsme si tak nějak jako už udělali jakýsi systém, takže tak, jak v nemocnici funguje služba denní, noční, takže my to máme rozdělené na etapy, dopoledne, odpoledne, večer, různě se prostřídáme a jako ten teda, řekněme, vedoucí, hodně apeluju na ty svoje kolegy, ať si jdou také duchovně načerpat, odpočnout, takže prostě tady to máme jako takovou základnu, ale střídáme se.
2: Já vám moc děkuju za rozhovor.
3: Děkuji také a užijte si krásnou konferenci.
1: popřála na závěr rozhovoru s Petrem Pospíšilem lékařka Michaela Hnilicová.

0: Na Proglasu posloucháte hudební deník Jak se vám líbí s Milanem Tesařem. Dnes se budeme věnovat anglickému písničkáři Samovi Lee. Narodil se v roce 1980 a je známý jako sběratel lidových písní a výrazná osobnost současného britského folku. Věnuje se mimo jiné tradicím romských komunit a travelerů, jejich repertoár originálně propojuje s moderními aranžemi a důrazem na ekologické poselství. Já jsem se Samem Lee sešel už po několikáté, je to náš čtvrtý rozhovor, a tentokrát jsme si povídali především o nejnovějším albu Song Dreaming. Ještě doplním, že jsme hovořili v zámeckém parku v Náměšti nad Oslavou, kde Sam Lee vystoupil v rámci festivalu Folkové prázdniny. Na úvod jsem se zeptal na Samovu cestu k novému albu.
1: Ta cesta je zvláštní. Snažím se moc neohlížet zpátky a nepřemýšlet, jak jsem to vlastně udělal, proč jsem to udělal. Album Song Dreaming vzešlo hodně z pocitu starých ran. Na předchozích dvou albech jsem hodně zkoumal náš vztah k přírodě. A album Song Dreaming pro mě znamenalo: dobře, myslím, že se musím odvážit mluvit mnohem osobněji. Píšu pravdu o věcech, které mě samotného inspirují. A zároveň tím trochu ustupuju od role tradičního zpěváka lidových písní. Stávám se někým, kdo mluví o věcech přítomnosti, které v lidových písních nenacházím. Lidové písně jsem neopustil, ale snažím se být osobnější, odvážnější a hledat sílu ve skladatelském projevu a zvukových světech, které to dokážou vyjádřit.
0: Sam Lee na svém novém albu pokračuje ve spolupráci se skladatelem a aranžérem Jamesem Kayem a také s producentem Bernardem Butlerem.
1: James je opravdu moje pravá ruka, spoluhráč v kapele, je mojí můzou. Sedáváme spolu, rozebíráme věci, snažíme se je rozplést a pochopit, o co vlastně jde. On mi hudebně rozumí způsobem, který já sám nedokážu pochopit, a já zase rozumím jemu. Máme krásný způsob spolupráce. Bernard byl skvělý producent. Přišel, věděl, jak nahrávat a také, jak skvěle hrát na kytaru. Je to velký hrdina. Ale James je rozhodně ten, s kým bych rád pracoval ještě mnoho let.

0: Jako první ukázku z alba Sama Lee Song Dreaming jsme si pustili skladbu I Walking O. Sam Lee je britský písničkář, ale na jeho albu neslyšíme jen obligátní kytaru, ale také blízkovýchodní nástroj kanún, severskou nickel harpu a další méně obvyklé nástroje. Zajímalo mě, jak tyto barvy na své album vybíral.
1: Well, being in London...
2: Žít v Londýně, to je jako být ve velkém světovém supermarketu. Můžete mít jakýkoliv hudební nástroj, jaký chcete. To není těžké. Těžké je vědět, který je ten pravý, co funguje a proč. Nikdy jsem si nemyslel, že bych chtěl udělat album jen s anglickými lidovými nástroji. Myslím, že by to bylo dost nebezpečné, omezující. A nakonec na škodu samotným písním. Žiju v multikulturním městě a můj pohled na hudbu spočívá v rozmanitosti a síle, kterou přináší. Baví mě, že můžu oslovit třeba Maju Youssef, jednu z velkých hráček na kanún, a pozvat ji k nahrávání. Jsou to krásné chvíle, kdy se do písní dostává ten zvuk a také to, co ten zvuk a ten nástroj znamenají.
0: Zmínili jsme multikulturní velkoměsto Londýn, ale Sam Lee zároveň klade mimořádný důraz na přírodu, jak ve svých písňových textech, tak třeba ve svých aktivitách a v tom, jak o hudbě přemýšlí, jak to jde dohromady.
2: Jak to všechno sedí dohromady? Nejsem si nikdy úplně jistý. Když tvořím, když nahrávám, snažím se být otevřený představě, kde tyto větší otázky, větší myšlenky a záměry pro mě existují ve zvukovém světě. A já jsem překladatelem. Nebo ne, prostě to cítím. Teď tady potřebuješ tohoto ptáka nebo tento zvukový svět musí ctít jeho přítomnost. Je to jako být kurátorem i interpretem zároveň. A zároveň, chcete-li, porodní bábou.
0: Když se tedy v písni objeví zpěv konkrétního ptáka, je to vždy přímá inspirace a cíl?
2: Někdy ano, a někdy je to úplná náhoda, ale často je v tom určité schéma. Na albu mám například píseň McCrimmon, kterou jsme měli zadokončenou, ale já jsem se vrátil za Bernardem a řekl jsem, pořád mi tu něco chybí. A on, ne, to je hotové. Já jsem si trval na svém. Přidali jsme do nahrávky ptačí zpěv a najednou se celá píseň změnila. Museli jsme se vrátit a znovu ji namixovat, protože nám bylo jasné, že tam ten pták prostě patří. Ale zároveň jsme museli najít způsob, jak jej zakomponovat mezi všechny ostatní nástroje.

0: Po písni McCrimmon otevírám další téma. V několika skladbách na novém albu Samalí účinkuje londýnský transgenderový sbor Trans Voices. Proč tato volba?
1: Na to existuje mnoho odpovědí. Nejprve jsem zkoušel spolupracovat s jiným vokálním souborem, ve kterém byly samé ženy. Bylo to opravdu pěkné, ale nebylo to úplně ono, i když mají úžasné hlasy. Ila, která vede soubor London Contemporary Voices, je současně ředitelkou sboru Trans Voices. Řekl jsem jí, mám tady tyto party, které bych potřeboval naspívat. Ty jsi úžasná zpěvačka, co si o tom myslíš? A ona na to, že právě pracuje na novém projektu Trans Voices. Já jsem si řekl, to zní skvěle a zároveň radikálně. Vždyť na kterém jiném folkovém albu zpívá taková spousta transsexuálních interpretů? Na žádné. Bylo to tedy mé rozhodnutí. Udělat věci jinak, protože můžu a protože si myslím, že je potřeba představit tyto folkové písně v jejich rozmanitosti a oslavovat je s lidmi, kteří nereprezentují heteronormativní binární role, na kterých se lidová hudba často trochu zasekne.

0: Samlý během svého koncertu v náměšti Nad Oslavou hovořil o tom, že některé ptačí a vůbec živočišné a rostlinné druhy jsou na pokraji vyhynutí a my jsme v mnoha případech poslední generace, která třeba tento druh ptáků uslyší zpívat. Požádal jsem jej o komentář na toto téma.
1: Víte, je to do jisté míry tragický problém, ale zároveň je dobré takový problém mít. Kdyby bylo všechno zdravé a v pořádku, nemuseli bychom tak tvrdě bojovat. Pro mě je na tom část, která mě jako umělce motivuje. Je tu něco, o čem je potřeba zpívat, a já nemohu jen tak usnout na vavřínech. Nemohu se jako umělec vzdát, protože tento boj potřebuje mne jako součást hnutí. Nejsem jediný, je nás mnoho. Ale mně jde o to, abych mohl mluvit za živočišné druhy, které nemají dost lidí, kteří by je hájili. Dívejte, tamhle zrovna letí dva mladí jestřáby. Jsou to nádherní dravci. A jak piští. Je důležité, aby někdo tyto věci vnímal a dokázal ukázat krásu i tragédii toho, co se děje. Problém je v tom, že přirozený svět mizí takovou rychlostí, že to ohrožuje přežití lidské civilizace. A nikdo si toho opravdu nevšímá nebo nepřihlíží. Ano, někteří ano, ale není nás dost. Potřebujeme to dostat víc do povědomí.
0: A může tedy hudba něco změnit? Co si myslí Samlý?
1: Nemyslím si to. Já to vím. Hudba to dělá odjakživa. Probouzí u lidí povědomí, otevírá jejich srdce a vyvolává odpovědnost něco udělat tam, kde informace a data už nemají žádný účinek.
0: My budeme pokračovat písní Zelené mechem porostlé břehy, Green Mossy Banks.

0: Sam Lee říká, že když přestaneme zpívat zemi, země přestane zpívat nám. Co to znamená?
1: It means about maintaining that.
2: To znamená udržovat ten tok, tu vzájemnost a vděčnost vůči zemi. Není to něco, co by se dalo vždy změřit nebo prokázat. Víte, tady jsme, udělali jsme to, dostaneme tohle. Není to jako dát kompost do půdy a dostat lepší zeleninu. Je to obvykle méně přímé, ale někdy naopak až překvapivě přímočaré. Myslím, že jde o to připomenout, že zpívání zemi je součástí staré praxe, která měla skutečně velmi důležitý účel.
0: Na začátku jsme hovořili o tom, že Sam Lee jako anglický písničkář s oblibou používá různé exotické nástroje. Zajímalo mě, jestli má nějaký recept na to, jak anglický folk dál oživovat.
1: I don't. I'm always learning.
2: Ne, stále se učím. A to je krásné, být na festivalech, jako je tento, a slyšet jiné umělce, jak sdílejí stejné problémy a jak já je zkoumám. A upřímně, vlastně nevím, dokud nejsem ve studiu a všechny nápady ze mě nevypadnou ven.
0: Pokračujeme písní Black Dog and Sheep Crook, Černý pes a Pastýřská hůl.

0: Posloucháte rozhovor s anglickým písničkářem Samem Lee, dnes o jeho albu Song Dreaming, ale také o přírodě, o anglickém folku a mezinárodní hudební scéně, nebo o tom, proč je důležité zpívat zemi. Povídali jsme si v zámeckém parku v Náměšti nad Oslavou. Sam Lee na folkových prázdninách v Náměšti vystoupil už po čtvrté. Zeptal jsem se, co pro něj tento festival znamená.
1: Znamená to pro mě opravdu hodně a jsem nesmírně vděčný, že jsem se sem mohl vrátit. Vnímám, jak jsou tu věci v rovnováze. Cítím tu jisté propojení s místní komunitou. Je to něco opravdu magického a téměř dokonalého. Vím, že když sem přijedu, jsem součástí velmi skvělého programu. Vždy je to velká čest, protože tady vybírají tak dobrou hudbu. Také si myslím, že tento festival ví, jak respektovat hudebníky a pečovat o ně, ale zároveň je neodděluje od diváků. Cítím, že tady mohu volně chodit a být součástí festivalu a to je takový dar. Na jiných místech jste od lidí odděleni, je tam páska a vy nemůžete jít dál. Tady se to neděje. A myslím, že Česko je opravdu úžasná země. Opravdu to tak cítím. Myslím, že je tu něco jako dobře střežené tajemství. To, jak skvělé to tu je a jak jsou tu lidé milí. Zároveň mě to trochu znepokojuje. Britové jsou vlastně svým způsobem hrozný.
0: Sama Lee znám z jeho vlastních alb, ale on sám občas vypomůže jiným umělcům jako producent. Nedávno například produkoval velmi zajímavé album estonské zpěvačky Mari Kalkun. Na závěr jsem se jej tedy zeptal, podle čeho si vybírá podobné spolupráce? Jak pozná, že právě na tomto projektu stojí za to spolupracovat?
1: Upřímně řečeno, nevím. Mám prostě určitý smysl pro soudnost a kritické hodnocení. Prostě to mám a vím, že se mi něco líbí, aniž bych přesně věděl proč. Mám na to velmi silný radar. Mám také velmi vysoký práh pro kvalitní věci, takže slyším spoustu věcí, kterým je přikládána velká hodnota a já si říkám, to je k ničemu. Proč se tím vůbec zabýváme? Můžu být až přehnaně kritický. Vím, že to není vždy dobré pro život, ale je to dobré pro hudbu, protože vím, že všechno, čeho se účastním, musí být opravdu brilantní. Jsem prostě takové monstrum.
0: Takto sebekriticky zakončil rozhovor skvělý anglický písničkář Sam Lee. Z jeho alba Song Dreaming si pustíme ještě skladbu Sweet Girl McCree. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Překlady odpovědí načetl Milan Šoba. Zvuk měl na starosti Tomáš Hlávka.

set. Tango jako Valentino, když to maskér se zved a zavřel mrtvýmu oči.

tichá a na pohled nevinná, z obrazu od Paula Gauguina. Díváš se na mě už léta, mít tak loď s nákladem kávy, doplul bych ke břehům Jávy, doplul bych až na kraj světa. Chtěl bych se dát na loď starého jména, dávnou a vedchou, co ve větru sténá, doplout až tam, kde voda v Příboji pění, na cestě k pobřeží

ten malíř s očima dítěte, ten malíř s očima plnýma něhy. Tak málo lodí je na světě, co hledá ztracené břehy.

Miláčku, za to zvíře, vem mi hlavou kopyty. Miláčku, za to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou

0: A s 10. hodinou nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: A bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Požár v továrním areálu ve Zlíně hasiči lokalizovali, zároveň snížili stupeň poplachu na třetí. Poslanci dnes pokračují v projednávání novely stavebního zákona a volby do sněmovny by v červnu vyhrálo. Ano, těsně by se do ní dostali i motoristé. Zprávy a Martin Matějka. Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už tak mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na třetí. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronů a i dnes k hašení používají vrtulníky. A při požáru se nikdo nezranil, velká část výškové budovy se ale už zřítila. Příčinu požáru zatím hasiči neznají. Firmy, které mají v budově sklady, ale zatím odhadují škody ve stovkách milionů korun. Návrh stavebního zákona, který má zjednodušit a urychlit stavby v Česku, dnes znovu projednávají poslanci ve třetím čtení a podle části opozice jde třeba na ruku velkým developerům usnadní výstavbu velkých bytových projektů nad 10 000 metrů čtverečních. S tím nesouhlasí vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Halana Landová. A ve 20 minutách Reduj žurnálu řekla.
3: Naopak jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy třeba o 4-5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
1: Zákon má být účinný od roku 2028. Podle kritiků ale není na změny připravená například počítačová infrastruktura, včetně kyberbezpečnosti. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončilo s odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. A v dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně na 5% hranici motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Při lesním požáru na jihu Španělska zahynulo nejméně 12 lidí. V andaluské provincii Almeria se plameny rozšířily včera odpoledne. Za jediný den tak počet obětí převýšil bilanci přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. Požáry neobvykle už v první půli července sužují celou jižní Evropu.
4: Požár v blízkosti obce Los Gallardos v noci hasilo asi 150 hasičů s 5 cisternovými vozy. Podle regionální vlády uhořely některé oběti v autech, ale i v osadě Bedar. Andaluský ministr zdravotnictví Antonio Sanz označil požár za nejničivější v historii Andalusie. Evakuovat se kvůli němu muselo asi 1000 obyvatel. S požáry hasiči bojují i na dalších místech Andaluzie, ale taky v Katalánsku, Portugalsku, severní Itálii i na Balkáně. Přes 10 000 lidí se muselo evakuovat před několika dny kvůli požáru ve francouzských Pyrenejích. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy a už se hlásí první zájemci o využití. Jak potvrdil Branislav Jancík z Ostravského superpočítačového centra, a poptávka je třeba v oblasti přenosu energií nebo vývoje nových materiálů.
5: Jedna z ďalších domén, v ktorých sa kvantové počítače uplatnia, je projekt zameraný na neurodegeneratívne onemocnenie mozgu, ako sú Alzheimerová choroba a ďalšie neuropatie. Kvantové počítače majú potenciál dať nám tie odpovede presne.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona kamionů od 9 křížů ze 166. kilometru až k Brnu do omezení na 196. Osobní auta jedou pomalu od Ostrovačic ze 179. kilometru a pro osobní auta je zdržení až půl hodiny, pro kamiony výrazně delší. Neprůjezdná je silnice 38 mezi Kolínem a Kutnou Horou po vážné nehodě u Libenic. V obou směrech kolony až na půl hodiny a silný provoz je i na objízdě. objízdných trasách. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 začíná nesouvislá kolona před sjezdem na Zdiby zhruba na 3. kilometru a pomalu se jede až do Cínovecké ke sjezdu na Kbelskou. Zdržení pro osobní auta je asi 15 minut, kamiony se zdrží déle. A pomalu pojedete i na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště je kolona ze 4. kilometru asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno a teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
6: Až do sebe se zhroutí ten hříšnej svět.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

kašlem na to, vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku, stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm.

0: Blíží se nám 15. minuta po 10. hodině a to je čas na relaci Rádia 7.
1: Uši k duši. S Lucí Endlicherovou a Markem Macákem.

0: O hranicích toho druhého člověka, i o tom, jaký následek to má třeba pro děti, které tohleto nezažili, nezažívají. A tak by mě zajímalo, jestli je možné potom ty díry nějak dodotýkat, víš, jestli je možné tu deprivaci dotekovou doplnit tak, aby člověk na sobě necítil to jeho toho, že někde tam něco nedostal a pořád to na něj nějakým způsobem může. Jaká je tvoje zkušenost?
1: Ono velmi záleží, jak se to v člověku usadí, protože spousta lidí, kteří nejsou dostatečně dotčení, kteří nezažili dostatek doteku v dobrém kontextu, tak o tom vlastně neví. Jo? Oni můžou prožívat nějakou spíš nervozitu celkovou, neklid, být více náchylní ke stresu. Může se to v nich nějak usadit a oni vlastně nevědí, jakoby odkud vytrvané, nebo to je samozřejmě jenom jedna z věcí, která člověka ovlivní, ale může se to usadit nějak v osobnosti a ten člověk to, dokud to někde nezažije, tak vlastně neví, že je to tohle. Někdo jiný vědomně možná trochu víc po tom doteku touží. Pak jsou tam ty další právě významy, který v tom může být. Jo. Může se cítit osamělej a přemýšlet o tom, kdo by se ho dotknul, kdo by ho objal a tak to jako vyžadovat po lidech a podobně, což má často paradoxní efekt, protože to někdy může lidi paradoxně spíš otlačovat a odklánět, protože se to můžou cítit nepříjemně, pokud vidí velkou potřebnost zatím. Jo. Takže to může být různě, ale doběhnout tohle, nakolik u koho jde, je asi individuální, ale myslím, že vždy je čas si trochu uvědomit, jak to mám a čas si nějak zmapovat, zda mám vlastně kolem sebe nějaký lidi, se kterými se umíme dotknout, se kterými se umíme dotknout přátelsky, kde máme tu blízkost, která do přátelství mnohdy patří. Samozřejmě téma doteku se na prvním místě týká taky partnerských vztahů, no, blízkosti v rámci partnerství, jaký místo tam má dotek, ale i v rodinách celkově. Dotek mezi rodiči a dětmi, dotek mezi sourozenci navzájem, tak aby byl bezpečný, tak aby nebyl ohrožující, aby nebyl spojen s ublížením a podobně. Takže v té dospělosti člověk může hledat různé kontexty pro dotýkání se a trošku záměrně se jako víc třeba začít setkávat s lidmi, se kterýma to jde, bez ohrožení, ale také vstupovat do aktivit, kde právě to tělo samotné zažije ten fyzický kontakt. Ještě k tomu třeba říct, že my každý máme ten dotek, to téma kontaktu, takovéhoto blízkého, sobě uloženo konkrétním způsobem a někdy jenom se propracovat k tomu, aby jsme našli způsob, jak můžeme zažívat dotek, ať už při nějakých aktivitách prostě volnočasových anebo v kontaktu s někým, tak to může samo o sobě být práce, protože můžu v sobě mít odpor třeba vůči kontaktu. Může mě to být nějak nepříjemné a pak je to téma k řešení. Naopak můžu být až příliš hladový a právě dávat to najevo způsobem, který lidi spíš odpuzuje. To jsou všechno témata, které vlastně s tím potom souvisí a který je třeba nějak umět zpracovat a kterým je třeba se nějak proklestit. Může se například stát, že máte v životě někoho, s kým vlastně dotek vám není příjemný, může to je třeba rodič, který ten dotyk vyžaduje, protože samému se mu ho dost nedostává, řekněme v manželském vztahu. A může to být obráceno na vás, jako na dítě, bez ohledu na to, v jakém jste věku. A vlastně můžete zjistit a cítit se i špatně, může vám být nepříjemný, že se vás vlastně maminka chce dotýkat tak často. Přitom pro ní to může být normální vyjádření jako blízkosti a možná to v tom přehání, pokud sama se jako cítí frustrovaná třeba ve svém vztahu, jako manželství a tak, anebo pokud je potřebnější. A pak se to tak jako zvláštně zblokuje, jo, že to dítě může unikat před rodičem a může to nějak jako vydržet, když už teda mě máma obejme a vlastně mi z toho není dobře a podobně. Ale to, co tam to komplikuje, tak může být ten význam, který se tomu připisuje. Jo? Dokud se to nepojmenuje a neřekne se to více vědomně, hele, mě to není vlastně příjemný jako být k dispozici kdykoliv a jako kdybys to vyžadovala, očekávala, tak je sice nepříjemný, ale vyčistí to trochu ten prostor a může najednou to nabrat nového významu. A člověk potom už může do toho doteku vstupovat svobodnější. A nebo prostě si udělat hranici, dotek je hodně o hranicích, a potom časem zjistit, že už tam vnímá dostatečně jasnou hranici na to, aby mu vlastně taky bylo přirozený přijít a tu mamku třeba obejmout sám za sebe. A nebo si to připustit, když ona přijde a chce člověka obejmout. Je to o tom proklestění se těmi významy, které tam můžou být. Není to o tom, zda je dobrý se obejmout nebo není. Je to o tom, co to pro nás

0: znamená a vlastně to přeložení toho skrytého vztahového významu i doslov je někdy potřeba, aby se vyčistil prostor, aby dotek mohl být výživný, aby mohl být dobře stravitelný a nekonfliktně prožívá.
1: Mně napadá, jestli tady teď není prostor pro to nabídnout pár otázek, které můžou pomoci tomu prokleštění se tím vším, co je s nějakým dotekem spojeno. Určitě mi napadá taková ta základní, kterou jsem začala v poslední době hodně vnímat. To, když se po nějakém rozhovoru jeden člověk na druhého obrátí s otázkou, můžu tě teď obejmout. A je úplně v pořádku říct ne, pokud to tak člověk necítí, ale většinou to zazní v té situaci, kdy následuje kladná odpověď. A myslím si, že takovým zrcadlem dovnitř v té chvíli je ta otázka pro sebe sama. Proč mám teď toho druhého člověka obejmout? Napadla by tě, Marku, ještě nějaká další k těmhle dvěma, k tomu můžu tě obejmout a proč chci toho druhého člověka obejmout? Nějaká další do sbírky, které by mohly pomoci v tom prokleštění toho, jak teda ten fyzický kontakt vnímám?
0: Možná spíš než otázka, tak spíš chci povzbudit k tomu, nebo se někdy najít prostor k tomu vyjádřit to, jak to oběti prožívám. V rámci přátelství nebo i v rámci rodinného kontaktu jako někomu říct, hele, to je hrozně fajn, že tě můžu občas obejmout. A nebo říct, hele, vlastně často mě obejmeš a je mi to nepříjemný. Nebo se to říct, jo, a třeba i vlastně sám nerozumím, proč je mi to nepříjemný a když ti to říkám, tak vlastně se cítím provinile, ale je to tak. Tak to je někdy jako nepříjemné, ale to lepší to dát na stůl, než potom jakoby celý roky trpět, jo. A celý roky žít v nějaké nepohodě ve vztahu k někomu, kterou ten druhý bude taky cítit. A možná se snaží uklidnit, že je všechno v pořádku právě tím obětím, si to nějak jako dokázat a vlastně je to potom takový začarovaný kruh. Takže je lepší jako to pojmenovat. Navíc pokud mám s někým dostatečně otevřený vztah na to, aby tak v něčem chladné kultuře, jako je česká, jsme se objali, tak je ten vztah dostatečně dobrý na to, aby jsme se o tom mohli taky pobavit. Protože u nás není nějak samozřejmé, že jsou lidi v takovémhle jakoby bližším kontaktu. Mm-hmm. A potom ty další otázky a vyjádření z toho výjdou a není problém i říct, ale jako skoro se tě bojím zeptat, ale tohle se potřebuje zeptat, nebo tohle potřebuji říct. A pojmenování toho nepojmenovaného jednou za čas, tak je dobrý. A někdy zjistíte, že vlastně jste na odlišných lodích. Někdy zjistíte, že někdo obětí s váma chce a prožívá ho pozitivně a vy ne. To je taky dobrý pak pojmenovat a podle toho si jako něco říct, ale tak prostě občas tě obejmu třeba, ale vlastně pro mě to není tak příjemný z toho a toho důvodu, nebo ani nevím proč, prostě není. A tím je to jasnější, protože se taky řekne, to není známka toho, že tě nemám rád, když tě neobejmu, ale není mi to komfortní. Dát si svobodu v tomhle otevřeně komunikovat. Často se stane, že když se pojmenují tyhle věci, takže najednou to napětí se zmizí a vlastně lidi k sobě můžou víc. A nebo pro danou dobu třeba ne, ale vlastně se tam udělat takový most přes ten vzájemný rozhovor, který sice uzná, že my dva se neobejmeme asi moc často, ale jsme pořád přátelé. Nebo jako víme o tom a není to vlastně problém, není to o tom, že bychom se neměli rádi.
1: Co všechno může dotek potažmo obětí komunikovat?
0: No nejrůznější věci. Nejpřirozenějším smyslu slova komunikuje blízkost, ale může komunikovat také oporu, podporu. Pokud třeba prožíváte něco těžšího a nebo nevím, brečíte nebo tak a někdo vás jako drží a cítíte jako jeho pevnost a to, jak vás vlastně ten druhej drží, tak v tu chvíli to může být vyjádření jako pevný podpory a věrnosti spojenou s tou blízkostí. Může komunikovat touhu po blízkosti s tím druhým člověkem, ale může komunikovat také, když jsou tam právě takové ty skryté jiné roviny, tak může komunikovat vlastnění druhého člověka. Pokud můžu za někým přijít a kdykoliv jako si ho vzít a obejmout ho, může to být zasahování do jeho prostoru a nemusím si to uvědomovat, že ten druhý se tak cítí, proto je důležité o tom občas mluvit, ale může dotek komunikovat zasahování do prostoru, majetnictví ve vztahu. Může komunikovat hlad někoho, kdo oběti vyžaduje. Někdy ze samozřejmostí a může to působit manipulativně. A vlastně můžete stát v situaci, kde máte dojem, buď mu velmi ublížím, anebo si nechám zasáhnout do prostoru. A najednou jste v pasti, protože je vlastně těžký se v takovou chvíli vymezit. někdy oběti, které je před druhýma lidma, tak někdy může komunikovat něco těm ostatním. Může naznačovat takovým jako užitkovým způsobem, tenhle člověk je můj, podívejte se, my něco máme mezi sebou, tohle je můj přítel, tohle je člověk, který ke mně patří, může v tom být schované a k vám ne. To je potom vlastně takový užitkový používání toho člověka, to nebývá moc dobrý. Ale může vyjadřovat hrdost na někoho. Budete hrdí na to, že s někým se můžete obejmout, protože je to prostě váš kámoš, je to váš bratr, vaše sestra, váš člověk nějakým způsobem a nemusí v tom být nic vinného vůči druhým lidem. Může to být jenom prostě vyjádření radosti z toho, že tenhle člověk ke mně patří a že to rád ukážu. Je to podobné, jako když vyjadřujete blízkost s někým, s kým žijete v partnerském vztahu, manželství a tak, ale myslím si, že podobné věci se dějou na rovině přátelských vztahů a přátelské blízkosti. Jo, já nemám některý velmi blízký přátelé a jsem na ně opravdu hrdej. A když se někde vidíme a obejmeme se, tak já jsem rád, že já můžu obejmout tohohle člověka, jo? Že to je jako, že my jsme rodina v duchovním smyslu slova a že my k sobě nějakým způsobem můžeme a je tam určitá hrdost taky v tom. Takže ty významy jsou nejrůznější.
1: Může se v čase ta hodnota, která je přikládána doteku, dotýkání, možná tomu obětí, proměňovat?
0: Určitě, protože jednak v dospělosti postupně začínáme být schopni většinou pojmenovávat věci a začneme si všímat těchhle právě nevyslovených rovin trochu víc. Jo. Pravidla průběhu puberty tak ještě moc nechápeme tak snadno, co všechno se schovává za dotýkáním se a nedotýkáním se na té hlubší vztahové a psychické, možná i duchovní rovině. A často po ty 20 tak nám to začne docházet. Jo. Proč se v některých dotecích cítíme nekomfortně a nebo naopak, proč některé jsou pro nás tak důležité. A to téma začne být víc pojmenované. Většinou se potom za optimálních okolností to tak jako diferencuje, že máme vztahy, ve kterých víme, že tam ten dotek patří, víme, co to tam znamená, začneme být vnímaví na to, kdy si potřebujeme v tomhle o něco říct nebo někde se vymezit. Někomu říct, hele, mě vlastně není příjemný dotek s tebou, anebo někomu říct, hele, tohle je fajn. No a potom, když člověk postupuje dál a v dospělosti a postupně jde do stáří, tak vlastně dotek nabývá ještě jiného významu, protože už tolik nebude ten nové vztahy, ale spíš je to o tom, že lidi odcházejí do svých životů, děti a podobně. Vlastně se tam objevuje dotek napříč generacema z pozice toho dospělého vůči svým dětem. Řešíte časem, že vám může být velmi příjemné dotýkat se svého potomka a vyjadřovat mu něco tímhle způsobem a že mu to časem začne být nepříjemný v různých fázích z různých důvodů. Pak řešíte to, že se cítíte zranění z toho a je pak otázka, zda vás obejme někdo jiný, kdo vás uklidní ve chvíli, kdy vás zraní, že vaše dítě už vás obejmat nechce. Pak se řeší to, co všechno znamená oběti v rodině. Jo? To může mít nejrůznější významy a napětí také. No a potom ve stáří tak lidi častokrát se cítí velmi frustrovaní a osamělí. Jo? Někde jsem tuhle četl, že snad 70% seniorů, takže je v osamělosti a jedna z věcí, co jim chybí, tak je, jim chybí vůbec jenom popovídat. Jo? Ten dotek jako mysle zmyslí, ale fyzický dotek také. Chybí jim obětí, chybí jim kontakt takovýhle. Dotek nás provází celým životem a nabývá různých významů podle toho, v jakých vztazích jsme, o které vztahy přicházíme, jak se ty naše vztahy proměňují.
1: Marku, děkuji. Tohle bylo hodně zajímavé. Děkuji, že jsme o tom mohli mluvit. Přijde mi, že otevírat téma doteku je velmi důležité. Jsem ráda, že to děláme zrovna v téhle té době, tak se budu těšit i na další setkání. Pro dnešek tady končí pořad Uši k duši a i příště naslyšenou se těší Lucie Endlicherová.
0: A Marek Mace.
1: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno. Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B.
2: Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
3: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. O tomto víkendu se ve Starém Hrozenkově koná 70. roční kopaničářských slavností. Můžete se těšit na pestrý program zahrnující vystoupení řady domácích i zahraničních folklorních souborů z moravskoslovenského pomezí v čele s domácím souborem kopaničár. Gajdušských i dechových muzik, vystoupení vojenského souboru Ondráž i lidové veselice na malém i velkém jevišti. U lípy bratrství a především na lesním pódiu. Podrobný program najdete na facebookových i webových stránkách obce Starý Hrozenkov. Muzika souboru Kopaničár se svými soulisty nám hraje a zpívá i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný nadcházející letní víkend.

Horňácké slavnosti 2026, festival pořádaný tradičně o víkendu před svátkem svaté Maří Magdalény, letos připadá na víkend od 16. do 19. července ve Velké nad Veličkou a v Kuželově. Hlavní večerní pořád v pátek 17. července na Strážné Hůrce je věnovaný loňským a letošním jubilantům, osmdesátníkům Jarku Miškeříkovi, Petru Jelínkovi a sourozencům Antonínu a Jiřímu Mičkovým a 60-leté muzice Martina Hrbáče. 30-leté výročí svého založení si připomenou samostatnými pořady oba lipovské sbory. Zboreček žen z Lipova a mužský sbor z Lipova. Za pozornost návštěvníků slavností stojí samozřejmě tradiční jarmark i několik zajímavých výstav v malých regionálních muzeích horňáckých obcí. V sobotním odpoledni proběhne tradiční supí škrek, tedy soutěž o největšího znalce horňáckých sedláckých. Horňácké slavnosti tradičně vyvrcholí v neděli odpoledne na Kuželovském mlýně pořadem o horňáckých baladách.

Odbyla 11. hodina a na Proglasu v tuto chvíli následuje čtení na pokračování. V rámci něj budeme naslouchat druhé části knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma, načetla Marcela Kopecká. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová a hned po čtení na pokračování vás dalším vysíláním provede kolegyně Zdislava Horníková. Přeji vám příjemný poslech.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část druhá. Kája a Zdeňa si v lesovně potichu hrají.
1: Pan lesní s humorem vykládal v hajnovně, co dnes děti tropily, ale také dodal, ať dnes už Kájovi ničeho nedávají, že přece jen po druhé by mohli zas něco podobného provést. Maminka Hajná také věděla, že nemyslili zlého, ale přece se na Káju zlobila. A jak přiběhl se slovy, to se mi po vás stýskalo, maminko, řekla. Mně ani trochu. Maminkám se stýská jen po hodných dětičkách a ne po takových uličnících, jakým si ty. Já se jen divím pánovům, že dovolili, aby Zdenička s tebou kamarádila. Taková to byla tichá, hodná holčička a taky už zlobí. Když to půjde takhle dál, děti, děti, modlete se, aby vám pán Bůh věku ukrátil, jako to říkala nebožka babička, když jsme dováděli na peci. A jeje, maminko, tak vy jste taky zlobila. Maminka si v duchu pomyslila tímhle, že si neposloužila. Proto hned obrátila řeč. Zítra nesmíte na krok z domu. Buď budete tady, nebo v lesovně, ale žádné přebíhání a nic takového. Co, maminko, aby nám pán Bůh ukrotil vněku? Už dej pokoj, pomodli se a spát. Jú, maminko, spát, když mi kručí v ledvinách a hubičku mám plnou česneku. Máš-li hlad, v troubě je krupková kaše. A je, vy jste, maminko, taky dělala krupkovou. No, kdyby přišla chorela, ta by se lekla a hned by utekla. To je krupek. A což toho česneku? A což těch řečí, Kájo? Už jsem řekla. Kája klečí a chce se modlit, ale pořád myslí na něco jiného. Mají se modlit, aby jim pán Bůh ukrotil vněku a neví, co to je. A chorela není pití, chorela je zlá nemoc a nemá ráda krupky s česnekem. On taky ne. Když jej s maminkou sázejí na zahradě, říká: už dost, maminko, třeba by se do něj dali housenky. A maminka říká: česnek není karfiol a sázej a mlč. Jen to je mu divné, že ten, kdo je už velký, pořád říká těm malým: dělej a mlč, sázej a mlč, piš a mlč, počítej a mlč. Nebo jako o procesí, řekla teta Číškovic: mlč a zpívej. Jako by to šlo. A Kája se při té vzpomínce zasmál. A to je mi divná modlitba, řekla maminka, když se při ní směješ. Znova a pořádně. A sáhla na skříň po proutku. A hlasitě? Tož Kája se modlil hlasitě a až nakonec zašeptal. Pane Bože na nebi, vněku mi neukroť, protože já nevím, co to je. Kája leží na postýlce a vzdychá. Zatrápený česnek. Pořád se mu zdá, že má plnou hubičku česneku. Maminko, prosím vás, je jablíčko jídlo? Maminka, trochu usmířená upřímnou modlitbou Kájovou, neprozřetelně odpovídá. Jablíčko? A to je než ovoce, to nic není. To jsem rád, maminko. Prosím vás, přineste mi nějaké, ať přestanu vonět ten česnek. Co měla maminka dělat? Přinesla dvě pěkná letní jablíčka. Kája je schroustl, zaliboval si, že jsou tuze dobrá, a usnul. V lesovně to dopadlo hůř. Kája přece jen snědla skoro půl talíře krupkové, ale Zdeňa jen tak ďobla. A ne, a ne, a ne, že nechce, že chce koláč od oběda. Dostala proutečkem. Když se Kája v postýlce obrátil, aby pokračoval ve spaní, napadlo ho, že je čtvrtek. Panečku, jindy ve čtvrtek děti nemohly dospat, jen aby hodně užili lesu a slunce. Dnes budou smět být jen v lesovně nebo tady. To nebude vůbec žádný čtvrtek, vzdychl Kája a usnul na novo.

Kája se načisto probudil, když maminka nesla mléko od lisky. Abys vstával, Kájo. Víš, že dnes nebude žádné lítání a běhání. Napíšete si ráno úkol. Kája vzdychl tak hluboce a těžce, až se peřinka nad ním zachvěla. Já bych, maminko, nikdy malým klukům hned po ránu nepřipomínal úkol. Tak jen moc nemluv a vstávej. Vy jste, maminko, moc ráda psala úkoly? Obrátil se s otázkou k mamince. Bodejť ne. Každého dne dítě rádo píše úkoly. Kája si nejdříve pomyslil, že maminka už je hnedle jako pan řídící. Ten taky pořád říká hodný žáček a tak všelijak. A hned potom v duchu se hrozně podivil, že maminka ráda psala úkoly. No, pravda to bude, protože maminka nikdy nelže. Ale to je teda než zrovna maminka, protože žádný kluk rád úlohy nepíše. Pro jistotu se ještě zeptal. A taky jste, maminko, musela psát do sešitu a na řádky a rovně, a když to bylo šejdrem, taky se pan učitel zlobil. Maminka už si dala pozor, protože řekla. Na mne se nikdy pan učitel nezlobil, protože jsem vždycky psala rovně. A to zas já ne, maminko. Ručička by chtěla psát rovně a pero pořád šejdrem. Kája snídal doma dvakrát. Potom řekla maminka. Buď to dojdu pro Zdeničku a budete celý den tady, nebo doběhneš do lesovny a budete celý den tam. A to já bych se šel, maminko, zeptat Zdení, jak to chce. Žádné ptání. Jdi tedy tam, ale to ti povídám. Jak uslyším jedinou žalobu, bude večer zlé. Kája se plouhá mokrou travou. Kdyby aspoň sluníčko svítilo. Snad by je přece vzácná paní pustila do lesa. Celý den být doma pro pána krále, a to tedy, když vzácná paní je morvézní, aby si hráli potichu. A to vůbec nejde. Na co by si to teda hráli, když při všech hrách se musí křičet a běhat? Pan řídící říká, když nemáte co dělat, opakujte si počty. Jú, oni nemají co dělat. Oni vůbec mají pořád co dělat. Kde pak by mohli počítat? Kája šel a vzdychal. Rozhlaholil se nad ním smích pana lesního. A já pořád, že je takový vítr. A zatím on to, Kája, vzdychá. Co pak se ti stalo, chlapče? Pán Bůh rač dát dobré ráno. A to jsou k nám hosti, pokračoval ve smíchu pan lesní. A dál už to umím naspaměť, ale Jářku, co vzdycháš? Vzácný pane, dnes vůbec nebude žádný čtvrtek, když nesmíme z domu. To nebude. To máš pravdu, zvážnil pan lesní. Milý Kájo, kdo roznáší památeční záclony po lukách a zapomene je tam, když prší, ten musí něco zkusit. No, budete si hrát třeba na školu, nebo černý, bílý, jo, ne. Kája se podíval spod dlouhých brv na pana lesního trochu vyčítavě. Vzácný pane, černý, bílý, jo, ne, to je vůbec jen pro holky a pro víc, ne pro dva lidi. A řekl bych Zdeně, než ti dám fant, musíš oběhnout pětkrát trapem lesovnu, když nesmíme z domu. A vůbec to není žádná hra, když se pořád přitom nekřičí a neběhá. A co pak včera říkala maminka? Je vzácný pane, moc toho maminka povídala, taky, že se máme modlit, aby nám pán Bůh ukrotil vněku. Ale Kája byl v tu chvíli sám. Pan lesní se mu ztratil na lesní pěšině. V lesovně přivítali Káju slovy. Tož, dnes budeš celý den se Zdeňou pod střechou. Do té chvíle sluníčko nevysvitlo, ale hned teď se zvesela rozběhlo, zasvítilo, zahřálo. Jako naschvál, řekl Kája. S chutí posnídal se Zdeňou a paní lesní řekla. Nejdřív si napíšete úkol a pak si budete potichu hrát. Je mnoho her nehlučných, třeba na schovávačku. To se přece jen zvolá už
a odpoví už, anebo na školu. Kája by byl s chutí řekl, že mají dost školy za celý týden a ve čtvrtek, že vůbec nic o ní nechtějí slyšet, ale věděl, že by to bylo marno. Proto chtěl zachránit, co se dalo a řekl. A nebo na polednici, jak říkávají páťáci tu báseň. Já bych dělal polednici, Zdeňa třeba to u lavice dítě stálo. A Týna dodala. Splna hrdla křičelo. Já vím, to by bylo něco pro vás. Holečku, dnes musíte být sticha. Odpoledne půjdu pro dřeváky. To byste mohla, Týno, radši hned? A nebo my bysme tam doběhli jako nic a potom bysme se v nich tady učili chodit? Myslel Kája hlasitě. To radši ne, řekla Týna. To by byl rámus. Mne taky dnes bolí hlava. Je, vás taky, Týno. To asi budete morvézní a budete muset do oratorium. To tam bude hnedle celá lesovna. Můžete tam skládat jesličky. Strejček Kostelníkovic má je tam schované. A ty máš zase vejřečnost, podivila se paní lesní. Víš-li, že teď mnoho zbytečně mluvíš? Támhle ke stolečku a psát úkol. Děti se stišily. Za chvíli se po nich Týna podívala a rozesmála se hlasitě. Kája vyvaloval oči na Zdeňu, otvíral hubičku, ukazoval do ní, rukou se rozháněl směrem k hajnovně, prstíkem na stole kola dělal, zas jakoby nad kola palcem a ukazováčkem něco drobil a hned dával do pusy a ulizoval se. Trhl sebou při Týnině smíchu. To já jen ukazuju potichu, že naše maminka dnes bude péci lívance z povidly sypané tvarohem. Podotkl suše a Zdeně pošeptal. Na úkol bylo času, je. Sluníčko svítí.

Pište, děti, řekla Týna, nebo zavolám vzácnou paní. Kája se pořád vrtěl, ale přece počítal. Zdeňa smolila číslice. Za chvíli byli hotovi. Teď bysme třeba něco snědli, podotkla Zdeňa. Už, lekla se Týna. A to je brzo, to abychom dnes vařili jen pro vás. Teď si chvíli hrejte, ale potichu, nebo mi praskne hlava. Je, Týno, a kde by vám praskla? Nad nosíčkem anebo v tejle? A to bych moc rád viděl, jestli pak by vám z ní něco vypadlo. Týna zmizela v chodbě a Kája rozvinoval myšlenku o prasknutí její hlavy. Třebas, kdyby jako sama spadla žehlička z plotny, třebas by se Týna lekla a trochu by jí hlava napraskla. Ta by koukala Zdeňo, viď? No, a třebas by jsme museli pro pana doktora Dolážova. Mě už tak bolí nožičky od sezení. A netekla by Týně krev? Ptala se Zdeňa. Kde pak? Tuhle povídal pan učitel Vojtovi Brabencovic. Ty nemáš v hlavě mozek, ale slámu. Co pak tam má asi Týna? Zdeňu už zřejmě, jak řekla, ta rozprasklá hlava zmrzela. Už radši, aby tu byly dřeváky. Kája hned změnil směr rozmluvy. Co pak, hezké to bude, ale nejspíš se nám budou kluci smát. Víš co? Řekneme jim, že je máme proto, aby jsme měli čím

Ale přece se tam schoval. Než se pořádně uvelebil, překotil se věšák s bouchnutím, prasknutím a sypáním skla. Věšák bouchl, praskly dva deštníky vložené v jeho otvory a špička věšáku rozbila sklo naproti visícího velkého obrazu, představujícího štvanici na jelena. Ale nade všecky ty zvuky vynikl jasný hlásek Káji volajícího. Už! Paní lesní vyběhla s Týnou i Zdeňa. Kája se vybaloval z kabátů a z ruky mu tekla krev. Řízl se o střepinu skla. No to bych přece rád věděl, řekl vcházející pan lesní, kdo dovolil dětem hrát si v domě na schovávačku. Nebo to byl tvůj nápad, Kájo? Bral do ruky jeho dlaň, ze které tekla krev. Ba ne, tatínku, pospíšila si s odpovědí paní lesní. To já jsem řekla. Hrajte si na schovávačku. To je taková tichá hra. Moc tichá, maminko, to už vidíš. A ten věšák, ať už je pryč. Kájo, vymyj si pořádně ruku, zavážu ti to. A to nic není, vzácný pane, to ani za to nestojí. Ale pan lesní už ho hnal k umyvadlu a pak mu dlaně zavázal. Jaké pak je příští číslo programu, maminko? Ptal se pan lesní a Kája se honem zeptal. Nerozpraskla vám hlava, Týno? Jděte do Týni na pokojíku a hrajte si se špalíčky. Rozhodla paní lesní a dala každému krajíc mazaného chleba. Když se za nimi zavřely dveře, podíval se pan lesní po hodinách. A to je teprve 7:30, maminko. Bolí tě to, Kájo? Ptala se Zdeňa. To nic není, to jen tak trochu, než se to usadí. Budu ti povídat pohádku, chceš? Zdeňa kývla radostně hlavou a sedla si na stoličku. Tak, byl jednou jeden král a ten se jmenoval, no víš, král se může jmenovat všelijak, a tenhle se jmenoval Rozmarína. A ten král měl vovečky. Je Zdeňo, ten ti měl voveček, že je nemohl nikdá spočítat. Bílé byly, ptala se s účastí Zdeňa. No, taky bílé a taky modré a červené a zelené a kostkované. Jo, a taky měl jednu zlatou. A jednou tam k němu přišla červená karkulka, pletl si Kája maminčiny pohádky, a povídala, že ji sežral vlk i s babičkou. A hleď, Kájo, jak tam mohla přijít, když byla sežraná? No, víš, to ona tam přišla v tom vlku. A ta její babička taky tam byla v tom vlku. No a kde by byla, když je obě vlk sežrál? Rozčiloval se Kája. A vůbec mlč a poslouchej. A ta karkulka povídala, že měli včera k večeři krupkovou kaši s česnekem. Zrovna jako my, vzdychla Zdeňa. A pan král povídal, to já ti musím koupit u buchtů dort a potom rozřízl kudlou vlka. Ten vzal nohy na ramena a utekl a babička s karkulkou a s panem králem šli k buchtovům a pan král dal panu buchtovi slepičku, která snáší denně 100 vajec a ten jim dal za to dort a tak potom šli domů. A kde byly ty vovečky? Nebyla Zdeňa spokojená s náhlým ukončením pohádky. No, ty se nejspíš pásly. Ta zlatá taky. Jú, kde pak? Ta zlatá byla v kleci a když pan král Rozmarína neměl peníze, tak si ustřihl kousíček zlaté vlny a zas měli živobytí. A kam šla ta babička? No domů, kam by asi šla? Zamkli se do perníkové chaloupky, už tam víckrát žádného nepustili.

0: Zdeňa vzdychla. Po chvíli řekla: Pohádka o perníkové chaloupce je jiná.
1: No, to je zas jiná pohádka, rozhodl Kája a dodal:
0: Mně se zdá, že mi už nabíhají nožičky od sedění. Počkej, budeme si hrát potichu na tu polednici. Dívej se tamhle oknem. Až řeknu teď, obrátíš se a budeš potichu říkat splna hrdla křičelo.
2: Zdeňa se poslušně obrátila, Kája stáhl bílou přikrývku stýniny postele, zabalil se do ní celý i hlavu, do ruky vzal smeták a řekl změněným hlasem:
0: Teď!
2: Zdeňa se obrátila, trochu se lekla a začala opravdu splna hrdla křičelo. A Kája přes její křik uplatňoval další věty básně.
3: Bodej si jen trochu málo, ty cikáně mlčelo.
2: Ale v tom odhodil přikrývku a řekl:
0: Tohle neměla říkat polednice, to měla říkat ta matka. Počkej, třeba by šla Týna si zahrát.
2: Dveře se prudce otevřely, paní lesní zavolala:
0: Co tak ječíš, Zdeňo? Tohle už není k vydržení. Hlava mě bolí k prasknutí a vy ne a nebýt sticha. Týno provázek přivážu je ke stolu.
2: Protože zrovna v tu chvíli drcla Zdeňa do žehlícího prkna, které se s hlukem zhroutilo a vzalo sebou plechové umyvadlo na podstavci, ozvaly se zase ohlušující rány. A Týna už šla s provázkem. Za chvíli měl Kája provázek otočený zlehka pod kolínkem jako Zdeňa a druhé konce byly uvázány k nohám stolu. Děti osaměly. Chvíli bylo ticho. Za chvíli zkusil Kája popotáhnout stolkem.
0: Zdeňo, heleď, hejbá se.
1: A co? Řekla netečně Zdeňa.
0: No stůl, táhni taky. Přitlač hlavičku ze spoda na stůl, nadzdvihuj, já taky, potichu jej dotáhneme k oknu. Provázek stačí, je dost dlouhý. Sednem si na okno a budeme aspoň koukat ven.
2: Děti se opřely o stůl hlavičkami, stůl se naklonil, s křápotem svezla se ze stolu ošatka z vejci a za ní druhá, která rozprášila kolem mouku. Hned to byla vzácná paní i Týna. Kája měl v černých vlasech několik roztlučených vajec, Zdeňa byla plná mouky. Nikdo ani muk. Týna přestřihla provázky, paní lesní otevřela dveře a řekla:
0: Ven! A nechoďte mi domů až k obědu.
2: Jak se kolem ní kmitli, dala každému žderchu dozad a děti vyběhly. Kája honem k potoku vymyl si hlavu, Zdeňa se trochu oprášila a vzali to trapem k průseku.
0: Za 9:55, maminko,
2: hlásil pan lesní vcházeje do kuchyně. A děti slyším zpívat v průseku. Paní lesní jen mávla rukou. Když se děti vylítaly, vzpomněl si Kája.
0: Vzácná paní taky řekla, hlava mě bolí k prasknutí, a taky jí nepraskla. A co pak asi dělá naše maminka?

0: Po druhé jsme otevřeli knihu Škola Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Četla Marcela Kopecká. Příště uslyšíme další kapitolu z této knihy s názvem Zabíjačka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 8 a 4 sedmičky.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

11 hodin a 33 minut vyladíte pro Glas se Zdislavou Horníkovou. Je pátek 10. červenec. Podle katolického kalendáře je památka svaté Amálie. Franská řeholnice ze 7. století se stala patronkou řeholníků a námořníků, ochránkyní úrody a při ztroskotání přímluvkyní při bolestech rukou. První písemná zmínka o Brně je v Kosmově kronice a má daden přesně 935 let. Právě před 85 lety přišlo o život nejméně 340 židů při pogromu v polském městečku Jedvabne. A před 75 lety státní prokuratura v dohodě se státním soudem v Brně předložila Klementu Gottwaldovi a dalším stranickým špičkám návrh 8 rozsudků smrti v babickém případu. Pojďme se naladit na trošku veselější notu a podíváme se, co nás čeká a nemine v dalším vysílání. Zhruba do 12 hodin tu pro vás máme připraveny zprávy a písně. Poté bude následovat polední modlitba, na kterou naváže hudební siesta. Dnes zazní díla Arama Khachaturiana, Arva Pärta a Benjamina Britna. Přejeme příjemný poslech.

0: Poslední rozloučení se zesnulým jáhnem majorem Pavlem Matouškem z farnosti Blučina bude dnes od 14 hodin v blučinském kostele na Nebevzetí Panny Marie. Po zádušní mši svaté uloží tělo zesnulého do rodinného hrobu na místním hřbitově. Dlouholetý vojenský kaplan a stálý jáhen brněnské diecéze sloužil v oddělení duchovní služby v velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov. Vojáky české armády v minulosti doprovázel i do Afghánistánu a do Kosova. Byl členem sekulárního františkánského řádu. Právě dnes by oslavil 59. narozeniny. Matouškovo životní cestu připomněl a jeho lidské kvality vystihl pro Proglas Matouškův přítel, hlavní armádní kaplan plukovník generálního štábu pater Jaroslav Knychal.
1: Rád bych v tuto chvíli zavzpomínal na našeho dlouholetého kolegu vojenského kaplana Pavla Matouška, se kterým se naposledy rozloučíme a s ním celá jeho rodina a nejbližší. A bude to právě v den jeho 59. narozenin. Rád bych touto cestou mu poděkoval na prvním místě za jeho život a za veškerou službu, kterou v rámci armády České republiky věnoval a obětoval všem lidem i této zemi. Já na něho vzpomínám zvláště takovým momentem, že on byl člověkem klidným, mírným, že i když v rámci našich různých jednání vojenských kaplanů byly vyhrocenější debaty, různé názorové střety, tak on vždycky zachoval klid a pak v dané chvíli dokázal opravdu znovu klidným způsobem říct si svůj pohled. Byl to člověk nadhledu, měl velmi rád rodinu. Pro něj to bylo opravdu velmi důležité zázemí, často o tom hovořil a vlastně i z jeho osobních vzpomínek, různých rozhovorů bylo důležité pro něj. Zázemí rodiny, velmi rád se k ní vracel a tam čerpal tu sílu pro tu svoji službu. On absolvoval i v rámci služby vojenského kaplana zahraniční mise. Pamatuji si jeho misi v Afghánistánu, doprovázel naše české vojáky i na mezinárodní vojenskou pouť do Lourdes. I z té pozice toho, že byl trvalým jáhnem, tak to bylo důležité pro účastníky této pouti.
0: Ve vzpomínce na působení Pavla Matouška v armádě, na jeho službu vojákům a dalším lidem, plukovník generálního štábu Jaroslav Knichal uvedl.
1: Sloužil dlouho jako vojenský kaplan už od roku 2008 až do toho roku 2025, kdy ukončil službu vojenského kaplana a svůj vlastně ten profesní vojenský život věnoval službě ve Vojenské akademii Vyškov, potažmo v tom našem pastoračním centru duchovní služby v Lůči, kde byl nedílnou součástí té party vojenských kaplanů, která měla zvláště na starosti vedení etických seminářů pro nově nastoupivší vojáky do rezortu obrany. Stejně tak vedl etické semináře pro vojáky, kteří absolvovali takzvané kariérové kurzy. Byla to velmi důležitá služba, která hrála a hraje nedílnou součást v životě každého vojáka v naší armádě. Takže to si myslím, že zanechal velmi silnou stopu. Svým způsobem se setkával skoro každým vojákem, který nově nastoupil do té armády, protože každý voják, který nastupuje do armády, absolvuje ten základní kurz. Velmi silně jsem obdivoval v posledních letech jeho odvahu bojovat i s tou nepřízní osudu, s tou nemocí, která byla velmi nemilá, bolestná, ale přesto si stále zachovával tu radost, veselost každého okamžiku. Z každého dne, kdy mohl se setkat se svými nejbližšími. V loňském roce jsme se s ním také setkali na naší konferenci vojenských kaplanů v kostelním Bydří, kde každý rokem máme týdenní konferenci a byli jsme moc vděční za to, že se svou ženou přijal naše pozvání a přijel mezi nás. Vím, že někteří vojenští kaplani se do posledních dnů jeho života za ním zastavovali, tak jsem z toho měl velkou radost. Jsem nesmírně vděčný za to, že jsem ho mohl poznat jeho rodinu, za to, že mohl zakusit jeho radost ze služby jak Bohu, lidem, tak i této zemi. Ať už je v pozici trvalého jáhna nebo vojenského kaplana armády České republiky.
0: Shrnul pro naše vysílání hlavní kaplan České armády, plukovník generálního štábu pater Jaroslav Knichal. Odkaz majora Pavla Matouška, který odešel po dlouhé nemoci 30. června, dnešní poslední rozloučení s ním se uskuteční v Blučině na Brněnsku právě od 14 hodin. No a jaká svědectví zazněla na konferenci Charis v Brně? To uslyšíte už po písničce.

0: Na Charisu, konferenci charismatické obnovy na brněnském výstavišti, zaznělo zajímavé svědectví. Našemu redaktorovi Petru Pospíšilovi jej řekl návštěvník, který do Brna přijel z Litomyšlska.
1: Máte třeba nějaký zážitek, nebo co si z toho dnešního prvního dne odvezete?
2: No tak obě promluvy se mě velmi líbily, obzvlášť teďka odpuštění, což je taková docela těžká věc a vím, že jsem kdysi prožil něco tak podobného, že mě jeden člověk, to už je pár roku, tak jako nepřímo okradl asi o 50 tisíc, což bylo tenkrát dost peněz, jo, prostě to byla taková zvláštní situace a potom prostě jsem po nějakém čase říkal, no já bych mu jako měl odpustit, ale nešlo mě to. A u nás působil takový jeden skvělý kněz. Byl to hrozně moudrý pán, který prožil Jáchymovskýma dolama. Jo, a fakt byl úplně senzační. A já jsem mu říkal, pane faráři, já bych mu tak hrozně rád odpustil a ono mě to nejde. Jako. On říkal, to byste ani nebyl normální, kdyby to šlo. Takže opravdu jsem s tím bojoval nějaký čas, říkal, musíte to nechat samozřejmě na Bohu a musíte se pro to vědomě rozhodnout. Jaký čas to může trvat. A ještě k tomu řeknu jednu věc. Když si mě někdo povídal, jak poznám, když jsem tomu člověku odpustil. A on říkal, poznáš to podle toho, že ho rád uvidíš, že ho rád potkáš.
1: Tak to se stalo.
2: A to se stalo, no. Ale trvalo to tak asi rok.
1: A možná poslední otázku, co byste třeba řekl člověku, který o Charis nikdy v životě nic neslyšel a chtěl byste ho pozvat na tuhletu akci?
2: No tak třeba jsem řekl svému zeti, který není věřící, ale je hledající a který ho považuji spíš za svého kamaráda než za zetě, protože fakt jako máme spolu blízký vztah. A právě jsem třeba vyprávěl, že jsem tady měl opravdu prožitek, jako fakt opravdu intenzivní setkání s Bohem a prožil jsem to asi dvakrát v životě, kdy prostě po svatém přijímání jsem řekl jedno slovo andělským jazykem a prostě jsem zažil všeobjímající, všeodpouštící lásku a to bylo tak intenzivní, že se to těžko k něčemu vůbec přirovnává. On tomu věřil, jako, že to opravdu jsem prožil, takže to jsem říkal a to tady lidi můžou najít.
0: Řekl redaktorovi Petru Pospíšilovi. Tento návštěvník na Charisu nebyl poprvé. Konferenci považuje za bezprostřední, neukázalou a inspirativní. Konferenci nadále na místě sledujeme a můžete nás tam potkat na stánku Proglasu přímo na výstavišti. Do 10. ledna 2027 potrvá rok svatého Františka. O co konkrétně se jedná a co to pro církev znamená, uslyšíte už za malou chvíli.

vlastním dvorku. Jako bych uzamkl volnosti zámek, svázán se cítil v zimě i v horku. Strom nejde zasadit do tvrdé hlíny, tohle jsem nechtěl, kopu a kopu.

kterým jsem byl, přeprali starosti dospělý řeči. S úlevou pouštím, jak jsem teď žil, cítím to přijímám, nechci žít v křeči. A proto představy posílám daleko do nebe, minulost nechávám za sebou stát. Přítomnost vsakuji hluboko do sebe, co bude v budoucnu.

0: To byl Láďa Laťka a jeho písnička Dům. Pojďme dál. Do 10. ledna 2027 potrvá rok svatého Františka, který vyhlásil papež Lev XIV. Vrcholí jim období připomínající klíčových událostí ze života světce z Assisi. Roku 2023 to bylo 800 let od prvního živého Betléma v Greču. Rok poté od Františkova přijetí stigmat na hoře Laverna a loni uplynulo 8 století od vzniku chvalospěvu Píseň bratra slunce.
1: Papež nám klade na srdce, abychom byli podobnými tvůrci pokoje jako světec z Assisi. Víte, Františka můžeme vnímat i jako spontánního svatého, který objevuje krásu božího stvoření. Je to člověk, který se nejen modlil, ale stal se modlitbou, který měl blízko k lidem. Vidíme to na jeho službě malomocným i na jeho touze být vůči druhým menším bratrem. A který chtěl, aby v Porciunkuli všichni lidé zakusili boží odpuštění a boží milosrdenství. Líbí se mi, že Františkova spontaneita se odráží i ve vatikánských dokumentech, i zvou k modlitbě a k rozjímání na místa, která jsou jakkoliv spojena se svatým Františkem, opravdu jakkoliv, ta vazba je velmi volná. Zároveň se pak v každé diecézi vybírali kostely či kaple, které zvlášť vybízejí ve společné modlitbě v tomto jubilejním roce.
0: Řekl Proglasu duchovní asistent sekulárního františkánského řádu v Sušici kapucín bratr Petr Petřivalský a vyjmenoval, kde všude se jubilejní rok svatého Františka slaví v českobudějovické diecézi.
1: Jubilejní místa najdeme v Kájově, na Lumci, v Předbořicích, ve Veselí nad Lužnicí, v Jindřichově Hradci, v Bechyni, v Českém Krumlově, v Oražďovicích, v Českých Budějovicích i u nás v Sušici, kde máme kapucínský kostel svatého Felixe. Každý z těchto kostelů v rámci roku svatého Františka navštíví, či už navštívil, diecézní biskup Vlastimil Kročil nebo pomocný biskup Pavel Posád, popřípadě generální vikář David Hanzo. Termíny těchto mimořádných bohoslužeb i další jubilejní místa v republice pak najdeme na webu františek800.cz. Zde se můžeme dočíst, jak je to i se získáním odpustků v rámci tohoto roku.
0: Nejbližší bohoslužba roku svatého Františka v diecézi se uskuteční v kostele na nebevzetí Panny Marie v Horažďovicích zítra od 11 hodin. Celebrovat bude biskup Vlastimil Kročil. Pojďme na myšlenku na den, ta je k dnešnímu evangeliu a připravila ji Tamara Suchánková.

Ježíš dnes svým učedníkům neříká vůbec uklidňující slova. Naopak, připravuje je na odpor, nepochopení i pronásledování. Posílám vás jako ovce mezi vlky. To nezní příliš povzbudivě. A přece je v tom hluboká pravda o životě víry. Křesťanství nikdy nebylo pohodlnou cestou. Člověk, který chce žít podle evangelia, dříve nebo později narazí. Ne proto, že by hledal spory, ale protože hodnoty evangelia často stojí proti duchu světa. Dnešní doba sice ve většině míst nepronásleduje křesťany vězením, ale na některých místech stále umírají misionáři i řádové sestry, které se rozhodly přinést víru daleko za hranice bezpečné zóny. Na nás působí jiný tlak – přizpůsobit se. Nemluvit o víře příliš nahlas, nevyčnívat, neobtěžovat svou vírou okolí. Člověk má být úspěšný, sebejistý a hlavně bez problémů. Jenže evangelium někdy vede jinudy. K pravdě, odpuštění, pokoře nebo obraně slabších to nebývá vždy pohodlné. Často se s touto zkušeností setkávám už u malých dětí v náboženství, které chodí do běžných škol, ne církevních, a jsou v podstatě v první linii mezi nevěřícími dětmi, které je často nešetří. Někdy mi to rozum nebere, ale vím, že to společně zvládáme a často na toto téma sdílíme. Sama jsem se s reakcí okolí setkala ve chvíli mého obrácení. Někdo si myslel, že jsem se zbláznila, a začali se na mě dívat jinak. Trvalo dlouho, než pochopili, že jsem stále stejná, prostě já, jen mám někde uvnitř jiné hodnoty. Možná to znáte i vy z běžného života. Někdy člověk řekne slova, která druhému pomohou a sám ani neví, odkud se v něm vzala. Ježíš v tomto evangeliu říká něco velmi důležitého. Nebojte se, to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás duch vašeho Otce. Víra nestojí na naší síle, výřečnosti nebo dokonalosti. Kolikrát máme pocit, že neumíme správně mluvit o Bohu, že nemáme odpovědi na všechny otázky, že jsme slabí a nejistí. A právě tehdy evangelium připomíná, že Bůh nepotřebuje dokonalé lidi, potřebuje jen otevřená srdce, skrze které přichází. Někdy máme sílu unést něco, co bychom sami nezvládli. A právě tam působí duch Boží tiše a nenápadně. Ježíš také učedníky nevede k agresivitě, neříká buďte silnější než vlci, říká buďte chytří jako hadi a bezelstní jako holubice. To je moudrost pro dnešní svět. Křesťan nemá být naivní ani nenávistný. Nemá bojovat zlem proti zlu. Má si zachovat čisté srdce i rozumný pohled. A to je někdy těžší, než vyhrát hádku. A možná největší odvaha dneška není v hlasitosti, ale ve věrnosti. Zůstat dobrým člověkem v době cynismu. Zachovat pravdivost ve světě přetvářky. Nestratit naději v době strachu. Neuzavřít srdce. Evangelium dnešního dne nám připomíná, že Bůh své učedníky neposílá do světa samotné, i když se tak někdy cítíme. Slabí jako ovce mezi vlky, ale nejsme opuštěni. Duch Boží stále působí často tiše, ale mocně. V lidech, kteří se i přes obavy snaží žít podle pravdy a lásky.

0: Dobré poledne z Proglasu. V dnešní polední modlitbě chceme pamatovat na obyvatele obcí Ktiš, Lhenice a Brloch. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
2: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A připojíme Otče náš za křesťanský charakter Evropy.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Svatá Amálie,
2: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
3: Pán s vámi
2: i s tebou.
3: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
3: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

4 minuty po 12. hodině a to je čas na klasickou hudbu. Začneme dnes svitou z baletu Gajané od Arama Chačaturiana. Filharmonii Brno diriguje Petr Altrichter.

To byla svita z baletu Gajané od autora Arama Chačaturiana. Nastudovala Filharmonie Brno pod taktovkou Petra Altrichtera. Hudební siesta dnes pokračuje Frates. Ta je zkomponována pro housle, smyčcový orchestr a perkuse. Skladba od Arva Perta. Na housle zahraje Gil Shahan, na perkuse pak Roger Carlson. Doprovází Göteborský symfonický orchestr pod vedením Nena Järviho.

zněla skladba Fratres pro housle, smyčcový orchestr a perkuse estonského skladatele Arva Pärta. Huslového partu se ujal Gil Shahan. Partu pro perkuse Roger Carlson. Účinkoval Göteborský symfonický orchestr s Némem Järvigem v čele. Závěrečné dílo v dnešní hudební siesty bude variace na téma Franka Bridge pro smyčcový orchestr od skladatele Benjamina Britna. Slovenský komorní orchestr umělecky řídí Bohdan Varchal.

0: Slyšeli jsme variace na téma Franka Bridge pro smyčcový orchestr od Benjamina Britna. Přednesl slovenský komorní orchestr a za dirigentským pultem stál Bohdan Varchal.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: 13 hodin a to je čas na zprávy, které přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy. Doručovací společnost Zásilkovna přišla při požáru ve Zlíně o 9 tisíc balíků. Lesní požár v Andaluzii má nejméně 11 obětí. Zdravotníci Olomoucké fakultní nemocnice operovávali defibrilátory i lidem, kteří nesplňovali potřebná kritéria. U pátečních zpráv Plusová vítá Monika Vrchotová. O 9 tisíc balíků přišla doručovací firma Zásilkovna při požáru v baťovském areálu ve Zlíně. Českému rozhlasu to řekl mluvčí společnosti Ondřej Luštinec. V zasažené budově 34 měla své regionální depo. Doručování dalších balíků do Zlína a okolí ale podle Luštince funguje dál.
2: Pro zákazníky a e-shopy je podstatné, že provoz jsme okamžitě přesměrovali přes okolní depa a doručování pokračuje bez problémů. Jsme v kontaktu se zákazníky, jejich zásilky byly v budově v době požáru. Náhradu škody samozřejmě vyřídíme co nejrychleji.
1: Škody sčítají i další firmy, které v budově měly sklady. Alpinepro přišla o zásoby za víc než 500 milionů. Celou škodu pojištění nepokryje a o 75 tisíc párů bot přišla společnost Vasky. Požár výškové budovy v centru Zlína už je pod kontrolou. Stále zní ale stoupá tmavě šedý dým. Hasiči proto dál doporučují co nejméně vycházet ven a nevětrat. Na místě je také statik, který posuzuje stav budovy a společně s hasiči rozhoduje o dalším postupu. Nejméně 11 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andalusii. Téměř 20 lidí se pohřešují. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almería. Bojuje s ním asi 150 hasičů. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Jednou z variant je, že po pádu elektrického vedení začala hořet suchá vegetace. Oheň se pak rychle rozšířil do okolních lesů. Španělsko se v posledních týdnech potýká s další vlnou veder a dlouhodobým suchem.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Zdravotníci v Olomoucké fakultní nemocnici implantovali v roce 2024 defibrilátory i pacientům, kteří to nepotřebovali. Vyplývá to z předběžného stanoviska komise odborníků, která vznikla v souvislosti s kauzou z iniciativy nemocnice. Podle mluvčího Adama Fričera vedení zdravotnického zařízení předalo stanovisko komise policii.
4: S ohledem na odbornou složitost celého případu bude pravděpodobně jeho konečné posouzení záviset na výsledku trestního řízení, které je v dané věci vedeno. Pokud dospěje k závěru, že zdraví pacientů bylo poškozeno, nebo že došlo k újmě na veřejném zdravotním pojištění, nemocnice bude v souladu se zákonem a příslušnými rozhodnutími orgánů veřejné moci připravena prokázané škody kompenzovat.
1: Policie zahájila trestní řízení v únoru v souvislosti s podezřením na obcházení kritérií k implantacím u několika set pacientů Olomoucké fakultní nemocnice mezi lety 2015 a 2025. Írán nad ránem pohřbil zesnulého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chamenejího. Zemřel při prvních americko-izraelských úderech na Teherán na konci února. Rakev je uložená v mauzoleu Alího Rezi v Mašhadu, který patří mezi nejposvátnější místa šíjického islámu. I přes vysoké teploty se v ulicích města sešly tisíce lidí. Pohřbem tak skončila týdenní série smutečních akcí, které se kromě Islámské republiky konaly taky v sousedním Iráku. Ještě pohled na silnice. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně neprůjezdná. Za Loděnicí na 6,5 kilometru je hromadná nehoda. Dá se sjíždět u Loděnice na 10. nebo u Vráže na 14. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna komplikace za sjezdem na Vlašim. Na 55. kilometru odtahují auta po hromadné nehodě z levého pruhu. Kolona má asi 3 kilometry a zdržení 15 minut. A na D1 je kolona i z Brna do Prahy u Velkého Beranova. Fronta skoro 10-kilometrová je u omezení na 119. kilometru, zdržení asi hodinu od Měřína. Dobře dojďte. Odpoledne zůstane jasno až pojasno. Na severovýchodě může být až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Tam bude kolem 23, jinak 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy a teď už začíná pořad Jak to vidí.
5: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se naši hosté zamýšlejí nad souvislostmi aktuální.
6: zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se nám opět hlásí filmový publicista Lukáš Jirsa, vedoucí pražského studia a dramaturg televize Noe, člen ekumenické poroty festivalu. Tentokrát se více zaměříme na jeho nové filmové objevy. Lukáši, vítejte na vlnách Proglasu, slyšíme se?
1: Hezké odpoledne, ano, dobrý den.
0: Jaké skladuté filmy vás dosud nejvíce oslovily?
1: Tak já musím, protože jsem členem ekumenické poroty, která vyhlašuje své vítěze až zítra na konci festivalu, tak musím vynechat zatím ty, které mě oslovily v rámci té hlavní soutěže. Mohu v tomto, jaksi z těchto filmů akorát říct, že ta soutěž byla velice silná z hlediska právě kritérií ekumenické poroty, což kromě toho, že to musí být film na vynikající umělecké úrovni, tak musí také jaksi mít v sobě nějak zakořeněny hodnoty evangelia. Tak ekumenická porota může být určitě spokojena, mohu říct i za své kolegy. Nicméně z těch dalších filmů tady vlastně v Karlových Varech vždy se uvádějí novinky z celého světa a z festivalů v Cannes, v Benátkách, v Berlíně především a potom také filmy staré, prověřené časem, a já mám tedy zážitky jak z těch nejnovějších filmů, tak z těch starších. Z těch nejnovějších bych jmenoval určitě více než tříhodinový film japonského režiséra Ryusuke Hamaguchiho, který budou mít také možnost vidět čeští diváci v kinech. Jmenuje se Sudan náhle a je to přes tu stopáž. Je to naprosto neuvěřitelné, že vlastně přes ty tři hodiny člověk udrží pozornost z velkého sálu, kde je 12 diváků, neodešel během těch 3-4 hodin nad nikdo, a přesto, že se jedná o příběh, který když vám řeknu, tak si řeknete, jak to člověk může vydržet. Jedná se o vlastně o to, jak probíhá budování a starání se o lidi v domově důchodců v Paříži a o zavádění takové metody vlastně více humánní a více lidské. Je to krásné, přestože tam vlastně lidi si z velké části jenom povídají a neodehrává se tam žádné takové drama, které bychom očekávali v nějakém jako filmu, který by nás měl zaujmout na 3 hodiny, a přesto je to vlastně strašně divácký film, takže to zbudí diváky na tento snímek, až se objeví u nás v kinech. A jestli můžu teda ještě přidat, tak teď jsem právě dneska viděl vlastně 2 filmy za sebou z té historie. Jeden uváděla před chvílí Juliette Binoche, slavná francouzská herečka. To byl film 3 barvy modrá, 1993, pokud se nemýlím. A je to film polského klasika, který je známý určitě i posluchačům Proglasu, Krzysztof Kieślowski. A tento snímek vlastně vypráví, je to velice hluboký a smutný příběh o vyrovnávání se se smrtí, protože tam Juliette Binoche hraje vlastně manželku slavného skladatele, a který jí právě při autonehodě zemřel, a jejím synovi, a končí to vlastně nádhernou hudbou Zbigněva Preislera, která je otextována vlastně velepísní lásky, a je to takový film o tom, jak člověk vlastně tu lásku potřebuje mít vždy i potřebuje být otevřen, a je to teda neuvěřitelně dojemný film, ze kterého jsem právě teď vyšel.
0: Když jsme u těch filmových typů, je mezi letošními filmy některý, který byste doporučil lidem, kteří běžně artové firmy nevyhledávají?
1: Tak nevím, jestli je to film, který by zapadal do kategorie artových filmů, který by neoslovoval širší publikum. Ale využiju této příležitosti k tomu, že určitě třeba film Pramen, který jde právě příští týden už vlastně do kin a zjistí se teprve zítra, jestli teda bude oceněn nebo ne, protože ten je z té hlavní soutěže, tak to je film, který rozhodně stojí za pozornost. Je to film Ivana Ostrochovského, v hlavní roli hraje Anja Geislerová, a to si myslím, že asi přitáhne jako i velké publikum, protože to je závažné téma o sterilizaci romských žen v 80. letech, na konci 80. let na Slovensku. A jinak právě si myslím, že ten umělecký film, to co vy říkáte, ten artový film vlastně, tak do toho spadá tenhle ten tříhodinový Ryusuke Hamaguchi určitě, protože si myslím, že by se toho většina diváků lekla. Ale když se toho odváží, tak určitě nebudou litovat.
0: Tak probrali jsme některé filmy, některá témata. Zažil jste už letos na festivalu nějaké inspirativní setkání, vy osobně?
1: Tak rozhodně, já můžu říct, že teda včera jsem dělal rozhovor s jedním italským režisérem původem ze Sicílie, který natočil krásný film, o němž teda doufám, že přijde do českých kin. Je to teďka v jednání a je to snímek, který vlastně vypráví humorným stylem, takže to je jako, to opravdu jako komedie, o tom, jak makléř se zamiluje do cukrářky, která je věřící katolička, a on je nevěřící a vlastně nejdřív předstírá, že je křesťan, a potom teda se pokusí opravdu to křesťanství jaksi nějak vzít za své. A jeho poradcem, a to na tom právě to vtipné od začátku, je samotný papež, se kterým on se vlastně setkává a který mu radí. A je to jako inspirováno papežem Františkem a setkáním s ním. Je to opravdu jako krásný film, který osloví jak lidi věřící, tak nevěřící. Člověk se u něj zasměje a také i dojme. Takže to rozhodně teda bylo krásné setkání s tímto spisovatelem a filmařem. A potom ještě jedno, které vždycky vlastně každoročně tady Karlovarský filmový festival uvádí, i nějaký dokumentární film z Ukrajiny, těžce zkoušené a bránící vlastně své území i naší svobodu. Takže jsem měl možnost se tady povídat vlastně s vojákem, který už od roku 2014 se dal jako dobrovolník vlastně na obranu Mariupolu a teďka se opět vrací do těch bojů, a byla tady i jeho manželka, takže jsem mluvil jak s ním, tak s tou manželkou, a to je pokaždé jako obrovské setkání, když mluvíte s někým, kdo nasazuje svůj vlastní život na bojové frontě, a v tom filmu jsou i záběry jako z těch bojových akcí, které on se účastnil, kde mu umírají ty přátelé a kamarádi a tak, takže to je vždycky obrovský, samozřejmě silný zážitek, při kterém si člověk musí pokládat otázku, co on dělá pro to, aby žil ve světě svobodném a takovém, který bychom chtěli sami obývat.
0: A na co se do konce festivalu ještě těšíte? Předpokládám, že to bude vyhlašování cen.
1: To určitě, a zároveň se těším i na ještě filmy, které uvidím, protože i dneska vlastně odpoledne ještě pokračuje festival a zítra celý den, takže jak jeden starší film mě čeká, tak některé nové, takže určitě ještě nějaké ty zážitky mít budu.
0: Říká na Proglasu filmový publicista Lukáš Jirsa, vedoucí pražského studia a dramaturg televize Noé, člen ekumenické poroty festivalu. Tak já moc děkuji za rozhovor a budeme se těšit na vaše další postřehy. Díky, naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, přeji hezké odpoledne, naslyšenou.

Ohlednutí za včerejší mší z konference Charis nabídneme už za malou chvíli po písničce. Tady je Jako v minulém století a Roman Dostál.

0: Včerejším mši svatou z konference Charis, kterou jsme přenášeli i na Proglasu, celebroval pater Jan Berka. Zamyslel se nad významem charismatické obnovy.
1: Znamená to mluvit v jazycích, znamená to modlit se za druhé, bo to znamená zvedat ruce při modlitbě. Co to znamená, že je někdo charismatik?

0: Nero Cantalamessa v jedné svojí promluvě říkal, že charismatik je ten, který udělal zkušenost s boží láskou. Není to možná tolik o nějakých nadpřirozených darech, o nějakých fenoménech vnějších, ale je to osobní zkušenost s boží láskou. A tak říkám, ano, jsem také charismatik. A o té osobní zkušenosti s boží láskou bych rád mluvil. Tady na této konferenci máte téma především chraň svoje srdce, protože z něj vychází život. A protože už jsem z generace, která je, jak mi aspoň někteří říkají, už příliš drzá, tak možná si dovolím i jakousi drzost vůči Bohu. A zeptám se ho, a co ty, pane, hospodine, chráníš svoje srdce? Když nám říkáš, že máme být opatrní, máme dávat pozor, chránit své srdce, a co ty, chráníš ho? A nebo moc ne? Bůh říká, zamiloval jsem si tě. To jsou slova o boží lásce. A já věřím, že Bůh si zamiloval každého z nás, každého jednoho. Už od malička, už jako malého chlapce nebo malou dívku. A ještě předtím, než jsme se narodili, už si nás zamiloval. To jsou krásné věci. Jenže tato láska, kterou nám Bůh dává, o které často na různých společenstvích, chválách a modlitbách mluvíme, tak je risk. Bůh nás miluje z celého srdce a svoji lásku nám projevuje do krajnosti. To se nám líbí poslouchat, ale co to znamená pro našeho dobrého Boha? Znamená to, že své srdce v uvozovkách moc nechrání a že ho obnažuje, že se nám vydává.
1: Pater Jan Berka pokračoval tím, že lidé mají Bohu jeho lásku vrátit.
0: A v dnešní době vidíme, jak lidé lační po přijetí, po lásce. Ale zároveň, jak čím dál více, možná i mladí lidé jsou si vědomi té svojí slabosti, toho, že v něčem nejsme dokonalí, že nejsme tak, jak ti lidé, které vidíme na Facebooku nebo někde v médiích, že nejsme perfektní, že naše srdce není úžasné a dokonalé a že děláme chyby. A tak se možná bojíme otevřít, tak se možná bojíme přijmout někoho, kdo nás bude milovat. Tak se možná uzavřeme do sebe a řekneme, že si nezasloužíme lásku, nebo že ji nikomu nedáme, protože co když nás ten někdo zraní? Začněme u Boha. On to unese. On unese naši nedokonalost. Eucharistie je ten pramen boží lásky, že z ní můžeme čerpat sílu k tomu milovat za všech okolností, k tomu, aby i naše srdce se obrátilo a na ty zranění reagovalo odpuštěním. Čerpejme z probudeného srdce Kristova. A když půjdeme ke svatému přijímání, tak v té chvíli potom, když budeme na svém místě, tak zkusme Bohu nabídnout zvlášť ty chvíle, ve kterých cítíme, že naše srdce je ohroženo tím, že by mohlo sklouznout k nenávisti, k nějaké odplatě, ke mstě, k nepřijetí, k uzavřenosti do sebe a izolaci od druhých nebo od Boha samotného. Zkusme mu nabídnout tyto momenty a prosme ho, aby do nich vstoupil.
1: Nabídl Jan Berka při mši svaté včera na konferenci Charis. Tu nadále sledujeme a přineseme další postřehy v následujícím vysílání. Například pohled moderátora této konference Michála Šmída představíme už po písničce.

0: Brněnská konference Charis je podle jejího moderátora Michála Šmída důležitým prostorem pro setkávání lidí. Akce se podle něj postupně vyvíjí a myslí na účastníky všech věkových kategorií.
1: Je to několik dní takového nabíjení, fyzického úplně ne, fyzicky je to spíš vybíjení, ale nějakého duševního, duchovního. Hrozně mě na tom baví, že se tady setká obrovské množství lidí a ta nálada mě tady bere. Konference Charis se neustále vyvíjí a je to krásné. Ze začátku se hodně zabývala na program pro dospělé v hlavním sále, kde nabízíme přednášky, společné modlitby, společné slavení mši svatých. Ale čím dál tím více se myslí i na další věkové kategorie. Je tady dětská konference, kam chodí téměř 1000 dětí každý den, kde se vlastně naši pomeranči starají o ně a mají pro ně duchovní program, kdy vlastně to téma té konference předávají nějakou srozumitelnou formou pro ně, hravou, živou. A tom si myslím, že je to krásné, zvlášť pro ty, kteří přijíždí z menší farnosti, kde třeba nemají tolik mladých, tolik dětí ke svým vlastním dětem lidi, tak najednou ti děti se tady objeví uprostřed obrovského davu lidí, kteří věří v Boha a věřím tomu, že je to hrozně nakopné. V neposlední řadě tady máme program pro mladé, který se taky rok od roku zvětšuje. Letos mají poprvé vlastní pavilon a tam se zaměřujeme zase na další přednášky pro mladé, další workshopy přímo směřované k jejich věku či společné modlitby a sdílení.
0: Říká Michael Šmíd, tak to vnímá hlavní smysl konference.
1: Pro mě je to hodně o tom setkávání, o tom si říct, nejsme na to sami, nejsme v tom sami, načerpat nějakou tu energii, ať už od těch přednášejících, kteří tady vždycky jsou skvěle zvolení a mají vždycky něčím, čím zaujmou každého, tak krom toho ta radost toho, že se tady setkáváme v obrovském množství lidí, stejně smýšlejících, navzájem se podporujeme, tak to je pro mě o tom. To ujištění toho, že vlastně nejsme sami a že jsme vlastně jedno velké společenství a tady to společenství můžeme rozšířit.
0: Letošní ročník Charisu provází motto z knihy Přísloví. Především chraň své srdce, neboť z něj vychází život, připomíná moderátor konference.
1: V této době, možná v každé době, je hodně věcí, které nás můžou oddalovat od nějaké cesty v naší víře. Můžou nás jako svádět od toho, ať už mnoho věcí, které nám berou množství času. Potom říkáme, že třeba nemáme čas na nějaký duchovní rozvoj, na nějakou modlitbu, na nějaké stišení. Tak v té roztěkanosti, kterou třeba nabízí hodně digitální doba, v které žijeme, myslet na to naše nitro, nenechat se rozptylovat vlastně tím světem kolem, ale snažit se najít si ten čas na zastavení a říct si, co vlastně v životě je opravdu důležité a snažit se to vlastně rozvíjet.
0: Dodává Michal Šmíd, moderátor konference Charis, která v Brně potrvá do neděle.

Hodiny právě ukazují 13 hodin a 37 minut. Dobrý poslech odpoledního Proglasu přeje Zdislava Horníková. V kalendáři si dnes připomínáme svatou Amálii, máme 10. července. Svatá Amálie je franská řeholnice šlechtického původu. Odmítla se tek s knížetem Karlem Martelem a ten jí při pokusu o únos zlomil ruku. Tehdy prý poznal její sílu lásky ke Kristu. Amálie se pak zasvětila Bohu v klášteře benediktinek v Maubeuge na území současné Francie. Zemřela roku 690. Její ostatky přenesly do opatství chrámu v belgickém Chentu. Svatá Amálie platí za patronku rolníků a námořníků, ochránkyní úrody a při ztroskotání. Zároveň přímluvkyní při bolestech rukou. Amálím a dnes si také Libuším přejem svátku vše nejlepší. Jejich jména většinou jazykovědci považují za významem totožná. Česká Libuše vykládají jako líbezná, milá, milovaná. Latinská amare, milovat, má v základu jméno Amálie. Pokud je germánského původu, znamená pracovitá. A co byste dnes neměli minout dalším vysílání? O 14 hodin se hudebně zastavíme v Británii a představíme si tam folkové duo The Bread. Potom od 15 hodin a 40 minut začíná Oktáva, dnes s podtitulem Dějiny houslového umění. A tady posílám další písničku.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine.

sme tu späť s ďalšími výročími. 59. narozeniny by dnes oslavil stálý jáhen brněnské diecéze a dlouholetý vojenský kaplan major Pavel Matoušek. Otec tří dětí a dědeček, sloužil ve farnosti Blučina a jako kaplan oddělení duchovní služby velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov. Vojáky české armády doprovázel i do afgánské a do kosovské mise. Odešel po těžké nemoci koncem června. Zhruba za čtvrt hodiny má v Blučině poslední rozloučení. Na úmrtním oznámení Pavla Matouška napsali jeho blízcí tyto verše Václava Renče z Popelky Nazarecké. Vstal, skrývá se. Kde v které místě? Na cestě svého najde jistě, kdo věří v něj.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v koutě tvoje paleta.

dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně. Postavím raketoplán do léta, držím ti všechny svoje palce, zasychá v koutě tvoje paleta.

Bohem, zatím tě ale v noci potkávám, za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta a ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta, zakletá barva.

51. narozeniny dnes slaví malíř, grafik a vysokoškolský pedagog Patrik Hábl. Je známý realizacemi v architektuře ve veřejném nebo sakrálním prostoru. Tvořil třeba postní obrazy pro pražský akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora. Prestižní londýnský aukční dům Totebis ho zařadil jako jediného žijícího českého malíře do světového výběru nejlepších děl 20. a 21. století. 52. narozeniny má brněnský jezuita pater Jan Regner, kaplan vysokoškoláků. A 72 let se dožívá německý novinář Peter Seewald. Jeho knižní rozhovory s kardinálem Josefem Ratzingerem, pozdějším Benediktem XVI., se staly světovými bestsellery. V češtině vyšly pod názvy Křesťanství na přelomu tisíciletí, Bůh a svět, Světlo světa, Papež, církev a znamení doby a poslední rozhovory. A další výročí a narozeniny hned po písničce. Tady je Z nebe nad Limem.

76. narozeniny slaví předseda Papežské akademie věd německý univerzitní profesor Joachim von Braun. Přední světový odborník na potravinovou politiku, otázky hladu a podvýživy. 91 let se dožívá Jáchen se zkušeností totalitního útlaku Karel Faber z Českých Budějovic. V duchovní správě sloužil tento polistopadový generální ředitel jihočeských státních lesů ve farnosti Hluboká nad Vltavou a Pištín. Posílám písničku Motýl a skupinu Echolama.

zelená paseka, motýl počítá letokruhy. Pak odletí přesně tam, co sedí ten druhý. Kouřící ohníček do toho voní, do toho voní. Motýl bojí se smrti.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme moderátora pro brněnské studio Proglasu. Máte-li zájem, pošlete životopis na adresu personalie@proglas.cz. Těšíme se na vás.

0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději.
1: Bylo 14 hodin a v tuto dobu začíná Hudební kompas. Nám si v něm představíme britsko-irskou kapelu The Bread, která vystoupí 27. v července na festivalu Folkové prázdniny v náměšti nad Oslavou. Z alba Land of My Other si na úvod poslechneme písničku Too Many Have Gone.

Hrajme si z alba Land of My Other britské kapely The Bread. Jejich základ tvoří irská zpěvačka Riona Connolly a kytarista z Manchesteru Stuart McCallum. Spolupracovat začali v roce 2016, kdy vytvořili originální projekt na pomezí současného folku, jazzu, ambientu a komorní autorské písně. Riona do něj přinesla zkušenosti z irské tradiční hudby, Stuart například ze skupiny The Cinematic Orchestra. I když některé nahrávky pořídili s dalšími muzikanty, na koncertech vystupují nejčastěji jako duo. Vracejí se tak k akustickému pojetí, které zdůrazňuje sílu písní a mimořádnou souhru dvou hudebníků. Riona Connolly byla v roce 2019 oceněna titulem Folková zpěvačka roku v rámci cen BBC Radio 2. The Bread byli na tuto cenu nominováni v kategorii nejlepší duo nebo skupina. Album Land of My Other, z kterého si pouštíme ukázky, je osobním příběhem o ztrátě a novém začátku. Písně vznikaly po smrti zpěvačina otce a současně po narození její dcery. Z rady napsaných skladeb duo vybralo ty, které společně vytvářejí ucelený příběh o rodině, paměti, irské identitě a vyrovnávání se se ztrátou. Duo The Bread vystoupí 27. července v náměšti nad Oslavou v rámci festivalu Folkové prázdniny. Nám teď zahrají ještě dvě skladby Remember the Flat a Don't Rush It.

Poslouchali jsme britské duo The Brett s alba Land of My Other. Britsko-irská dvojice vystoupí 27. července v Náměšti nad Oslavou na folkových prázdninách. V pondělí ráno si v hudebním kompasu představíme německého jazzového pianistu Chrise Galla. A v pondělí odpoledne se budeme věnovat novému albu sardinského kytaristy Paola Angeliho. Hudební kompas pro vás pravidelně chystá Milan Tesař.

0: Polská skupina Dresche, jejíž název znamená v kašubštině přátelé, vydala album Wunder Tuta. Název odkazuje ke starému kašubskému zvyku darovat dětem papírový kužel se sladkostmi a drobnými dárky. Také album ukrývá různá překvapení. Zapomenuté melodie, staré písně a příběhy čerpající z kašubské tradice. Soubor vedený zpěvačkou Joanou Gostkovskou propuje folklor, jazz a improvizaci a snaží se dát tradiční kašubské hudbě současný zvuk při zachovávání původních melodií a textů. Kašubové jsou etnická skupina žijící převážně na severu Polska se svým vlastním jazykem, kulturou a folklorní tradicí. A my jsme právě z tohoto alba poslouchali písničku Mamulko moja.
1: Go. That is not Strawberry Moon.
2: Is that Schoenberg?
1: We're not having a song.
2: Yes, we are.

Americká písničkářka, klavíristka a zpěvačka Tori Amos vydala své 18. studiové album In Time of Dragons. Nahrávka spojuje autorský klavírní rock s mytologickými a fantasy motivy a zároveň reaguje na současné společenské a politické dění. Vedle charakteristického klavíru a expresivního zpěvu využívá Tori Amos také syntezátory, čembala a vůbec bohaté aranže. A my jsme právě od ní poslouchali písničku Strawberry Moon.

14 hodin 31 minut a my opět přinášíme servis aktuálních informací a také pozvání na pořady, které nás čekají večer. Posloucháte Proglas se Stislavou Horníkovou. Dnes máme 10. červenec a podle katolického kalendáře je tu památka svaté Amálie. Před rovnými 80 lety byla v Moskvě podepsána Československo-sovětská úmluva o obcí a přesídlení volyňských Čechů do ČSR a stejné možnosti československých občanů ruské, běloruské a ukrajinské národnosti do Sovětského svazu. A před 350 lety se nastěhoval první královský astronom do nově vybudované královské observatoře v Greenwichi u Londýna. Byl to John Flensteed se spolupracovníky. A co nabídne večerní vysílání? V pondělí jsme si připomínali den upálení mistra Jana Husa. Je stále aktuální jeho zápas o pravdu? V čem je inspirativní pro současnost? Znamená jeho kritika praktik odmítnutí církve? Nebo naopak je Husova kritika míněna jako pomoc nemocné církvi? O tom si bude povídat Daniel Ženatý s Jiřím Tenglerem v pořadu Před kostelem v 18 hodin. No a ve čtvrt na 8 večer bude Janis Mora z pořadu Jak se vám líbí hovořit s violončelistkou a zpěvačkou Dorotou Barovou o jejím novém albu Píseň pro my. Barová, která pochází ze Slezska a zpívá nejčastěji polsky, nachází tentokrát texty v češtině. Album je hudební podstou její zesnulé blízké přítelkyni, výtvarnici a básnířce Michále Vejnarové. Jejíž verše zpěvačka zhudebnila.

Jakou bude mít podobu putování od Varhán? A jak zatím probíhá 30. ročník festivalu Chébské varhaní léto? To si povíme hned za malou chvíli po písničce.

0: Tento týden začal 30. ročník festivalu Chébské varhaní léto. Zítra se k pravidelným koncertům uskuteční odpolední bonusová akce Putování od Varhan k Varhanám. Jak bude vypadat? Zeptali jsme se dramaturgině přehlídky Varhanice Martiny Kulářové.
1: Budeme začínat v kostele svaté Kláry 15 hodin, potom v 16 hodin bude malý koncertík v evangelickém kostele v chrámu pokoje v Chebu. V 17 hodin je naplánovaný malý koncert v kostele svatého Václava a zakončovat budeme v 18 hodin v kostele svatého Mikuláše a Alžběty a v 19 hodin je zakončení celého toho odpoledního putování. Spojovací akcí je taková jako divadelní herecká procházka, kterou nám připravil pan Jindřich Skopec, herec Chebského západočeského divadla. Ta bude začínat 16.30 od kostela svaté Kláry a půjdeme po místech, kde se pohyboval chebský varhanář Martin Caus.
0: K 30. ročníku chebského varhanního léta vzniklo jubilejní CD se zvukem všech znějících varhan ve městě. Na zítřejší akci bude k dostání. Pořadatelé nabízejí také prohlídku varhan a možnost listovat festivalovou kronikou i program pro děti. No a doprovodná zdravotnická služba složená z lékařů a zdravotních sester je nepostradatelnou součástí výroční konference Charis a my budeme podrobnější po písničce.

0: Letos s tebou Jiří Schellinger z hudby. No a pojďme na další zprávu. Nepostradatelnou součástí výroční konference CHARIS je dobrovolná zdravotnická služba složená z lékařů a zdravotních sester. Její součástí je také lékařka Michaela Hnilicová, se kterou včera na brněnském výstavišti natáčel náš spolupracovník Petr Pospíšil.
1: S čím jste na konferenci CHARIS připraveni pomáhat? Jaké vybavení a zázemí tady máte k dispozici?
2: Tak snažíme se o co nejširší, naštěstí jsou to jenom maličkosti, zaplať pámbu, takže hlavně vytahujeme klíšťata, máme různé odřeniny, jak jste viděli teďka holčičku, která si skřípla paleček ve dveřích, máme tady různé pády, teď jsme měli třeba krvácení z nosu, pak jsou takové horší věci, jako třeba, že někdo omdlí, když jsou velká vedra, takže se snažíme i trošku preventivně doporučovat, aby hodně se pilo, aby lidé chodili také někam do chladu, aby nebyli na přímém slunci a tak dále, ale někdy ty kolapsové stavy být můžou. Pak jsou tady občas nějaké stavy, řekněme, úzkostné nebo nějaké psychické stresy. V našem týmu máme i psychiatra, což je takové vedení úplně na počátku té konference. Nám se tady dali dohromady tým jako z různých oborů, včetně pediatrie a psychiatrie, za což jsme moc vděční, protože nám pomáhají celých těch 18 let.
1: Vy jste zmínila celou řadu zdravotních potíží. S tím vším jste se setkala během dneška?
2: Ne, naštěstí ne.
1: Dneska jenom ten palec té dívky?
2: Dneska palec, krvácení z nosu u jednoho účastníka dětské konference, pak tu byla nějaká nožička, ale to měla kolegyně, boule na čele. Ano, srážka s cizím předmětem, nebylo vesmírné.
1: Co byste doporučila návštěvníkům jako takovou prevenci, jak nějakým zdravotním komplikacím předcházet?
2: No, používat zdravý lidský rozum, což je výborné, takže hodně pít. Pokud jsou lidé, kteří, a to je opravdu teď trochu vážné, hodně často přijdou lidé, kteří mají hodně léků, už jsou starší, nemocní a teď přijdou, že si ty léky zapomněli a chtějí tady strávit 4-5 dnů, jako v Brně, bez léků, což nejde a my nejsme schopni jim to tady napsat, jako nemáme přístup jako k e-receptům, to tady bohužel už takhle tak dobří a dokonalí nejsme. Takže to může, když se třeba sami rozhodnou, že prostě ty léky pár dnů takzvaně vynechají, tak to může být problém.
1: A jak se řeší taková situace v praxi?
2: Podle toho, co berou za léky, se snažíme pomoct. Pokud máme nějaké vybavení, aspoň na první pomoc, když třeba vynechali lék na tlak, změříme tlak, nějaké první pohotovostní léky na tlak máme. No a ze zbytkem je už musíme poslat na pohotovost, kde teda jako řeknou, co užívají a ty léky jim tam napíšou. Jiná možnost není.
1: Ještě se zeptám, kolik je tady vlastně v týmu zdravotníků, lékařů, sester, kolik vás tu je, nejste na to sama?
2: Je, to bych nezvládla. Jako. Takže dobré je službu rozdělit, takže je nás tady je nás tady 7 lékařů a v tuhle chvíli jedna zdravotní sestřička.
1: Tak věřím, že o návštěvníky je dobře postaráno. Na závěr se zeptám už jenom tak na okraj. Při vší té práci a službě máte možnost také prožít něco z toho programu? Budete mít možnost vyslechnout si třeba nějakou přednášku nebo účastnit se večeru chval?
2: Já doufám, že ano, máme to rozdělené, jako není nás tady 7, to není ani potřeba, takže jsme si tak nějak jako už udělali jakýsi systém, takže tak, jak v nemocnici funguje služba denní, noční, takže my to máme rozdělené na etapy, dopoledne, odpoledne, večer, různě se prostřídáme a jako ten teda, řekněme, vedoucí, hodně apeluju na ty svoje kolegy, ať si jdou také duchovně načerpat, odpočnout, takže prostě tady to máme jako takovou základnu, ale střídáme se.
1: Já vám moc děkuju za rozhovor.
2: Děkuji také a užijte si krásnou konferenci.
0: Popřála na závěr rozhovoru s Petrem Pospíšilem lékařka Michaela Hnilicová. No a jaké filmové tipy upozornil umělecký ředitel festivalu v Karlových Varech Karel Och? si povíme za malou chvíli. Zůstaňte s námi.

0: Na festivalu v Karlových Varech se dnes večer představí například hororová komedie, rodinný film s hercem Kevinem Baconem anebo francouzské druhoválečné drama Naše spása. Promítat budou také dokument Poslední vrchol, na který upozornil umělecký ředitel festivalu Karel Och.
1: Vypráví o 8000ovce K2, která donedávna patřila vůbec jediné ze 14 8000ovek, které už se nepodařilo nikomu zlézt v zimním období. Tato velmi komplikovaná hora je takovým výrazným charismatickým protagonistou tohoto dokumentu Amira Baraleva, dokumentaristy, který ve Varech byl už několikrát, ale zároveň sledujeme snahy hned několika expedicí se s touto bájnou horou utkat. Ten film je nesmírně poutavý, napínavý.
0: To byl Karel Och. No a s dalšími zprávami se přihlásíme po 15. hodině.

Je konec dubna 86. Vysoko nad Pripjatí létají ptáci, koruny stromů začínají kvést. A Mikola má

a voda, to je pot i breg. Si moje všechno, šeptá Ljubomir. Co říkáš, Nino?

s jeho rukou na břichu. Chtěla by zpívat, výská a skáče v duchu, přitom jen kývne potichu.

0: Máme krátce po 15. hodině a my přepínáme na zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Policie prověřuje požár výškové budovy v centru Zlína jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Hasiči na místě zasahují už druhý den a zůstanou tam do pondělí. Při lesním požáru ve španělské Andalusii zahynulo 12 lidí, což je víc než za celý loňský rok v zemi. A další místo, které ve Spojených státech ponese jméno po Donaldu Trumpovi, je mezinárodní letiště v Palm Beach. Komu potečou příjmy z autorských práv na upomínkové předměty letiště? To jsou otázky, které zmíníme v následujících minutách. Bezprostředně jsou tu ale teď zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Dobré odpoledne. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů přiznal, že záznamové zařízení nalezené na úřadu vlády bylo jeho. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Podle něj diktafon našli zaměstnanci úřadu vlády začátkem roku ve střežené místnosti, kde zasedají ministři a probírají tam i tajné informace. Policii ani tajným službám to ale nikdo neohlásil. Šťastný dnes v reakci na článek řekl, že zařízení ve Strakově akademii v lednu ztratil. Jde o záznamník plavut, který mu přepisuje projevy a poznámky do textové podoby. Bezpečnost to podle něj ohrozit nemohlo.
3: To zařízení musíte pustit a následně je spárované přímo s mým osobním účtem nebo osobním účtem toho člověka, komu patří. A když se pak spáruje, tak se přenese ten záznam do mobilního telefonu, kde se z něj vytvoří text. Takže v tom ohledu lze zcela vyloučit nějaké zneužití.
2: Kriminalisté prověřují rozsáhlý požár budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Firmy, které v budově měly své sklady, odhadují škody ve stovkách milionů korun. Díla Krajské galerie výtvarného umění, která se nachází jen asi 200 metrů od hořící budovy, požár neponičil. Exponáty dnes zkontroloval sám ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, říká její mluvčí Zuzana Bílá.
4: Dle posledních informací od našeho ředitele Václava Mílka, který jel na místo všechny exponáty osobně zkontrolovat, je informace taková, že všechna díla, která máme ve 14. budově Krajské galerie, jsou v pořádku a nemělo by se jim nic stát.
2: V budově 14/15 kromě galerie sídlí i Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna Františka Bartoše. Kvůli požáru budou instituce zavřené až do pondělí. Prostor budov aktuálně slouží jako zázemí pro hasiče. Aktuální informace z místa požáru bude mít v odpoledním Plusu hned po zprávách naše reportérka.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů musí být rozšiřování Evropské unie založené na plnění všech dohodnutých podmínek. Macinka to prohlásil v Římě na jednání skupiny přátel západního Balkánu. Zároveň řekl, že unie má právo klást si vysoké nároky a pro všechny státy musí platit stejné podmínky. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani na schůzce vyzval k urychlení procesu přijetí zemí západního Balkánu do Evropské unie. Podle něj je to jedna z nejdůležitějších geopolitických investic Evropy. Městský soud v Praze odmítl žalobu expediční SCIO školy proti postupu ministerstva školství ve sporu o kombinovanou výuku. Ta umožňovala dětem učit se část týdne doma a část ve škole nebo při výjezdech. Ministerstvo ukončilo pokusné ověřování tohoto způsobu výuky ke konci června. Podle soudu je škola podřízenou složkou rezortu a proto zrušením testování nezasáhl do jejich práv. SCIO škola s rozhodnutím nesouhlasí. Její vedení proto podalo kasační stížnost ke nejvyššímu správnímu soudu, říká spolumajitel společnosti SCIO Jon Šotola.
6: Právní posouzení ministerstva považujeme za nesprávné a proto jsme v té věci podali kasační stížnost. Nicméně stále čekáme na odpověď ministerstva na náš otevřený dopis a věříme, že se nám podaří najít smírné řešení a následně celou žalobu stáhneme.
2: Podle ministerstva školství soud potvrdil, že z povahy pokusného ověřování je zřejmé, že má dočasný charakter a ukončení testování kombinované výuky bylo v souladu s pravomocemi úřadu. Úterní bombové útoky u hotelu v Damašku spáchali podle syrských úřadů členové buňky napojené na Islámský stát. Stalo se to v době návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v hotelu přespal. Během úderu byl ale na cestě na schůzku se svým syrským protějškem Ahmedem Sharou. Podle agentury AFP syrské úřady oznámily, že výbuch dvou po domácku vyrobených bomb zabil jednu osobu a dalších 36 zranil. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy a už hlásí se první zájemci o využití. Jak potvrdil Branislav Jancík z Ostravského superpočítačového centra, poptávka je třeba v oblasti přenosu energií nebo vývoje nových materiálů.
7: Jedna z ďalších domén, v ktorých sa kvantové počítače uplatnia, je projekt zameraný na neurodegeneratívne onemocnenie mozgu, ako sú Alzheimerová choroba a ďalšie neuropatie. Kvantové počítače majú potenciál dať nám tie odpovede presne.
2: Slavná tapisérie z Baye dorazila skoro po tisícovce let do Anglie. Francie ji zapůjčila Britskému muzeu v Londýně. Skoro 70 metrů dlouhá tapisérie má nevyčíslitelnou hodnotu. Je z 11. století a vypráví příběh o dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem.
8: Britská BBC označila noční převoz tapisérie za historický okamžik. Televize Arteho přirovnávala k akčnímu snímku. Trasa byla dlouhá 560 kilometrů a trvala 11 hodin. Tapisérie cestovala v několika schránkách, které kontrolovaly vlhkost, teplotu a bránily otřesům. Přes všechna tato opatření někteří odborníci a umělci, jako třeba britský malíř David Hockney, převoz kritizovali. Už teď je v tapisérii přes 10 000 děr a 30 trhlin. Britské muzeum bude historický artefakt vystavovat od září do července příštího roku. První sadu vstupenek muzeum vyprodalo za zhruba 24 hodin. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Máme pro vás taky čerstvé informace z dopravy. Na dálnici D5 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně za Loděnicí na 6,5 kilometru odklízí těžkou nehodu. Dálnice byla několikrát zcela zastavená. Teď se dá projet jedním pruhem a kolona je od Beruna ze 16. kilometru asi na půl hodiny. Velmi silný provoz je na dálnici D1 z Prahy do Brna. Prvně před omezením na mostě Šmejkalka před 24. kilometrem na 10 minut a pak i na příjezdu do Brna před kilometrem 190 se postává od Velké Býteše z kilometru 162. A na dálnici D8 nesouvislá kolona hlavně kamionů na příjezdu do Prahy směrem z Ústí. Před sjezdem na Zdiby se stojí ze 4. kilometru a to až do zúžení Vekbelské. Osobní auta se zdrží až 20 minut. Šťastnou cestu! Víkend bude slunečný, obloha bude jasná až polojasná, přechodně až oblačná, v neděli se na východě místy objeví i přeháňky a teploty vystoupí o víkendu na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě bude kolem 23. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Nyní jste zváni k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, kterou přineseme z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

0: Chvála Kristu a Panie Marii. Z Centra Božieho milosrdenstva svätej sestry Faustiny Veslavkovici zdravíme všechny poslucháče Rádia Proglas a chceme sa dnes spoločne po 15. hodine spojiť v modlitbe korunky k Božiemu milosrdenství a vyprošovať tak milosrdenství pro nás, pro celý svět. A dnes sa chceme zvláštnym spôsobom modliť už za zdárny a plodný průběh pieší pouti k Božiemu milosrdenství, ktorý probiehne od příštího týdne. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš letejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proč za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižovan, umřel i pohřben jest.
1: Sestoupil do pekel, třetího dne vstál z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
2: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna, u našeho Pána Ježíše Krista.
3: Nasmír za hříchy naše i celého světa.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu. Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
3: Na smír za hříchy naše i celého světa.
1: pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
3: Buď milosrdný k nám i k celému světu. Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď

0: ve svém synu Ježíši Kristu, a vyléváši na nás utěšitelný Duchu svatém. Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě, trojediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje, věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvých vstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen. Svatí Cyril a Metoději,
1: orodujte za nás.
0: Svatý Václave,
1: oroduj za nás.
0: Svatá Faustino,
1: oroduj za nás.
0: Svatý Jan Pavel II,
1: oroduj za nás.
0: Svatý Otče Pio,
1: oroduj za nás.
0: Svatý Vincenci Palotti,
1: oroduj za nás.
0: Milí přátelé, na závěr naší společné modlitby přijmíte Boží požehnání. Pan s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Drazí přátelé a posluchači Radia Prolas, děkujeme vám dnes za společnou modlitbu korunky. Pamatujte, že vás po každém ši svaté tady ve Slavkovicích svěřujeme Božímu milosrdenství v modlitbě zasvěcení a taky vás prosím, abyste byli svědky Božího milosrdenství všude tam, kde žijete, kde působíte. A ještě vás chci srdečně pozvat na setkání poutníků, pěší pouti k Božímu milosrdenství. Ta pěší pouť proběhne od 18. až do 25. července, ale už v pátek 24. poutníci připutují z Fulneku, z Hodonína, Prahy, Mladé Boleslavy, Českých Budějovic, z Mezilesí, z Polska a taky ze Sirákova. Příchod poutníků bude tedy v pátek kolem 13:30 a mše svata bude v 15:30, na kterou jste všichni srdečně zváni. Těšíme se zase ze Slavkovic naslyšenou.

Do 10. ledna příštího roku potrvá rok svatého Františka, který vyhlásil papež Lev XIV. Vrcholí jím obdobím připomínání klíčových událostí ze života světce z Assisi. Roku 2023 to bylo 800 let od prvního živého Betléma v Gréču. Rok poté od Františkova přijetí stigmat na hoře Laverna a loni uplynulo 8 století od vzniku chvalospěvu

0: píseň Bratra Slunce.
1: Papež nám klade na srdce, abychom byli podobnými tvůrci pokoje jako světec z Asízy. Víte, Františka můžeme vnímat i jako spontánního svatého, který objevuje krásu Božího stvoření. Je to člověk, který se nejen modlil, ale stal se modlitbou, který měl blízko k lidem. Vidíme to na jeho službě malomocným i na jeho touze být vůči druhým menším bratrem. A který chtěl, aby v Porciunkuli všichni lidé zakusili Boží odpuštění a Boží milosrdenství. Líbí se mi, že Františková spontaneita se odráží i ve vatikánských dokumentech, i zvou k modlitbě a k rozjímání na místa, která jsou jakkoliv spojena se svatým Františkem, opravdu jakkoliv, ta vazba je velmi volná. Zároveň se pak v každé diecézi vybírali kostely či kaple, které zvlášť vybízejí ve společné modlitbě v tomto jubilejním roce.
0: Řekl Proglasu duchovní asistent sekulárního františkánského řádu v Sušici kapucín bratr Petr Petřivalský a vyjmenoval, kde všude se jubilejní rok svatého Františka slaví v českobudějovické diecézi.
1: Jubilejní místa najdeme v Kájově, na Lumci, v Předbořicích, ve Veselí nad Lužnicí, v Jindřichově Hradci, v Bechyni, v Českém Krumlově, v Oražďovicích, v Českých Budějovicích i u nás v Sušici, kde máme kapucínský kostel svatého Felixe. Každý z těchto kostelů v rámci roku svatého Františka navštíví, či už navštívil, diecézní biskup Vlastimil Kročil nebo pomocný biskup Pavel Posád, popřípadě generální vikář David Hanzo. Termíny těchto mimořádných bohoslužeb i další jubilejní místa v republice pak najdeme na webu františek800.cz. Zde se můžeme dočíst, jak je to i se získáním odpustků v rámci tohoto roku.
0: Nejbližší bohoslužba roku svatého Františka v diecézi se uskuteční v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Horažďovicích zítra od 11 hodin. Celebrovat bude biskup Vlastimil Kročil.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: 15 hodin a 31 minut. Vy posloucháte Proglas a odpoledním vysíláním vás provází Ctislava Horníková. Dnes máme 10. červenec, svátek svaté Amálie, franské řeholnice ze 7. století, která se stala patronkou rolníků a námořníků, ochránkyní úrody a při ztroskotání také přímluvkyně při polestech rukou. No a právě před 90 lety 10. července 1941 bylo zavražděno nejméně 340 židů při pogromu v polském městečku Jedvabne. Kamenovali je, ubíjeli noži, v ruce topili ženy s dětmi, zbylé nahnali do stodoly a zaživa upálili. Není jasné, zda různé akci provedli místní Němci z vlastní iniciativy či na německý podnět. Němečtí vojáci vraždění otevřeně podporovali. V květnu 1949 stanulo 22 pachatelů před soudem za napomáhání německých okupantům při uskutečňování jejich plánu na likvidaci židovského obyvatelstva. No a v tento den roku 1947 československý parlament přijal zvláštní zákon o převodu vlastnictví majetku Lubocké větve Schwarzenbergů na zemi českou, takzvaný Lex Schwarzenberg. V parlamentní rozpravě zaznělo, že majetek musí být vyvlastněn, protože se neslučuje s lidově demokratickým charakterem Třetí republiky. Zákon, který neměl podporu v ústavě, se stal jedním z milníků na cestě k bezprávnému státu. No a pojďme se podívat, co nabídne večerní vysílání. Ve 20 hodin a 15 minut budeme v cyklu Dotýkání světla pokračovat v rozhovorech s docentem Karlem Sládkem o křesťanské teologii. Tématem pořadu bude tentokrát naslouchání Božímu slovu. No a ve 22 hodin a 30 minut naladíte pořád Na stole je téma. Koncem května uplynulo 150 let od smrti Františka Palackého. Je přiměřené skutečnosti, když bývá označován jako otec národa? Jaká to byla doba, v němž se stýkal s Dobrovským, Jungmanem, Šafaříkem, Čelakovským, Riegerem a dalšími? Na jakém přístupu se snažil dát Čechům jejich identitu, znamená jeho příklon v češtví a potýkání se s němectvím, uzavřenost před okolní Evropou nebo právě naopak. O tom a o dalších věcech si s farářem Jiřím Tenglerem z Poličky bude povídat Daniel Žilnatý právě ve 22 hodin a 30 minut.

0: Pojďme ještě na konferenci Charis. Při včerejším mši svaté právě z této konference, kterou jsme přenášeli i na Proglasu, celebroval pater Jan Berka. Zamyslel se nad významem charismatické obnovy.
1: Znamená to mluvit v jazycích, znamená to modlit se za druhé, bo to znamená zvedat ruce při modlitbě. Co to znamená, že je někdo charismatik? Raniero Cantalamessa v jedné svojí promluvě říkal, že charismatik je ten, který udělal zkušenost s boží láskou. Není to možná tolik o nějakých nadpřirozených darech, o nějakých fenoménech vnějších, ale je to osobní zkušenost s boží láskou. A tak říkám, ano, jsem také charismatik. A o té osobní zkušenosti s boží láskou bych rád mluvil. Tady na této konferenci máte téma především chraň svoje srdce, protože z něj vychází život. A protože už jsem z generace, která je, jak mi aspoň někteří říkají, už příliš drzá, tak možná si dovolím i jakousi drzost vůči Bohu. A zeptám se ho, a co ty, pane, hospodine, chráníš svoje srdce? Když nám říkáš, že máme být opatrní, máme dávat pozor, chránit své srdce. A co ty, chráníš ho? A nebo moc ne? Bůh říká, zamiloval jsem si tě. To jsou slova o boží lásce. A já věřím, že Bůh si zamiloval každého z nás, každého jednoho. Už od malička, už jako malého chlapce nebo malou dívku. A ještě předtím, než jsme se narodili, už si nás zamiloval. To jsou krásné věci. Jenže tato láska, kterou nám Bůh dává, o které často na různých společenstvích, chválách a modlitbách mluvíme, tak je risk. Bůh nás miluje z celého srdce a svoji lásku nám projevuje do krajnosti. To se nám líbí poslouchat, ale co to znamená pro našeho dobrého Boha? Znamená to, že své srdce v uvozovkách moc nechrání a že ho obnažuje, že se nám vydává.
0: Pater Jan Berka pokračoval tím, že lidé mají Bohu jeho lásku vrátit.
1: A v dnešní době vidíme, jak lidé lační po přijetí, po lásce. Ale zároveň, jak čím dál více, možná i mladí lidé jsou si vědomi té svojí slabosti, toho, že v něčem nejsme dokonalí, že nejsme tak, jak ti lidé, které vidíme na Facebooku nebo někde v médiích, že nejsme perfektní, že naše srdce není úžasné a dokonalé a že děláme chyby. A tak se možná bojíme otevřít, tak se možná bojíme přijmout někoho, kdo nás bude milovat. Tak se možná uzavřeme do sebe a řekneme, že si nezasloužíme lásku, nebo že ji nikomu nedáme, protože co když nás ten někdo zraní? Začněme u Boha. On to unese. On unese naši nedokonalost. Eucharistie je ten pramen boží lásky, že z ní můžeme čerpat sílu k tomu milovat za všech okolností, k tomu, aby i naše srdce se obrátilo a na ty zranění reagovalo odpuštěním. Čerpejme z probudeného srdce Kristova. A když půjdeme ke svatému přijímání, tak v té chvíli potom, když budeme na svém místě, tak zkusme Bohu nabídnout zvlášť ty chvíle, ve kterých cítíme, že naše srdce je ohroženo tím, že by mohlo sklouznout k nenávisti, k nějaké odplatě, ke mstě, k nepřijetí, k uzavřenosti do sebe a izolaci od druhých nebo od Boha samotného. Zkusme mu nabídnout tyto momenty a prosme ho, aby do nich vstoupil.
0: Nabídl Jan Berka při mši svaté včera na konferenci Charis. Tu nadále sledujeme a přineseme další postřehy nadcházejícím vysílání Proglasu. A přinášet budeme také dnešní mši svatou, která začne od 16 hodin a zhruba 45 minut.

Když je 15. hodina a 40. minuta a právě v tuto chvíli začíná pořad Oktáva, kterou pro nás připravil Štěpán Grafe. V tuto chvíli se s vámi loučí Ctislava Horníková a na moderátorské křeslo místo mě usedne Josef Javůrek. Přeji příjemný poslech.

0: Milí posluchači, při poslechu pořadu Oktáva vás od mikrofonu zdraví Štěpán Grafe. Dnešním hostem je hudební vědec, profesor Janáčkovy akademie muzických umění Miloš Šnírer. Dobrý den, pane profesore.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane profesore, nemohu jinak, než zmínit, že jste poměrně nedávno oslavil takové významné životní jubileum. Mohu prozradit kolik?
1: No tak 1. října uplynulého roku mě bylo 90 let.
0: Je to úžasné. Vy jste napsal tolik knih. Kolik knih jste napsal ve svém životě? Máte to spočítáno?
1: Mám pocit, že to bylo 10 knih a patero učebních textů pro jamu.
0: A naprosto neuvěřitelné je, že poslední kniha, kterou jste dokončil v minulém roce, tak vyšla právě v lednu. Je to tak?
1: Ano, ona vyšla v lednu a s datem teda jako 24, protože ta Astoria, kde ediční středisko jamu byla v renovaci a vystěhovaná, takže se to všechno zdržilo, ale knihu jsem v podstatě symbolicky, aniž bych to tušil, ukončil ke svým 90, tedy už jako v tom roce loňském. A vyšlo to teda v roce jako 24, i když to jsem dostal já teď v lednu.
0: Já k této knížce mám takový zcela osobní vztah. Posluchači ví, že jsem houslista a kniha se jmenuje Dějiny houslového umění. Jak jste se dostal právě k tomu zpracovat tady tuto látku?
1: Tak v podstatě mohu říct, že to byly takové dva impulzy. Ten základní impuls, jako ten pracovní impuls, to vyvolala ta minulá kniha právě Dějiny toho klavírního umění s mojí tedy kolegyní, kdysi bývalou vynikající žákyní taky a klaviristkou docentkou Rajnohovou Alicí. Tak to byl jako ten impuls vlastní. Ale už dávno a dávno ve mně takové věci ještě zrály, zvláště v dobách, kdy jsem se zabýval orchestrální hudbou. To znamená, když jsem vytvářel v 70. letech ty svoje tři díly světu orchestru 20. století, protože tam se samozřejmě člověk kromě symfonii a suit nevyhne právě instrumentálním koncertům, že a houslové koncerty ve 20. století patří k jedním vůbec nejlepším, které byly vytvořeny, řekl bych, z dílen moderních klasiků hudby 20. století. Tak to k tomu bylo. To by byly takový ty dva impulzy, ty bezprostřední.
0: A jaký je váš vztah ke smyčcovým nástrojům a k houslím? Hrál jste někdy na housle?
1: Ne, na housle jsem nehrál a odpovím vám takto. Je to zajímavé, shodou okolností, představte si teďka, jak jsem jel autem, tak shodou okolností tam hrála Šeherezáda na CDčku. Mám to s berlínskou filharmonií Lorin Mazel dirigoval a když jsem poslouchal tu pevní větu, teď jsem to zastavil samozřejmě, tak jsem si uvědomil, že jsem tu skladbu poprvé slyšel ve 12 letech. To se hrálo v rozhlase na takzvaných standardních deskách. Měli dva gramofony vedle sebe, vždycky ty desky měly dvojmo, aby se mohla hnedka ta druhá strana neobracet a nahrávat. Kdo to hrál? Filadelfská filharmonie Leopold Stokowski. To mě tenkrát fascinovalo ve 12 letech a ta houslová sola, která tam byla. Dneska nemohu říct, kdo to hrál, ale pochopitelně uvážíme jeden z nejlepších světových orchestrů, což Filadelfská filharmonie je, tak to musel být houslista maximální kvality. To byl první věc. Druhý impuls byl šok v tom pravém slova smyslu kvalitativní, pozitivní šok, a kdy na pražském jaru, konkrétně 2. června 1949, že hrál pražský rozhlasový orchestr a za během večera David Oistrach na svoje Stradivárky hrál 3 koncerty za večer. Koncertní suitu po housle orchestra Tanějeva, potom Glazunovův koncert houslový, no a absolutní vrchol byl tedy jako Čajkovský houslový koncert. Dodnes mě mrazí po zádech nadšením, když slyším ty zvuky na zejména na G struně, na D struně, který prostě v tom Čajkovském, že pochopitelně romantická hudba, člověku je 15, 14 let, to je adekvátní, všecko naprosto v pořádku, tak to mě teda jako nadchlo. A další věc, tedy jako proč jsem vůbec ale tu knihu taky mohl začít psát, je bylo kamarádství na gymnáziu s houslistou Miroslavem Luklem, byl o rok starší než já, výborně znalec francouzštiny a literatury a básní, úžasný člověk prostě, který měl doma hromady notového materiálu, hrál na housle, v životě hrál potom Sekund v Johanáčkově divadle a my jsme hráli řadu věcí z Listu. Já jsem tenkrát, když mě bylo těch 15, 16, 17 let, zvládal Chopin a Lista, hrál jsem některé Beethovenovy sonáty a nebudu říkat detaily, ale celkem slušně mě šla hra z Listu a takže my jsme prostě jako samozřejmě v pomalejších tempech, to je logické, že přehrávali velká kvanta skladeb, kompletní houslové sonáty Beethovenovi, kromě Kreutzerovi, na tu jsme si netroufli, že ale ty jiné pomalej dodnes milují přímo tu takzvanou jarní sonátu F-dur, že to je něco úžasného, to jsme hráli v prakticky, tu jsme hráli celkem nejlepší. No a samozřejmě třeba Khachaturův houslový koncert, Mendelssohnův koncert si vzpomínám, Mozartovi Adelaide, D-dur, G-dur, A-dur, všechny ty tři nejlepší. A třeba i Frankovu sonátu A-dur, kromě druhé věty, na to jsme si netroufli, ta byla abnormálně těžká i pro pianistu, to se musí cvičit, že? Takže a mohli bych pokračovat ještě dál, takže toto všecko byl v dobách, kdy byly dlouhající dlesky v plenkách a kdy prostě bylo minimum znalostí a na koncertech nestačilo všecko zaznít tak, abychom si to uvědomovali v tom věku, že? Tak to potom byl základ toho, proč jsem vůbec ale i po té odbornější stránce mohl toho knihu psát. A pak, kdyby vás zajímalo, tak ještě jeden houslový impuls, ten teda je úplně z jiného soudku. Když jsem jako učitel hudební výchovy v češtině se dostal na Slovácku do Velkých Bilovic, tak pochopitelně byl tam nějaký soubor Hrozen se jmenoval, mladí lidé zpívali, tančili a hráli cymbálovou muziku. No a co se stalo a teďka víc jako odborník asi zatanete hruzou. Povídá mě starší kolega, pojď se, nemáme basistu, ty si prostě stoupneš za basu a budeš hrát. Já povídám, to je absolutně vyloučené, protože já nemohu hrát na nástroj, který neznám, že jo. No tak pochopitelně začalo to prázdnými strunami, to je logické, že potom pevní poloha a on u té cymbálky to prostě jakž tak šlo. Že? Takže tím pádem jsem se vlastně dostal k těm smyčcovým nástrojům úplně z jiného zase hlediska, z jiného soudku v dobách, kdy jsem neměl vůbec vztah k folkloru, vůbec absolutně ne. Pro mě byla opera, symfonie, klavír a hrál jsem na varhany dokonce 3 roky, takže to bylo cizí. A řeknu vám upřímně, že do smrti na to nezapomenu nikdy, aby jsem vděčen za tyto impulzy, že jsem poznal folklor, tím člověk jako vstřebal celý ten jihomoravský kraj. To víte, to musí být syntéza. To je písničky, cymbálka. Teď to prostředí. Samozřejmě mladí lidé, mladý kantor, mladé dívky, že jo, ale člověk se chránil zase samozřejmě předčasné svatbě nějaké, to je logické. K tomu pochopitelně víno a pozor, masarykovské daleké obzory těch široširých krajin. Víte, tohle by měl každý režisér, který dělá Janáčka, Pastor Kuň a to by měl správně poznat. A tím by byl tedy Janáček. A toto jsem teďka řekl všecko rychle a jistě jako hudebník v absolutních kvalitě jako vy si uvědomí, že tím myslím určitou syntézu, že? A ten pocit té syntézy, takové té životní a té, ano, vitální, mě potom pomáhal ještě k pojetí té knihy, k čemuž se možná za pár minut dostaneme ještě.
0: Já navrhuji, že bychom, pane profesore, po tomto úvodu si poslechli první ukázku, která by sáhla do období baroka, protože vaše kniha začíná baroku. Bylo by to Andante ze sonáty A-moll pro solové housle v podání Dmitrije Sitkoveckého, Johann Sebastian Bach.

0: Milí posluchači, posloucháte Oktávu. Dnešním hostem je profesor Miloš Šnírer, který nedávno vydal novou knihu Dějiny houslového umění. Celá Oktáva tedy jaksi patří houslím a jejich literatuře. Pane profesore, vyslechli jsme Bachovo Andante. Co tedy přineslo baroko houslím?
1: No tak to je právě zajímavá věc. Když jsem právě psal tu knihu o tom klavírním umění a teďka jako tu houslovi, tak jsem si uvědomil jednu základní úplně protikladnou věc. Vy, houslisté, máte tu super výhodu, že od úplného začátku, že ať už bylo to ostrunění jiné, to o tom nechci mluvit, a smyšec jiné, ale mluvím teď o tom nástroji jako takovém, že vy jste se setkali už od začátku s absolutní dokonalostí. Pochopitelně Stradivárky, Kvarnerky, že a tak dále a nástroje, které jako z toho vyšly. Takže oproti klaveristům jste měli tu výhodu, že vlastně všichni ti skladatelé, co začali psát houslové sonáty, triové sonáty a potom i kvarteta, končata, grosa a tak dále, tak od samotného začátku nejen s houslemi, ale i s ostatními smyčcovými nástroji mohli počítat s tou absolutní kvalitou a podle toho koncipovat prostě ten princip těch skladeb, o tom jde. Když to u klaviristů to prostě jako nebylo, že i když třeba Domenico Scarlatti napsal Esercizi, já nevím, 500 kusů prostě různých takových věcí, přece jenom zvukově to bylo čembalo, klavičembalo, klavichord, všechny tady tyhle variace těch starých nástrojů, že a vývoj prostě jako by očekával, že to půjde dál a ono to nešlo tak rychle, pravda, že byl hammer klavír, že klavíkový klavír, rovné struny, že jo, než přišlo křižostruní, než se začali vyrábět a stavit další klavíry. A to bylo vidět velice dobře na Bachově hudbě, že Bach, kdyby žil dneska, tak by v životě nenapsal nic pro čembalo. To by zásadně psal pro klavír. Proč? Ne, že by to čembalo bylo horší. Ale jeho zvuková představa spěla prostě k těmto věcem. To víme i na těch varhanách, že proto třeba i v těch solových houslích, že se snažil o jakýsi, řekl bych, v uvozovkách polyfonní nástroj. Tam už byl cítit to progresivní myšlení, který ten umělec viděl, já nevím, nejméně 100 let dopředu.
0: Je to interpretační úkol. Bachovy sonáty a partity jsou výzva, se kterou se člověk potkává od dob studií stále. V baroku ale nebyl pouze Bach.
1: Já bych ještě šel kousek zpátky do toho italského baroka. Třeba já jsem se setkal právě u klavíru s tím kamarádem s tou krásnou sonátou, kterou miluji a kterou jsem jednou doprovázel i na varhany dokonce. Slavná La Folia Archangela Corellico, že jo? A to píšu i v té knize, tam jsem si uvědomil třeba ten Corelli, který ku podivu oproti jiným autorům toho nenapsal tolik, že jeho dílo je poměrně útlé oproti těm stovkám a stovkám skladeb jeho souputníků a následovníků, takže tam už je ta jakási možná intuitivní, možná záměrná, cílená syntéza toho spájení toho solového nástroje houslového s tím, neříkejme doprovodem, a s tím partnerem u toho klávesového nástroje, abych to řekl tady jako obecně, že? A tyto vztahy houslisty a toho mě dál právě zajímaly a proto jsem vlastně tam i v těch prvních kapitolách vyzvedávám housle nejen jako sopránový vedoucí nástroj smyslové skupiny, ale jako nástroj, který inspiruje právě. A to se ukázalo potom v průběhu 19. a nejméně první poloviny 20. století k syntetickým kompozicím na potom nejen té romantické emocionální úrovni, ale na moderní intelektuální úrovni prostě jako dál, že tak jako je klavír inspiroval zejména skladatele klaviristy Bartok, Prokofiev, že a jiní, tak právě tak to bylo u těch houslí a zajímavé je na tom, že právě třeba i tito klaviristé jako Prokofiev nebo Bartok, říkám namátkou to jmenuju, že odevzdali právě v houslové literatuře fantastická díla, že ať to byly sonáty, anebo hlavně koncerty.
0: Když se z baroka posuneme ke klasicismu, co hudební klasicismus a housle?
1: No tak tam právě bych to řekl, tak zajímavé je toto. My jsme zvyklí všichni jako na koncertech a na deskách a buví, kde, já nevím, třeba Beethoven, že sonáta pro housle a klavír, Mozart, sonáta pro housle a klavír. A to mě nikdy nenapadlo, protože jsem se tím nezabýval hlouběji, tak jsem byl překvapen vlastně při psaní té knihy, že to bylo psáno pro klavír a housle. Je to zajímavé. Tak u Mozarta jsem se tomu divil, protože Mozart, jak známo, na housle hrál, že v té kapele, kterou potom nechal. Beethoven sice uměl hrát na housle, ale rozhodně to nebyl teda houslista, byl to spíš především a především klavirista, že to, tam bych to jako spíš pochopil. Takže myslím si, že tady ty, když vezmu to 18. století a v podstatě, když do toho zapleteme estetiku a to osvícenství, že, čili tu snahu o jakousi rovnováhu rozumu citu, rovnováhu inspirace a konstrukce, tak mě to na jedné straně dost překvapilo, klavír a housle, že ne tedy opačně, ale pak jsem tady jako pochopil, že možná i u toho Mozarta, který na ty housle hrál, tam mohla hrát určitá taková možná intuitivní sebekritika, že přece jenom si netroufal o tu rovnováhu žádoucí tak, jak by měla být, že myslím u těch sonát, že u koncertu ne, tam to za sebe vychadil vlastně během jednoho roku, to bylo vůbec fantastický, ve věku do 20 let tady napsat tolik koncertů, které se dodnes hrají, a tam už dokázal se dostat do té rovnováhy.
0: My jsme zmínili Beethovena. Kde stojí Beethoven? Stojí opravdu v tom vrcholném klasicismu, anebo už bychom ho měli směřovat spíš do romantismu?
1: Takhle. Pokud jde o kompoziční techniku, tak v každém případě je to tedy jako rozhodně vrcholný klasicismus. Ale teď pozor, musím se teď promluvit jako ze zkušenostmi té klavírní knihy, že když se zabystíme, a nakonec pozor, vy jako housista kvartety, když vezmete poslední kvartet, pět poslední kvartet, a já když vezmu poslední tři klavírní sonáty, ty opus 109, 110, 111 a předtím ještě Firda z Hammerklavier tu sonátu, že tak ta kvarteta a to, co jsem teďka řekl, posunují, já se nebojím to říct, posunují toho Beethovena kompoziční technikou ne do romantismu, do moderní, do intelektuální kompozice 20. století. Tam stojí on nad tím, nad tím. Samozřejmě jsou tam momenty, kdyby mohl někdo tvrdit, že má blíž k romantice, třeba už ten nápad napsat operu Fidelio, že o té manželské věrnosti a to, ten byl ale diktován taky trošku politikou, že jo, jeho demokratickým myšlením, zrovna tak devátá symfonie, že která ovšem pro nás, kteří to známe, opravdu já aspoň teda od 15 let xkrát poslychat, tak třeba pro mě vrcholný Beethoven jsou právě tady ta jmenovaná kvarteta a ty klavírní sonáty, nikoliv ty houslové. Ty houslové jsou, to je to fantastická muzika, ale máme-li mluvit o posunutí kompoziční techniky dál, tak pak by to nebyly ty houslové, ale byly by to ty klavírní.
0: Zaposloucháme se do další hudební ukázky. Wolfgang Amadeus Mozart, sonáta pro klavír a housle Ádor, první věta, hraje Itzhak Perlman a Daniel Barenboim.

0: Dnešní oktáva patří dějinám houslového umění. Povídáme si s panem profesorem Milošem Šnýrerem, který vydal stejnojmenou knihu. Pane profesore, klasicismus, po něm nastupuje romantismus. Romantismus pro housle přinesl vzedmutí zejména té velké virtuózní hry.
1: No tak samozřejmě já chápu, a s tím jsem teda taky přišel potom i osobně do styku s tím kamarádem Paganini, že tak samozřejmě hráli jsme ten D-dur, to je nádherná muzika, tam to vedlejší téma, že a na tu kampaň jsme si teda jako netroufali, že a nakonec ani u Lista jsem si na ně netroufal, ale musím říct tady, že ta kampaň nakonec v tom klavíru zní lépe než v těch houslích. Ale v těch houslích musím říct, ale zase vidíte, fascinující věc zase z rané puberty, a já to v té knize píšu, si to pamatuju dodnes. Housle a sen. Film, tuším z roku 1947, tak nějak, ano, byl o Josefu Slavíkovi, který byl tenkrát ve Vídni, že jo, Paganin řekl, svět se chvíje, když vy hrajete, že tam se setkal taky s Chopinem, ta trojice v tom filmu vystupuje, Václav Voska, Jaromír Spál a Karel Dostál, dodnes si pamatuju ty herce, že jo, a Ivan Kavaciuk, když začali ty titulky v tom kině, tak hrál tu kampanělu. To mě fascinovalo úplně, jako ty housle, že jo, a teďka ten Jaromír Spál, jak to Paganini hrál s tím čarovým takým obličejem, že čaroděje, že tak to na člověka zanechalo, vy vidíte, to by další impuls, proč jsem miloval housle. No, a tak ten Paganini otevřel právě toto. A tady zajímavá věc, a v té knize je to rozděleno. Tam jsem docela, řekl bych drze, oddělil komponující virtuozy houslové, i když psali profesionálně dobře, že jo, od potom toho, čemu tam říkám, cesta k té syntéze, že César Frank, že sonatu Ado jsem tam řekl první, no a samozřejmě pan Johannes, kdo jiný jak Johannes Brahms, že jo, který to přivedl dál. Bezprostřední nástupce, tak jako v symfoních po Beethovenovi, i když Schubert, Mendelssohn, Schumann psali symfonie, tak nikdo to neposunul dál, až teprve Brahms, tak totéž se stalo v těch sonátách Brahmsových. A tam ovšem tedy se projevil Brahms taky jako klavirista a všichni, kdo s těmi sonátami přišli do styku, tak ví, že ten klavír to není Procházka růžovým sadem. Tam je to těžší než ty housle. Protože u toho Brahmse to nejde, jak se říká lidově, do prstů. Mu jde o tu kompozici jako takovou. A ta kompozice jako taková, ta potom přinesla více nebo méně obtížná místa. Ale to tež má i v těch houslích.
0: Přesně tak.
1: Proto ten Joachim napřed byl proti, že? Ale pak to hrál.
0: Právě jeho houslový koncert, u kterého se říká, že je proti houslím,
1: no?
0: Protože ten houslový part je podřízen vlastně tomu symfonickému toku, dalo by se říct.
1: Já bych neřekl slovo podřízen, tak vy jako houslista to tak cítíte, dobrý. Já jako posluchač nebo jako analytik nebo tak bych to chápal, že tam je ten houslový part jako významově, kompozičně, technicky, normálně začleněn, rovnoceně prostě s tím orchestrem. Ne, že by byl závislý na tom orchestru, ale tam šlo právě o tu rovnocenost. A tady ten Brahms se dostal dál, jestli smíme ještě jako k tomuto říct, že podívejte, v dějinách hudby a možná, že to i dneska říká někdo ve světě, i u nás, se pořád říkalo Brahms, když se vyjádřil s tím Joachimem v tom roce 1860 proti Listovi, Wagnerovi a té takzvané novoněmecké škole, takže se projevil jako konzervativní. To vůbec není pravda, to vůbec není konzervativní. Je to naopak. Tím, že on udělal to, čemu by dneska, já to tam propaguju všude, klasický klasicko-romantická syntéza, že? Čili on na základě těch forem klasických a barokních, že to dokázal, samozřejmě naplnil romantickou hudbou, pochopitelně romantik to byl, že z jeho tedy vztahy, které možná byly, že k té kláze Šumanovi a vůbec i to staromládenství, které nebylo tak uspokojeno, čím ta citovost byla, ale pozor, v každém okamžiku tam cítíme z jeho hudby ten tvůrčí intelekt. Ve všech oborech, který napsal, ve všech oborech, že? Možná právě proto nepsal operu, pač tam by to nebylo. To, co dokázal, že? A nebo vezmeme i ten dvojkoncert, no to je fascinující dílo. Ale tam z hlediska interpretace, jsem to tam nějak napsal, trvám na dvou požadavcích, aby teda oba solisté byli kongeniální, ve smyslu technickém, interpretačním a myšlenkovém, ale hlavně, aby to byly oba nástroje stejné kvality, protože tam musí vzniknout nová zvuková barva. A já jsem byl svědkem třeba různých koncertů tady, kde hráli oba dva, ale ono to trčelo pořád z toho ven, že jo? Čili tam, kde hrají oba současně, tak tam musí být jiná zvuková barva. Jinak to není ono. U Brahmse je nebezpečí potom, že by to mohlo vyznít šedě. Je velké nebezpečí.
0: Když se podíváme na Čajkovského, ten napsal jak klavírní koncert, který se stal hitem, a stejně tak je to i s tím Houslovým.
1: No tak Čajkovského samozřejmě klavírní koncert, on to, ty první akordy a do toho, jak hraje ten kompletní orchestr, že, tak to je dneska, bych řekl, ne, je to fascinující, ale je to vyšší populár. Pro naše uši je to naprosto zábavná hudba, že zrovna tak ten Houslový koncert. To je, já jsem to jinak vnímal, když nebylo 17, a jinak to vnímám jako dneska, že... Takže, ale a ne, to neznamená, že to je horší kvalita, naopak, že naopak, ale mělo by se na tom stavět prostě jako dál potom, že?
0: My se nyní vrátíme k Paganinimu.
1: Ano.
0: A poslechneme si jeho rondo z Houslového koncertu Hámol, které nám zahraje Alexandr Markov.

0: posluchači, posloucháte Oktávu, která je věnována dějinám houslového umění. Mým hostem ve studiu je profesor Miloš Šnýrer. Pane profesore, co česká hudba?
1: Česká hudba?
0: Česká hudba, no, tak, a housle.
1: Tak já samozřejmě, takhle bych řekl, každou takovou prací muzikologickou a publikační člověk se vždycky poučí. Vždycky o něčem novém, nemyslím teda jako nová fakta, ale mám teďka na mysli nové soustažnosti. Takže já jsem například si uvědomuju, tak jako Dvořák měl k Brahmsovi vniterný vztah, muzikantský a lidský a vůbec, že byl mu taky za mnohé vděčen, to je nám jasné, tak přece jenom ten Dvořákův houslový koncert je, neříkám přímo inspirován, ale jde ve šlépějích toho Brahmse, že? Čili i ten Dvořák se od toho Čajkovského liší. I když oba dva jsou mistři melodie, že oba dva samozřejmě, že? Tak přece jenom u toho Dvořáka, tím, že možná žil právě v té Praze a Vídeň a ta Anglie a tak dále, že tam sice Čajkovský cestoval po celé Evropě, to je pravda, jenomže Dvořák všude jako na těchto místech jako pracoval a dirigoval, tak tam ta syntéza jako je víc patrná než u toho Čajkovského, že? Já jsem oba dva koncerty, xkrát jsme to probírali, že jednak u klavíru s huslemi a teď na deskách a v různých těch provedeních, že? A zajímavé je ale to, víte, a to je, česká hudba je super, že? Opery Smetanovi, Dvořáková Ortaria. Když jsem přednášel o Dvořákovi, tak jsem vlastně zjistil a uvědomil si, že když to srovnáme s dalšími skladateli jeho současníky v Evropě vůbec, nikdo nebyl tak všestranný, ale tak absolutně všestranný jako Dvořák. Tolik věcí a každá niterná, hluboká, každá ve svém oboru prostě jako stojí naprosto přesně na místě, že jo. Tím ovlivnil pochopitelně svoje žáky a myslím, že naprosto kongeniální ve smyslu housle. Orchestr je Fantazie G-moll Suková, to je jako mimo diskuzi, to je absolutně dokonalé dílo, že, ale třeba i ty jeho 4 kusy pro housle, klavír, taky jsem měl často doprovázet jeden čas, taky mě bylo myslím nějak tak 22, tak to je velmi niterná hudba. A zajímavé je, že už dál se tomu takhle nevěnoval, že ty jeho velké partitury jsou o něčem jiném. A když se zamyslíme nad českou hudbou, ano, tak ta česká hudba touto cestou nešla dál. Že kde jsou sonáty, kde jsou koncerty a nejen houslové, čelové, klavírní, když nic takového nemáme. Že? Tak já jsem tam v té knize uvedl výběr ze 150 českých a 50 slovenských skladatelů, že jako seznam toho, co všechno bylo napsáno, ale bohužel téměř nic se neujalo. Téměř nic. A to je škoda.
0: My se nyní tedy zaposloucháme do jednoho z těch geniálních děl, kterým je Sukova Fantazie, Fantazie G-moll pro housle a orchestr v podání Josefa Suka. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Dnešní oktáva je věnována houslím, houslové literatuře. Povídáme si o ní s profesorem Milošem Šnírerem, který vydal novou knihu, která se věnuje právě tomuto tématu. Pane profesore, z romantického století k novým obzorům ve 20. století. To je téma, které vás osobně určitě hodně fascinuje, protože hudba 20. století je možná vašemu srdci nejblíže.
1: No tak je jistě, a taky proto, že jsem to kdysi psal ten světochrist 20. století a tam samozřejmě figurují všechny ty hlavní dvojice, jak jsem říkal, dvojice houslových koncertů. Můžeme to jmenovat Šimanovský 2, Bartok 2, Prokofiev 2, Šostakovič 2, Martinů 2, já nevím, kdo ještě má 2, že jeden Schönberg, jeden Berg, jeden Brit. To je záprava senzační muziky skutečně, že? Podle toho zase, z jakého úhlu se to vezme. Máme-li mluvit třeba v tomto rozhovoru v rádiu k běžným posluchačům, které chodí na koncerty rádi, ale i k mladším lidem, myslím teďka mladším talentovaným lidem, ať už z konzervatoří, anebo z vysokých škol, tak jsem si vědom, i jako bývalý teda jako klavista toho, že málo naplat člověk musí projít tím barokním, klasickým a romantickým repertoárem. To je jakoby čitanková věc, která je více nebo méně povinná, na které se roste a tak dále. Ale má-li člověk opravdu se dopracovat dál a chce-li dohloubky tu muziku poslouchat dál, tak málo naplat, možná nemusí se mu souhlasit ani vy, ani posluchači, tak kromě Bacha a kromě Beethovenova houslového koncertu a Brahmsova houslového koncertu, ty ostatní věci na mě nepůsobí takovou hloubkou, aby mě jako životně uspokojili, čili jako posluchače, nebo jako badatele, nebo jako pedagoga a podobně. Že? A k tomu jsem ovšem dospěl, to se naprosto otevřeně přiznám, samozřejmě také díky LPčkům, dlouhohrajícím deskám, že do té doby nebyly. Myslím, že kolem takových 24-25 let, že kdy mě třeba zase fascinoval Oistrakh, Prokofjevův první koncert, druhý koncert, Kogan. Kogan jsem slyšel tady osobně i v Brně hrát ten koncert, že tak tam si člověk uvědomil prostě, že jde, jak říkáme my po brněnsku, o něčem jiném. Že, a potom, když člověk teda poslechne si toho Bartoka, tak já jako za vůbec nejhlubší houslové koncerty 20. to se ti považuji koho. Druhý houslový koncert Bartoku, v každém případě Schönbergův houslový koncert a Bergův. Tady tyto ta tři díla chápu jako v představě, že bych byl interpretem, bych chápal jako opravdu obrovské životní úkoly je zvládnout. To v každém případě. Tyto tři, že jo. Samozřejmě to všechno ostatní není v pozadí, ne. Například miluji oba Šimanovského koncerty, že třeba jenom si uvědomit, že ten první koncert je jakýmsi, řekl bych, jakýmsi impresionismem ještě, že jo, až fantastickým, že taky ho mám s Oistrachem.

0: taky s Oštachem. A nebo teda ten druhý koncert, že ke kterému psal mu ty kadence Pavel Kochaňský, se kterým se kamarádil Šimanovský, že? A tak už tady zase, když porovnáme ty dvojice těch koncertů 20. století, tak si uvědomujeme, a to je to, co mě fascinuje, že každá ta skladba je totiž jiná. Takže i když milujeme, já říkám Přítele Amadea, že a budeme hrát jeho koncerty G-dur, A-dur, D-dur, dejme tomu ty tři nejlepší, tak málo naplat, může nás to fascinovat a kompozičně, technicky to má jako zlomky, že čitatel, ale jmenovatel je stejný. Když to u té muziky 20. století tak není. Myslím u těch klasiků, u těch skladatelů, že třeba Bartov v ten první koncert, který se objevil až vlastně po smrti, že ta první věta nádherná, že melodická, že je úplně něco jiného, než potom v té druhém koncertu, kde dokonce je i náznak atonality, je tam náznak, že to je o něčem jiném, no. Že, a nebo si vezmeme třeba Stravinského ten koncert, že ta odvaha vůbec tu první větu tak napsat, teď ty árie, jedna árie, dvě, že co tam má, no a potom to Capriccio, ta třeba čtvrtá věta, to je úžasná věc. A každá věc je absolutně jiná. Takže já jsem se začal vlivem jednak oproštění od jakékoliv ideologizace hudby, ať už komunistické nebo jakékoliv jiné, jsem se začal díky těm knihám vlastně, které jsem psal, že a tím dotykem přímým s tou hudbou zabývat vlastně tou kompozičně technickou stránkou a tím víc mě, říkám to upřímně, vadí to povrchní vykládání o hudbě a takové to vykládání o tom, kdy, kde, kdo jenom napsal a jaké to je a co by to mohlo vyjadřovat, ale to ano, ať se to píše, ale musí se jít do jádra té věci. Ovšem, to je těžké. Tak jako je těžké to zvládnout pro umělce, tak pro muzikologa, když dovolíte takovou poznámku, je těžké toto zvládnout, pokud ten člověk nehraje i třeba špatně na klavír doma, pokud si to nemůže toto všechno ověřit sám na své kůži a pokud nechodí na koncerty. Že pokud toto nedělá, tak jde po povrchu. Tak nemůže ale ani tuto muziku pochopit, o které hovoříme. To nejde.
1: Poslechneme si poslední hudební ukázku dnešního pořadu a to bude vivače z houslového koncertu Benjamina Britna. Hraje Linus Roth za doprovodu Deutsches Symphony Orchestra Berlin.

0: Pane profesore, když jste psal tuto knihu, učinil jste třeba nějaké objevy, které byly i pro vás nové?
1: No určitě. Tak zaprvé už jsem se zmínil, mezi ty objevy teda patří ta možnost té soustažnosti, že ať už rozdílu nebo ať už nemyslím jenom housle, klavír, ale prostě jako vůbec v tom historickém obvěte jako jedna věc. A druhá samozřejmě vlastní některé skladby a, nebo poznání nebo evidence, aspoň když ne osobně poznání dalších prostě jako věcí, které tedy jako jsem probíral v období, kterému se dnes dost pohodlně říká postmoderna. Proto já tam píšu Benjamin Britten, poslední neoklasik 20. století, viz třeba i ta Pasacaglia v té třetí větě toho jeho koncertu, že tam je to naprosto jasné. Ano, a po něm vlastně já jsem, když probírám ty dějiny dál, tak po něm už, pak je konec, pak je o něčem jiným. Tak buď je to ta dědictví druhé vídeňské školy, takzvaná nová hudba s velkým N, že? A nebo jsou to teda jako postromantické, někdy eklektické věci, které se dostávají dneska i bohužel do filmové hudby, a která se oslavuje, hraje se i venku, že jo? A nebo teda jsou to tu a tam věci podařené se snahou o jakousi originalitu, že, která nemusí vždycky vyjít. Takže třeba u toho Lutoslavského, kterého považuji za jednoho z největších skladatelů 20. století, který podobně jako Stravinský každou skladbu vymýšlí úplně jinak, úplně jako o něčem jiným, že, tak třeba to jeho subito tam po ty housle, on se těm houslím nevěnoval tak, jak by on dokázal se tomu věnovat, kdyby to dělal. Víš, třeba jeho klavírní koncert, to je epochální věc v tom jeho oboru, že Penderecký ten chrlil velké množství teda jako prací, že tak, když jsem se díval, ale bohužel jenom, no to kapričo teda pro ty housle orchestra, nebo potom ty jeho koncerty, ty jsem viděl bohužel jenom v notách teda, že tak to by člověk musel taky slyšet a podobně, poté já jsem se nesnažil dohlou tam mít, to bych tam lhal a vymýšlel si, to nechci, že? A samozřejmě, když vememe tam ty italské avantgardisty, tak to jsou jenom střípky, čili najednou všimněte si, že i u těch velkých klasiků ty housle v těch koncertech a i v sonátách hráli ve smyslu tvůrčím rovnocenou roli s jejich ostatní tvorbou. Ať to byla tvorba operní, opery, kantátová, že, nebo pojiný nástroje. Ale tady u těchto skladatelů teďka najednou ne. Že, a teď co američtí minimalisté? Oni tvrdí, že právě tu minimalismus, to tvrdí hlavně ten glas, jak to hrají na tom, na orchestře, že tím můžou přilákat mladé lidi prostě jako do koncertu budovy. Tak jistě znáte ten glas, ten houslový koncert, to je normální podvod. To je prostě tonika dominanta, tam o nic jako nejde, že? A harmonická vynalezavost tam není a že jsou tam nějaké tonální skoky, to mě nezajímá. To napíše kde kdo dneska. Takže po této stránce třeba toho minimalismu jsem naprosto zklamán, že jo? A když vezmeme koho, tak Aaron Copland, jako teda po Gershwinovi snad nejznámější autor, ten americký, že, tak v podstatě tady teda jako ty housle nehrají tu roli, na jakou jsme teda byli zvyklí, počínají barokem a konče, dejme tomu tím Britnem a těma lidima. Bohužel.
0: Myslíte, že housle ještě něco čeká?
1: Podívejte se, já v této věci se snažím být realistou a snažím se oprostit od nějakého pesimismu. Já vám odpovím takhle. Když uvážíme to obrovské množství hudby, která je dneska astronomie, to jsou astronomická čísla, že jo? A když k tomu připočteme, to jsou už miliony různých písniček, takzvaných písniček rockové a poprockové hudby a tak dále, že? Tak fakt je ten tedy, že nic nového, úplně originálního se asi už nevymyslí. Ale co se může vymýšlet a co by nebylo marné, kdybych teď jenom teoretizoval, že teoreticky bych řekl různé kombinace a syntézy. Za prvé, artificiální a non-artificiální hudby. Jaké? Čili artificiální hudby a jazzu. Různé koláže, myslím teda koncertního jazzu, ne nějaký swing koláže. kombinace takzvané akustické a elektronické hudby. Nová zvukovost, nové věci. To všecko jako by šlo, ale aby to mělo smysl, tak to musí mít právě ten náboj. Musí to mít ten melodicko-rytmický, harmonický náboj, ale hlavně jakýsi vnitřní náboj, že? A já mám obavy, že, a to vidíme i na té politice dneska, že žijeme v příliš povrchní konzumní společnosti, že? Čili to je vidět ale i v té non-artificiální oblasti. Podívejte, ta přirozená melodie různých písniček, teď nemyslím jenom klasiky jako Ježka nebo Schlitra, nebo Gershwina třeba, že a Bernsteina, ale i ta produkce jiná, co byla, třeba ne podařená, ale byly to melodie, byly to písně, ty lidé to zpívali. Dneska, a zpívali to mladí i starší lidé, toto dneska neexistuje, že přestože jsou stovky kapel, všichni zpívají těsně u mikrofonu, že, čili nevíte ani, jaké mají hlasy, ano, a bohužel v tomto smyslu ten vývoj to nepokročil. Když uvážíme, že máme rok 25 a když se podíváme přesně o 100 let zpátky, tak co bylo od roku 0, 1900, třeba do roku 25, kdybychom jenom to čtvrtstoletí vzali, co bylo vytvořeno, jaké úžasné věci. A nejen v hudbě, v malbě, v obraze, že ve všem, jo? V literatuře, že samozřejmě v básních. A to dneska není. Dneska není, přestože pořád se něco píše, pořád se něco děje. Čili já si myslím takhle, že doba čeká prostě na nějakého toho skutečně genia, který by to posunul dál. Že? A už máme teda čtvrtstoletí za sebou pomalu, takže pozor, čas běží.
0: Tak zůstaneme optimisty. Budeme věřit v opravdovou krásu a hloubku. Pane profesore, děkuji vám za moc zajímavý rozhovor. Přeji čtenářům nové knihy, aby je zaujala a aby vzrostla láska k houslím díky ní.
1: Děkuji znovu ještě za pozvání. Bylo mě velkou ctí s vámi hovořit právě o vašem nástroji a o hudbě tohoto typu. Děkuji.
0: Hostem dnešní oktávy byl hudební vědec Miloš Šnírer. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe, z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 47. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Na Proglasu následuje přenos mše svaté z konference Charis 2026. Celebrovat bude pater František Čech. Mši svatou přenášíme s laskavým svolením televize Noe.
1: K zahájení mše svaté. A zkuste opravdu co nejvíc dopředu. Paráda.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Začínáme společně mši svatou a nezačínáme jenom my tady, kdo jsme v Brně, s Pánem Bohem, jak jsme teďka zpívali, ale začínáme ji taky společně se všemi diváky televize Noe, které bych já chtěl moc pozdravit, ale věřím, že se k tomu pozdravu chcete připojit i vy všichni, milí pomeranči, pomerančky, tak, jak je nám zvyklí, protože máme i dneska odpoledne a večer ještě nějakou tu šťávu, takže všem babičkám, tetičkám, tatínkům, dědečkům a ostatním, kteří jsou s námi spojeni, díky televizi Noe, 3, 2, 1. Díky, myslím, že to umíme ještě líp, aby nás slyšeli až úplně třeba v Ústí nad Labem. 3, 2, 1. Výborně. Díky moc, že jsme se takhle všichni mohli spojit. Máme jednu velkou výhodu, že Pán Ježíš ale nebydlí až kdo ví kde daleko. Ten je uprostřed nás a v našem srdci. A tak mu teďka můžeme každý z nás ve chvilce ticha poděkovat za ten uplynulý den, za všechno, co jsme spolu prožili, taky ho poprosit za odpuštění tam, kde se nám třeba něco nepodařilo. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, tvůj syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu. Naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. Skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Ozeáše. Toto praví Hospodin. Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť si padl pro svou nepravost. Vezměte sebou slova modlitby a obraťte se k Hospodinu. Řekněte mu, odpust každou nepravost a laskavě přijmi, když ti budeme obětovat plod svých rtů. Asýrie nás nezachrání, na koně nevsedneme, nebudeme již říkat, bohové naši, dílu svých rukou, poněvadž sirotek najde u tebe slitování. Zhojím jejich zradu, milovat je budu velkodušně, neboť můj hněv se od nich odvrátí. Rosou budu u Izraeli, vykvete jak lilie, jak Libanon vyžene své kořeny. Rozprostrou se jeho ratolesti, jak oliva se bude skvít, jak Libanon bude vonět. Vrátí se a v mém stínu budou bydlet. Obilí budou pěstovat, vyraší jak réva. Budou mít věhlas jak libanonské víno. K čemu budou Efraimu modly? Vyslyším ho a schlédnu na něj. Jsem zeleným cypřišem, ode mě je tvůj plod. Kdo je moudrý, kéž tomu porozumí. Kdo má důvtip, ať to pozná. Přímé jsou Hospodinovy cesty, spravedliví po nich kráčejí. Bezbožní však na nich padnou. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým apoštolům, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy opatrní jako hadě a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi. Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách. Budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům, až vás vydají soudu. Nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás duch vašeho otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna. Děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen, pravím vám. Nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde syn člověka. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Tak, vzpomenete si, o čem byla dnešní dopolední scénka, co společně Marta se svým kamarádem Frantou prožívali, vzpomene si někdo, stavili, byla rekonstrukce, stavili dům, opravovali a úplně jim to šlo, jim to nebo nešlo? Něco šlo, něco nešlo, někdo jim s tím musel pomoct a Marta z toho byla taková smutná, protože to trvalo dlouho, nešlo a nic tam nebylo. A dneska i trošičku v tom evangeliu, tak taky Pán Ježíš mluvil o tom, že ne vždycky všecko jde hnedka. A že občas potřebujeme mít malinko trpělivost. Ale nebát se toho a třeba někoho taky poprosit o pomoc. A tak si dáme pár takových příkladů, jo? Třeba, co může trvat dlouho, nebo co trvalo dlouho, než to dobře dopadlo, tak většinou takhle jsou pohádky, že to dobře dopadá. A já mám rád pohádky o Krtečkovi. Jo, a vzpomenete si, jaký to bylo, když Krteček si vyráběl kalhotky. Taky to trvalo dlouho, že musel vypěstovat ten len a pak dělat spoustu věcí, až měl ty pořádný, velký, modrý kalhoty s kapsama, jaký chtěl. Jo? Takže to je třeba z pohádky, ale já mám takovej svůj osobní příběh, protože já jsem z Prahy a tam na faře

0: Říkal, ne, měsíc. Říkal, tyjo, to je strašně dlouho. Říkal, nic se s tím neudělá, musí to tak být. Já jsem si tak jako se těšil, že to prostě bude strašně rychlý všecko a na podzim, až bude začínat náboženství, chodíte do nábožka. Jo, takže už tam ty děcka u nás na faře to budou mít jako hotový a ono ne. Jo, jsem si to představoval, že to bude v Japonsku má jako strašně rychlej vlak, jo. Jmenuje se Shinkansen. Takže to bude takhle. Pff. Znáš to? Super. Vidíš to? A ono ne. Výborně. Tak když byste potřebovali vědět, jak jsou rychlí vlaky, tak se stavte tady v tomhle tom sektoru a oni vám to kluci vysvětlí. No a takže jako taková rekonstrukce i v tom našem životě občas něco trvá. Občas je taky potřeba se podívat, jestli nám třeba neutíká voda, to se nám taky stalo, nebo třeba plyn. Jo. Od toho máme takovou skříňku, je tam hlavní uzávěr plynu napsaný. Takže je potřeba občas nějakým způsobem se taky dobře připravit na to, když chceme nějakou rekonstrukci v našem životě dělat, tak abychom prostě to nějakým způsobem nezvojtili, aby to nedopadlo špatně. Ale důležitý je v tom vytrvat, důležitý je taky si pozvat nějaký kamarády a důležitý taky je vidět, že i Pán Ježíš v tom všem je s náma. A tak, abychom na to všechno měli sílu, abychom na to všechno pamatovali, tak já bych chtěl poprosit ty holky, které mají na starosti přímluvy, jestli by za náma přišli nahoru. Pojďte nahoru a společně si na to stoupneme všichni a budeme se modlit, abychom na ty naše rekonstrukce, na to, co je potřeba v našem životě opravit nebo nějak nalakovat, tak abychom na to všechno měli sílu. Tak Pane Ježíši, teď ti otvíráme svoje srdce a voláme k tobě.
1: Prosíme tě, Pane, za odvahu každý den pracovat na opravách našeho srdce.
2: Prosíme tě, Pane, za všechny, kdo jsou na své rekonstrukce sami.
1: Prosíme tě, Pane, za to, abychom na našich staveništích dokázali spolupracovat a navzájem si pomáhat.
2: Prosíme tě, Pane, za to, abychom tě stále víc poznávali a přijali tě jako našeho hlavního stavby vedoucího.
0: Nebeský Otče, tyhle všechny prosby, i ty, které máme v našich srdcích, ti odevzdáváme skrze Krista, našeho Pána.

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Přijme ke své slávě. Slavíme, Bože, oběť tvého syna a prosíme tě. Dej, ať nás tato oběť očistí a den ze dne nám dává sílu,

abychom svým životem směřovali k nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista. Neboť on je tvé slovo, skrze něž všechno tvoříš. On je spasitel a vykupitel, kterého s nám poslal. On je tvůj milovaný syn. Mocí svatého ducha se stal člověkem. Narodil se z Panny, a aby naplnil tvou vůli a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, rozepjal ruce a dal se přibít na kříž. Přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení. A proto společně s anděli a se všemi svatými hlásáme tvou slávu a voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich. Znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch svatý.
1: Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Vedi k dokonalosti lásky. V jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého, po všechny věky věků. Amen. Nyní se společně pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš,
2: jemuž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naši viníkům. Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zla.
0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele. Ježíše Krista.
2: Neboť tvé je království i moc i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokojem.

Hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, zasloužím si, abys ke mně přišel. Řekni slovo. Svaté přijímání se bude podávat tak jako včera, to znamená po obvodu. Bezlepkové svaté přijímání se bude podávat tady pod patnáctkami. Kdyby se náhodou na někoho z vás nedostávalo, tak se koukněte tam, kde vždycky je ta vlajka nebo ten prapor a s logem konference, tak tam se podává svaté přijímání ještě. Jo? Tak si když tak prosím dojděte, aby se na všechny dostalo.

Modleme se. Pomáhej nám, Bože, ať nepromarníme veliké dary, které jsme od tebe přijali, a ať tě nikdy nepřestaneme chválit. Skrze Krista, našeho Pána. Já bych chtěl moc poděkovat vám všem, kdo jste tady byli dneska na mši svaté, zvlášť těm, kdo jste pomáhali, stejně jako s tou rekonstrukcí, tam měli pomocníky dneska, tak bych chtěl jmenovitě poděkovat Michalovi, protože dneska celou dobu držel mikrofon, a to vůbec není málo, takže poprosím o velký pohled Míšovi. Taky bych chtěl poděkovat pomerančce Zuzce, která dneska četla a strašně se toho bála. Tak díky moc, Zuzko. A chtěl bych poděkovat i holkám, co četli přímluvy, ale já si strašně špatně pamatuju jména, takže já si zapomínám, jak se jmenuju. Ale vím, že jedna je ze Hluku a druhá je ze Gdyně. Snad. Tak prosím, taky poplesky. A díky samozřejmě i ostatním ministrantům, i otci Petrovi, že nám tak hezky přečetl evangelium. On to nedělal poprvé, tak to umí hezky. Díky. Tak. A díky taky otci Petrovi jsme tady dneska mezi námi měli pomeranče papeže Lva. Takže jako díky za to taky. Tak a už si vyprosme na závěr požehnání, abychom dokázali všechny ty naše životní rekonstrukce, ať už na ně pomáháme, nebo se týkají nás, tak abychom je dokázali s Boží pomocí všechny zvládnout. Pán s vámi. Ať vás na přímluvu Matky Boží Panny Marie, všech vašich nebeských přátel, provází svojí blízkostí všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Radost z Hospodina, ať je vaší silou. Jděte ve jménu Páni.

Moc děkujeme za společné slavení mše svaté a protože rodiče už se blíží a těší se na vás a taky se určitě těšíte na večeři, tak se budeme postupně rozpouštět, postupně můžete odcházet a na to nám zahrajou i nějakou ještě taneční ukazovací písničku, takže můžete klidně zůstat ještě chvíli, vy nejmladší, a můžeme se ještě zatancovat a zaspívat společně. Takže džus!

0: Vážení diváci,
1: mši svatou jsme přinášeli s laskavým svolením televize Noe. Celebroval ji pater František Čech. Nyní už nabízím k poslechu myšlenku na den, kterou k dnešnímu evangeliu připravila Tamara Suchánková.

Ježíš dnes svým učedníkům neříká vůbec uklidňující slova. Naopak, připravuje je na odpor, nepochopení i pronásledování. Posílám vás jako ovce mezi vlky. To nezní příliš povzbudivě. A přece je v tom hluboká pravda o životě víry. Křesťanství nikdy nebylo pohodlnou cestou. Člověk, který chce žít podle evangelia, dříve nebo později narazí. Ne proto, že by hledal spory, ale protože hodnoty evangelia často stojí proti duchu světa. Dnešní doba sice ve většině míst nepronásleduje křesťany vězením, ale na některých místech stále umírají misionáři i řádové sestry, které se rozhodly přinést víru daleko za hranice bezpečné zóny. Na nás působí jiný tlak – přizpůsobit se. Nemluvit o víře příliš nahlas, nevyčnívat, neobtěžovat svou vírou okolí. Člověk má být úspěšný, sebejistý a hlavně bez problémů. Jenže evangelium někdy vede jinudy. K pravdě, odpuštění, pokoře nebo obraně slabších to nebývá vždy pohodlné. Často se s touto zkušeností setkávám už u malých dětí v náboženství, které chodí do běžných škol, ne církevních, a jsou v podstatě v první linii mezi nevěřícími dětmi, které je často nešetří. Někdy mi to rozum nebere, ale vím, že to společně zvládáme a často na toto téma sdílíme. Sama jsem se s reakcí okolí setkala ve chvíli mého obrácení. Někdo si myslel, že jsem se zbláznila, a začali se na mě dívat jinak. Trvalo dlouho, než pochopili, že jsem stále stejná, prostě já. Jen mám někde uvnitř jiné hodnoty. Možná to znáte i vy z běžného života. Někdy člověk řekne slova, která druhému pomohou, a sám ani neví, odkud se v něm vzala. Ježíš v tomto evangeliu říká něco velmi důležitého. Nebojte se. To už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás duch vašeho Otce. Víra nestojí na naší síle, výřečnosti nebo dokonalosti. Kolikrát máme pocit, že neumíme správně mluvit o Bohu, že nemáme odpovědi na všechny otázky, že jsme slabí a nejistí. A právě tehdy evangelium připomíná, že Bůh nepotřebuje dokonalé lidi, potřebuje jen otevřená srdce, skrze které přichází. Někdy máme sílu unést něco, co bychom sami nezvládli. A právě tam působí duch Boží tiše a nenápadně. Ježíš také učedníky nevede k agresivitě, neříká buďte silnější než vlci, říká buďte chytří jako hadi a bezelstní jako holubice. To je moudrost pro dnešní svět. Křesťan nemá být naivní ani nenávistný. Nemá bojovat zlem proti zlu. Má si zachovat čisté srdce i rozumný pohled. A to je někdy těžší, než vyhrát hádku. A možná největší odvaha dneška není v hlasitosti, ale ve věrnosti. Zůstat dobrým člověkem v době cynismu. Zachovat pravdivost ve světě přetvářky. Nestratit naději v době strachu. Neuzavřít srdce. Evangelium dnešního dne nám připomíná, že Bůh své učedníky neposílá do světa samotné, i když se tak někdy cítíme. Slabí jako ovce mezi vlky, ale nejsme opuštěni. Duch Boží stále působí často tiše, ale mocně. V lidech, kteří se i přes obavy snaží žít podle pravdy a lásky.

Před malou chvílí bylo 18 hodin a na Proglasu začíná pořad Před kostelem. Tentokrát s Jiřím Tenglerem o mistru Janu Husovi.

0: Milí posluchači, je krásný červnový den, sedím v pracovně pana faráře Jiřího Tenglera v Poličce, budeme si povídat o mistru Janu Husovi. Jak je krásně a roste tráva, tak tam hučí venku nějaký stroj, no tak co se dá dělat, v takovém světě žijeme, ono to bude dobré. Dobrý den, Jiří.
1: Dobrý den.
0: Rád si s tebou povídám o historii a o historických osobnostech. Není to poprvé a vím, že tvé povídání mají rádi i posluchači Proglasu. Tak se na to povídání těším a že bychom si povídali o mistru Janu Husovi obecně i blíž. Prosím, čím byl zajímavý vlastně ten člověk a dokázal bys ho porovnat s někým třeba ze světové české historie, s někým, s kým třeba tvoří dvojici, nebo komu se podobá, nebo nějaké filmové postavě, nějaké roli románové. Má to někde blízko k tomu?
1: Tak Jan Hus je zajímavý svým původem a že se mu podařil průnik do poměrně vysokých pater společnosti. Naše představa o středověku je často dosti taková kamenná, že společnost byla rozvrstvená a dominantní úlohu hrála šlechta spolu s panovníkem plus církev v prostřednictvím svých nejvyšších hodnostářů. No a teď najednou v tom 14. 15. století, kdy mistr Jan Hus žije, tady máme člověka, který přijde prakticky neznámo odkud, my ani nevíme, ze kterého Husince přesně on pocházel, a přijde do hlavního města a tam díky univerzitě, díky vzdělání vystoupá a dostane se do kontaktu s těmi nejvyššími představiteli tehdejší společnosti. Tohle mě fascinuje, že společnost v dobách, kdy si myslíme, že to bylo temné, sešněrované předpisy, nabízela nadaným lidem tuhle tu dráhu, a to prostřednictvím vzdělání. Samozřejmě, že to vzdělání v tehdejší době bylo naroubované na církev. On vlastně jinou šanci k vzestupu, než po té církevní linii neměl. Ještě by šlo asi právo, kdyby se tam nějak zdokonalil, ale tam to pole působnosti nebylo zdaleka tak velké jako v církvi. Takže on díky tomu církevnímu prostředí mohl vystoupat nahoru, ale já mám dojem, že u něj to nebyla nějaká kariéristická touha. Že u něj to spíš byl důsledek jeho schopností, že chtěl něco dělat pro lidi a dělal to dobře, takže došel ohlasu. Že ozvučnost jeho slov, jeho činů byla taková, že se před ním ty možnosti otevíraly, protože se vidělo, tenhle člověk něco dovede. Zároveň taky, a to je v tom dnešním pojetí trošku zastřeno, Jan Hus nebyl zas tak velký solitér, jak se zdá. My máme před očima tu hranici, na které on hoří sám, ale on byl obklopen přáteli a spolupracovníky. Ta středověká univerzita byla založena na systému kolejí, to naše slovo koleje vychází z latinského kolegium, čili společenství, pospolitost. On žil v nějaké společnosti, komunitě vzdělanců, kde měl řadu přátel a podporovatelů. Tím nejznámějším je pak Jeroným Pražský, který vlastně skončil na hranici o rok později. Takže ten jeho boj, který my vidíme jako takový dost osamělý, tak osamělý nebyl plně. Měl řadu přátel, lidí, kteří mu dávali najevo svou přízeň a kteří ho drželi. Ostatně i skutečnost, že po Husově smrti se velice rychle podařilo sestavit stížný list na Kosnický koncil, kdy si čeští představitelé stěžovali na to, co bylo provedeno Janu Husovi. To je úžasný dokument, který je dokolečka orámovaný pečetěmi. Tak tohle je taky jeden z těch aspektů, který úplně u Husa nevidíme na první pohled. Kdybych měl hledat nějakou podobnost, tak samozřejmě těch zapálených bojovníků, kteří stojí za svou pravdou, nalezneme v dějinách hodně. Ale právě z těchto dvou aspektů, které jsem zmínil, že Hus pochází z prostých poměrů a díky vzdělání se dostane opravdu na vysokou úroveň a plus, že má kolem sebe přátele, tak z těchto dvou aspektů bych tady viděl určitou poměrně jednoduchou paralelu s Tomášem Masarykem. Protože ten jeho původ je podobně prostý a díky vzdělání to dotáhne na univerzitního profesora a my ho pak vidíme jako horlivého bojovníka napřed v těch sporech o rukopisy, který se táhne 19. stoletím, potom při Hilsneriádě, kdy se postaví proti tomu rozbouřenému veřejnému mínění na obranu křivě obviněného žida Leopolda Hilsnera. Vidíme ho jako bojovníka, on čelí nacionalistickým výpadům, je označován za zrádce, ale i on má kolem sebe okruh přátel. A vlastně ti Masarykovi pokračovatelé, podobně jako v Husově případě, pak jsou rozhodnými osobnostmi pro vznikající republiku ve 20. století.
0: Tam bylo několik bodů v tom, co jsi pověděl. Předně možná pro jistotu povíme, že ta církev středověká, které Hus žil, byla římskokatolická církev, tehdy v Čechách jiná nebyla. Potom z toho také plyne, že ta církev byla k něčemu dobrá. Někdy máme pod tendenci se na tu církev v tehdejší době dívat veskrze kriticky, ale tvořila prostředí, tvořila fázby vztahy, umožňovala věci lidem, aby třeba toho vzdělání došli. A potom ten důraz na vzdělání a vlastně trošku takový smutek, že to vzdělání Husovi pomohlo nalézat pravdu a stát se tím, kým byl, a zároveň ho připravilo trpký konec.
1: No tak to se tak průkopníkům stává, že když někdo vyhmátne bolest doby a jako první nebo jeden z prvních ji pojmenuje, tak samozřejmě, že okolí naštve. Jeden německý myslitel, kdo to byl, Robert Musil, myslím to byl, tak on napsal, že my považujeme za génie ty, kteří předběhli svou dobu. On říkal, ono tak není, géniové jsou ti, kteří tu dobu umějí vystihnout a správně ji pojmenovat. Mm-hmm. No, a tohle já vidím u Husa, on tu dobu nepředběhl, on naopak ji uměl dobře analyzovat. A to bylo, proč byl pro tu dobu důležitý. A právě ta jeho analýza se týkala nešvaru církve, protože jemu na církvi záleželo. I ta jeho teologie, některé jeho věroučné představy, my bychom se jich zděsili, jo? Protože to bylo hodně dobově podmíněné, zkosnatěle, ale to je dobově podmíněné, ale ta naděje a přesvědčení, že v církvi člověk dochází z pásy duše, že tam slyší něco, co ho osvobozuje od jeho strachu, které má, no tak to bylo pro Husa důležité a proto on chtěl tu církev správnou, aby tam ty nešvary nebyly, protože všechno to, co je tam špatně, vlastně paralyzuje přístup lidí ke spásy, k té radosti ze života, kterou nám Bůh nabízí. Takže pokud on vidí zkorumpovanou církevní hierarchii, pokud on vidí neřádné kněží, kteří se starají o hazard a o zábavné večery v hostincích, místo toho, aby se starali o své svěřené státce, tak vidí, že tady ta církev nefunguje dobře a že lidi přicházejí o boží požehnání, které by mohli dostat. Proto on do toho šije. Ne, že by tu církev chtěl zrušit, že by ji chtěl odstavit někam, zatlačit do privátna. Ne, on vidí její důležitost, proto taky je činným církevním kazatelem a člověkem, který, no, kterému na té církvi prostě záleží. Protože i přes ten balast tehdejších nešvarů on za ní vidí Pána Boha a jeho působení ve prospěch člověka.
0: Myslíš, že by bylo možné letmo jenom připomenout ty největší nešvary církve, protože zase Víme, že to se snadno řekne. Zažili jsme, že i dnes, kdy někdo bombarduje církev obecnými frázemi, ale moc neví, co si pod tím představit, do čeho ten hus šil, tak jenom stručně.
1: No, tak církev byla obrovská fabrika, můžeme říct. Jo? Nesmírně veliká instituce s důmyslnou organizací odstupňovanou, kterou proudily obrovské finanční toky, nabízela kariéru, to při tom všem, že zvěstovala evangelium. To tam bylo, to se nevytratilo, ale zároveň poskytovala i tuto možnost. Je zkreslené domnívat se, že současná římskokatolická církev je nějakým otiskem té středověké církve. To je nesrovnatelné. Ta církev jak na protestantské, tak na katolické straně se nesmírně vyvinula. Ta reformy probíhaly i v katolické církvi. Není to tak, že by tam byla nějaká přímá souvislost s těmi podobami tehdejší církve. Takže ta církev byla nesmírně moutná, nabízela kariéru a ty nešvary jsou. No tak v okamžiku, kdy je tady nějaká instituce, kde můžete získat živobytí, tak je atraktivní. Dostat se k lizu. Jo. Ostatně sám Hus to ve svých vzpomínkách má, že když jsem byl žáček, toužil jsem potom, abych se stal knězem, měl pěkné rucho a všemi lidmi byl vážený. Jo. Tak i on zpočátku měl tuhletu motivaci, ale díky Bohu v něm to vanutí ducha jak převážilo a zjistil, že ta láska k Pánu Bohu je pro život důležitější než ty peníze. No, takže ta církev jako obrovský kolos, ten pozdní středověk je spjatý s praxí, která se rozvinula prakticky jenom v západní církvi, východní církev, pravoslavná to nezná, to je prodej odpustku. Ta myšlenka, že za určité přestupky můžou být vymoženy pomocí peněz nebo nějakých jiných sponzorských úkonů, že můžeme být dosaženo odpuštění. Tak to bylo stesné. To je vlastně to vykročení k směrem k reformaci, která pak prostřednictvím Martina Luthera to formuluje velice precizně, ale navázovat boží odpuštění na nějaké úkony spjaté, ještě navíc s finančními obnosy, tak to bylo považováno za cestné. Takže za cestné. Čili prodej odpustku byl velice háklivý. Tam dokonce Hus patrně v roce 1412 prožil jednu ze svých největších krizí, kdy po odpustkových bouřích byli tři mládenci zabiti v Praze. A tak odpustky, ta církevní hierarchie a potom ještě, což byla bolest tehdejší doby, tak to byl papežský rozkol, schizma, kdy došlo k situaci velice neblahé pro západní křesťanstvo, totiž, že existovali dva papežové. A když se to snažili vyřešit, tak se objevil ještě třetí na scéně. Takže to byl chaos. Poněvadž ta církev byla vystavená hierarchicky a na vrchu pyramidy se s těmi největšími kompetencemi měl stát papež, a který měl vlastně garantovat, že to všechno na těch nižších stupních se děje řádně. Jo, přes ty jednotlivé vrstvy hierarchie. A v okamžiku, kdy... No, představte si pyramidu s dvěma nebo třema špičkama, to nejde, jo? To je nonsens. A tohle byla veliká bolest, i mezinárodní politika kolem toho se točila, český král Václav IV. V tom se angažoval, plus Pražská univerzita, teď kdo na té univerzitě je za jakým řešením toho papežského schizmatu, tak to tam bylo napětí. A důsledek tohodle dvoj až troj papežství měl bezprostřední dopad na Husa, a totiž kosnický koncil. Hus se ocitl před kosnickým koncilem, protože z dřívějška měl problémy ohledně své činnosti, zákaz činnosti, obvinění. No ale před jakou církevní instanci on se měl hájit, ke komu se měl odvolat.
2: Pokud by ten systém v danou chvíli fungoval tak, jak měl a byl by na špici jeden papež, tak on by se mohl odvolávat až před tu papežskou autoritu. Jelikož žádný papež všeobecně uznávaný nebyl, tak ke komu se ten hus měl odvolat? Ke kterému papežovi? V té době byl velice důležitou postavou z našich českých dějin a z naší optiky nedoceněný Zikmund Lucemburský, mladší bratr, polobratr Václava IV., který se angažoval v evropské politice a byl to on, kdo rozpohyboval organizaci Kosnického koncilu, aby se vyřešilo papežské rozdělení a to se podařilo vyřešit. Ale tudíž Hus, když potřebuje řešit svoji kauzu a chce slyšet nějaký instanční rozsudek, tak se musí obrátit na ten koncil, který v danou chvíli supluje roli papeže.
0: Kdybychom hledali nějaký pojem, který souvisí s Husem a rychle měli vyslovit něco, tak bychom asi řekli pravda. Hus jako bojovník za pravdu, opravdu. Musím se přiznat, já už jsem farářem dost dlouho, chvilku 50 let, a že byly etapy vlastně i v tom mém vývoji nebo v tom životě církve, kdy se jako kdyby ta paralela, ta podoba k touze po pravdě a k pravdě hledala hůř nebo nebyla tak aktuální, nebo člověk neviděl všechny souvislosti, ale najednou žijeme v době, kdy se zase pojem pravdy a pravda stává docela centrální a už to není jenom nějaké takové povídání akademické, teoretické, ale dotýká se života nás všech, protože vlastně ovlivňuje společenský život, různé falešné informace, zaměňování pravdy a vydávání pravdy za něco, co pravda není a tak dál, získává politické hlasy, všechno se to projevuje. Vidíš v tom nějakou souvislost, nebo je to prostě obecná krize pravdy a vyvřela někde zhruba, když byl ten Hus a pak jistě na mnoha dalších místech a my jsme teďka v podobné situaci?
2: Ano i ne. Ne v tom ohledu, že středověká církev předkládala jeden koncept, kdy platilo ono pověstné ptáčku žer nebo chcípni. No, člověk se buď vpasoval do daného systému, akceptoval tu centrálně hlásenou pravdu a mohl fungovat a žít, a musel ale zkousnout všechny ty nešvary, které na to byly nabalené církevní. A nebo se člověk mohl začít vymezovat vůči té centrální linii, což dělal Hus, ale on nespochybňoval samotné základy toho učení, že u Boha je spása. To vůbec ho ani nenapadlo spochybnit, jo? Právě naopak, jo? Protože to věděl, že u Boha je spása, tak mohl vést ten boj svůj tak, jak ho vedl. Jo? Ale začal kritizovat ty vnější formy. Takže v tom je ten rozdíl, že my dnes vlastně nepolemizujeme s nějakou vyhraněnou formou učení nebo nějaké ideologie, jak to bylo za minulého režimu. Těch

0: To, co je podle mě společné, je to hledání pravdy a nacházení pravdy, že je osvobodivé. Jo, když zjistím, jak tomu skutečně je, jo, že poznám věci tak, jak jsou, že nikdo mě nebalamutí v danou chvíli. Jo. Vím, o co se můžu opřít. Třeba, že ta pravda může být někdy nepříjemná pro mě, jo, ale vlastně i na tu nepříjemnou pravdu se můžu spolehnout. Víc než na příjemnou lež. Jo. A tenhle ten objev, že pravda nakonec člověka obhájí, tak ta je husovská a podle mě nosná i do současnosti.
1: Asi ano, to já rád souhlasím, ale zároveň se děsím toho, jak těžko proniká k lidem nebo k nám, nebo když člověk sleduje příběhy lidí oklamaných třeba těmi šmejdy, co jim seberou peníze, pak je využijí, pak ještě po jejich pomocí pašují drogy, ty pak sedí ve vězení, oni se po 7 letech vrátí a vlastně stále ty podvodníky obhajují a litují toho, že to tenkrát nevyšlo, tak je úplně člověku ousko, jak těžko nebo jak náročně nebo... Já vím, že na to není odpověď, ale spíš takový povzdech nebo smutek, že to opravdu není legrace s tou pravdou. A jak se má trefit, aby člověk vzal vážně a věděl, že takhle to je.
0: Já se vrátím na začátek. Říkal jsem, jedna z těch dvou věcí, která je u Husa zajímavá, je, že byl obklopen přáteli.
1: Aha.
0: No, právě ta myšlenka, že každý máme svou pravdu, ona je svůdná, protože je pohodlná. Vlastně nemusím nic moc dělat a to, co si myslím, je pravda. No. Tahle ta svůdná myšlenka vytváří dojem, že pravda je privátní záležitost. Jo, že já nějak si to poskládám, jo, to z toho, co ke mně připlyne. Jo. Tohle podle mě vůbec nebyl Husův styl. Ta jeho pravda se rodila z rozhovoru, jo, z intenzivní výměny s druhými lidmi. Ostatně on se pohyboval na univerzitě, kde jedním z hlavních nástrojů byla disputace. Výměna názoru, intenzivní výměna názoru, i s tím, že někdo je postavený do role toho, kdo bude advokátem ďáblovým, kdo bude přinášet ty špatné názory, aby do nás šil. No. A hledání pravdy jakožto společný úkol. Ne, že budu mít nějaké svoje zdroje na internetu, které do tady budu klikat a vůbec to nebudu přeskušovat, jo, že se zavřu do své bubliny, jako potkávat se s jinými lidmi, s druhými lidmi, vylézt od těch monitorů, vypnout tablety, zastrčit do kapsy telefony a hovořit s živými lidmi. Tam se ta pravda nachází. Mnohem spíš než někde z nějakých slov, která k nám proudí, kdo ví odkud.
1: S tím já úplně souhlasím. Je to samozřejmě těžké, protože člověk má někdy chuť prásknout dveřma nebo říct už ne, ale zároveň v tu chvíli ví, že právě ten nezbytný a nutný rozhovor si ještě víc komplikuje a v podstatě ho znemožňuje. Ale je to dřina. Někdo to taky vyjádřil hezky, že samozřejmě můžeš mít svůj názor, ale nesmíš si myslet, že to je pravda. No. Tím, že se teda mám svůj názor, se hodně lidi ohání a je to hezké. Děkuju za tu připomínku toho rozhovoru a té diskuze, protože to je přesně to, kde se to přece jenom nějakým způsobem může změnit, zlomit, ovlivnit, posunout dál, nebo nebudu sám se dobrat tak vážně, budu schopen omluvy nebo dokonce otázky. To je možná taky trošku vlastně smutek z té i dnešní situace, že těch otázek k řešení nějakých problémů a vyjádření pochybností a hledání vlastně slyšíme velmi málo. Že většinou je to jako brutální pravda, která přijde jako tvrzení a vyrovnej se s tím, jak umíš. Tak to se vrátili za to, protože pojem pravdy zůstává, nebo pravda je stále aktuální, čerstvá. No, ještě k tomu Husovi, prosím tě. Tak už je to nějaké století, co to uplynulo. Máme ulice, které nesou Husovo jméno, náměstí, instituce, to je dobře. Ale zároveň si myslím, že ho nějak neumíme připomínat. Nebo to je takový můj

0: břemeno, které nesu sebou, že i když jsem byl ve vedení církve, nezakrývám to, tak si myslím, že jsme nám vlastně nedařilo třeba toho Husa připomenout, že jsme se báli, že to bude jako takové jako povrchní, že to bude, jak to říct, paráda pro parádu, že to bude nevěrohodné, legrační, že se tam budou citovat nějaké pravdy, které nesouvisí s životem, že se za to budeme stydět, ale přece musí být nějaká šance to uchopit a sdělovat hezky. Třeba tento rozhovor k tomu může přispět, ale kdyby se teoreticky ocitnul někdy v nějakém vedení nějaké církve, myslíš, že bys s tím něco dělal, nebo měl bys takové myšlenky na starosti, že je toto potřeba změnit, nějak jako aktivovat?
1: Já nevím, ten Hus je nám přece jenom dost vzdálený. My zde v Poličce každý rok pořádáme jako husovskou vzpomínku, husovská mohyla, tady nedaleko, a já rok co rok sahám po nějakých husových textech a snažím se něco vybrat a pokaždé si vylám zuby docela, protože to je opravdu jiný svět. Někdo možná, kdyby hledal vytrvalej a pečlivěji než já, tak tam najde něco, co bude snadno přenositelné. Jo. Spíš to jsou, co já nacházím, to jsou jenom drobečky, takové nějaké jenom šlehy, takové obrázečky maličké, které můžou něco ilustrovat, ale nějakou celkovou linii, to se dá dost těžko, aspoň mě se to v tom dá dost těžko najít. Já jsem evangelický kazatel a pro mě Hus dává smysl právě ve spojení s Biblií, ne jenom jako Hus samotný, Hus pro Husa, ale jako učedník Kristův.
0: Tak učedník Kristův.
1: Učedník Kristův, jo? Ten, kdo následuje Krista a usiluje ve své době hlásat evangelium, aby lidi měli radost z Pána Boha, ze života, který od Boha dostali. A takže v tom našem církevním prostředí vzpomínka na Husa nechť je vždycky navázána na Bibli a na svědectví o Kristu. Nevytrhovat Husa z těch jeho prvotních kořenů. Nedělat z něho jako bojovníka za češství, což dělal 19. a 20. století. To fakt Husa moc nebavilo, jo, aby byl dobrým Čechem, chtěl být dobrým křesťanem.
0: Taky k tomu něco, to je taky stále aktuální.
1: Tak to je ten pověstný druhý život slavných osobností. Jo? Oni žijí ve své době, kde vedou svoje zápasy a mají nějaký svůj význam a potom lůb překlopí se několik staletí a ty postavy jsou používány jinak. Já jako klasický příklad uvádím sochu Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze, která byla odhalena k 500. výročí jeho smrti, což teda byla trochu smůla, že to bylo za první světové války, takže se to nemohlo udělat se vší parádou, jakou si přáli, ale tam stojí Hus ne jako kazatel, ale jako vůdce, no, který má za sebou ten lid, ne před sebou, ale za sebou. A to je podle mě takový symbol, jak ho chtěli vidět. Jo. My chceme mít před sebou nějakou tažnou figuru, jo, která v té době měla manifestovat obhajobu českých zájmů v tom velice těsném sousedství s Němci. Ostatně i Němci takhle Husa interpretovali jakožto odpůrce Němců. No tak to byla bolest tehdejší doby a pro ní byl Hus použit jako nástroj, byl instrumentalizován. To, tak toho bych se obával. No. A tohle my naštěstí nemusíme dělat. Můžeme teda víc v tom Husovi hledat člověka, který se staral o spásu duší, jo, ne o spásu národa.
0: Děkuju, to je možná dobře vystižené to, co vnáší takovou jako rozpaky nebo zatemňuje ten přístup k tomu, jak si to Husa připomínat, nechci tomu oslavovat nebo prostě to jubileum. Právě ten kontrast toho vůdce, za kterým ty zástupy jdou, to asi vidět nechceme a toho, nebo toho kazatele, který teda je čelem té betlémské kapli a lidé hltají jeho slovo, protože to je evangelium, něco, co ulehčuje, osvobozuje, dává svobodu. Tak možná tady je to vlastně skrytý souboj těchto dvou tendencí, protože udělat z něho toho vůdce je v podstatě snazší, že jo? To se udělá rychle, to udělá nějaká paráda k položení věnců a máme to z krku, ale popsat tu, o co šlo, když řekneme taky, že bojoval za pravdu, za evangelium, byl svědek Kristův, a musíme přiznat, že jsou to všechno už jakési zhuštěné fráze, by nám někdo mohl vytknout, co si teda pod tím představit, a když se pokoušíme to vysvětlit, no tak je to takové trošku zdlouhavé a už to třeba není tak, jako taková paráda a lidi to nebaví. Asi je to teda tak jako ten, to vnitřní napětí, no, mezi tím. Já si ještě dovolím, když jsme spolu mluvili, tak vím, že za pár dnů odlétáš do Ameriky, budeš ve Spojených státech amerických, neletíš tam na fotbal, jak by se někdo mohl domnívat.
1: Ne, neletím na fotbal.
0: Neletíš na fotbal, neletíš. Ale budeš v New Yorku, půjdeš po Manhattanu a tam, už nevím, na které ulici, už jsem to zapomněl, je cihlový červený kostel, který byl Husův sbor na Manhattanu přímo a byl docela silný. A já, když jsem tam byl, je to 10-11 let zpátky, tak jsme s kolegou Stehlíkem šli kolem a vím, že tehdy to bylo v takové fázi likvidaci, že se ten sbor rušil a ten kostel asi prodával a já jsem si vyfotil ty spadlé okapy, jak ta tam voda tekla někde a ty cihly tam byly podmáčené a vůbec to nebylo hezké. Když tam potkáš skupinu hrdých Čechů a budou chtít, aby si něco pověděl o Husovi, řekneš jim něco, nebo jak bys to pojal?
1: Hrdým Čechům. Tak děkuju za ten tip na Manhattan. Kolega Stehlík mě tam bude hostit, provázet, tak se zeptám, kde se nacházel Husův kostel. Ona, ta církevní scéna v Americe je hodně dynamická. Tam se ty budovy adaptují a mění mnohem častěji než u nás. Co bych řekl? No, oni ti vystěhovalci odcházeli do Spojených států právě v době, kdy ten Hus byl populární, ale kdy on byl symbolem právě toho vlastenčení. A to nemělo dlouhého trvání. No, co s tím, že jo, v Americe?
0: No, ale nějakou dobu ale co, jim to asi pomohlo. Nějakou,
1: že? Ano, aby... tak po určitou dobu, ano, Mimochodem, to je zajímavé, kde si jsem četl, že prý Češi v těch zahraničních komunitách mají nejmenší odolnost vůči asimilaci. Se poměrně rychle asimilují do toho okolí mnohem snáze třeba než Slováci nebo Poláci. Tak to je okay. Co bych jim řekl?
0: Se mohli o tom bavit, jestli to je vlastnost pozitivní nebo negativní.
1: No, tak já myslím, že to je hodnotově neutrální, ale... O Husovi, takové to základní přemýšlení o tom, co já považuji za pravdu. Proč to považuji za pravdu? Jak jsem se k tomu vůbec dobral? Jo, v těm svým základním životním přesvědčením. A vlastně s kým jsem o tom mluvil taky. Jestli to opravdu není jenom taková nějaká vnitřní stavba ve mně, kterou jsem si nějak zbastlil s prominutím. A nakolik do toho promlouvali druzí lidé? Lidé, kteří mě mají rádi, nebo lidé, kteří jsou moudří, kteří obsáhli nějaké poznání. Jo, a nakolik je to jenom můj výtvor? Jo, myslím, že ta Husova konfrontace, jak s přáteli, tak s učenými předchůdci, ta je pořád použitelná.
0: A možná zvolna k závěru, kdybych se zeptal, co na Husovi máš rád, nebo co tě imponuje, tak bleskni, co ti bleskne hlavou, jestli to je slovo nebo něco z života.
1: Vlastně kdy mám intenzivní kontakt s Husem a s jeho dílem, tak to je písnička Jezu Kriste štědrý kněže, která se zpívává u nás v kostele. Ona existuje v různých variantách, ale vlastně v nějaké formě se zpívala už v Husově době. On není prvotním autorem, ale zasáhl do jejich slov. Tak my několikrát do roka zpíváme v kostele a ona je dost dlouhá, takže si během ní taky vzpomenu na to, že někdy v tom 14. počátku, no asi v 15. století na začátku, vlastně podobnou písničku zpívali v betlémské kapli spolu s Husem, tak to mě spojuje s těmi generacemi před námi, třeba, že máme úplně jinačí životní starosti, jinačí zkušenosti. To křesťanské spolehnutí na Pána Boha, které u Husa vidím, které on teda vlastně až do té krajnosti dovedl, ale a že to je, ta důvěra je spojená s takovým bezpečím vnitřním, jo? Že jako vědomí, že když jako všichni půjdou proti mně, tak já jsem v dobrých rukách.
0: Děkuji, Jiří. Povídal jsem si s panem farářem Jiřím Tenglerem, sedíme v Poličce, rozhovor jsem vedl já, Daniel Ženatý. Tak ti moc děkuju. Posluchačům přeju, ať vzpomínku, památku na Husa prožijí pěkně, ať si najdou třeba nějaký jeho citát, nebo něco objeví pěkného, zajdou k pomníku Husově a bez nějakých velkých fanfár nebo obřadnictví, které nám leze na nervy, ale hezky skrytě, jemně si třeba na jeho památku vzpomenou. A tobě taky přejeme, abys v té Americe se měl dobře, a možná tě pak poprosíme o rozhovor, až se vrátíš, abys nám řekl, jaké to bylo. Tak jo, Jiří, děkujeme.
1: Rádo se stalo.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme moderátora pro brněnské studio Proglasu. Máte-li zájem, pošlete životopis na adresu personalie@proglas.cz. Těšíme se na vás.

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní už u rozhlasových přijímačů vítám všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček. Ten bude patřit pohádce, písničkám, ale také modlitbě.

0: Příběh o konvalince vypráví o zvědavé víle, která se vypravila do města a nebýt hodné Pepičky, zle by to s ní dopadlo. Jakou odměnu asi Pepička od víly dostala?
1: Konvalinka voná, Convallaria majalis, je trvalka s dlouhým oddenkem, z něhož vyrůstají každoročně dva listy. Příjemně vonící bílé zvonkovité květy vyrůstají v hroznu na poměrně dlouhé stopce. Kvete od května do června. Roste místy hojně ve světlejších lesích, v křovinách i na horských lukách. V době květu odnáší vítr vůni konvalinek i několik kilometrů daleko. Konvalinka je prastará lékařská rostlina. Je prudce jedovatá. V lékařství se používá proti nemocem srdečním a květů naložených v octě nebo ve víně se používalo jako léku proti bolení hlavy.

0: Pepička byla doma. Najednou slyší na schodech dupot a štěkot a hned na to netrpělivé bouchání na dveře. Šla rychle otevřít. A jen je otevřela, proklouzlý mezi rukama někdo s rozpuštěnými vlasy celý zabalený do zelených závojů. A hned pak se chtěli do pokoje vřítit psi a uličníci z celého městečka. Ale Pepička si stoupla mezi dveře a nikoho nepustila. Psi štěkali a uličníci křičeli.
1: Kam pak?
2: No pojď,
1: pánno, dovnitř, poz nás. A to se nestydíte, ubližovat člověku.
0: Tohle přece není člověk. Pepička se podívala na ty závoje a dlouhé rozpuštěné vlasy.
1: Ať je to kdo chce, ubližovat se nikomu nesmí.
0: Řekla Pepička a zabouchla dveře. Ne, člověk to nebyl. Byla to víla v zelených závojích s rozpuštěnými vlasy. Seděla tu na pohovce a nemohla dechu popadnout.
3: Ti mě prohnali a proč tě honili?
4: Já nevím, asi kvůli těm závojům. Když já ale chtěla vidět fontánu.
1: Naši kašnu?
4: Jedna lesní včela nám o ní vyprávěla. Jaká je to krása. Ta včela na lipách na náměstí sbírala med a říkala, že uprostřed fontány kamení lvi chrlí proudy vody na čtyři strany, až se skrůpějí nad fontánou klene nádherná duha. Já to chtěla vidět na vlastní oči.
1: A viděla jsi naši kašnu?
4: Ale ne, neviděla. Sotva jsem přišla do města, kluci si na mě začali ukazovat, smáli se mi, kamení na mě házeli a psi poštvali. Utíkala jsem a oni za mnou. Nevím, proč se za mnou pustili, nic jsem jim přece neudělala. Jak já se teď dostanu zpátky do lesa?
1: Neboj se, oblečeš si můj kabát, vlasy si zapleteš do copů, zavedu tě na náměstí ke kašně a pak tě doprovodím do lesa, aby se ti cestou nic zlého nestalo.
0: A opravdu. Víla si oblékla kabát, zapletla si vlasy do copů, Pepička jí vzala za ruku a vyšli na ulici. Před domem ještě postávali uličníci, ale Vílu nepoznali, ani si ji nevšimli. Pepička ji dovedla na náměstí ke kašně a pak se vypravili k lesu. Jen do lesa vstoupili, už se k ním ze všech stran seběhly víly.
1: No kde jsi byla tak dlouho?
4: Viděla z fontánu.
1: A co tu duchu skrůpějí?
0: Víla v kabátku jim vyprávěla všechno, co se jí přihodilo, ale nejvíc povídala o Pepičce. Víly kolem nich udělali kruh, usmívali se na Pepičku a pak ji laskavě vyzvali.
1: Pojď,
4: naučíme tě tančit.
0: A učili Pepičku tancovat. Ukazovali jí, jak se mají ruce vlnit, jak nohy vznášet, jak naklonit hlavu, aby se jí šíje protáhla. Večer se Víly s Pepičkou rozloučili. Vrátili jí kabát, poděkovali, že jim přivedla zvědavou Vílu zpátky do lesa a na památku jí darovali malou krabičku.
4: Ale až doma ji otevři.
0: Pepička poděkovala a protože se stmívalo, pospíchala domů. Dala se do běhu. V krabičce to chrastilo. Co tam asi bude, no co tam je? Na kraji lesa se zastavila. Zatřásla krabičkou. Zase to v ní zachrastilo. No co je uvnitř? Otevřela víko, byla tam šňůra perel. Pepička ji vzala do ruky, už si ji chtěla připnout, když v tom se nitka přetrhla a perličky se sesypaly do trávy.
1: Tak, teď nemám nic.
0: Posmutněla Pepička a dala se do hledání, ale protože byla tma, nenašla ani jedinou.
1: Ach jo, hned ráno sem půjdu a sezbírám je.
0: A jen se rozednilo, už byla v lese. Hned na kraji lesa se v trávě něco bělalo.
1: Moje perličky.
0: Ale ne, perličky to nebyly, kde pak? Rozkvétaly tam konvalinky, protože byl květen a vzduch byl vlahý.

Zítra nás čeká Poměnka. Čteme z knížky Pohádkový herbář, kterou vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. Dnešní pohádka skončila, ale já už bych vás, děti, rád pozval ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Pane, s vděčností ti vracím dnešní den se vším, co všechno pěkného přinesl. Děkuji ti, že mohu prožívat tak barevné dny plné dobrodružství. Pomoz mi, abych je prožíval naplno. Amen. Tak děti, já vám přeji krásnou dobrou noc a posílám ještě dvě písničky.

se po stole. Já nebyl žádný smíšek a též jsem se bál výšek. Já koukal jako hlupáček na oka u svých dupaček. Když prvně jsem si sedl, spatřil jsem svět a zbledl.

v řevu dětských pískovišť. Byl tichý, plachý jako svišť, co nejradši by do hor a nenaváže hovor. Tak byli se mnou v poradně, proč tvářím se tak proradně, proč nejsem chlapec k světu, a řekli zas tu větu.

jsem povadlý jak podléška. A třeba, že jsem vzdělán, já těžko sbírám elán. Když ráno vstanu z postele a den je jabko kyselé,

0: Byla polovinou úspěšného dua Tarafuky, znátý můžete z jazzové skupiny Vertigo, z doprovodné kapely Anety Langerové, působí v duu Polomy, v triu Telemark, ale tvoří a vystupuje také sólově. Zpívající violončelistka a písničkářka Dorota Barová je hostem v dnešním, jak se vám líbí, na Proglasu a já vás vítám v dnešním pořadu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U poslechu vás vítá taky Janis Moras a my si dnes budeme povídat o novém, v pořadí třetím sólovém albu Píseň Promy se jmenuje. Vyšlo v říjnu 2025 opět u Animal Music a my bychom si teď na úvod mohli pustit vlastně první ukázku a schválně, jestli ti znalejší posluchači poznají jeden zásadní rozdíl oproti těm dvěma předchozím deskám, které se jmenují Iluzia a Dotyk. Pojďme si tedy pustit první píseň, dáme si na chvíli.

Na Proglasu posloucháte pořad, jak se vám líbí. Já si dnes povídám s Dorotou Barvou, která vydala nové album Píseň pro my. Já jsem to zmínil, ta předchozí dvě alba v roce 2018, to bylo Iluzia, za to jste dostala Anděla za jazzové album.

0: a songwriter, takže u nás to zní třeba trošku folkověji, nebo má to takové jako ty niance folkové, ale no, takže písničkářka.
1: U nás mám pocit, se to možná vnímá i skrz to, že ten písničkář by vlastně měl tvořit všechno, to znamená hudbu i texty, což ve vašem případě platí částečně, ale k tomu se určitě dostaneme. Já se zeptám na jednu věc, kterou jste zmínila právě při tom živém hraní u nás ve studiu na podzim 2024. A to bylo, že chcete vydat v roce 2025 album, ale že ještě nemáte ani písničku. Takže je to opravdu, bylo to tak, že jste opravdu neměla a napsala a nahrála jste to album v podstatě za rok ani ne?
0: Přesně tak to bylo. Ani jsem nevěděla, myslím, že když jsem tam byla naposledy, tak jsem nevěděla vůbec, jako, že chtěla jsem, ale neměla jsem ani jako představu, jako formu, nebo co by to mělo být. Ale vlastně pak vznikla píseň Promi, která je jediná vlastně v polštině na tom albu. A potřebovala jsem ji napsat tak jako pro sebe, abych se smířila s tím, že vlastně Míša už tady není. A měla jsem ji v šuplíku delší dobu a když potom Petr Ostrouchov mi zavolal, jestli teda album jo nebo ne, a ať mu to řeknu dneska, že zítra podává grant, což bylo vynikající, tak jsem řekla, no jasně, a to jsem měla jenom tu jednu píseň svoji. Takže to pak mělo rychlý proces pak byl.
1: A fungují na vás tyto deadliny spíš pozitivně? Zdá se, že ano.
0: Fungují velmi pozitivně. Já si myslím, že v klidu jako ani jako pracovat neumím. Když třeba byl covid a člověk měl ten čas a jako nic nebylo, já jsem nebyla schopna udělat vůbec nic. A to člověk zjistil až díky tomu právě, že potřebuje mít kolem sebe ty věci, aby to žilo, aby měl z čeho čerpat. Že?
1: Já když jsem poslouchal ty předchozí dva rozhovory o těch dvou albech, tak vlastně mě z toho vychází a teď mi to potvrzujete, že vlastně bez Petra Ostrouchova by nebylo v podstatě ani jedno, samozřejmě, když vyloučíme jako roli vydavatelství jako takového, ale i tu vlastně ten osobní vklad nebo ten impuls možná řekněme. A jak jste tedy postupovala potom dál, když byla ta jedna písnička, už jste měla pobídku na album a teď tedy jako co dál, protože já jsem tady zmínil na začátku, kdo si všimne toho podstatného rozdílu a to je jazyk, ve kterém zpíváte. Vy jste říkala, že jste naspívala vlastně v polštině tu píseň Promi, tu titulní, ale zbytek je v češtině.
0: No a já už nevím, jak vlastně ten nápad vznikl, ale možná ten impuls byl, když od Míši sestra mi přinesla tašku plnou Míši deníků a Míša si psala, kromě toho, že byla výtvarnice, tak si psala takový krátký básnitek. Ona milovala Františka Skálu a vlastně ty její deníky jsou pomalované, jsou na obrázky a mezi tím jsou různé jako texty a vlastně z některých těch textů jsou básničky, takže já jsem, když jsem si to pročítala, tak jsem říkala, vlastně bych mohla zkusit zhudebnit, jako, a vlastně by to dávalo i smysl k té píseň Promi, že by to vlastně dalo celý takovej jako komplexní vlastně album dohromady, no. Takže pak jsem vybrala nějakých 7 básní. Myslím, že některé kusy ani k sobě jako nebyly jako napsaný k sobě, že k sobě patří, že jsem si to sama tam jako vytvořila, že jsem je k sobě dala, no. Tak jsem vybrala takhle ty texty a zudemnila jsem je.
1: Takže to jsou takové fragmenty, které jste vlastně pospojovala. Pojďme si pustit další ukázku z alba Píseň Promi. Dáme si písničku, kterou začíná druhá strana LP desky vinilové a ta se jmenuje Svítá.

0: Píseň Promie je třetí řadové album zpívající violončelistky a písničkářky Doroty Barové, která je hostem dnešního Jak se vám líbí na Proglasu. A já jenom poznamenám, že my natáčíme v terénu, natáčíme v prostorách kulturního domu Semilaso, kde dnes Dorota večer hraje právě po boku Anety Langerové už asi 13 let, jestli se nepletu. Asi, no je to přesně 13 let, já to vím. 8 nových autorských písní stylově a zvukově navazují na ta předchozí alba. Novinkou je však ten zpěv v češtině, na který už jsme poukazovali. Myslíte si, že by se to třeba stalo i bez toho, aniž byste narazila vlastně na ty fragmenty vaší kamarádky Michaely Vejnarové? Nebo to bylo tak, řekněme, silně osobní, že to prostě přineslo tu změnu? A je ta změna takhle? A je ta změna vlastně trvalá nebo dočasná?
1: To nevím. Ale já myslím, že samotnou mě to nenapadlo. Já s tou polštinou mám prostě, mě se v ní líp píše, líp přemýšlí, co se textu týče. Zvukově vím, co s tím mám dělat, jako jsem tam doma. Je to můj jako komfortní zóna. S tou češtinou, já mám fakt češtině obrovský respekt. A to není tak, že bych v životě nenapsala třeba český text nebo cokoliv, nebo česky nespívala, ale třeba když zpívám s Anet, tak to už je vlastně předspívané takzvaně, že zpívám back vokály nebo nějak Anet do barvu, takže ona mi vlastně určí, jak s tou češtinou zacházet, ale dělat to vlastně úplně jakoby z čistého, z ničeho, tak ta čeština je v tom pro mě jako nekompromisní a je to takové vykročení z komfortní zóny. Takže samotnou by mě to nenapadlo, protože ale vlastně mezi tím spoustu lidí mi říkalo, proč nepíšeš česky a já jsem vždycky říkala, to prostě někdy přijde, nebo to nepřijde. Jako nechtěla jsem to dělat na sílu. Takže tím, že jsem to takhle jako vlastně vymyslela a ty básničky a celý mi to dávalo smysl, ještě tím, že vlastně Míša byla výtvarnice, že jsem už i viděla vlastně, jak to může vlastně vypadat, že se můžou použít její obrazy a blablabla a tak dál. A vlastně, že můžu vytvořit takovou památku na ní, vzpomínku zhmotnit vlastně nejenom pro sebe, ale i pro lidi, kteří znali. Tak jsem prostě si řekla, že mi to dává takhle smysl. No. Ale sama od sebe bych asi česky bych to neto. Ale uvidím, co to teď udělá, třeba další deska. To se něco řeknu. No a v roce 2005 jste říkala. Tak uvidíme. Já nejsem ten typ, který by takhle přemýšlel hodně dopředu. No. Tak uvidím.
0: Já se chytím toho, jak jste říkala, že je to vykročení z té komfortní zóny. Jak jste se teda cítila při zpěvu v češtině, při tom naspívávání už ve studiu, při tom, když jste to poslouchala potom?
1: To už bylo v pohodě. Pro mě bylo jako, kde jsem si opravdu dávala pozor a nebyla si jistá, bylo v tom zhudebňování, abych třeba tu češtinu nějak, nebo nezlomila v nějakém jenom proto, že bych chtěla nějaký feeling takzvaně. Ale vlastně Anet mi hodně v tom pomohla, že jsem jí posílala demáče a jako to ucho zvyklé na tu češtinu, který jako zpívá, tak aby mi říkala třeba, jako jestli něco třeba jí nezatáhnu. Člověk sám to jako neslyší některé věci, jo? Tak dělal mi takovou jako supervizorku ještě předtím, než jsem šla do toho studia.
0: A v čem je teda jiné zhudebňovat polské a české texty?
1: Čeština je nekompromisní v těch lehkých a těžkých dobách, jako ta polština je víc ohybatelná, jakoby, no, krátký, dlouhý, souhlásky, samohlásky, babla, takže tam je to takové, když si vezmete třeba české interprety mladé, kteří teď vlastně tu češtinu se snaží zlomit, aby v tom byl takzvaně ten americký feeling, prostě ty moderní hudby, já jim v něčem rozumím, jakože jich chtějí pokořit, jo. Ale zní to tak, jak to zní. Jo? Takže jako před tou češtinou mám obrovský respekt. Že vlastně si tam ještě nedovolím úplně s tím hlasem lítat v oblacích, takzvaně, kdybych to jako přirovnala. Což ty polštině mám už. Ale to je taky, že se znám, vím, jak jako v té polštině zpívám, toto jako s tím, co si můžu vlastně dovolit a co ne. Tady je to ještě takové jako... Ale v něčem ta křehkost a jak se to říká, jakože když člověk musí pracovat vlastně s tím, co má a nedostane úplnou tu totální volnost, jako, tak zase přijdou jiné věci a napadne ho něco jiného. Já to mám ráda vlastně, no, tak jsem se zase z toho strašně moc naučila. Takže to ano.
0: Pojďme na hudbu, pojďme si pustit další ukázku z alba Píseň Promy. Následuje písnička Snové pokoje. Tane.

0: Dorota Barová vydala nové album Píseň pro my, z něj si dnes hrajeme a povídáme si o tom, jaké je to zpívat v češtině, v polštině, skládat a tak podobně. Ale já bych si jednou provždy rád vlastně vyjasnil a věřím, že i řada posluchačů, jak je to s původem vaším vlastně. Vy jste rodačka z českopolského Pomezí, to je předpokládám ta oblast Těšínská, kde se mluví takovým specifickým dialektem a říká se po našemu, jestli se nepletu, a je to taková jako kombinace češtiny a polštiny a němčiny. Osvětlete nám trošku vlastně ten kulturní prostor a i třeba ten jazyk a jaký vlastně vy k tomu máte vztah, respektive jak se identifikujete, co se týká nějaké třeba národní kulturní identity.
1: No ještě u mě je to tak, že moje maminka je Polka, takže já jsem opravdu napůl Polka, napůl Češka. Ta se vdala do Česka, pochází z Lublina, což není to Pomezí, je to fakt jako prostředek Polska. A měla jsem to tak, že my jako děti jsme byli hodně s bratrem často u babičky v Polsku. Do svých 14 let, než jsem odešla z domu vlastně na intr, tak jsem myslela, počítala jsem, že sny se mi zdály v polštině. A pak se to teda změnilo. Pak už je to jako člověk, když jako vylitl z hnízda. Ale u nás doma už se jako čistě polsky nemluví, mluvíme spíš právě tím nářečím po našemu. I mamka se to naučila za ten čas. Takže můj bratr se vždycky, když byl teda v té pubertě, tak se ptal, a co jsem teda, jsem Čech nebo Polák? Já to tak asi úplně, ne že bych to nevnímala, ale právě, že kdybychom vyrůstali někde jinde a měli tu maminku z Polska, tak by to asi bylo takový, jako že by člověk někoho vnímal ten rozdíl, ale na tom Pomezí, tam je to ještě takový specifický, že jsem z Třince teda, že Třinec, Těšínsko, ty nevraživosti mezi Polákama a Čechama tam byly, nemyslíte, ještě do dneška jsou. Což mi přišlo velmi komické, protože tam z toho Pomezí nikdo není úplnej Čech ani úplný Polák. Takže, ale snad už to jako v dnešní době už asi to se uklidnilo. Takže se nám třeba smáli na základní škole, že jsme pšonci. To nedává, jako vůbec to nedává smysl vlastně, ale okej, no. Tak a pak už jsem odjela na ty školy jako pryč, tak tam už to bylo úplně jedno. Jako, no. Já jsem spíš vnímala takový to, že na malém městě právě jsem byla ten pšonek, jmenovala jsem se Dorota a chodila jsem s malým kontrabasem na zádech do hudebky. Tak a ještě jsem byla vysoká, tak to jsem jako holka vnímala v té pubertě takový, jako že ne, prostě nechce člověk vyčnívat. Takže vyčnívala, aniž bych chtěl, takzvaně. Já jsem normálně introvert, což tak úplně jako nevypadá možná zvenčí, ale nedělá mi to úplně dobře, ty reflektory na mě namířený.
0: My už jsme tu několikrát dnes zmínili jméno hudebnice, básnířky a výtvarnice Michaely Vejnarové. Představíte nám ji krátce?
1: Michaela Vejnarová vlastně pochází z Příbrami a studovala výtvarnictví, nebo jak se tomu říká, UMPRUM. A je to taková, byla to taková jako žena mnoha talentů. Ona nejenom, že krásně malovala, tak psala i ty básně a hrála na saxofon, na kytaru, zpívala, což mě mrzí, že se vlastně nestihlo, což já jsem jí to slíbila, že to uděláme spolu, tak to se nestihlo. A byla to bytost velmi pozitivní a jak byla ta výtvarnice, tak vlastně ve všem viděla krásno, v každém tvaru a v světlo a to jsem na ní vlastně milovala úplně nejvíc, že i na obyčejné věci jako viděla něco krásného. Jako no, tak bylo to výjimečná bytost.
0: Sedm básní jste tedy, jak jsme tady říkali, vlastně složila z jakýchsi fragmentů, z jejich zápisků, deníku a tak podobně. To album nakonec dostalo název podle stejnojmenné písně, která je vaší vzpomínkou, k té jste jediné napsala text a je v polštině. Z čeho vlastně vyplynula potřeba dát ji nakonec, jako nějaký epilog, jako zlomit vlastně to album, řekněme, v samotném závěru? Proč ji třeba nezačíná?
1: No, to vlastně nevím asi. Ale přišlo mi to tak logický, že jsou tam ty její básně a nakonec je to ten můj podnos, jako, že tohle jako je pro ní vlastně celé. No. Ale píseň pro mě samotná, ta píseň, tu jsem napsala kvůli mě fakt v rámci terapeutických. Protože vlastně, když odešla, tak já jsem byla v takovém zvláštním stavu, že jsem vlastně ani moc jako nebrečela. Já jsem cítila jako tu díru, tu prázdnotu, ale vlastně se nedralo se to ven. Takže ta píseň mi pomohla vlastně se z toho vlastně vypsat takzvaně, což hudba to umí a je nejúžasnější. Prostě jsem šťastná, že mám v životě to štěstí, že můžu dělat hudbu, protože ta fakt jako pomáhá, no.
0: Tak pojďme na ní, pojďme si dát předposlední píseň dnešního pořadu. Jaký bude její název?
1: Jarní snění.

0: Dorota Barová vydala nové album Píseň Promi, hrajeme si z něj a představujeme také, nebo pojďme teď představit možná vaše stálé trio, se kterým jste nahrávala.
1: Se mnou hrají Miroslav Chyška na kytary a Miloš Klápště na baskytary, na synťáky a zpívá taky. A máme tam speciálního hosta, jmenuje se Jan Krejča a hraje na barokní loutnu, takovou velikou, má obrovský krk a strašně moc strun, říká se jí Teorba.
0: Vy máte blízko ke staré hudbě a speciálně k barokní, zajímavá by možná byla barokní barová hudba.
1: Já, to mi nenapadlo. Budu nad tím takhle přemýšlet. Nový projekt. Okay.
0: Miroslav Chyška, zmíněný kytarista, je ale v souvislosti s deskou tradičně důležitý i jinak, než jen jako muzikant.
1: Podílí se vlastně na mých albech i producentsky a zároveň dělá mixy a mastruje. Je to takové jako moje hudební alter ego. Jak už spolupracujeme velmi dlouho, tak já mu už nemusím vlastně vysvětlovat, jak to chci, jak si to jako představuju. On už to všechno ví, takže je velmi důležitým mým hudebním partnerem po mém boku a může za ten krásný zvuk. Je strašně pečlivý, nic nenechá jen tak a i vlastně ty kytary, které tam vymýšlí a nahrává, tak není to první dobrá. Je to vlastně promyšlený, hodně řešíme barvy. No, je to takový jako proces, hrozně mě to s ním baví. No. Tak, že do toho vlastně já to úplně nejvíc miluju, protože já udělám ty demáče, že si to jako nahraju s těma čelama a pak kluci jako do toho vstoupí a ještě to jako povznesou úplně do těch výšin. Takže jsem vděčná, že můžu s nima spolupracovat. No.
0: Bylo to třeba pro ně nějak jiné tím, že jste zpívala v češtině? Vyjadřovali se nějak k tomu?
1: Nějak to asi moc nekomentovali, tam spíš jako, že Míra znal i Míšu vlastně, že byla to i jeho známá a kamarádka, takže i to pro něho bylo takové silné vlastně celý ten proces a tak to tak prožívala se mnou, což jsem byla šťastná, že jsem měla někoho, s kým vlastně můžu i prožít tady ty věci, ale já bych jenom chtěla říct, aby třeba posluchači to nevnímali nějak smutně celou tu věc, což byl taky záměr. Já jsem hrozně jsem si přála, aby to nebylo smutné album, protože Míša byla opravdu veselý a pozitivní člověk, takže doufám, že to pozitivum tam posluchači jako uslyší, že opravdu máme z toho radost.
0: Když byla řeč o těch technických záležitostech okolo nahrávání, produkce, mixu, masteringu, což jsou slova, která už věřím i laici od nás znají, že už jsme vysvětlovali opakovaně, tak vy jste uvedená taky jako spolupracovnice vlastně při těchto procesech. My jsme viděli na tom živáku z našeho studia, že si rozumíte s krabičkami a technickými věcmi. Máte k tomu blízko? Jste tak vlastně jako geek v tomto smyslu?
1: Mám k tomu blízko a strašně moc mě právě naučil Míra, že jsem jako koukala takzvaně pod ruce vlastně, když míchala ty všechny alba, který jsem s ním dělala. Já mě to nesmírně baví. Už jako v dnešní době už mám takový pidí své domácí nahrávací studio, že vlastně i ty demáče bych chtěla dojít do takového bodu, že to bude jako použitelné vlastně i na ty alba. Což my jsme některé vlastně stopy z těch demáčů použili, protože byly tam místa, které já jsem vyimprovizovala takzvaně doma a bylo mi líto, že to už nezopakujete, že jo. Tak jsem šťastná, že to tam Míra nechal a že ten pocit a to teď a tady, že to vlastně to zachycení je vlastně i na tom albu.
0: Album je v distribuci na všech digitálních platformách poslechu fyzicky je dostupné pouze v podobě vinilu. A ke koupě na stránkách vydavatelství Animal Music a také Suprafonu. Co se týká akcí, máte za sebou podzimní křty a podzimní turné. Vlastně co na jaře? Zopakujete něco podobného? Kromě těch křtů teda?
1: Určitě na jaře budou koncerty a moc se těšíme, že měli bychom hrát v rámci Jazz Fest Brno. Bychom měli hrát v Brně, na to se moc těším. Ještě nevím kdy, ještě nevím termín ani místo. A možná se povede, že by s námi zahrali vlastně i Honza na tu loutnu jako host a ještě kamarádka violončelistka, že by nás bylo víc než tři. Takže koncerty se domlouvají a moc se na to těším, že budeme hrát právě tyhle ty nové písně.
0: Co dál solově? Dvě polské desky, teď jedna česká. Vidíte to na další českou? Už jsme se o tom částečně bavili, ale jak to vnímáte, že byste třeba chtěla dorovnat stav na 2-2?
1: To uvidím. Já jsem teď ještě plná tady toho alba, takže neumím přemýšlet takhle dopředu. Spíš jako ten proces je takový, že teď už se to, ještě bude teď pražský koncert, asi za 2 dny nebo za 3, tak se to už jako odkřtí všechno, jako pošle se to do světa, teď bude ten čas si to užívat a vlastně hrát a jezdit ty koncerty s novými písněmi. A pak se uvidí, no, kam nás to zavede. Já si vždycky něco myslím, to mi teď právě připomněl ještě někdo, že jsem říkala, že další deska bude s dechovou sekcí. A vlastně to vůbec nedopadlo, ale někde jsem to třeba v rozhovoru řekla, že bych chtěla dechaře na desce, jo. Takže cokoliv teď řeknu, možná nebude platit. Takže radši neříkám nic a uvidíme, co přijde.
0: Každopádně veškeré informace jsou dostupné i na webu dorotabarová.cz a my jsme před závěrečnou písničkou, a která to bude tedy?
1: Myslím si, že na závěr se bude hodit píseň Promi.
0: Titulní píseň z nové desky Doroty Barové, píseň Promi. Já děkuji, že jste byla naším dnešním hostem, ať se daří a těším se opět třeba někdy příště. Naschledanou.
1: Já moc děkuji za pozvání, mějte se hezky, naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí taky Janis Moras, přeji vám příjemný poslech závěrečné písničky, díky, že nás posloucháte a těším se opět někdy příště. Naslyšenou.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.

0: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Evropská unie vyšetřuje Bulharsko kvůli vysokému schodku rozpočtu. Ital Sinner postoupil přes Srba Djokoviče do finále tenisového Wimbledonu, utká se Zverevem. A zítra bude skoro jasno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků zastávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Opozice novelu dlouhodobě kritizuje. Stavební řízení podle ní nezrychlí. Podle místopředsedy poslanců KDU-ČSL Petr Hladíka navíc neměří všem stejným metrem.
2: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
0: Ministrině pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO oponuje. Nastavení systému je podle ní spravedlivé. Novelu teď dostanou k posouzení senátoři. Rada Evropské unie zahájila řízení s Bulharskem kvůli velkému schodku rozpočtu. Ten podle odhadů letos dosáhne 4,1% bulharského HDP a 3% limit Evropské unie nejspíš překoná i příští rok. Evropská rada zároveň Bulharsku stanovila limity růstu veřejných výdajů a doporučila další opatření ke snížení rozpočtového deficitu. Větším dohledem chce balkánskou zemi přimět k udržitelnosti veřejných financí. Silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze. Musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný pouze jedním pruhem, upozorňuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Prahy Barbora Lišková.
3: Opačný směr bude plně průjezdný, tedy ve dvou jízdních pruzích, tak jak jsou řidiči zvyklí. Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem.
0: Tramvajová linka číslo 12 bude po dobu prací jezdit přes Štefánikův most. Omezení potrvá do konce srpna.
4: Tenista Jannik Sinner je jediné vítězství od obhajoby titulu ve Wimbledonu. Po třísetové výhře nad Srbem Novakem Djokovicem postoupil italský hráč do finále. V něm se v neděli utká s Němcem Alexandrem Zverevem, který vyřadil také ve třech setech Brita Artura Ferryho. A česká volejbalová reprezentace žen otočila zápas Ligy národů s Bulharskem a zvítězila 3-1 na sety. Smečařka Helena Grozer ocenila kvalitu soupeřek stejně jako zlepšený výkon českého týmu.
5: Bulharky nastoupily dost tvrdě, si myslím, skvěle podávali, my jsme strašně kazili. Já teda musím říct, patřím docela dost zkušená přihrávačka a teda mě dost zavařili, protože měli výborný servis, takže samozřejmě mě trošku horší příjem, ale pak musím pogratulovat všem, jak jsme na ně nastoupili od druhého setu a pak už podle mě už nebylo o čem.
4: Češky už nemůžou z dlouhodobé fáze Ligy národů postoupit do čtvrtfinále a v Bělehradě je čeká poslední zápas. V neděli vyzvou Francouzky.
6: Zdržení na D1 u Velkého Beranova a omezení na tahu 34 u Humpolce. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na 124. kilometru se brzdí do zastavení, kolona se táhne až na 119. kilometr. Je to kvůli dvěma omezením, v obou případech se projíždí pouze levým pruhem, zdržíte se asi půl hodiny. Na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem brzdí provoz omezení za Vystrkovem. Opravují tam vozovku a projíždí se Kyvadlově, s kratším zdržením počítejte v obou směrech. A na silnici 602 mezi Pelhřimovem a Jihlavou opatrně za Olešnou. Osobní auto se tam střetlo s motorkou, na místě zasahují záchranáři a tvoří se kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno, ochladí se na 14 až 9 stupňů. Zítra taky jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě něco chladněji kolem 23, na horách většinou 17 stupňů, na Šumavě tepleji kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Na vlnách Proglasu vás vítá Jana Beránková. Milí posluchači, v cyklu pořadů Dotýkání světla otevíráme dnes další lekci ze spirituální teologie. Ty pro nás připravuje docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Minule jsme se věnovali askezi, která patří k základním tématům duchovního života křesťana. Dnes přiblížíme lectio divina, božskou četbu písma.
1: Pokud jsem někdy zmínil, že některé téma se mi velmi líbí, tak jedno z nich určitě bude lectio divina, o kterém dneska budeme hovořit. Je to vlastně takový základ, je to božská četba písma. My jsme si v tom úvodním pořadu definovali spirituální teologii, že ona na základě božího zjevení a kvalifikované křesťanské zkušenosti studuje sjednocení člověka s Bohem ve vztahu k Bohu Otci, ve vztahu k Pánu Ježíši a také ve vztahu k Duchu Svatému. A tato zkušenost je získávána skrze boží zjevení. A máme takové velké poklady božího zjevení a tím prvním je písmo a tím druhým je tradice. A právě tyto dva pilíře jsou pro nás velmi důležité, abychom je vnímali. Druhý vatikánský koncil vyzval, aby písmo bylo ve středu křesťanské spirituality, aby písmo bylo ve středu našeho každodenního života, aby to bylo písmo, četba evangelia, které nám pomůže rozlišovat myšlenky, které nám pomůže jakým způsobem vést svůj život, písmo, které nás navede k našemu povolání, které máme od Boha dáno. A tam je ta krása. Proto pro nás četba písma je velmi důležitá. Já vždycky na začátku studentům kladu otázku, no a proč to máme dělat? A nebo, když čteme písmo my, nebo čtou posvátné texty jiná náboženství, je to stejné, nebo je to jiné? Tak ta odpověď samozřejmě v našem úhlu pohledu je, že pro nás písmo je písmo inspirované. A je to pro nás nejenom literní text, který je důležitý, je to pro nás především setkání s osobou Ježíše Krista. Vzkříšeného Krista, který je mezi námi. Proto také církev vždycky dbala, abychom měli v úctě tradici, svátostnou tradici, kde Kristus vstupuje neustále do času a prostoru a skrze svátosti se setkáváme s ním a přibližuje se Boží království. A abychom ho mohli poznávat, abychom mohli se stále více mu připodobňovat, tak je pro nás důležité číst písmo právě v té inspiraci, jakým způsobem inspiroval Duch Svatý svatopisce. Tedy písmo pro nás není nějakou, řekněme, asketickou učebnicí, jako by to třeba mohly být nějaké texty Dálného východu, posvátné, ke kterým máme také úctu, jakožto ke kultuře tamních náboženství. Není ani nadiktováno, jak vnímají muslimové Korán. Svatopisec, ten byl božím slovem inspirován. Naslouchal té tradici, která se ústně podávala. A následně ji nějakým způsobem rozumově uchopil a teologicky popsal život Ježíšů v evangeliích, abychom my ho v této inspiraci mohli poznávat. A tím vlastně je to něco, co je původní a něco, co je stále nové. A jestliže tedy chceme se setkávat s Kristem, poznávat ho, tak písmo je v centru naší pozornosti. K tomu ostatně vyzval druhý vatikánský koncil, jak jsem to už zmínil.
0: Písmo a tradice, to jsou dva důležité pilíře božího zjevení. Povězme si, kde se všude setkáváme se slovem božím.
1: Máme takové, řekněme, privilegované formy setkání s písmem. Je to jednak svatá liturgie. Když chodíme na mši svatou, tak je zde moment, a k tomu také vyzval druhý vatikánský koncil, ve kterém nasloucháme písmu, nasloucháme výkladu písma, homílii, je tam forma stišení a tiché meditace. Je to způsob, jak se setkáváme s Kristem. To celá, řekněme, první část, tu slova. kde, ať už je to v liturgii východní nebo západní, nasloucháme Božímu slovu. A potom je to takový ten náš přístup osobní k písmu.
0: V rytmu dne.
1: Jednak se s písmem samozřejmě setkáváme třeba při pravidelné modlitbě breviáře, ale také si písmo otevíráme. Pamatuju si, když jsem byl v teologickém konviktu v Litoměřicích tehdy, tak nám spirituál řekl, že by bylo dobré, abychom za ten rok přečetli celé písmo. Abychom tak nějak si stanovili určité kapitoly, které chceme za den přečíst. Takže my jsme si s kamarády prostě podtrhali, kolik má kapitol, kolik potřebujeme denně přečíst a opravdu jsme každý den přečetli ten úryvek, abychom to za ten rok stihli.
0: A kolik to tak bylo na den?
1: Jo, to už si nepamatuju. Ale samozřejmě, že byly období, kdy třeba byly exercicie, byly duchovní cvičení, museli jsme se tam také učit. Samozřejmě latina byla pro nás oříškem, takže ne vždycky byl čas, ale ten rozvrh duchovní, který tam byl, nám pomáhal k tomu, abychom se dokázali v rytmu dne zastavit a udělat si opravdu čas na četbu písma. Ten řád je velmi důležitý, jo? Když si člověk na něj trošku zvykne. To je také součástí askeze, jak si ten čas dne rozdělit, aby v něm bylo místo pro Boží slovo. Aby tam nebyly místy jenom, řekněme, ty naše každodenní starosti, každodenní emoce, krásná setkání. Tak mezi tím vším, abychom měli to písmo, které nám pomůže na tu naší přítomnost hledět očima Boha.
0: Protože to známe, vlastně to písmo nám v tu chvíli nějak odpoví na to, co prožíváme.
1: No ano, tímto způsobem vlastně už od počátku vnímali velcí teologové písmo jako ten základ pro jakékoliv teologické bádání, pro jakékoliv duchovní rozlišování, pro jakékoliv duchovní vedení. Písmo bylo opravdu v centru. A tak také potom popisovali, jakým způsobem číst písmo, jakým způsobem se k němu přibližovat, jak vstupovat do hloubky, jakým způsobem písmo nás má inspirovat v duchu, abychom se setkali s osobou Ježíše Krista, abychom se navraceli k Bohu Otci. Ten trojiční aspekt je velmi důležitý, proto tam je ta tradice církve. Jo? Není to jenom, řekněme, písmo bez toho kontextu setkání s osobou. To lectio divina je tím specifickým v našem křesťanském pojetí. Pro nás setkání s písmem je setkání s osobou a navázání vztahu.
0: Vezmi a čti. Než otevřeš písmo, pros Ducha Svatého, aby otevřel oči tvého srdce ve světle víry. Vlastní

0: ve společenství. Podíváme se dále, jak je to s tím zvnitřněním s osobou Ježíše Krista.
1: Když čteme o Ježíši Kristu, který se zastavil u chudáka, který uzdravoval, no tak je naším také posláním zastavit se u toho, který je na okraji, zastavit se u toho, kdo nějakým způsobem trpí, kdo je odstrčený, kdo je třeba nemocný, kdo je ve vězení a být mu na blízku. Protože to čteme v písmu, jednáme podle toho a skrze setkání s tímto chudým se setkáme s osobou Ježíše Krista. Vidíte, že zase písmo nás vede k onomu vznitřnění setkání s osobou Krista. Tady právě třeba východní autoři, a to potrhával Tomáš Špidlík, vždycky upozorňovali, že abychom dospěli do té roviny kontemplace, teoria, tak by tomu mělo předcházet praxis. Měli bychom mít nejdřív zkušenost s Boží láskou, například ve formě nějaké pomoci, a skrze tuto zkušenost vstupujeme do oné kontemplace Boží lásky.
0: A ten západní přístup?
1: Ten západní přístup kládl velký důraz na tu stránku kontemplativní a z ní vycházející potom životní praxe. Vidíte, jak se to vzájemně propojuje. Ono je asi obojí důležité a v každé té životní situaci se jinak tím způsobem setkáváme s Bohem. Někdy z modlitby vycházíme k lidem a někdy skrze pomoc lidem se navracíme k modlitbě. A tomu nás všemu učí písmo.
0: V cyklu Dotýkání světla hovoříme s docentem Karlem Sládkem o Lectio Divina, naslouchání Božímu slovu.
1: Naslouchání Božímu slovu je vlastně v centru křesťanské spirituality od počátku a bylo i vlastně i na počátku vzniku kněžství. Někdy se nás lidi ptají, co to znamená, že někdo následuje nějakou řeholi, že se řídí podle mnižských pravidel. A ta odpověď je velmi jednoduchá. Ona řeholní pravidla nejsou ničím jiným než komentovaným evangeliem. Jakým způsobem evangelium uvádět v život, v konkrétní a specifické situaci života určité komunity, která se rozhodla následovat určitý aspekt Ježíšova života. Ať už je to třeba v samotě a modlitbě, nebo v tom životě komunity, která má určitou službu, určité poslání, například zvěstovat slovo, sloužit chudým a podobně. Takže Boží slovo je na počátku každého spirituálního obrození. Když čteme o Antonínovi, který odešel na poušť, tak co se předtím stalo? Šel do kostela a slyšel Boží slovo. Když čteme o Františkovi, který nějakým způsobem cítí být povolán k Bohu, tak se řídí podle slov evangelia, která zaslechl ve svém srdci. Ten impuls vychází z písma, z Božího slova. A to je velmi důležité. A mniši proto si natolik vážili Božího slova, že vypracovali metodu, jak se s Božím slovem setkávat. V Skala Paradisis je napsáno: a náhle se mi v duchu vybavili čtyři duchovní stupně, totiž četba, rozjímání, modlitba a nazírání, kontemplace. To je žebřík mnichů, po kterém vystupují ze země do nebe. Čtení je horlivý a soustředěný pohled do písma. Rozjímání je snaha mysli vypátrat pod vedením rozumu význam skryté pravdy. Modlitba je oddané zaměření srdce k Bohu, aby se odstranilo zlo nebo dosáhlo dobro. Nazírání je jakési povznesení mysli ponořené do Boha nad sebe tam, kde zakouší radosti věčné slasti. Tady vidíme, že mniši vypracovali určitou metodu. A my se k ní vracíme. Ona se rozšiřuje za zdi kláštera. Vlastně každý křesťan se může řídit touto určitou metodou.
0: Škola modlitby, zvaná Skala Paradisi, stupně Kráji, zdědila svůj název po jednom ze svých inspiračních zdrojů. Malém spisku středověké mystiky, dopisu mladého Kartuziána a budoucího převora velké Kartouzy jménem Guigo, ve kterém svému příteli Gervaisovi vykládá čtyři stupně duchovního života vedoucí k Bohu. Čtení, rozjímání, modlitbu a kontemplaci. Co to znamená lectio, to první čtení?
1: Co to znamená lectio? nějakým způsobem si vytvoří

0: Vytvoříme prostředí pro to, abychom mohli číst. Znamená to také někdy odstoupit od toho každodenního hluku světa, nalézt vnitřní klid, i ten vnější klid, otevřít písmo a číst a nechávat na sebe nějakým způsobem ten text působit. Číst ho. A začít ho meditovat. Například můžeme zapojit na počátku obrazotvornost. Můžeme si tu danou situaci představit, jak se asi tehdy odehrála, jaké tam jsou postavy, jaká postava je nám sympatická, čím nás přitahuje. Jestli je tam někdo, kdo nám není moc pochutí, proč je nám ta postava nesympatická a co se během toho příběhu změnilo v životě těch lidí. A jak se tam nacházíme my? Jsme tam spíše ti sympatičtí nebo ti nesympatičtí? Jsme v nějaké pozici například před pánem Ježíšem, kdy se stotožňujeme s nějakou z postav? No a potom tedy to boží slovo, které tam je vyřknuto tehdy Ježíšem pro tu danou postavu, tak to boží slovo je vyřknuto i pro nás dnes. Takže tam v té meditaci zapojujeme určitou představivost, určitou obrazotvornost. A tím, jak se setkáváme právě s pánem Ježíšem, tak ten bezprostřední kontakt nechává stišit tu obrazotvornost, naši představivost. A najednou jsme v takové té tichosti před boží tváří, před tím božím ty a setrváváme v dialogu. Setrváváme v dialogu, kterým je modlitba. Takže vstoupíme do toho stavu modlitby. A tomu nás také učí písmo. Žalmy jsou vlastně modlitby. A mnoho proseb, které slyšíme od lidí, kteří volali na Ježíše, tak to jsou i naše prosby. A Ježíš nám odpovídá stejně, jako odpověděl jim. A to je právě ten dialog, to je ta modlitba, do které vstoupíme. A v tomto dialogu, intimním setkání, můžeme také zažít určitý dotyk boží lásky. To je takové to nazírání, kontemplace. A tato zkušenost s Duchem Svatým, který nám otevírá písmo, stejně jako inspiroval ten samý Duch Svatý svatopisce, tak nás také vede na určitou cestu. A četba písma, meditace, modlitba, kontemplace by nás měla nějakým způsobem vnitřně změnit. Nějaké naše smýšlení, nějaké naše představy. A řekněme, novým způsobem nahlédnout náš život, život okolo nás a vstoupit do toho života. A to by jsme říkali, jako je to poslední, kdyby bylo to akcio. Tedy nějakým způsobem nechat se proměnit během toho setkání s písmem a být novými lidmi. A to je prostředí, které nám písmo nabízí.
1: Jak srovnali rytmus modlitby a práce ve starých klášterech a jak vlastně máme srovnávat i my modlitbu a práci ve svém životě?
0: Tak mnichy si kladli otázku, jak se modlit a pracovat zároveň a to také znamenalo, jak se setkávat s božím slovem v každodenním životě. A proto si ten den rozdělili na ranní chvály, polední hodinku, odpolední, večerní chvály, noční bdění. Prostě během každé chvílky toho dne nějakým způsobem se snažili navracet k božímu slovu, aby v té každodenní činnosti pokračovali v síle, kterou čerpali z božího slova. A vlastně dodnes z těchto impulzů božího slova vznikají i současné komunity a hnutí a podobně. Po druhém vatikánském koncilu vzniklo mnoho hnutí, které svůj počátek vnímají jako setkání s božím slovem. Kdy třeba pár studentů se sešlo, začalo číst boží slovo a podle něho žít. Já jsem, když jsem studoval v Římě, tak jsem tam byl hostem v komunitě Sant'Egidio a ta založila svoji spiritualitu na četbě božího slova a pomoci bližnímu. Nebo v loni jsem byl na návštěvě v komunitě v Boze, kde tamní zakladatel Enzo Bianchi také postavil spiritualitu tamní komunity na četbě božího slova. Účastnil jsem se tam také jejich Lectio Divina, která tam byly velmi intenzivní a velmi kvalitní. Bylo to takové duchovní povzbuzení. Takže i v současnosti z četby písma vznikají nové tradice v katolické církvi, které obohacují církev a vnášení do ní takový ten impuls těch počátků se zaměřením do budoucna.
1: V úvodu pořadu jsme připomněli, že takové privilegované setkání s Božím slovem je v liturgii.
0: To, co je důležité, aby nám četba Božího slova přinášela radost z účasti na liturgii. Máme během roku určitá tajemství liturgická, která nám odhalují život Ježíše Krista. A také třeba četba písma by měla nějakým způsobem sledovat ten liturgický rok. Měli bychom se třeba připravovat na nedělní liturgii tím, že si třeba přečteme písmo.
1: Dopředu.
0: Dopředu, přesně tak. A právě během liturgie bychom měli zakoušet par excellence ty plody ducha, které vycházejí z naslouchání Božímu slovu. Život Lectio Divina bez liturgie není myslitelný pro nás, protože to, co prožíváme při četbě, prožíváme svátostně během liturgie, v Eucharistii. Proto také církevní otcové Boží slovo považovali za eucharistický pokrm. To bylo vlastně stůl slova. To znamená, že to je také eucharistie, která se daruje, a potom zde máme stůl eucharistický, a tedy zde se nám Kristus daruje vlastně v těle a krvi. Čímž vlastně uzavřel novou smlouvu. A právě o nové smlouvě se dočítáme v písmu svatém. Tu my žijeme v příslibu věčného života. A právě s věčným životem a s těmi střípky věčnosti, se kterými si setkáváme při četbě, tak ty, řekněme, zvláštním způsobem prožíváme při slavení liturgie. Proto, řekněme, to Lectio Divina je takovou prodlouženou rukou liturgie a liturgického slavení.
1: Pane docente, jak uzavřeme dnešní hovory nad tématem Lectio Divina?
0: No, já jsem si připravil jeden citát, který mám velmi rád. A vždycky na závěr hodiny o Lectio Divina ho čtu studentům, je od Řehoře Velikého, velkého papeže, který řekl: vím ze zkušenosti, že mnoho věcí, které jsem z Božího slova nemohl pochopit sám, mohl jsem pochopit, když jsem stál před bratřími. Tak se stává, že z Božího daru zrůstá porozumění písmu, když se vaším prostřednictvím učím tomu, čemu vyučuji. A přiznávám, že často poslouchám s vámi to, co vám říkám. Myslím si, že to je mystická zkušenost tohoto papeže, který říká, že abychom pochopili Boží slovo, tak je důležité ho zvěstovat, a když ho zvěstujeme, tak také sami nasloucháme tomu, co zvěstujeme, a chápeme to lépe, když žijeme v komunitě s bratřími a sestrami. Takže Boží slovo není, řekněme, soukromou záležitostí, je, řekněme, Kristus, který žije mezi námi. A tedy Boží slovo je proto, abychom mu naslouchali, abychom ho zvěstovali a zvěstováním mu porozuměli. Právě mezi bratřími. A to je velmi důležité.
1: A to nemusí být v klášteře, to je při liturgii, při bohoslužbě.
0: To je při každém i duchovním vedení, kde by písmo mělo být. Při všech svátostech je písmo přítomno. Písmo doprovází náš život. A je to také radost, protože to je radostná zvěst.
1: Děkuji docentu Karlu Sládkovi z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za dnešní hovory o Lectio Divina, naslouchání Božímu slovu. Příště nás čeká kapitola o službě v církvi. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chvál.

0: A k Jožkovi se připojuje otec Martin. Texty budou zpátku z druhého týdne žaltáře. Není tam žádná výjimka, takže v novějším vydání papírovém nalistujeme stranu 1125 v původním vydání stranu 1008. Všechny texty jsou pěkně seřazené po sobě. Tak můžete nakopnout i svoji elektroniku. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Bože, k tvému milování žádný strach mě nedohání, ani trestání tvé ruky, ani hrozné v pekle muky.
1: Cítím tě pro tebe samého, jemuž nic není rovného, v moci, slávě, důstojnosti, v dobrotě, lásce, moudrosti.
0: Jenom z lásky, bez odplaty, protože jsi dobrý a svatý, miluji tebe srdečně a chci milovat věčně.
1: Synu Boží, Jezu Kriste, srdce mé ti patří jistě. Když tě na kříži spatřuji, láskou tvou se zapaluji.
0: Kříž a krev tekoucí z tvých ran učí, že s lásky hodný pán, byť nebylo pekla nebe, přece bych miloval tebe.
1: Tebe, přemilý Ježíši, beránku Boží nejtiší, jenž pro nás ráčil umříti, chci milovati a ctíti. Náš Bůh je milosrdný, pomohl mi, když jsem byl v bídě.
0: Miluji Hospodina, neboť slyšel můj prosebný hlas.
1: Neboť naklonil ke mně svůj sluch v den, když jsem ho vzýval.
0: Obepjali mě provazy smrti, dostihly mě smyčky podsvětí, uvízl jsem v tísni a trýzni.
1: Hospodinovo jméno jsem vzýval. Ach, Hospodine, zachraň mi život.
0: Hospodin je milostivý a spravedlivý, Bůh náš je milosrdný.
1: Hospodin chrání prosté lidi, pomohl mi, když jsem byl v bídě.
0: Uklidni se opět, má duše, neboť Hospodin ti prokázal dobro.
1: Vždyť vysvobodil můj život ze smrti, mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
0: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Náš Bůh je milosrdný, pomohl mi, když jsem byl v bídě.
1: Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
0: Zvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc.
1: Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
0: Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, nebude dřímat tvůj strážce.
1: Ano, nebude dřímat a spát Izraelův strážce.
0: Hospodin tě střeží, Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.
1: Za dne ti slunce neublíží, ani měsíc v noci.
0: Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, střežit bude tvou duši.
1: Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod, nyní i na věky.
0: Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? Vždyť ty jediný jsi svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Z prvního listu Korinťanům z 2. kapitoly. Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před věky předurčil k naší slávě. Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní tušení. Protože kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. Ale, jak stojí v písmu, my zvěstujeme to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha.

0: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu.
1: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu.
0: Vzal na sebe bolest a smrt,
1: aby nám otevřel cestu k životu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu. Pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství, jak jsi slíbil našim předkům.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství, jak jsi slíbil našim předkům. Dobrořečme Kristu Pánu, neboť on ve své lásce a milosrdenství stírá slzy plačících a prosme ho s láskou a pokorou.
1: Pane, smiluj se nad svým lidem. Kriste, náš Pane, ty těšíš ponížené.
0: Pohleď na slzy chudých.
1: Milosrdný Bože, slyš nářek umírajících.
0: Ať je tvůj anděl navštíví a posílí.
1: Ať všichni vyhnanci poznají tvou dobrotu a lásku.
0: Ať se mohou vrátit domů a jednou dojít do nebeské vlasti.
1: Kdo se zmítají v hříchu, ať se přestanou vzpouzet tvé lásce.
0: A smíří se s tebou a s tvou církví.
1: Dej dobrotivě svou spásu zemřelým bratřím a sestrám,
0: aby měli plnou účast na tvém vykoupení. A připojujeme prosbu za dobré ovoce ze setkání Charis v Brně.
1: Pane, smiluj se nad svým lidem.
0: Připojíme Ježíšova slova.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, dej, ať správně chápeme, že kříž už není potupou a hanbou, ale ukázala se v něm tvá nekonečná moudrost a láska. A nauč nás vidět v umučení tvého syna počátek jeho oslavení, abychom se nad jeho křížem nepohoršili, ale vždycky v něm s důvěrou hledali svou slávu. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za společnou modlitbu. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jdeme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 21 hodin a 12 minut. Já vás nyní zvu do společenství modlitby růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný. Přednostně zvu ty, kteří ještě dosud nevolali, a také samozřejmě zopakuji telefonní číslo, na které budete moci za malou chvíli volat.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Ještě připomínám telefonní číslo 739 850 345.

0: První desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Aneška. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chtěla bych se prosím vás všech pomodlit za dešť, aby nám Pán Bůh poslal na Jižní Moravu. Strašně tady máme veliký sucho. Tento desátek za to chci obětovat. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví posil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pano Maria, Matko naše, skrý nás pod svůj plášť. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili. Děkuji a dobrou noc pro všichni a i vám, pane redaktore.
0: Moc vám děkuji. Děkuji a dobrou noc s pánem Bohem.
1: S pánem Bohem dobrou noc.

0: Druhý desátek se s námi pomodlí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Krista, paně Marii. Já bych vás chtěla všechny moc a moc poprosit, aby se se mnou pomodlili za uzdravení vnuka, za obrácení jeho maminky, mojí dcery a aby zavládl klid a pokoj a láska v rodinách. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnána.

0: Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám děkuji všem, že jste se se mnou modlili. Přeji vám pěkný večer, dobrou noc a vám, pane hlasateli, taky pohodový večer, dobrou noc a s Pánem Bohem.
0: Moc vám děkuji, dobrou noc a s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem, děkuji.

0: Třetí desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Olga. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Všechny vás zdravím a prosím, aby jsme se pomodlili za mír a pokoj na celém světě, za naši vládu, ti, co nás zastupují, za všechny trpící, nemocné, umírající, za moje sourozence, nemocné, za zemřelého švagra, za živou rodinu i zemřelou a za kněze a kněžský a řeholní dorost a za vás proglase na poděkování za to, co pro nás děláte. To je pro nás všecko. Otče náš, jemci na nebesích, posvěte jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné.

0: nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, které se k tobě utíkají. Už jsem to tam popletla, promiňte mi to.
0: To je v pořádku. Které tvého milosrdenství nejvíce potřebují?
1: Nejvíce potřebují, ano. Děkuji mockrát a děkuji všem, co se se mnou pomodlili. Já přeju vám všem i vám, pane redaktore, dobrou pěknou noc.
0: Také vám moc děkuji. Dobrou noc a s Pánem Bohem.
1: A ještě se omlouvám, že jsem to poplantala.
0: To nevadí, to je v pořádku. Naslyšenou.
1: S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem.
1: Na to, že v nás je

0: Čtvrtý desátek se s námi pomodlí paní Aneška. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já vás zdravím všechny. Jsem překvapená, že jsem si tak rychle dovolala k vám. A vlastně ani nevím, který desátek, když se modlím, teď se mám modlit.
0: Čtvrtý.
1: Můžete mě napovědět.
0: Čtvrtý, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Ano, který pro nás nesl těžký kříž. Takže já mám úmysl asi za pracovníky Rádia Proglas, které ráda poslouchám, a těž televizi Noé. Také za tyto pracovníky. A potom samozřejmě za ty úmysly, kdo máme do skrci svoje úmysly. Takže začínám. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami. A požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami. A požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Amen. Už je sláva Otci.
0: Ano.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Díky Bohu a vám, že se můžeme všichni takhle společně modlit, prosit a děkovat. Pánu Bohu a Paně Marii, s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Pátý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marie. Já bych prosila všechny, aby se se mnou pomodlili na tyto úmysly. Pane Ježíši, prosím za všechny prosby, které mám ve svém srdci. Pane Ježíši, prosím za zázrak. Otče náš, jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravás, Královno, Matko milosrdenství, Život je sladkosti a nádeje naše. Buď zdráva, k tobě voláme, vyhnání synové Évy. K tobě vzdycháme, kajíce a plačíce, v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovince naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci blahoslavné Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Na úmysli svatého Otce, pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí. Vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Pani naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usila nám smilováním vypros, synu svému nás doporuč, synu svému nás doprovoď. Amen. Pán Bůh zaplať všem, kteří se se mnou modlili, a s Pánem Bohem.
0: Vám také, s Pánem Bohem, dobrou noc. Ještě jednou děkuji všem, kteří se s námi dnes modlili. Byla to paní Aneška, paní Věra, paní Olga, paní Aneška a paní Marie. Růženec zakončíme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Bylo 22 hodin a na Proglasu začíná repríza pořadu Čtení na pokračování. Otevřeme druhou část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma s názvem Kája a Zdeňa si v lesovně potichu hrají. Autorem textu je Felix Háj, čte Marcela Kopecká. Přeji vám příjemný poslech.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část druhá. Kája a Zdeňa si v lesovně potichu hrají. Pan lesní s humorem vykládal v hajnovně, co dnes děti tropily, ale také dodal, ať dnes už Kájovi ničeho nedávají, že přece jen po druhé by mohli zas něco podobného provést. Maminka Hajná také věděla, že nemyslili zlého, ale přece se na Káju zlobila. A jak přiběhl se slovy, to se mi po vás stýskalo, maminko, řekla. Mně ani trochu. Maminkám se stýská jen pohodných dětičkách a ne po takových uličnících, jakým si ty. Já se jen divím pánovům, že dovolili, aby Zdenička s tebou kamarádila. Taková to byla tichá, hodná holčička a taky už zlobí. Když to půjde takhle dál, děti, děti, modlete se, aby vám pán Bůh věku ukrátil, jako to říkala nebožka babička, když jsme dováděli na peci. A jeje, maminko, tak vy jste taky zlobila. Maminka si v duchu pomyslila tímhle, že si neposloužila. Proto hned obrátila řeč. Zítra nesmíte na krok z domu. Buď budete tady, nebo v lesovně, ale žádné přebíhání a nic takového. Co, maminko, aby nám pán Bůh ukrotil vněku? Už dej pokoj, pomodli se a spát. Jihu, maminko, spát, když mi kručí v ledvinách a hubičku mám plnou česneku. Máš-li hlad, v troubě je krupková kaše. A je, vy jste, maminko, taky dělala krupkovou. No, kdyby přišla chorela, ta by se lekla a hned by utekla. To je krupek. A což toho česneku? A což těch řečí, Kájo? Už jsem řekla. Kája klečí a chce se modlit, ale pořád myslí na něco jiného. Mají se modlit, aby jim pán Bůh ukrotil vněku a neví, co to je. A chorela není pití, chorela je zlá nemoc a nemá ráda krupky s česnekem. On taky ne. Když jej s maminkou sázejí na zahradě, říká: už dost, maminko, třeba by se do něj dali housenky. A maminka říká: česnek není karfiol a sázej a mlč. Jen to je mu divné, že ten, kdo je už velký, pořád říká těm malým: dělej a mlč, sázej a mlč, piš a mlč, počítej a mlč, nebo jako o procesí, řekla teta Číškovic, mlč a zpívej, jako by to šlo. A Kája se při té vzpomínce zasmál. A to je mi divná modlitba, řekla maminka, když se při ní směješ. Znova a pořádně. A sáhla na skříň po proutku. A hlasitě? Tož Kája se modlil hlasitě a až nakonec zašeptal. Pane Bože na nebi, vněku mi neukroť, protože já nevím, co to je. Kája leží na postýlce a vzdychá. Zatrápený česnek. Pořád se mu zdá, že má plnou hubičku česneku. Maminko, prosím vás, je jablíčko jídlo? Maminka, trochu usmířená upřímnou modlitbou Kájovou, neprozřetelně odpovídá. Jablíčko? A to je než ovoce, to nic není. To jsem rád, maminko. Prosím vás, přineste mi nějaké, ať přestanu vonět ten česnek. Co měla maminka dělat? Přinesla dvě pěkná letní jablíčka. Kája je schroustl, zaliboval si, že jsou tuze dobrá, a usnul. V lesovně to dopadlo hůř. Kája přece jen snědl skoro půl talíře krupkové, ale Zdeňa jen tak ďobla. A ne a ne a ne, že nechce, že chce koláč od oběda. Dostala proutečkem. Když se Kája v postýlce obrátil, aby pokračoval ve spaní, napadlo ho, že je čtvrtek. Panečku, jindy ve čtvrtek děti nemohly dospat, jen aby hodně užili lesu a slunce. Dnes budou smět být jen v lesovně nebo tady.
To nebude vůbec žádný čtvrtek, vzdychl Kája a usnul na novo.

Kája se načisto probudil, když maminka nesla mléko od lisky. Abys vstával, Kájo. Víš, že dnes nebude žádné lítání a běhání. Napíšete si ráno úkol. Kája vzdychl tak hluboce a těžce, až se peřinka nad ním zachvěla. Já bych, maminko, nikdy malým klukům hned po ránu nepřipomínal úkol. Tak jen moc nemluv a vstávej. Vy jste, maminko, moc ráda psala úkoly? Obrátil se s otázkou k mamince. Bodejť ne. Každého dne dítě rádo píše úkoly. Kája si nejdříve pomyslil, že maminka už je hnedle jako pan řídící. Ten taky pořád říká hodný žáček a tak všelijak. A hned potom v duchu se hrozně podivil, že maminka ráda psala úkoly. No, pravda to bude, protože maminka nikdy nelže. Ale to je teda než zrovna maminka, protože žádný kluk rád úlohy nepíše. Pro jistotu se ještě zeptal. A taky jste, maminko, musela psát do sešitu a na řádky a rovně, a když to bylo šejdrem, taky se pan učitel zlobil. Maminka už si dala pozor, protože řekla. Na mne se nikdy pan učitel nezlobil, protože jsem vždycky psala rovně. A to zas já ne, maminko. Ručička by chtěla psát rovně a pero pořád šejdrem. Kája snídal doma dvakrát. Potom řekla maminka. Buď to dojdu pro Zdeničku a budete celý den tady, nebo doběhneš do lesovny a budete celý den tam. A to já bych se šel, maminko, zeptat Zdení, jak to chce. Žádné ptání. Jdi tedy tam, ale to ti povídám. Jak uslyším jedinou žalobu, bude večer zlé. Kája se plouhá mokrou travou. Kdyby aspoň sluníčko svítilo. Snad by je přece vzácná paní pustila do lesa. Celý den být doma pro pána krále, a to tedy, když vzácná paní je morvézní, aby si hráli potichu. A to vůbec nejde. Na co by si to teda hráli, když při všech hrách se musí křičet a běhat? Pan řídící říká, když nemáte co dělat, opakujte si počty. Jú, oni nemají co dělat. Oni vůbec mají pořád co dělat. Kde pak by mohli počítat? Kája šel a vzdychal. Rozhlaholil se nad ním smích pana lesního. A já pořád, že je takový vítr. A zatím on to, Kája, vzdychá. Co pak se ti stalo, chlapče? Pán Bůh rač dát dobré ráno. A to jsou k nám hosti, pokračoval ve smíchu pan lesní. A dál už to umím naspaměť, ale Jářku, co vzdycháš? Vzácný pane, dnes vůbec nebude žádný čtvrtek, když nesmíme z domu. To nebude. To máš pravdu, zvážnil pan lesní. Milý Kájo, kdo roznáší památeční záclony po lukách a zapomene je tam, když prší, ten musí něco zkusit. No, budete si hrát třeba na školu, nebo černý, bílý, jo, ne. Kája se podíval spod dlouhých brv na pana lesního trochu vyčítavě. Zácný pane, černý, bílý, jo, ne, to je vůbec jen pro holky a pro víc, ne pro dva lidi. A řekl bych Zdeně, než ti dám fant, musíš oběhnout pětkrát trapem lesovnu, když nesmíme z domu. A vůbec to není žádná hra, když se pořád přitom nekřičí a neběhá. A co pak včera říkala maminka? Je vzácný pane, moc toho maminka povídala, taky že se máme modlit, aby nám pán Bůh ukrotil vněku. Ale Kája byl v tu chvíli sám. Pan lesní se mu ztratil na lesní pěšině. V lesovně přivítali Káju slovy. Tož, dnes budeš celý den se Zdeňou pod střechou. Do té chvíle sluníčko nevysvitlo, ale hned teď se zvesela rozběhlo, zasvítilo, zahřálo. Jako naschvál, řekl Kája. S chutí posnídal se Zdeňou a paní lesní řekla. Nejdřív si napíšete úkol a pak si budete potichu hrát. Je mnoho her nehlučných, třeba na schovávačku. To se přece jen zvolá už
a odpoví už, anebo na školu. Kája by byl s chutí řekl, že mají dost školy za celý týden a ve čtvrtek, že vůbec nic o ní nechtějí slyšet, ale věděl, že by to bylo marno. Proto chtěl zachránit, co se dalo a řekl. A nebo na polednici, jak říkávají páťáci tu báseň. Já bych dělal polednici, Zdeňa třeba to u lavice dítě stálo. A Týna dodala. Splna hrdla křičelo. Já vím, to by bylo něco pro vás. Holečku, dnes musíte být sticha. Odpoledne půjdu pro dřeváky. To byste mohla, Týno, radši hned? A nebo my bychom tam doběhli jako nic a potom bychom se v nich tady učili chodit? Myslil Kája hlasitě. To radši ne, řekla Týna. To by byl rámus. Mne taky dnes bolí hlava. Je, vás taky, Týno. To asi budete morvézní a budete muset do oratorium. To tam bude hnedle celá lesovna. Můžete tam skládat jesličky. Strejček Kostelníkovic má je tam schované. A ty máš zase vejřečnost, podivila se paní lesní. Víš-li, že teď mnoho zbytečně mluvíš? Támhle ke stolečku a psát úkol. Děti se stišily. Za chvíli se po nich Týna podívala a rozesmála se hlasitě. Kája vyvaloval oči na Zdeňu, otvíral hubičku, ukazoval do ní, rukou se rozháněl směrem k hajnovně, prstíkem na stole kola dělal, zas jakoby nad kola palcem a ukazováčkem něco drobil a hned dával do pusy a ulizoval se. Trhl sebou při Týnině smíchu. To já jen ukazuju potichu, že naše maminka dnes bude péci lívance z povidly sypané tvarohem. Podotkl suše a Zdeně pošeptal. Na úkol bylo času, je. Sluníčko svítí.

0: Pište, děti, řekla Týna, nebo zavolám vzácnou paní. Kája se pořád vrtěl, ale přece počítal. Zdeňa smolila číslice. Za chvíli byli hotovi. Teď bysme třeba něco snědli, podotkla Zdeňa. Už, lekla se Týna. A to je brzo, to abychom dnes vařili jen pro vás. Teď si chvíli hrejte, ale potichu, nebo mi praskne hlava. Je, Týno, a kde by vám praskla? Nad nosíčkem anebo v tejle? A to bych moc rád viděl. Jestli pak by vám z ní něco vypadlo? Týna zmizela v chodbě a Kája rozvinoval myšlenku o prasknutí její hlavy. Třebas, kdyby jako sama spadla žehlička z plotny, třebas by se Týna lekla a trochu by jí hlava napraskla. Ta by koukala Zdeňo, viď? No, a třeba bysme museli pro pana doktora Dolážova. Mě už tak bolí nožičky od sezení. A netekla by Týně krev? Ptala se Zdeňa. Kde pak? Tuhle povídal pan učitel Vojtovi Brabencovic. Ty nemáš v hlavě mozek, ale slámu. Co pak tam má asi Týna? Zdeňu už zřejmě, jak řekla, ta rozprasklá hlava zmrzela. Už radši, aby tu byly dřeváky. Kája hned změnil směr rozmluvy. Copak, hezké to bude, ale nejspíš se nám budou kluci smát. Víš co, řekneme jim, že je máme proto, aby jsme měli čím bacit po hlavě pana loupežníka. Pojď se hrát na schovávačku. V široké chodbě lesovny bylo dost úkrytů. Byl tam výklenek se skříní, vysoký dřevěný věšák ověšený kabáty, starodávný prádelník a za ním malý výklenek. Nejdřív budeš jukat ty, rozhodl Kája, tuhle ve kvelbíku. A zavřel dveře. Až zavolám, už, hledej! Zavřel a rozhlédl se chodbou. První ovšem padl mu do očí věšák. Hned jak do těch kabátů se dobýval, zdálo se mu, že se kejká, ale přece se tam schoval. Než se pořádně uvelebil, překotil se věšák s bouchnutím, prasknutím a sypáním skla. Věšák bouchl, praskly dva deštníky vložené v jeho otvory a špička věšáku rozbila sklo naproti visícího velkého obrazu, představujícího štvanici na jelena. Ale nade všecky ty zvuky vynikl jasný hlásek Káji volajícího. Už! Paní lesní vyběhla s Týnou i Zdeňa. Kája se vybaloval z kabátů a z ruky mu tekla krev. Řízl se o střepinu skla. No to bych přece rád věděl, řekl vcházející pan lesní, kdo dovolil dětem hrát si v domě na schovávačku. Nebo to byl tvůj nápad, Kájo? Bral do ruky jeho dlaň, ze které tekla krev. Ba ne, tatínku, pospíšila si s odpovědí paní lesní. To já jsem řekla. Hrajte si na schovávačku, to je taková tichá hra. Moc tichá, maminko, to už vidíš. A ten věšák, ať už je pryč. Kájo, vymyj si pořádně ruku, zavážu ti to. A to nic není, vzácný pane, to ani za to nestojí. Ale pan lesní už ho hnal k umyvadlu a pak mu dlaně zavázal. Jaké pak je příští číslo programu, maminko? Ptal se pan lesní a Kája se honem zeptal. Nerozpraskla vám hlava, Týno? Jděte do Týni na pokojíku a hrajte si se špalíčky. Rozhodla paní lesní a dala každému krajíc mazaného chleba. Když se za nimi zavřely dveře, podíval se pan lesní po hodinách. A to je teprve 7:30, maminko. Bolí tě to, Kájo? Ptala se Zdeňa. To nic není, to jen tak trochu, než se to usadí. Budu ti povídat pohádku, chceš? Zdeňa kývla radostně hlavou a sedla si na stoličku. Tak. Byl jednou jeden král a ten se jmenoval
1: Ten se jmenoval, no víš, král se může jmenovat všelijak, a tenhle se jmenoval Rozmarína. A ten král měl vovečky. Je Zdeňo, ten ti měl voveček, že je nemohl nikdá spočítat. Bílé byly? Ptala se s účastí Zdeňa. No, taky bílé. A taky modré a červené a zelené a kostkované. Ju, a taky měl jednu zlatou. A jednou tam k němu přišla červená karkulka, pletla si Kája maminčiny pohádky, a povídala, že ji sežral vlk i s babičkou. A hleď, Kájo, jak tam mohla přijít, když byla sežraná? No, víš, to ona tam přišla v tom vlku. A ta její babička taky tam byla v tom vlku. No a kde by byla, když je obě vlk sežrál? Rozčiloval se Kája. A vůbec mlč a poslouchej. A ta karkulka povídala, že měli včera k večeři krupkovou kaši s česnekem. Zrovna jako my, vzdychla Zdeňa. A pan král povídal, to já ti musím koupit u buchtů dort a potom rozřízl kudlou vlka. Ten vzal nohy na ramena a utekl a babička s karkulkou a s panem králem šli k buchtovům a pan král dal panu buchtovi slepičku, která snáší denně 100 vajec a ten jim dal za to dort a tak potom šli domů. A kde byly ty vovečky? Nebyla Zdeňa spokojená s náhlým ukončením pohádky. No, ty se nejspíš pásly. Ta zlatá taky. Jú, kde pak? Ta zlatá byla v kleci a když pan král Rozmarína neměl peníze, tak si ustřihl kousíček zlaté vlny a zas měli živobytí. A kam šla ta babička? No domů, kam by asi šla? Zamkli se do perníkové chaloupky, už tam víckrát žádného nepustili. Zdeňa vzdychla. Po chvíli řekla, pohádka o perníkové chaloupce je jiná. No, to je zas jiná pohádka, rozhodl Kája a dodal. Mně se zdá, že mi už nabíhají nožičky od sedění. Počkej, budeme si hrát potichu na tu polednici. Dívej se tamhle oknem. Až řeknu teď, obrátíš se a budeš potichu říkat splna hrdla křičelo. Zdeňa se poslušně obrátila, Kája stáhl bílou přikrývku stýniny postele, zabalil se do ní celý i hlavu, do ruky vzal smeták a řekl změněným hlasem. Teď! Zdeňa se obrátila, trochu se lekla a začala opravdu splna hrdla křičelo. A Kája přes její křik uplatňoval další věty básně. Bodej si jen trochu málo, ty cikáně mlčelo. Ale v tom odhodil přikrývku a řekl. Tohle neměla říkat polednice, to měla říkat ta matka. Počkej, třeba by šla Týna si zahrát. Dveře se prudce otevřely, paní lesní zavolala. Co tak ječíš, Zdeňo? Tohle už není k vydržení. Hlava mě bolí k prasknutí a vy ne a nebýt sticha. Týno provázek přivážuje ke stolu. Protože zrovna v tu chvíli drcla Zdeňa do žehlícího prkna, které se s hlukem zhroutilo a vzalo sebou plechové umyvadlo na podstavci, ozvaly se zase ohlušující rány. A Týna už šla s provázkem. Za chvíli měl Kája provázek otočený zlehka pod kolínkem jako Zdeňa a druhé konce byly uvázány k nohám stolu. Děti osaměly. Chvíli bylo ticho. Za chvíli zkusil Kája popotáhnout stolkem. Zdeňo, heleď, hejbá se. A co? Řekla netečně Zdeňa. No stůl! Táni taky! Přitlač hlavičku ze spoda na stůl, nadzdvihuj, já taky, potichu jej dotáhneme k oknu. Provázek stačí, je dost dlouhý. Sedneme si na okno a budeme aspoň koukat ven.
0: Děti se opřely o stůl hlavičkami, stůl se naklonil, skřápotem svezla se ze stolu ošatka.

Maminko, hlásil pan lesní vcházeje do kuchyně. A děti slyším zpívat v průseku. Paní lesní jen mávla rukou. Když se děti vylítaly, vzpomněl si Kája. Vzácná paní taky řekla, hlava mě bolí k prasknutí, a taky jí nepraskla. A co pak asi dělá naše maminka?

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Na Proglasu skončila repríza pořadu Čtení na pokračování. Otevřeli jsme druhou část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Tentokrát část s názvem Kája a Zdeňa si v lesovně potichu hrají. Autorem textu je Felix Háj, četla Marcela Kopecká. Příště nás čeká část s názvem Zabíjačka.

0: Milí posluchači Rádia Proglas, přeji vám pěkný den, jmenuji se Daniel Ženatý a jsem moc rád, že si mohu povídat se svým kolegou, evangelickým farářem Jiřím Tenglerem, který je farářem v Poličce. Některé rozhovory s ním už si možná pamatujete na Rádiu Proglas, byly vždycky zajímavé. A dnes jsem rád, že si můžeme povídat spolu o Františku Palackém. Od smrti Františka Palackého uplynulo, pomož mě to, bylo to
1: 150 let v květnu.
0: 150 let koncem května. Tak dobrý den, Jiří.
1: Dobrý den.
0: Co ten Palacký, prosím tě, tak těch ulic máme. Já jsem třeba asi největší část svého života také bydlel na ulici Palackého a tak jsem na to byl docela hrdý. Říká se otec národa. Co bys k tomu řekl?
1: Tak údajně je prý to druhá nejvyšší pravděpodobnost, že budeš bydlet na ulici nebo na náměstí nesoucí jméno Palackého, jenom Tyrš ho překoná prý. Podle statistiky celorepublikové těch jeho jmen je použito víc na označení v místopisná a takže Palacký je na druhém místě hned. My tady taky máme v Poličce Palackého náměstí. Otec národa, čestný titul, který dostává za své zásluhy, no, na jakém poli? Palacký je známý především jako historik. Jeho kniha o dějinách českého národa je tím vlastně zásadním dílem nejen v jeho tvorbě, ale celkově pro pojetí našich dějin. Ale souběžně s tou prací historickou se Palacký angažoval v politice. Ale to byla politika začátku 19. století, kdy se nedala dělat politika tak, jak ji známe dnes. Poměry byly výrazně jinačí. Nacházíme se v období monarchie, kdy panovník není vázaný žádnou ústavu. To není konstituční monarchie, kde by byla jasně nastavená pravidla. Existuje nějaké zvykové právo, ale všechno je završeno tou mocí císařskou. A jak se v tomto prostoru pohybovat, z čeho tam dosáhnout, s jakými požadavky vzejít, tak to byla velice choulostivá otázka. A k tomu přispěl Palacký jako historik právě studiem minulosti, kdy ukazoval, že v minulosti existovala práva spjatá s Českým královstvím, s Moravským markrabstvím, se Slezským vévodstvím a že tady jsou historicky doložené pozice ať už české šlechty nebo nějakých jiných měst, univerzit, vůči panovníkovi, která nikdy nebyla zrušena. Takže to bylo to, co Palackého na těch dějinách taky zajímalo a co on z těch dějin dokázal vydolovat a dodával té národní komunitě sebevědomí. Tím řekl, no tak podívejte se, jako v minulosti už tady něco bylo. Proč by tomu teď mělo být jinak? Takže ta jeho politika byla hodně spjata s těmi objevy historickými neboli státoprávními, o kterých on hodně bádal a vlastně dodával materiál těm českým vlastencům, aby mohli být hrdí na svou minulost a tudíž měli i odvahu a chuť měnit současnost.
0: To je zajímavé, to mě nikdy nenapadlo, že vlastně teda ten odkaz na tu historii, řekněme na Husa, Jednotu bratrskou, která hodně Palackého zajímala, že to vlastně musel jako kdyby lifrovat, prostředkovat, že musel seznamovat své okolí s tím, že to asi nebylo běžně známé v té době, nebo jak to bylo?
1: Tak ono nebylo ani moc historických knih do té doby. Kdo psal historii? To ještě všechno bylo v počátcích. Ony existovaly nějaké kroniky, nějaké populární spisy, které to přibližovaly, ale v tom objemu, jakém to předložil Palacký, nic podobného nebylo. Jsme říkám, v 19. století vědy se začínají rozvíjet, a to nejenom vědy přírodní, které známe díky těm všemožným objevům, ale i vědy humanitní. Zkoumání historie je v plenkách té formě, jakou my známe. Palacký, a to mě na něm fascinuje, on byl archivář. Ta jeho profese, které on se nejvíc věnoval, bylo, že prolézal archivy. Když přišel do Prahy jakožto 25-letý v roce 1823, tak dostal místo u šlechtického rodu Schwarzenbergů, aby spravoval jejich archiv. Protože ty archivy byly nespracované, prostě se vršily někde spisy, jo, na šlechtických sídlech, byly pak nějaké zemské spisy, které obhospodařovali čeští stavové, čeští šlechtici, kteří vlastně byli patrony z Českého království. A potom Palacký objížděl všechny možné různé archivy, jak u nás, tak v cizině. A tam zkoumal, dohledával listiny. A považte začátek 19. století, to je doba, kdy ještě neexistuje železnice, začíná se budovat. On vlastně spolu prožil boom železnice. Mm-hmm. No, to byl jeden z prvních těch velkých cestovatelů železničních. A takže jezdil po archivech, a archivy v té době neměly žádná jasně daná pravidla. Záleželo vždycky na té místní skupině, která to ovládala, kdo to tam měl na starosti. Mě rozesmála historka, kdy byl Palacký v Římě. A on se nedostal naplno do vatikánských archivů, protože na to neměl postavení. To bylo vyhrazeno vyšším šaržím, než je on. Nicméně nějakým dokladům se dostal a tam je scéna, že nějaký ten archivář vyloženě provokuje Palackého, nadálku mu mává před nosem nějakým dokumentem, který má viditelně nějaké významné pečeti. Palacký tuší, o čem to je, ale nevidí, co tam je, a ten archivář se domáhá nějakého poplatku za to, který nebyl nějak předepsaný. On prostě ho potřebuje pro své živobytí. A takže to mi přijde až úsměvné, s čím se musel potýkat, aby se dobral k těm pramenům, které do té doby nebyly známé. A Palacký, on měl patrně fotografickou paměť, takže mu stačilo kouknout a hodně si toho zapamatoval. A k tomu byl nesmírně dobře jazykově vybavený. Tak ty archivy byly ve starší formě ve smyslu latinské, ale on se orientoval i v jiných jazycích.
0: To mě zajímalo, jestli ten archivář, ty jsi řekl hezky, že chtěl poplatek, no ono taky, jestli to nemohlo být třeba úplatek. Že jo?
1: Já myslím, že on v té době o tom nebyl zas tak moc velký rozdíl. No. Že oni tako se museli nějak financovat že jo, sami, a tím, že nebyla nastavená pravidla, tak to běželo tak všelijak. No.
0: Vzpomínám si, že jsem jako student teologie přijel v roce 1974 poprvé na fakultu a šel jsem poprvé do knihovny s bázní a třesením, tak tam tehdy pan knihovník Sobotka, z kterého měli někteří hrůzu, ale měl svůj vlastní humor, tak na mě mrknul a říkal, že na ty vidím, že jsi z Valašska, možná spolu budeme dobře vycházet.
1: Ano, no.
0: Tak to bylo něco podobného. A s tím cestováním, to jsem se taky někde dočetl, že jak jeho manželka, k tomu se dostaneme, byla nemocná, měla nějaké srdeční potíže a že hodně jezdili do lázní, tak si člověk představí nějakou velichovku nebo něco, ale oni jezdili do Nis, tak to také muselo být v té době jako dost náročné, ne? Dostat se tak daleko a říkal, že byl v Římě, znal jazyky. No, možná, teďka jsme skočili do prostřed, jak on teda vlastně se k tomu dostal, k tomu vzdělání? On vyrůstal v Oclavicích, jestli se nepletu, mezi Valašským Meziříčím a Jičínem, Novým Jičínem.
1: No, což by znamenalo, že byl Lach. Ne Valach, ale Lach. To je ta hranice Valašska a Lašska. Pocházel z učitelské rodiny. Takže knihy pro něho nebyly exotickým zbožím. Jeho tatínek byl učitelem na evangelické škole v Hoclavicích, která tam v té době neexistovala příliš dlouho, jelikož František Palacký se narodil v roce 1798, ne příliš dlouho po vydání tolerančního patentu, kterým císař Josef II. Umožnil rozvoj evangelické církve, aby se znovu ustavila po 1,5 století zákazu. K tomu zřizování farností patřilo i zřizování škol a v jedné takové vesnické škole byl Františkův tatínek učitelem. A tam on se dostal do kontaktu s Biblí Kralickou, průvodkyně v Hoclavicích vám řekne, že údajně v 5 letech už měl Bibli přečtenou. Ten přístup k písemnostem byl u Palackého hodně intenzivní. Tatínek ho poslal napřed do místní školy v Kunině, což byla taková zámecká škola provozovaná místní šlechtičnou. V němčině se tam vyučovalo, protože tam se nacházelo jazykové pomezí česko-německé také. Takže ta první léta školní docházky absolvuje v němčině, i většina spolužáků jsou Němci v té době. A tam si vyučuje francouzština, latina pochopitelně. Tatínek ho tam nenechá příliš dlouho v té škole, poněvadž ta škola je katolická. A hledá, kam by ho umístil jinam. To jsme zhruba někdy kolem roku 1809. A v té dobu probíhají napoleonské války v Evropě. A takový evangelický učitel to neměl snadné příliš, tak si musel shánět živobytí, kde se dalo, takže obchodoval s lečím, taky o prázdninách a měl kontakty do Uher, do horní země alias do Slovenska, takže napřed posílá Františka do školy v Trenčíně, kde evangelická církev má nějaké gymnázium nebo liceum, protože je škola čistě evangelická, kde se ale vyučuje v té době v latině. Takže první Palackého škola byla v němčině, druhá má výuku v latině. Tam Palacký trošičku strádá, protože on by potřeboval zřejmě větší rozlet. Takže čte, co se mu dostane do ruky, ale kvalitní literatury tam asi moc po ruce nebylo. Byly tam spíš takové nějaké ortodoxní pravověrné teologické spisy, tak ještě si vlastně, aby se rozptýl, tak se učí řecky, se starou řečtinu. Následně jde studovat do Prešpurku, což je dnešní Bratislava, město, které trošku v té době ještě žije ze své zašlé slávy, jelikož Prešpurk byl hlavním městem Uher po dobu, kdy Turci ovládali jižní oblasti. Marie Terezie byla třeba korunována v Prešpurku, nikoli v Budíně. Takže tam je a tam vlastně se dostává do velké společnosti. V Bratislavě dodnes existuje ona škola, jako evangelické gymnázium, což byla jedna z nejvýše postavených vzdělávacích institucí v rámci Habsburské monarchie pro evangelíky. V Prešpurku se Palacký naučí maďarsky, protože to tam potřebuje. A na té škole, tam už to má vyšší úroveň, tam se setkává i se soudobými trendy, řekněme, kulturními z Německa, probíhající romantismus. No, Johann Wolfgang Goethe je v té době velkým ideálem, který je čten. Palacký hodně přemýšlí o estetice, což je nauka o kráse. No, tak to ty romantiky zajímá, že? Co je pěkného ve světě. A u něj ta estetika vlastně začne převládat v přístupu ke světu. On tu svoji původní náboženskou horlivost, kterou to jakožto dospívající prožíval částečně i díky těm velice vyhraněným náboženským spisům v Trenčíně, tak tuhle tu vyhraněnost odkládá, nezamíří, jak si přál jeho tatínek, do role faráře. Ten tatínek byl velice snaživý, takže mu už i domluvil místo, kde by mohl farářovat.
2: Kde to bylo?
1: Bylo to na Těšínsku, v dnešním Polsku, myslím v Bílsku. Bělsko-Biala je to dneska souměstí, ale tenkrát se to nacházelo v rámci Habsburského Slezska ještě. A takže z toho nic nebylo, on zůstává v Uhrách jako učitel v šlechtických rodinách. Což ukazuje, že tom Prešpurku on pronikl už do vyšší společnosti. Právě přesto, že dával kondice, tak pak, že to nebylo jenom jednorázové učení, ale fungoval jako domácí učitel, tak on mohl učit jazyky, francouzštinu, němčinu, latinu, v historii se orientoval pak i tu estetiku pro krasoduchy, jo, takže a díky tomu on vlastně začal žít ve vyšší společnosti. Penězi úplně neoplýval, oni mu jako platili střídavě, ale v té společnosti se pohyboval, i když těch peněz moc neměl. A když měl peníze, a to je pěkné, to se mi na něj líbí, on podporoval svého bratra, který taky se vydal na studia.
0: Vím, že měl hodně sourozenců, promiň. Je známo, jestli někdo z těch sourozenců se tím farářem stal, aby měl tatínek radost?
1: Tohle nevím.
0: Nevíš?
1: Tohle nevím, no. Mm-hmm. Tam je ještě dochované z té jeho rodiny taky jedna zajímavost. Jeho otec ovdověl a našel si novou ženu. A v té době už František byl dospělý, tak to s ním konzultoval, jestli se má oženit. A i ta nastávající se ho prosila o vyjádření, tak to je jako zajímavý rozměr. Jako, František proti tomu jistě
0: měl. Já jsem se zkoušel do řeči, jsme v Bratislavě.
1: On pak se dostává na venkov, kde pobývá v prostředí šlechtických rodin, což je pro něj hodně intenzivní. Jedna rodina, on tam jako zažívá jako oddanost té rodině a vděčnost. S nimi se třeba dostane i do Vídně, se to orientuje. A právě přes tu estetiku se jakoby až oklikou dostává k češtině. On vlastně, zatím ta čeština tam, to byl ten domácí jazyk, ze kterého on zešel, pak na Slovensku se setkal se slovenštinou, ale vlastně moc té české literatury nepřečil. Ono i tak moc pěkné nebylo do té doby. Jo? Ta ona se ještě nerozvíjela. Jo? Nebo začínala se rozvíjet. A přesouvá se do Prahy, kde ve svých 25 letech, jak jsem řekl, získává místo v tom prostředí aristokracie, kdy jim pomáhá zpracovávat jejich archivy. On nepracuje výhradně jenom pro ty Schwarzenbergy, ale tam je ta jeho pozice nejsilnější. Následně získává místo archiváře Českého království, což je spjato s opečováním těch úředních dokumentů a je taky propojen s Národním muzeem, které je v té době mladoučké, že jo, má jakých 1818 bylo založeno, takže 1827 tam nastupuje a zakládá časopis Českého muzea, který pokud se nepletu vychází dodnes. On původně vycházel ve dvou verzích, v německé a v české, protože to bylo vlastenecké muzeum a na tom muzeum Schwarzenbergové vlastně byli hýbatel. Ta původní expozice se nacházela u nich v paláci. Schwarzenbergové byli hýbatelím toho muzea. Jo. Jo, a ten vlastenecký okruh, který ho zakládal, tak to byli zemští šlechtici, kteří převážně mluvili německy. Mm-hmm. No, a takže to bylo vlastenecké muzeum, zemské muzeum. Vydává časopis, tam jsou kolem toho různé peripetie a dostává zakázku napsat dějiny Českého království. Do čehož on se pouští, ale píše německy. Protože ta čtenářská obec, kterou by to mohlo zajímat, je převážně německy mluvící a i v cizině to dojde ohlasu, zatímco pro koho by to psal česky. Takže on to začíná psát německy, dějiny Čech, se to jmenuje, Geschichte Böhmens, a potom až postupně to začíná přepracovávat do té české verze, která se liší. Není to překlad, je to jinačí dílo. V téhle době se Palacký ožení s Terezí Měchurovou. Ta pochází ze zámožné rodiny, ne šlechtické, ale oni jsou vlastně v takovém tom, v takové té úrovni měšťanské, která je takový těsně napojená na tu šlechtu. Jo. Někteří zámožní měšťané si žijou lépe než chudší šlechtici v té době. Tak. A díky tomu sňatku on přestane konečně mít existenční problémy, protože on sice je de facto státní zaměstnanec, ale takový druhořadý. Jako archivář, tak kdo pracuje v muzeu, že, tak si nemůže moc vyskakovat. A zajímavé na to manželství je, že jeho paní je Němka. Ona vlastně Terezie Měchura nepřechýleně. Oni spolu komunikují německy, oni píše dopisy, které se dochovaly, jsou vřele i ten jeho pozdější přístup k její nemoci je vlastně velice laskavý. Mají dvě děti, on s nimi mluví česky, ona s nimi mluví německy. Palacký opakovaně někde poznamenával o své ženě o Terezii, ona vlastenčila po Německu. No, ona byla zemskou vlastenkou, češkou, ale akorát mluvila německy přitom. A tohle je obzor, který je pro Palackého důležitý, že těm dějinám patří jak Češi, tak Němci dohromady v tom našem prostoru. Tuhle myšlenku potom Palacký vdechne do toho svého velikého klíčového díla Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě, kdy, jak to říct, on tam nepíše jenom historii. Já když jsem se snažil pročítat, neměl jsem sílu číst celé dějiny, ale určité pasáže jsem si pročetl, tak je to studnice údajů a informací. To, co Palacký vyštrachá v těch archivech, tak on to tam umí vložit. To je jedna věc. Druhá věc, on používá docela košatý jazyk. Tak asi jak se pohyboval v různých jazycích, tak znal možnosti, jaké jazyk dává, a ta jeho čeština je bohatá. Člověk se tam přiučí spoustu slov. Samozřejmě je to 200 let staré, takže ty formulace některé jsou hodně zvláštní, ale mně se to líbí. Jo? Už člověk jenom tak pro zajímavost by to mohl číst, jak se ten jazyk tenkrát vyvíjel. Nezapomínejme, že on byl jeden z prvních, kdo v odborné historiografii české pracoval s českým jazykem. To jeho dílo mělo i své limity, totiž bylo psáno v době cenzury. Metternichovské, bachovské, takže tam byly nutné zásahy, aby to bylo vůbec možné dát do tisku. A co je v těch českých dějinách, v českém jazyce výrazné, je, že Palacký tím romantickým způsobem pracuje s představou národních povah. Že konstatuje, tady v tom našem evropském prostoru jsou tři velké duchovní proudy, jo, navázané na národy, nebo na jazyky. Tak první je ten dávný římský, latinský. Ten se do našeho středoevropského prostoru dostal prostřednictvím germánského vlivu, němectví. No a pak jsme tady my Slované, kteří máme jiný naturel. Němci, oni jsou na ten pořádek, Ordnung muss sein, no, že to uspořádat, zorganizovat, zatímco ti Slované, tam to bylo více svobodnější, více rovnostářské, takovým podtextem více demokratické. Ti Slované nevytvořili ty hierarchické struktury, to se k ním dostalo z toho německého prostředí. A teď nějakým způsobem se s tím máme konfrontovat. A tak proto Palacký řekne tu svoji velice známou tezi, že naše dějiny jsou stýkáním a potýkáním se s němectvím.
0: Stýkáním a potýkáním se s
1: němectvím. Vymezováním se vůči němectví. My můžeme kritizovat představu, která zatím stojí nějakých národních povah. No to, no, že národům je dán do vínku nějaký charakter a cíl, ke kterému se mají rozvíjet. To, co z nich tvoří nějakou pospolitost, a pro Palackého je to svým způsobem jakoby božský úkol, který by ale nebyl zapsaný v nějaké svaté knize, jo, který je spíš tak jak tou prozřetelností nám daný. Předu Palacký není klasickým křesťanem. Klasickým křesťanem. Mm-hmm. On sice říká o sobě, že je evangelík, jo, třeba když řeší ty podmínky sňatku, což nebylo úplně jednoduché, aby si katolička vzala evangelíka, ale Palacký byl tak etablovaný ve společnosti, že to nakonec bylo možné a on to své evangelictví dost byl schopný zakrýt. No, ale pokud vím, tak církevního života se nějak aktivně neúčastnil a vlastně nabízel jiný příběh. Ne, že člověk uskutečňuje to svoje osobní štěstí v rámci víry, vztahu k Bohu ve společenství Božího lidu, ale že člověk uskutečňuje to svoje osobní štěstí v rámci národa a v rámci jeho dějin.
2: Chválím tě, země má,

0: O Františku Palackém, jehož výročí úmrtí 150. jsme si připomněli koncem května roku 2026, si povídám s evangelickým farářem Jiřím Tenglerem. Jiří, tak ten Palacký a Češi, Němci, už jsme toho slyšeli dost, rok 1848, národní obrození, asi tímto středem ještě budeme povídat, viď?
1: Přesně tak. Palacký, jakožto otec národa, není nepřítelem Němců. On říká, my jsme sousedi, my se ovlivňujeme. Pro Palackého němčina byl jazyk, který znal velice dobře, ovládal ho, vzdělání v něm získával, takže měl spoustu přátel, psal v něm, vlastně zpočátku asi líp než v češtině, do té češtiny se musel vpravit. Takže pro něj to je opravdu to sousedství, kdy s těmi sousedy se ovlivňujeme. A tak to vidí tu naši roli a zároveň říká, ale my Slovani máme něco jiného a to bychom si měli držet. Velice zásadní v tom ohledu je rok 1848, takzvané jaro národů, kdy na různých místech Evropy propukají povstání, revoluce vůči zkostnatělému, vlastně dobíhajícímu feudálnímu řádu. Ti panovníci jsou pořád formálně velice silní, i když je tady šlechta a prudce se rozvíjející měšťanstvo, vlastně nová třída, která je zamožná. Do toho ještě přibývá úplně nová dělnická třída, která formou městské chudiny vytváří skupinu, která tady nebyla, se kterou ty státy nepracovaly. Takže jak utvářet to státní společenství? V Německu se objeví myšlenka, no nás je přece hromada německých států, ještě mnohem víc než současných 16 spolkových zemí. Německo bylo rozdrobené a říká, no ale to, co nás spojuje, je to němectví, ten jazyk. Zapomínáme na to, že jsme Bavoři a Šváby a Sasové, máme přece společný jazyk. Zapomeňme na to, že jsme protestanti a katolíci, jsme přece Němci. Vytvořme to společenství na základě jazyka a takto ti němečtí liberálové v té době, dnes nepřekrývejme to s dnešními liberály, liberálové jsou v tom, že nechtějí zkostnatělou monarchii. Chtějí vytvořit nové společenství i s novým panovníkem, klidně, no, ale vše německé společenství. Tihleti němečtí progresivisté svolávají sněm do Frankfurtu nad Mohanem, takzvaný frankfurtský sněm, kdy představitelé jednotlivých zemí chtějí vytvořit vlastně vše německý stát. A teď ten vtip, otec národa Čech, v roce 1848 dostane pozvánku na ten frankfurtský sněm, aby tam zastupoval Čechy. Zemi Čechy. Jelikož on je známý v Německu díky svým publikacím. Dokonce má i nějaké jakoby čestné doktoráty, nebo nevím, jestli už teď, nebo později. Prostě on je uznávaný jako že historik Českého království, skvěle se vyjadřující německy, který zná ty dějiny, který vlastně té zemi představuje její skvělé dějiny v pozici vůči panovníkovi, protože panovníci se měnili. Ale to obyvatelstvo tam pořád bylo kontinuální. Takže je přizvaný, aby on tam zastupoval na tom všeněmeckém sněmu, aby zastupoval zemi Čechy, kde je přece taky spousta Němců, aby se vytvořil ten velký německý stát. A na to Palacký odpoví svým slavným dopisem, který publikoval Karel Havlíček Borovský ve svých Národních novinách. A on tam napíše, tohle není pro nás. Tohle si řešte vy Němci, ale my máme tady svoje dějiny a ty naše dějiny jsou více slovanské než německé. Karel Havlíček Borovský k tomu napsal veršovánku dlouhou a mně se to líbí ve zkratce, jak on to uměl epigraficky vyjádřit. Německo je vaše a Čechy zas naše, nefoukejte nám z Frankfurtu do slovanský kaše. Tak, jo. Slovani, jsme u toho stýkání a potýkání s němectvím. Slovani si vymyslí svůj sněm a svolají slovanský sněm do Prahy, kde chtějí udělat to, co Němci. Tu soudržnost slovanskou manifestovat a spojit se, je to iluzorní. Ti Slovan nemůžou být tak soudržní jako Němci už jenom proto, že se nachází v úplně jiném.

0: jiných politických režimech a ta jazyková vzdálenost taky větší. Takže tohle nedopadne. On řekne, naše místo je v rámci Rakouské říše. On tu říši nechce likvidovat. On ji chce zachovat, protože vidí, no, kdybychom se my, jako české země, připojili k tomu velkoněmeckému projektu, tak co tam budeme, my Češi? Tam budeme jako úplně titěrný přívěsek, no, který nás to semele. Naše místo je v tom Habsburském soustátí, kde je spousta národů, spousta zemí, spousta národů. A tady máme šanci se udržet, protože tady nad námi ti Němci nemají převahu. No, takže to je to, co později dostane název austroslavismus, jo, v rámci Rakouska, rozvoj slovanských národů. Pomáhá v tomuhle sebevědomí ta historická erudice. Jo, on ví, že ty země fakt měly skvělou minulost a nemusí se za ní stydět. A tak ať to pokračuje dál. Takže tohleto vymezení Palackého vůči frankfurtskému sněmu, řekne, no, já to teď hodně řeknu zkrátce, nám vlastně pod těmi Habsburky není tak zle. Jo? A zachovává loajalitu císaři, což ten císař umí ocenit, jo? Protože on je uznávaný, on drží tu státoprávní linii. Jo? A později to Palacký rozpracuje, ten rok 1848, není příliš úspěšný, ústava se nezrodí taková, jakou by si přáli, ale on je třeba členem kroměřížského sněmu, kde jedná se o jakési vlastně federalizaci Rakouska, ono to nedopadne. Mimochodem, ten kroměřížský sněm se koná v arcibiskupském paláci, tam je letní sídlo olomouckých arcibiskupů v Kroměříži. Najdete obrázek tohoto paláce na rubové straně tisícikorunové bankovky. Na čelní je František Palacký a na druhé straně je tam takový náznak toho kroměřížského paláce, kde se jednalo. Takže ten rok 1848 není úspěšný. Ve většině požadavků nastává období útlumu, cenzury, ta po roce 1860 se polevuje. V té době Palacký jezdí, zkoumá archivy, píše dějiny, zápasy s cenzurou a pak předkládá v těch uvolněných poměrech 60. let, mimochodem 1861 vychází takzvaný protestantský patent, který de facto zrovnoprávňuje všechny církve na území rakouské monarchie. A v roce 1865 Palacký vydává Ideu státu rakouského, kdy on naplno řekne, nechť je to federace, no, vraťme se k těm starým kořenům, kdy ta říše je sestavená z mnoha různých států. To on ví. A může to podložit historicky. Čechy, Morava, Slezsko, ale taky Uhry a Kraňsko a Halíč a Bukovina, tam Přímoří, prostě různé oblasti. No, a tak postavme to na té soudržnosti a spolupráci těchto zemí, jakožto početnou federaci, kde tím vlastně dostanou i ty národy šanci se rozvíjet v rámci těch svých jednotlivých zemí. K tomuhle nedojde. Proběhne takzvaná německo-německá válka, kdy Rakousko prohraje s Pruskem, ta jeho pozice je oslabena. A v roce 1866 nastává pověstné rakousko-uherské vyrovnání, kdy vzniká vlastně dvojmonarchie, nebo jak to říct, no. Se řekne, tak máme na jedné straně Uhry, jakožto velkou historickou zemi s rozsahem mnohem větším než současné Maďarsko, ale kde je dominantní prvek maďarský. A pak máme takzvané rakouské země. A tam je obrovská národnostní směsice, Němci tam nejsou ve většině. No ale
1: Ale Češi tam jsou.
0: Češi tam jsou, ano. Jo, Češi tam jsou, vlastně v Čechách, na Moravě mají většinu, ve Slezsku nikoli. Jo. Tak Češi jsou součástí tohohle bloku a to je pro Palackého rána obrovská. On chtěl, aby všechny ty země byly na stejné úrovni, jo, nebo možná nějakou menší diferenciaci si tam dovedl představit, jo. Ale teď, když vlastně z toho vzniká ten dualismus, vzniká Rakousko-Uhersko, se cítí být vlastně pokořený. Jo. Ti habsburští panovníci, oni se historicky titulovali, když vypisovali své tituly, tak začínali král uherský a český. Jo. Tak najednou teď Uhry dostali obrovskou samostatnost Čechy nic. No. Tak tady se mu to nepodařilo prosadit, tahle ta myšlenka. A poté se stahuje do značné míry, už se tolik, no protože on jako neuspěl vlastně. Předložil koncept, jo, pro hrdé Čechy v rámci Rakouskryše a to selhalo.
1: A tuší se, proč to selhalo? Nebo...
0: No protože nebyla vůle na té habsburské straně. Jo.
1: A proč byla vůle vůči těm...
0: Oni byli silní hodně. Uhři byli silní. V tom roce 1848-1849 to povstání tam bylo velmi silné. Dokonce tam musel cár přijít na pomoc, aby spacifikoval vzpůrné Uhry. Takže oni byli sebevědomější, silnější. Jo, taky tam moc tam byla koncentrovanější. Jo, že, no, jednolitější. Jo, tam vlastně to byl jeden velký útvar. Když se podíváte na mapu, tak vidíte, že ty Uhry, tam spadalo oblast Chorvatska, tam teda z toho byla vyčleněná trochu zvlášť, měla zvláštní status, ale jinak to bylo kompaktní. Zatímco ty země na Říšském sněmu zastoupené, jak se říkalo, té druhé polovině, které my říkáme Rakousko, tak to bylo, já nevím, kolik tam bylo, 17, jo, takových různých státečků. Čechy byly z nich nejvýraznější, jo, nejlidnatější, nejrozvinutější, ale byly tam právě, jak říkám, jako Bukovina, což je na pomezi Ukrajiny a Rumunska dnešní. Jo,
1: takže de facto vlastně vznikly dva velké celky, sjednocené Německo, řekněme, obrazně,
0: ano, to se sjednotilo vlastně trošku později, 1871.
1: Ty tendence tam byly, ano, vlastně ano. Už to byl samozřejmě myslící blok, pak teda druhý velký blok Uhersko a mezi tím takové cosi a tam spadla...
0: Ano, to bylo to, co my zahrňujeme jako Rakousko. To byl konglomerát zemí s různým právním postavením, tam vlastně to nikdy nebylo důkladně dořešeno. Vznikl teda rakouský parlament, ale on neměl moc velké kompetence. No, ale prostě tak nějak, oni ti Habsburkové to jako postupně, tak nějak, mě to trošku připadá, že když máte nějakou starou chalupu a postupně tam něco přestavíte, tam, jo, ale nějaká jednoznačná linie v budování toho státu tam nebyla. Tu myšlenku federalizace oprášil až po roce 1916 poslední rakouský císař Karel, který mimochodem uměl velice dobře česky, měl Čechy rád, ale už bylo pozdě, to už se to nedalo zachránit.
1: Takže ten Palacký to chápal trošku jako svou osobní provodu, nebo neúspěch.
0: Jo? No, jako neúspěch, ale zároveň proto může mít ten hrdý titul Otec národa, protože jako vynesl argumenty pro tu svébytnost toho národa, že troufněte si na to být sami. A on taky zažil obrovský zestup toho národa. Taky umírá 1876, když on přichází před 50 lety do Prahy, tak ta čeština jako nemá tu pozici a teď se stala vlastně etablovaným měšťanským jazykem. Krátce na to vzniká Českojazyčná univerzita. Karlova univerzita je rozdělena na německou a českou větev a přichází tam Masaryk, jo, mimo jiné učit, jo, že tam ten... Vlastně, v té době, kdy Palacký umírá, tak Češi jsou vlastně kulturně plně etablovaným národem. Sbírá se na Národní muzeum, tam on taky kolem toho se angažuje, takže ty jeho zásluhy jsou nespochybnitelné.
1: Umíš si představit, kdyby taková persona jako Palacký nebyla, jak by se to vyvíjelo s námi, jestli by to dopadlo, tak dopadlo?
0: Je nebo... to zajímavé, jako, to je nějaká ta leninská otázka, role jednotlivce v dějinách, jo. No, já si myslím, že bychom bez toho Palackého nebyli asi tak hrdí a tak obeznámení se svými dějinami, nebo by to trvalo, možná by to přišlo později, no, ale on měl obrovskou katalyzační roli. To bez pochyby. Že on vlastně spoustu lidí potřeboval. A taky
1: to roli jakou?
0: Katalyzační. Jako, že urychlil řadu procesů. Ano, já si nemyslím, že by k ním nedošlo, jo, bez Palackého. Ale on je uměl už třeba ten dopis do Frankfurtu, který napsal. Jo, brilantně formulovat myšlenky. Jo, brilantně formulovat české postoje. A taky ten koncept českých dějin, kdy upozadil ty věroučné rozdíly. A řekl, no tak vy jste to společenství českého národa a vy vytvářejte ty dějiny. No. Vlastně v opozici, nebo v opozici, ne, on nebyl konfrontační příliš, jo. V tom sousedství s panovníkem, Budíš, že tady panovník, ale vy jste jako národ a rozvíjíte se a využívejte své možnosti. Potenciál k tomu máte. Dějiny to prokázaly už.
1: Pomaličku musíme končit, ale tak ještě otázka. Kdyby se dnes chtěl někdo chápat, nebo si vzít jako rukojmí Palackého, jeho češství k nějakým nacionalistickým projevům, co bys řekl? Jak bys mu
0: to ať to udělá. Ať to udělá a ať toho Palackého vezme vážně a jde tou linií federalizace. Pro něj byla nosná nemyšlenka izolace. Teď my se stáhneme do svého vlastního prostředí a budeme si to dělat po svém. Ne. My tím, že máme sousedy, tak v tom sousedství s těmi druhými, ať už to jsou ti Němci, kdy on nemohl být nějak proti německy, doba mluvil německy, jo? Tak v tom sousedství s Němci, tak sousedství s jinými Slovany nebo s jinými evropskými národy, které on v té době zažíval jako potlačené ve svých právech a ve svých možnostech, tak rozvíjíme se ve spolupráci. Já jsem přesvědčený, že Palacký, kdyby viděl současnou Evropskou unii, tak je z toho nadšený. A ještě tam říká, a ještě do toho jděte víc, a ještě víc spolupracujte, a ještě víc federalizujte. Jo? Takže to byl Palackého nacionalismus. Ne v izolaci, ale ve spolupráci.
1: Moc pěkně pověděno. A jak teda Palacký skončil? Víme něco o jeho posledních měsících, letech? Trošku teda zatrpklý asi nebyl, nebo byl malinko zatrpklý, že se to nepovedlo?
0: Asi jo, to jako nemohl přejít snadno. Jo. On pak už ve stáří zůstá pořád činný, on ty dějiny dopisuje, myslím, až 1872, jo, takže to byl projekt vlastně celoživotní. A to jsou obrovské rejstříky taky k tomu, já si nedovedu představit, jak on to mohl zvládnout bez počítače něco takového napsat. Jo? Tak oni měli kulturu psaní, že museli mít velký papír a velké okraje, kam mohli dělat poznámky s korekcemi. On v tom společenském životě zůstává, i když jde tak. Angažovaně jeho zetěm se stává František Ladislav Eriger, který je vlastně velice činný v tom politickém prostředí zase. V mezích politiky, jaká tehdy byla možná, v Rýrově ulici v Praze je expozice toho Palackého příbytku, kde žili a přímo v centru Prahy nedaleko od Václavského náměstí. No a když umírá, tak ten jeho pohřeb je obrovskou slávou. No, vlastně, nebo slávou, poctou, tak to, no, slavit, že někdo zemřel, to ne, ale vzdávnu poctu, průvod obrovský v Praze, který ho doprovází jeho tělesné ostatky na nádraží a on byl pak převezený do rodinné hrobky. Nesetkáme se tam vlastně s církevními obřady a to je, myslím, jako příznačné, jo, že to náboženské ustupuje do pozadí u Palackého a důležité je ta národní slavnost. No a pak máme v Praze Palackého náměstí s obrovským pomníkem monumentálním, který je Palackému věnovaný, tak to ukazuje, že ten jeho význam byl zásadní. Myslím si, jak se ptal, jak by vypadaly naše dějiny bez Palackého, no těžko bychom si je představili. A ten titul Otec národa si zaslouží a je to zajímavá postava každopádně.
1: Moc děkuju, ty jsi řekl, že ty ostatky byly uložené do rodinného hrobu, asi se sluší říct, že ten hrob je, že to je v Oclavicích. Je to tak?
0: Není
1: to
0: Není, tak? Právě. František Palacký byl pochován do rodinné hrobky v Lobkovicích poblíž Neratovic.
1: Končí rozhovor s panem farářem Jiřím Tenglerem. Povídali jsme si o Františku Palackém. Impuls k tomu dalo 150. výročí od jeho úmrtí. Tak jsme moc rádi, Jiří, že takhle jsi nám pomohl si osvěžit, připomenout nebo i znově naučit věci, které už jsme zapomněli nebo tušíme, oprášit tu historii, která je dramatická a dobrá. Moc ti děkujeme a ať se ti vede dobře.
0: Děkuji.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí, milí posluchači, Daniel Ženatý.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Самота помали обійма мої кості. Дні сню ма достали.

0: dnes pokračujeme ve výkladu pojmu ctnosti. Tomáš kardinál Špidlík k tomu používá metodu starověkých škol, které lidem předkládali a vysvětlovali krátké zásady, aforizmy. První zásada má název Zlatá střední cesta. Ctnost znamená dobrý život. Život se však dá těžko vtěsnat do mechanických pouček. I správná zásada vede na cestí toho, kdo nezná míru. Podle Aristotela je tedy ctnost ve středu mezi dvěma opačnými neřestmi. Tak například rozvážný člověk není ani bázlivý, ani opovážlivý. Šetrný nerozhazuje peníze, ale musí si dát pozor, aby se nestala lakomcem. Proto se často mluví o královské střední cestě. Křesťanští autoři se tu odvolávají na věčnou moudrost Šalomounovu, protože i kniha moudrosti začíná pověstným napomenutím, že všecko má svůj čas a svou míru. V křesťanské literatuře čteme klasické místo v Kasiánových besedách, kde se egyptský opat Mojžíš odvolává na autoritu svatého Antonína Velikého a všech otců pouště, aby prohlásil, že se bez rozvážnosti i dobro obrátí ve zlo. Je proto potřeba ve všem zachovávat míru. Tomuto napomenutí je třeba správně rozumět. Neznamená to, že bychom neměli přehánět ve snaze o ctnost. O dobro musíme usilovat vší silou a vší horlivostí. Jde však o to, co je skutečné dobro. Duchaplně by se dalo říci, že prostřední, průměrnou horlivostí se nikdy nenajde správný střed ctnosti. Druhá zásada má název ctnost je sama sobě odměnou. Pracujeme obyčejně za odměnu, nebo alespoň chceme něčeho prací dosáhnout. Za denní práci dostává dělník peníze a ty mu umožňují žít. Jaká je odměna za ctnostný život? Tuto otázku považovali stoikové už za nedůstojnou. Ctnost je, jak říkali, dobro nejvyšší a proto se nekoná už pro něco vyššího. Člověk je za svou námahu dostatečně odměněn už tím, že je ctnostný. Zásada vypadá velmi ušlechtile. Křesťané však váhali, mají lidi přijmout a v jakém smyslu. Cíl i odměna života je Bůh. Proto jim šlo především o to, aby stanovili, jak spolu souvisí život ctnostný a život v Bohu. Třetí zásada má název Kristus souhrn všech ctností. Pro posledního velkého filozofa Helady, Plotina, je Bůh svrchovanou duchovní krásou. Ctnost zdobí krášlí duši. Ctnostný člověk v sobě tedy nosí Boha. Svatý Řehoř Nazianský a svatý Maxim Vyznavač rádi rozvádějí tuto myšlenku. Boží obraz v člověku se zdokonaluje ctnostmi a tak se tedy prohlubuje naše sjednocení s Bohem. Naše spojení s Bohem se uskutečňuje skrze Krista. Proto Origenes stotožnil ctnosti s Kristem. Snad se přitom inspiroval novoplatonskými úvahami. Odvolává se však přímo na evangelium. Tam čteme, že Kristus je pravda, on je spravedlnost, čistota, láska. My máme pravdu, čistotu, lásku. Máme tedy v sobě Krista. Rosteme-li v ctnostech, roste Kristus v nás.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobro řečme Pánu,
2: Bohu díky.

Následující půl hodina se ponese ve znamení jazzu, ale také elektronické a především filmové hudby. Budeme si pouštět archivní nahrávky chorvatského skladatele a saxofonisty Ozrana Depola z výběrového alba Chapters. Jde o nahrávky z let 1971 až 1984, v nichž Depolo kombinuje taneční groove s bohatými orchestrálními aranžemi, studiovou elektronikou a výraznými sólovými výkony. Producenti a dramaturgové alba vycházeli z původních pásů uložených v archivu chorvatské televize a rozhlasu, které byly nově restaurovány. Album doplňuje obsáhlý buklet s archivními fotografiemi a textem filmového historika Želka Luketiče. Album vyšlo také ve sběratelské limitované edici na zeleném vinilu. Album čerpá z hudby ke snímkům studia Zagreb Film i k celovečerním filmům, v nichž měl skladatel největší tvůrčí svobodu. Vedle tanečně orientovaného jazzu obsahuje orchestrální aranže, elektronické experimenty vytvořené ve spolupráci s producentem a hudebníkem Igorem Savinem i vokální skladby, na nichž účinkují významní jazzmeni z tehdejší Jugoslávie jako Zdenka Kovačiček, Božko Petrovič nebo Milenko Procházka. Pojďme se tady zaposlouchat do jugoslávské filmové hudby ze 70. a první poloviny 80. let z pera Ozrana Depola.

Letters, které mapuje filmovou hudbu jugoslávského, respektive chorvatského skladatele a saxofonisty Ozrena Depola z let 1971 až 1984. K albu se ještě vrátíme příští pátek ráno v hudebním kompasu. Noční bdění pro vás připravil Milan Tesař.

Možná na paměti máme střípky, ale není nikdo, kdo by vzdech. Časem na zdech zbude bez omítky, jenom prach po létech. Rovná záda, ale v srdci dýká.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Vyslechneme v něm 5 sonát Ežena Izaje. Na housle hraje Daniel Matejča. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli 5 sonát Ežena Izaje. Na housle hrál Daniel Matejča.

0: Milí posluchači, při poslechu pořadu Oktáva vás od mikrofonu zdraví Štěpán Grafe. Dnešním hostem je hudební vědec, profesor Janáčkovy akademie muzických umění Miloš Šnírer. Dobrý den, pane profesore.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane profesore, nemohu jinak, než zmínit, že jste poměrně nedávno oslavil takové významné životní jubileum. Mohu prozradit kolik?
1: No tak 1. října uplynulého roku mě bylo 90 let.
0: Je to úžasné. Vy jste napsal tolik knih. Kolik knih jste napsal ve svém životě? Máte to spočítáno?
1: Mám pocit, že to bylo 10 knih a patero učebních textů pro jabu.
0: A naprosto neuvěřitelné je, že poslední kniha, kterou jste dokončil v minulém roce, tak vyšla právě v lednu. Je to tak?
1: Ano, ona vyšla v lednu a s datem teda jako 24, protože ta Astoria, kde ediční středisko jemu byla v renovaci a vystěhovaná, takže se to všechno zdržilo, ale knihu jsem v podstatě symbolicky, aniž bych to tušil, ukončil ke svým 90. tedy už jako v tom roce loňském. Vyšlo to teda v roce jako 24, i když to jsem dostal já teď v lednu.
0: Já k této knižce mám takový zcela osobní vztah. Posluchači ví, že jsem houslista a kniha s